Nejen o přijímání a předávání toho dobrého, co jsme přijali, je závěrečná letní repríza pořadu Hláska, kterou k poslechu nabízíme za pár minut.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska. Čas od času připomínám, proč zrovna tento název. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat aspoň jednu hlásku. V tomto pořadu chceme přemýšlet nad tím, jak se učíme přijímat, žít i předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Aby sdílení dobré zprávy bylo účinné, nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu tak trochu schovaná. O tom, jaké místo má evangelium v životě a službě konkrétního člověka, který se věnuje zejména mladé generaci, si dnes budu povídat s Pavlínou Števkovou. Vítej v Hlásce.
1: Dobrý den.
2: Jsem ráda, že jsem mohla přijít.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pavlína je boží dcera, pochází ze Slezska, kde je také těžiště její služby. Je aktivní součástí sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Albrechticích. Čím toto kratičké představení rozšířit, Pavli? Co tě v životě těší, čemu se ráda věnuješ, když máš prostor a chuť?
1: Určitě mě nejvíce specifikuje nějaká služba lidem. Miluji lidi ve svém okolí a ať to dělám v práci nebo ve službě, taky patří mezi starší sboru v Albrechticích, tak žiju i konkrétně naším sborem. I tak trochu už tou střední generaci, do které patřím, ale jinak ten fokus je doopravdy stále na tu mladou generaci. Ale jinak miluju hory, kde člověk nabírá energii a vůbec odpočívá a resetuje. A čím výše jsem, tak tím si uvědomuju tu blízkost i Pánu Bohu, že si uvědomuju, co všechno stvořil, jak to je krásné, tak to je pro mě něco, kde doopravdy já žasnu a čerpám hodně síly a miluju to hodně.
0: Díky za doplnění. Než se pustíme do toho, v čem všem se ve tvém životě a službě prolíná dobrá zpráva evangelia, začněme u tvé duchovní cesty. Jaké bylo tvé hledání a nacházení osobní víry v Pána Ježíše Krista?
1: Patřím mezi ty, kterým bylo dána ta milost, že jsem mohla vyrůstat ve věřící rodině. Naši, protože mám bráchu, rodiče nežili tradiční vírou, ale byli těmi, kteří zažili a zažívají stále, že Bůh je živý a mocný. Taky patřili mezi ty, kteří se aktivně zapojovali do služby v našem sboru, to teda v albrechtickém sboru, kde jsem dodnes, a věnovali se především službě dětem, takže už od malička jsem byla tahána na dětské tábory, rodiče pořádali večírky pro děti. A tak jsem i skrze ně, i tyhle ty aktivity byla stále vedena k tomu, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Právě i na jednom takovém dětském táboře, sice kde nebyli mý rodiče, bylo jsem na jiném dětském táboře, v mých 12 letech jsem já osobně mohla vyznat a uvědomit si, co osobně pro mě Pán Ježíš udělal, že doopravdy zemřel za mé hříchy. A když jsem se vrátila z toho táboru, tak to na mě poznala i moje mamča. A to díky tomu, že říkala, že se moje modlitba prostě proměnila. Bylo to ve 12 letech, tak jsme měli i domácí pobožnosti, na které jsem většinou já odmítala nějak chodit, nebo vždycky nás rodiče, prostě ne vždycky jsme byli ty ideální děti. Ale tehdy, když tohle, co jsem prožila na tom táboře, tak najednou doopravdy i mamka si toho všimla. To mi vždycky říká tak nějak zpětně, nebo mi to říkala. Tak to bylo moje první takové to osobní vyznání Pánu Bohu, že ho miluju a že ho chci dále poznávat.
0: A láska se točí kolem evangelia, takže ani tomuto pojmu se dnes v uvozovkách nevyhneme. Tak se chci ptát, čím je pro tebe osobně evangelium? Jak k tobě tato zpráva promlouvá?
1: Tak když se podívám na evangelium, tak samozřejmě je to dobrá zpráva. To je takové to rovná se. Ale pro mě je nadějí, že i když jsme se narodili tady do toho hříšného, nedokonalého světa, tak máme naději být z tohoto světa zachránění a žít naplněný život, a to díky lásce, kterou nám projevil Pán Ježíš tím, že známe ten příběh, věřím, že za nás se obětoval na kříži a daroval nám ten věčný život. A mé naše životy mohou být stále díky svobodě od hříchu očišťovány. A to tak, když své špatnosti, zlé věci můžeme den co den vyznávat a mluvit v modlitbě s Bohem.
0: Nastal ve tvém životě nějaký zlom, který nastartoval, řekněme, misijní životní nastavení, nebo to přicházelo postupně po té, co ses odevzdala Ježíši?
1: Myslím, že to přicházelo postupně. Viděla jsem to, že i mý rodiče se věnovali dětem v obci, vedli dětské kluby na sídlišti, takže jsem to nějak pozorovala u svých rodičů. Pak jsem se dostala na různé školení, třeba efektivní vyučování dětí od dětské misie, kde se nám vštěpovalo jako učitelům, jak vysvětlovat evangelium, knížečka beze slov, tak to byly první takové impulzy, jak evangelium jednoduše sdílet. Ale taky to byla škola vedoucích mládeží, kde jsem se poprvé setkala s lidmi, kteří nás vyučovali a sdíleli své svědectví ze života, kdy začalo i v České republice možná takové větší, nebo bavit se o tom, nebo pro mě to tehdy bylo, jak se zakladají sbory v České republice. A vím, že na tom školení vedoucí mládeže i náš kdysi vedoucí odboru mládeže doopravdy bylo takové to hnutí, pojďme otevřít misijně otevřené mládeže a dorosty. Protože tehdy to bylo tak jako ve sboru, jsme to měli tak jenom pro lidi, kteří byli ve sboru. Ale nikdy i já, když já jsem byla osobně na dorostě v mém věku, tak jsme se vůbec nikdy nedívali, co je prostě jako strašně málo aktivit jsme měli pro lidi z obce. Ale tehdy, jak už jsme z brachu přivídali dorost a já jsem byla na tom šovemku, tak doopravdy ten byl takový větší fokus, ten tah jakoby na to, pojďme se dívat za hranice našich zborů. A vím, že právě toto bylo takové to moje první jo, dívání se jakoby na ty lidi zvenčí, že nebavíme se jenom o církvi. Ale co bych chtěla možná dodat, tak jako správný křesťan, ta misie je nekomfortní, možná vždycky, nebo se toho bojíme. A vím, že v mém životě to bylo to, že jsem spíš začala misi prvně finančně podporovat. Bylo to takové jako, tak jsem v misi, protože tam dávám finance, ale já se na to moc nemusím podílet, je to pro mě nekomfortní. Jenže boží škola je prostě jiná a finance, přijde, že teďka finančně taky podporuji určitě misijní aktivity, ale boží školou mě pán Bůh dostal k tomu, že jsem to začala dělat i aktivně, vstupovala jsem pomalinku do různých služeb a na nekomfortní půdu, kde jsem vstupovala mezi lidi, rozhovory skrze nějaké misijní týdny, aktivity na ulicích, tak to potom začalo. Ale bylo to postupně, protože to nebylo pro mě, nejsem evangelista, že bych to milovala, ale bylo to něco, co jsem se učila zkušenost od zkušenosti.
0: U těch začátků bych ještě chtěl zůstat. Pozbuzovali tě třeba druzí křesťané do nějaké konkrétní služby, nebo si sama viděla příležitosti a možnosti a vstupovala do nich?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, tak naši rodiče byli těmi aktivními křesťany a už jako dítě, ať jsme chtěli nebo ne, tak už jsme se někdy podíleli i na té službě, že člověk pomáhal rodičům. A nějak se to děje v tom organismu církve, že ti mladí dostávají první výzvy, pojď sloužit mezi děti, pojď sloužit. Teďka je hodně rozjetá technika, prostě to, co jsme schopni zvládnout v tom věku. A tehdy já jsem byla pozvaná do služby dětem, tak to byly moje začátky a bylo to spíš jako, že děvčata, že tak hlídání dětí jako pomocník. A tak to nějak začalo u mě. Nebylo mi to přímo konkrétně, že, ale bylo to pomalinku, ale první takové moje, co jsem dostala už zodpovědnost, což teďka zase zpětně, když se dívám na mladou generaci, tak svékám, že mi tu zodpovědnost dali, tak v 15 letech moje teta z Havířova se musela stěhovat, šli za službou do Smilovic a ona tam vedla několik let romský klub a neměl ho tam kdo přebrat a já jsem tu dobu nastupovala právě na střední školu do té oblasti, takže jsem to měla 5 minut od školy, tak jsem s jednou tetou v 15 letech přebrala romský klub, kde jsme dělali lekce. A romský klub Vest, tak to je takové živé, až někdy živelné, ale tohle to byla pro mě doopravdy škola mých začátků vůbec postavit se před dětská, děti, mít tu zodpovědnost, rodiči a fakt v 15 letech tohle z toho, tak to byly moje začátky školy, učení se a výjití z komfortní zóny. Ale dalo mi to hodně do služby.

0: Jak už zaznělo, velká část tvé služby byla nebo stále je zaměřena na mladou generaci, od dětí až po mladé dospělé. Je to pro tebe přirozené prostředí nebo jsi k mladým hledala tu osobní cestu do těch vztahů složitěji?
1: Jo, začalo to těmi dětmi, ale pak jsme s bráchou a nyní i s mojí švagrovou jsme tvořili tým dorostu a mládeže a dostali jsme se na školení vedoucích mládeží. A to si vzpomínám, bylo to na Kamu v Malenovicích, úžasné místo, kde pán Bůh, věřím, že si povolává lidi, mě si povolalo. Tak tam zaznělo to silné, ten verš z 2. Timoteovi 2.2, co si ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. A zaznívalo to tom, jestli chceme a jsme těmi vedoucími, tou generací, která chce doopravdy se věnovat mladým lidem a vést je k Božímu slovu, proměněným životům, že Kristus může změnit jejich životy a prostě předávat to, co nám bylo předáno. A tehdy na tom místě, v těch Malenkách, na tom Šovemku, vím, že jsem řekla takové to první, ano, pane Bože, chci vstoupit do té služby zodpovědně, chci ti sloužit, jsem tady, použij si mě. A těch rozhodnutí v mém životě už mě teďka o hodně více, než mi bylo tehdy, zaznělo vícekrát, jakože takové to odevzdání, že chci být služebníkem Pána Boha. A začalo to v té mladé generaci a spíš mi ty, teďka nevím, jak jsi to říkal, jestli to byly ty výzvy, které jsou k té mladé generaci nebo si hledání těch cest, tak tehdy to bylo jednodušší. Ale teďka, když říkám, že už jsem trošku starší, tak mi přijdou teďka ty výzvy, ten věkový rozdíl. A někdy to je, když se věnou dorostenci, tak už to je někdy víc než možná 20 let, ten věkový rozdíl. Ale stále si uvědomuju, že ten věkový rozdíl jakoby nebyl, protože si tak dobře rozumíme. A to mi dává to ujištění, že to je Boží povolání, to místo, kde mám být, protože mě ty děcka prostě berou, otvírají se a to je pro mě prostě požehnání, protože miluju tuhle generaci a skrze to, že to prostě funguje, že můžeme spolu jít, že člověk může s nima jít bez je, tak vnímám, že to je stále to místo, kde mě Pán Bůh chce mít.
0: To vnímám, že je velký dar, když tam je takové to lidské propojení, i když třeba můžeme říct, že v nějaké službě je už možná rozdíl jedné generace. Řekla bys, že jsi typ člověka, který čte články a zkoumá, čím je například Gen Z nebo Gen Alpha specifická, co potřebuje, jaké má výzvy, nebo prostě vytváříš vztahy s danými lidmi a ty jednotlivosti vyplouvají na povrch sami?
1: Nepatří mezi ten studijní typ moc. Nejsem ten typ člověka, co by zkoumal přímo jenom generaci Z nebo s tou generací, s kterou pracuji. Určitě jsem vyslechla nějaké konference i vedoucí mládeží, jsme byli na tuhle tu generaci Z, že jsme se zabývali, jak k ním přistupovat. Ale pro mě to je spíš ten čas s lidmi, s tu generací, mladou generací, s kterou jsem. A se tak přijde, že člověk od člověka, člověk musí hledat jako individuální cesty, mají samozřejmě něco společného, ale co vnímám, tak jako, že tahle generace potřebuje přijetí, vědět, že jsou důležití, že mají hodnotu. Dle mého potřebují, abychom je poslouchali osobně, vyslechli jejich příběh a společně jim pomáhali hledat cesty a dát jim to ujištění. Abychom prostě stáli, my možná starší vedle nich, když se rozhodujou, i když se nerozhodují možná tak, jak bychom my někdy chtěli, ale že s nima prostě jdeme a jsme vedle nich. To vnímám, že to je ta generace, která je, ale nemám ji nastudovanou úplně odborně. A stále mě překvapuje, ale to dělá potom právě tou akčností i těch našich vztahů. Ale doopravdy, já si myslím, že ta generace, která potřebuje, abychom se zastavili a poslouchali.
0: Zmínila jsi tedy službu romským dětem, poté nějakou práci s dorosťáky, s mládežníky. V jakých konkrétních službách aktuálně stojíš a můžeme z nich některé rozvinout více?
1: Teďka mi byla dana taky, člověk byl povolaný na plný úvazek do služby v církvi, pracuji v evangelizačním centru Mise, což je misijní odbor Slezské církve evangelické a dvorského vyznání. A našich aktivit hodně vychází z mladou generací, kterou podporujeme k tomu, aby misijně a evangelizačně působila v našich zborech. Takže hodně jsme propojeni s odborem mládeže Slezské církve evangelické. A tam máme, bych chtěla možná zmínit, dva takové společné projekty, nebo které je zaměřený právě na mladé lidi. Tak je to Louč, vzdělávání vedoucích. Tam jsou takové 3 víkendy, kdy je v co věříme, ale taky už chceme vést naše budoucí vedoucí nebo ty, co jsou v týmu, k učednictví, protože vnímáme, že učednictví v církvi je klíčové, když doopravdy jdeme člověk s člověkem nebo prostě bratr s bratrem, sestra se sestrou v církvi, vedeme je, odpovídáme na jejich otázky, které mají ohledně víry, ohledně života, protože učednictví už může začínat i s člověkem, který jenom hledá cestu k Pánu Bohu. Není to, že až se obrátí nebo až uvěří, tak potom může začínat učednictví, ne, to už začíná dávno předtím. A jsou tu ty různé etapy, tak právě říkáme, kdo jsou ve vašem okolí ty lidi, které vy můžete vést, co potřebujou, aby oni zjišťovali, koho oni můžou vést. Tak to je ta učednictví. A třetí víkendovku máme zaměřenou přímo evangelizačně, a to je, aby jejich dorosty mládeže byly otevřené na venek. Co oni můžou dělat za aktivity, aby pozvali lidi ze své obce, ze svého města, aby jsme nebyli ty bubliny, ale taky učíme a vedeme naše mladé k tomu, aby uměli říct své svědectví v krátkosti, aby se nebali spontánně se modlit, aby se nebali sdílet to, co prožívají s Pánem Bohem v každodenním životě. Tak to je něco, co nám dělá i takovou radost, protože jsou to vzdělávání, na které mladí chcou jít. A vlastně během celých těch třech víkendů, je to celé jaro, tak mají i přiděleného osobního kouče, nebo spíš takového mentora. Takže dejme tomu, já jsem mentor a mám vždycky pod sebou tři holky a jdeme spolu všechny ty vyučování, vždycky máme nějakou reflexi, takže ty dané témata probíráme, dostávají nějaké domácí úkoly, že například mají i navštívit nějaké misijní místo, naše církev zakládá i sbory, tak aby oni viděli, že naše sbory taky dovedou zakládat nějaké nové misijní místa, jak to tam vypadá, jaký tam je život, tak mají navštívit tyhle ty místa. Tak se snažíme i těm mladým otvírat trošku šířejí ten pohled na to, jak by mohla ta mládež vypadat. Tak to je louč. A tím, že jsem žena, tak mi jsou blízké i ženy a vedení žen. A právě jsme i s mými blízkými přítelkyněmi, jsme čtyřčlenný tým holek, připravili Impulse Draft Camp pro ženy, pro holky. A je to čtyřdenní akce, většinou na konci léta, trošku v nekomfortních, protože draftové, aby to bylo, trochu v nekomfortních podmínkách, sice spíme v chatě, ale všichni na jednom místě, ve spacáku. A není to o to nekomfortnosti, ale o tom, že zase to je zaměřené spíš pro ženy, holky, které chcou jít ve víře dál, chcou najít, jaké jsou jejich obdarování, kterým je Pán Bůh povolal, takže tam děláme i nějaký test duchovních darů a pak se o tom bavíme, protože test není směrodatný, ale nějak se za to modlíme a jsou to možná takové první cesty hledání toho, co je doopravdy tím mým darem, který mě Pán Bůh obdařil. A taky ty ženy se snažíme vést k tomu, aby vedly a věnovaly se dalším ženám. Aby byly ženami, které učedníkují další. A to je něco, čemu je vedeme, ale taky se často setkáváme s tím, když pokládáme na tom setkání, jestli mají ženu, která jim se věnuje, jestli oni mají nějakého mentora, někoho staršího, kdo by do jejich života investoval. A zjišťujeme, že ne. Že většinou my chceme po těch lidech, aby dělali něco pro druhé, ale když si položíme otázku, jestli je někdo, kdo se nám věnuje, s kým já můžu sdílet i své těžkosti ve víře, nebo co prožívám, nebo potřebuju, hele, prosím, modli se za mě, mám komu tohle to poslat, tak i ty děvčata pozuzujeme k tomu, aby hledali ve svém okolí, jestli mají nějakou ženu, která by mohla být pro ně tou oporou, ta, která se za ně bude modlit. A mnohdy si napíšou to jméno, i když mají strach třeba oslovit. A tak tam máme nějaké pozbuzovací způsoby, že třeba do měsíce mají oslovit, pak zase my jsme jako my čtyři ženy, co tam to organizujeme, tak jsme jejich koučkami. Tak je to něco spíš takový dlouhodobý vztah, není to jenom na tom pobytu, ale věnujeme se těm holkám a tím, že jsme Slezská církev evangelická tady na Slezsku, tak my se tady potkáváme všichni, tak doopravdy to jsou vztahy, které dlouhodobě zůstávají, na co člověk může prostě nabalovat a i je potom vtahovat do různých jiných mezisborových aktivit. Ale je to doopravdy jak ta louč, tak ten draft camp k tomu povzbudit mladou generaci, aby našla své povolání, proč tady jsou, že Kristus miluje a aby byli těmi, kteří chcou vstoupit i zodpovědně do toho služby, že tady budou jako učedníci Kristovi, jak jsme, pro druhé. A my starší jim v tom můžeme pomoct, že jim dáme tu oporu, projdeme s nima jejich otázky, modlíme se s nima, mají každý nějaký svůj boj, tak od toho tu jsme my, jako i církev, i ti možná starší, taky, kteří je snažíme se vést. Tak to je něco, čím asi a já žiju, to, co asi kdysi to bylo to povolání na tom šovemku, že doopravdy to, co nám bylo svěřeno, tak předat jakoby těm druhým.
0: Docela mě tam rezonuje to slovo učednictví, to vnímám, že musí být součástí dnes v podstatě každé služby, ať už se to týká mladé generace nebo třeba nějaké jiné. A u té louče mě třeba napadlo, jsou teda ty lidi spolu, slyší o tom, proč věříme, čemu věříme, proč je důležité někomu se věnovat, mít někoho, kdo se věnuje nám a potom zavnímat nějak evangelium, co to v nás vyvolává, k čemu nás to třeba vyzývá, tak pracujete pak ještě zpětně i po té louči s těmi mladými, že by třeba za rok řekli, dobře, tak zkusil jsem tohle uchopit a tohle nějak přetavit do reality a povedlo se to, nepovedlo se to, jak třeba probíhá ta následná v uvozovkách péče nebo ten vztah, ten kontakt s těmi mladými, kteří třeba projdou loučí.
1: Ten vztah s těmi kouči mi přijde, že jakoby nekončí. Jakože sice půl roku to je takové intenzivnější, ale když se bavíme s koučema vždycky dál, tak oni občas i během toho následujícího půl roku se s nima třeba setkají, baví se. Tím, že doopravdy jsme tou malou církví, jak jsem říkala, tak máme takové velké sejšny pro mladé, kdy se setkáme všichni v kostele, máme třikrát do roka. A když o sebe prostě zakopneme, tak ten vztah, to, že jsme se bavili o osobních věcech, že jsme něco spolu prošli, že se oni otevřeli, tak automaticky, když se potkáme po nějakém čase, tak se dovedeme rychle dostat jako do té hlubiny toho, co prožívají, jak se ti daří, tak to vnímám taky benefit toho stávu tady na Slezsku, jakože doopravdy máme k sobě blízko, ale taky třeba právě ten impuls zdravkem, ten je právě takový ten level jakoby druhý, jakože tam potom jdou právě z louče, tak tam se potkáváme znova s těma děvčatama, jo, které už byly na louči, ale vlastně potom půl roce, roce zase se něco změnilo v jejich životě a chcou nějak znova nějaký refresh, někde se dál posunout, tak může to být ten dravkem, anebo s těma lidma, kteří jsou na té loučí, což jsou lidé většinou v týmu, anebo jsou to budoucí vedoucí mládeží, tak se pak setkáváme na centrálních setkání jako vedoucích mládeží, dorostů, kde znova máme ty vztahy a znova vlastně s nima můžeme komunikovat, reagovat na jejich potřeby. Třeba máme i víkendovky, tam je větší čas s nima o tom mluvit.

0: Dá se pojmenovat, co je pro tebe největší výzvou ve službě mladým?
1: Asi řeknu, co je pro mě největší výzvou službě mladým, a to je přistupovat k ním prostě fakt jednotlivě, individuálně, vnímat život každou z nich osobně, a to chce náš čas, můj čas. A taky, abych byla dostupná, když vlastně oni mají jakoby tu potřebu, že možná oni si vždycky neuzmou ten náš čas nebo vidí nás, že jsme zaneprávněni, protože těch aktivit člověk má spoustu. Někdy mi přijde, že v té církvi se míjíme, protože každý má nějaké zodpovědnosti. A to už je dlouhodobě pro mě to, co bych chtěla ve svém životě změnit, a to, že mít více čas na osobních setkání s lidmi a slyšet jejich příběh a procházet s nima, protože mladí lidé jsou teďka bombardovaní těmi sociálními sítěmi a prostě podkopovat to jejich identitu a s nima projít to, že kým jsou v Kristu, že i když mají nějaké zápasy, tak můžou sloužit Pánu Bohu, že jsou dostateční. A to je něco, co člověk musí, jako, ne že vyslechnout, že musí vyslechnout, chce slyšet ten jejich příběh. A to, co prožívají, a to se svěří jeden na jednoho, že to nejsou nějaké skupiny. A není to něco, co se vyřeší hned na jednom sezení, když to tak řeknu, nebo na jednom setkání, ale něco, co zase chce ten vztah, zase jsme u učednictví. Jo. Asi se to celé točí kolem učednictví, no.
0: Takový vztah tedy vyžaduje mnoho času a taky mnoho energie, kterou člověk do toho přináší. Tak se chci i ptát, jak v tom třeba řešíš odpočívání, nebo to, aby ty si čerpala, nebyla možná zahlcena jenom všemi těmi povinnostmi a věcmi, ve kterých stojíš, ale měla třeba nějaký konkrétní čas pro to se refreshnout?
1: Bylo by to asi na delší vykládání v mém životě, jakoby příběhu a svědectví, ale před pár lety jsem doopravdy byla rozjeta mašina, která měla spoustu aktivit a dělala jsem spoustu věcí. Pak přišlo do mého života velké zastavení. Přišla do mého života prostě nemoc, která jsem se musela zastavit ze dne na den. Ale už v té rozjeté mašině jsem měla prostě to, že chci se věnovat mladým jako jednotlivě, ale nešlo to. Prostě to nešlo. Prostě jsem to zvládla měsíc, dva a najednou se člověk dostal znova do toho, tak jak křeček běží jakoby v tom. A to si myslím, že je velkou výstrahou pro nás křesťany, že se někdy dostaneme fakt do takového koloběhu, že nejsme schopni reagovat na to, jaké jsou potřeby toho okolí. A tou nemocí jsem byla fakt zastavená a i s tím odpočinkem jsem měla velký problém. Mohou odpočívat křesťané? A nebo musí jenom makat? To je taky velká otázka, vůbec celkově odpočinek. A na Slezsku máme mentalitu, že tady prostě verkový a nejenom verkový, ale prostě se jde v 6 hodin do práce, přijde se a maká se do večera. Ta kultura tady na Slezsku je taková možná trošku tvrdší. A to jsem si musela uvědomit, že jsem hodně jela v aktivitách. A neříkám, že byly špatné ty aktivity, ale Pán Bůh mě hodně vedl v té oblasti toho odpočinku a hledání. Vůbec to moje tělo teďka vyžaduje a musí. A tak si snažím mít teďka takový sabat. Vždycky jeden den, kdy se snažím doopravdy jít na ty hory, jak jsem říkala. Že se člověk občerství, že je v přírodě, vnímá tu boží krásu a jenom to ticho, protože když člověk pracuje s lidma, tak i to jenom ticho, aby slyšel, vlastně neslyšel nic, ale měl možnost i slyšet Pána Boha v tom tichu, nebo jenom přijímat tu boží přítomnost z té krásy a toho krásného vzduchu. Tak to je něco, co se učím. Ale je to pro mě škola a je to moje nynější škola. Tak to udeřil teďka na moji oblast, ve které mě Pán Bůh říká, že se musím učit. A vyžaduje to i můj stav nynější. Přeju, abychom jako křesťané uměli odpočívat a nemít to něco, že to je, že musíme fakt být jenom i aktivní, ale Pán Bůh nám říká i právě v tom, to v desateru, o tom sabatu, o tom odpočinku a je to tam fakt z důležitého důvodu. Tak to je opravdu moje škola teďka. Tak se to učím. A zrovna jsme tohle měli na setkání vedoucích holek. Právě jsme se bavili o dnu odpočinku a zhodli jsme se, jako holky, které jsou teďka ve vedoucích dorostech mládeží, že to je problém a že to je těžké si prostě ukočírovat tenhle ten čas. Jo? Toho odpočinku, že člověk je ten tlak, jako že se chceme věnovat, vidíme ty potřeby těm druhým, ale

0: V lásce máme utekla jako voda. Pavli, já ti moc děkuju za to, co jsme mohli možná jenom naťuknout. Těch věcí, možná témat, podtémat by mohlo být mnoho, ale jsem vděčný, že i lidé na Slezsku mají tu možnost mít nějaký přístup i třeba k nějakému vzdělávání, k vyučování, k něčemu, co je může posunout v osobním vztahu s Pánem Ježíšem, možná pozvat, povzbudit do nějaké služby, do nějakých neznámých vod, tak jako to bylo ve tvém případě. Tak děkuju za to všechno, co jsme dneska otevřeli. Díky za to slovo o účetnictví, ale taky o té vykazatelnosti, aby to šlo ruku v ruce, a přeji ti, ať umíš moudře odpočívat. Díky za tvůj čas.
1: Děkuji moc. Přeji vám požehnání. A i do vašich, tam, kde vás posloucháte, tak aby to mohlo být i pro vás takovým požehnáním i k tomu, že možná komu vy se věnujete, jestli máte ve svém okolí člověka, komu, do koho vy můžete investovat, protože to je církev, to je Boží církev, když Kristus se o nás staral, staral se o lidi, když šel, tak o koho se my staráme, kdo je v našem okolí.
0: A to je otázka, se kterou se loučí dnešní pořad Hláska. S dalším dílem tady budeme opět v příštím týdnu.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. V rozhovoru s Pavlínou Števkovou z Evangelizačního centra Mise jsme otevřeli témata objevování křesťanské víry, služba mladé generaci, učednictví, vykazatelnost nebo umění odpočívat. Po letních reprízách se od příštího týdne můžete těšit na zbrusu nové rozhovory.

Poslední zastavení na cestě kolem světa, k níž nás pozvali manželé Eliška a Tomáš Vachutkovi, bude v zemi salzy, čili a indiánské kultury. A na závěr jistě nebude chybět i malé ohlédnutí za celou cestou. Například se dozvíte vítěze soutěže o nejlepší dezert. Poslouchejte pořad Za obzor od 3. hodiny.

Ze soboty, která nese datum 29. srpna, uplynula 3. hodina. Na rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Přeji příjemný poslech a také příjemné směřování za obzor.

0: manželi Tomášem a Eliškou Vachutkovými cestujeme kolem světa. Už jsme obletěli, dá se říci, celý svět. Navštívili Afriku, Asii, Ameriku a ještě jedna země je před námi. Tou je Mexiko. Vítám u mikrofonu Tomáše a Elišku.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A zdraví vás také Pavel Kol, který vás bude pořadem provázet. Ještě než se do Mexika vypravíme a zakončíme tu cestu kolem celého světa, tak si ho představme v rozhlasové pohlednici.
3: Mexiko je federativní republika v Severní Americe. Sousedí se Spojenými státy na severu a na jihu s Guatemalou a Belize. Východní a západní břeh je omýván Tichým oceánem a vodami Mexického zálivu. Se svojí rozlohou téměř 2 miliony kilometrů čtverečních je Mexiko 13. největší stát světa. Téměř do první desítky se Mexiko dostalo i co do počtu obyvatel. Na území jich žije něco málo kolem 124,5 milionů. Většina z nich jsou katoličtí křesťané a domluvíte se tu španělsky nebo některým z indiánských jazyků. Osídlení Mexika je velmi staré. Už několik tisíc let před Kristem se zde usídlili civilizace Olméků a Májů. Do dnešních dní se z jejich éry zachovaly četné památky, například pyramidové stavby či pohřebiště. V 9. století přicházejí do země Toltékové, kteří pomohli pozvednout upadající civilizaci Májů. Ve 14. století přicházejí Aztékové, kteří brzy získali vojenský i náboženský vliv v oblasti. Začátkem 16. století se sem z Ameriky a oblasti Karibiku začínají dostávat španělští dobyvatelé, kteří nejprve pronikli na poloostrov Yucatán. Zde také založili první evropské město na americkém kontinentě a pokračovali se svými výpravami směrem do vnitrozemí. Na místě aztéckého města Tenochtitlánu vyrostlo dnešní hlavní město Mexico City. Dalšími výpravami získávali Španělé další území a Mexiko patřilo Španělsku až do roku 1810, kdy byli Španělé poraženi. Ale ani poté nebyla Mexiko uznána samostatnost a různé boje o moc se táhly až do roku 1827. Následovaly války s Amerikou o některá území, které ale Mexiko ztratilo. Další boje se vedly na vládním poli, kdy se na chvíli moci ujali liberálové a na chvíli konzervativci. Na čas do vedení státu zasáhli i Francouzi, kteří dosadili na císařský trůn Ferdinanda Maximiliána. Koncem 19. století tu vládl de facto diktátor, který odstoupil ze své funkce po 40 letech v roce 1911. Následně prodělalo Mexiko i občanskou válku, ve které zemřelo kolem milionu obyvatel. Drobné konflikty trvají v zemi dodnes. Četné indiánské kultury zanechaly v zemi mnoho památek a ruku v ruce se k ním připojuje i množství přírodních krás. Národní parky sice naleznete v celém Mexiku jen dva, ale dalších pět oblastí je chráněno hlavičkou UNESCO. Jedním z národních parků je Cañón de Sumidero, který leží nedaleko města Tuxtla Gutiérrez. Jedná se o údolí řeky Grijalvy, která protéká pod 700-metrovými srázy. Na území Mexika je několik biosférických rezervací, které chrání například velryby či motýla monarchu stěhovavého. V Kalifornském zálivu je pro změnu mnoho chráněných ostrůvků, kde žije hodně endemitních organismů. Na seznamu UNESCO naleznete mnoho historických měst nejen ze 17. století, ale i některá města a stavby z dob velkých civilizací. Celkem je v Mexiku pod patronátem UNESCO 33 památek a lokalit. Pokud vás zajímají velké rozhledy, i na ty zde narazíte. Mexikem se totiž táhnou vrcholky Cordillera. Mezi nejvyššími vrcholy jsou i činné sopky. Nejvyšší vrchol Pico de Orizaba činí do výšky 5636 metrů. Druhou nejvyšší horou je známý Popocatépetl, který je o 200 metrů nižší, ale za to stále aktivní. Mexiko oplývá velkým nerostným bohatstvím. Na jeho území se nachází celých 20% světových zásob stříbra. Také zde bylo nalezeno mnoho dalších rud, nerostů či ropy. Z této země pochází mnoho sportovců, kteří si téměř pravidelně odvážejí několik medailí z olympijských her. Hodně jich je z boxu či jezdectví. Jednou si odvezli i zlato ve fotbale. Podobně jako ve Španělsku se tu setkáte s býčími či kohoutími zápasy, nebo s indiánskými a křesťanskými tradicemi.

0: Amerika, tam jste strávili nějaké chvíle poznáváním Grand Canyonu, dalších zajímavých míst, Las Vegas, a pak jste se přesouvali do Mexika. Co vás táhlo tam, když jste vybírali tu vaši dovolenou, tu cestu, tak co bylo to, proč jste chtěli Mexiko nevynechat?
1: Tak Mexiko, slyšeli jsme o Mexiku hodně zpráv o tom, že je nebezpečné, ale zároveň jsme slyšeli i hodně zpráv o tom, jak je krásné. A tak se naše rozhodování točilo kolem toho, jak moc je to nebezpečné oproti tomu, jak moc je to krásné, a rozhodli jsme se, že to nakonec vyzkoušíme. Jeli jsme do té bezpečnější části Mexika, byli jsme na tom poloostrově Yucatán, který jsme křížem krážem projeli, a to se opravdu vyplatilo, ta cesta. Ten poloostrov a ta příroda, která v Mexiku je, včetně i té historie, která tam je pestrá, tak to je určitě něco, co doporučuji všem zažít a vidět. Viděli jsme opravdu spoustu přírodních krás a viděli jsme i spoustu věcí, které stvořil člověk nebo vytvořil člověk. A je to jedna ze zemí, která se nám téměř nejvíce líbila z celé cesty kolem světa.
0: Zmínila jsi nebezpečí. Jsme se o něm zase nějakou chvíli nebavili, tak předpokládám, že v Americe toho nebezpečí tolik nečíhalo, ale co v tom Mexiku, co tam je to nebezpečné, čemu je dobré se vyvarovat nebo na co dávat pozor?
1: Tak my jsme tam, jak říkám, se vyhnuli veškerým těm nebezpečným částem Mexika. Co vím, tak v těch více pevninské části toho Mexika je vysoká kriminalita. A to ať už přes od drogových kartelů, přes různé pouliční rvačky, až po tom, co vás někdo může někde okrást nebo zabít. Naštěstí z toho části Mexika, kde jsme byli my, jsme se nesetkali s tím, že by nějaké takové razantní nebezpečí hrozilo, nebo bychom ani něco takového viděli. Ta část Mexika je hodně připravená už pro turisty a je tam poměrně bezpečno, takže tomu bezpečí jsme se v podstatě vyhnuli.
0: K Mexiku se mi pojí i ty indiánské kultury, Machu Picchu a další místa spojená s tou indiánskou kulturou, a tak předpokládám, že i na ně jste zavítali.
2: Tak zavítali jsme na jedno z míst, které jsou opravdu památné, a to místo se nazývá Chichen Itza. Jedná se opět o, jak bych to řekl, chrámovou oblast, kde ty chrámy jsou ve zvláštním tvaru, takové pyramidy. Je to opravdu jedno z nejznámějších míst Mexika a obecně Yucatánského poloostrova. Další z míst, co jsme viděli v Mexiku, už byly spíše ty přírodní úkazy, než ty lidmi stvořené. Ovšem ve městě Merida, kde jsme měli první zastávku, jsme viděli i nějaké další chrámy a budovy, ale nejsou už tak známé a určitě by vám nic neřekly názvy. Každopádně jsme měli to štěstí, že ještě před odjezdem z Meridy, kdy jsme pokračovali dále po Yucatánu, jsme zažili souboj v místním sportu. Byla to spíš taková částečná exhibice a částečně i zápas ve sportu, který si nyní nespomenu, jak se nazýval, ale byla to zajímavá exhibice v jednom ze sportů.
1: Nedokážu přesně říct, jak se ten sport jmenoval. Byl to starý majský sport, který kdysi nebyl tak ani jako sport, jako spíš zápas, protože ten tým, který prohrál, byl na konci usmrcen, takže to nebylo zrovna úplně nějaká veselá podívaná, minimálně ne pro ten tým, který prohrál. Každopádně ta hra se hrála tak, že byly dva týmy lidí a mezi těmi týmy lidí byl uprostřed styčený sloup, nebo případně po stranách, to záleželo podle toho, jak ta arena byla připravená, a bylo tam vlastně takový kruh. A účelem té hry bylo skrze ten kruh prohodit míč, který měli. A akorát ten míč, to nebyl jenom nějaký míč, jako my máme na fotbal, to byl takový spíš medicimbal, takže opravdu těžký míč. A oni ten míč nekopali nohama nebo rukama, ale bokem svého těla. Takže to vypadalo opravdu zajímavě pro toho diváka, když se na to díval. Věřím tomu, že ti lidé, kteří ten sport hráli, museli mít potom všude modřiny, ale na tu podívanou to bylo opravdu zajímavé. A měli tento sport, tuto hru měli připravenou právě uprostřed té Meridy na tom hlavním náměstí a měli kolem udělané lavičky, aby právě lidé se mohli podívat a mohli si trošku představit, jak to vypadalo v té majské době kdysi, když ta majská kultura vlastně ovládala celé to Mexiko a celý ten Yucatán.
0: Předpokládám ale, že potom nenásledovalo ta likvidace, fyzická likvidace toho týmu, který prohrál.
1: Já také předpokládám. My jsme dokonce nebyli, takže nevíme, ale doufám, že to tak nedopadlo. My jsme totiž museli už odjíždět naším autobusem dál, takže jsme nestihli konec toho zápasu, ale začátek jsme viděli a to nás docela pobavilo.
0: Doufejme, že přežili všichni ve zdraví. A ještě tedy, když jsme u toho usmrcování, tak mě napadají býčí zápasy a tady ty jako španělské tradice. Jak se tam prolíná ta možná indiánská a španělská kultura, tradice?
1: Tak tu španělskou kulturu jsme nějak zase tak hodně nezaznamenali. Myslím si, že ta kultura, která tam byla nejvíce zřetelná, byla právě ta majská, která tam v minulosti byla vlastně největší kulturou v té oblasti. Takže ta tam byla asi nejvíce výrazná a na to se kladl i důraz při tom, kdy oni připravovali nějaké věci pro turisty nebo ukazovali na různých místech historii, vždycky tam zmiňovali právě tu majskou kulturu a to, co se k ní pojilo.

0: Na vaší cestě kolem světa jste měli možnost navštěvovat různá tržiště a také jste ochutnávali místní jídla. Tak určitě bych tuto oblast nevynechal i v Mexiku, protože i to je svou kulturou a stolováním typické. Tak pojďme začít možná na trhu nebo v těch mexických obchodech.
1: Tak já ještě zůstanu ve městě Merida, než z něho opravdu skutečně odjedeme v našem povídání a vrátím se do dne před odjezdem. My jsme si procházeli město a narazili jsme z ničeho nic na zajímavé místo, kde jakoby jeden pán se snažil na ulici natáhnout do toho místa lidi z té ulice a měl nádherně připravený papírek s anglickou verzí toho, co má říkat, a takhle se lákal lidi tím, že předčítal ten papírek a lákal je dovnitř. To místo bylo čokoládovna. A výrobna čokolády a zároveň i muzeum čokolády. Takže na tom místě jsme se mohli dozvědět všechno možné o čokoládě, o tom, jak vzniká, z jakých plodů vzniká, a mohli jsme tam ochutnat i kakaové boby. Mohli jsme tam ochutnat i jejich produkty a zároveň si je i zakoupit. A celkově přístup toho, co nás tam provázel, nám byl tak příjemný a tak milý, ještě s tím jeho papírkem, s kterým nás provázel, že jsme neodolali a zakoupili si jejich produkty jenom proto, abychom, nebo ne jenom proto, i proto, že nám chutnali, ale i proto, že jsme chtěli ocenit jeho práci.
2: A další jídlo jsme samozřejmě zkoušeli v místních kuchyních, kde jsme na různých místech, na tržištích nebo i na ulicích skupovali potraviny a jídlo, hotové jídlo, které tam měli připravené. Co nás překvapilo, bylo to, že jsme očekávali od mexické kuchyně, že bude velice, velice ostrá. To jsme očekávali, protože se to o tom všude vždycky mluví. A nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli na Yucatánském poloostrově, který už je přece jenom pro ty turisty více připravený, a nebo jestli to prostě bylo jenom, že jsme zabrouzdali do špatných restaurací, ale každopádně, co naše jídlo, které jsme tam odzkoušeli, ostré nebylo tolik, nebo minimálně ne tolik, když to srovnáme s Indií, což nás taky velice překvapilo, protože po tom, co jsme zažili v Indii, tak nám přijde, že všechno ostatní už byla jenom taková úplná pohádka, co se jídla týče a ostrosti jídla. Každopádně jsme ochutnali určitě nějaké místní tortily a další místní známé jídla. Chutnalo nám tam a myslím, že bych určitě doporučila. Každopádně, jak říkám, ta ostrost tam určitě nebyla taková, jakou jsme očekávali.
1: A ty se ptal i obecně na tržiště. Tak když jsme zabrouzdali na tržiště místní, nestačili jsme se divit, za jaké pěkné peníze si tam můžeme něco pořídit. Sice jsme věděli, že už máme batohy dost narvané, ale taky jsme věděli, že vždycky se něco vejde. A tak jsme si říkali, že za jedny z posledních úspor, když jsme téměř na konci výletu, můžeme utratit zase něco málo peněz. Musím říct, že nám tam ty batohy stěžkly docela dost. Dalo se i smlouvat o cenách a dalo se, když člověk nakoupil ve velkém, tak se dalo získat i pár kousků zdarma. Takže nás to potěšilo.
2: Překvapila nás v určité ceně i ta kvalita těch výrobků, protože jsme tam zakoupili několika tedy boty a další věci, které máme doteď a pořád nám slouží, a zároveň třeba také peněženku, která slouží doteď, což u mě není obvyklé, protože já peněženky docela střídám tím, že se o ně za tolik nestarám. Takže jsme byli opravdu potěšení, že za takovou nízkou cenu jsme sehnali velice, velice kvalitní výrobky.
0: To už skoro vypadá, že vybalujeme po té cestě, tak pojďme jenom nahlédnout, trošku udělat ten skok zase zpátky do Čech. Co přibylo během toho vašeho cestování v těch batozích, když jste vybírali doma všechny ty fotky a vzpomínky, tak z batohu přibylo co?
2: Tak přibyla spousta oblečení, spousta oblečení, protože jak jsme projížděli ty levné země, tak samozřejmě koupit tričko za 20 korun, tak kdo odolá tomu, takže jsme nakoupili, jak říkám, oblečení, nakoupili jsme několik tedy boty, protože ty byly taky velice levné, nějaké kožené pásky, peněženky, nakoupili jsme různé nějaké náušnice a malé suvenýry pro rodiny. A také jsme se rozhodli už na začátku cesty, že z každé země přivezeme rodině i sobě jednu magnetku, aby nám to připomínalo tu zemi. Takže jsme z každé země táhli magnetku. Nakonec jsme tedy měli asi nějakých, teď to nedokážu rychle spočítat, ale 10 magnetek krát 3, protože každé rodině jednu plus jednu pro nás, takže asi 30 magnetek jsme měli sebou. A z Mexiku přibyla ještě jedna velikánská věc, která nám zabrala hodně prostoru a kterou jsme nevěděli, jestli vůbec nás to pustí, jestli nás nezavřou za to. A to 3 obrovské mušle. Když říkám obrovské, tak tím nemyslím 5 cm, ani 10 cm, ale mušle, které byly velké asi jako naše hlava. Takže ty byly opravdu obrovské a ty jsme tam nezakoupili, ale ty jsme si sami vylovili z moře.
0: Já se ještě vrátím k jídlu. Pak se rád podívám na ty pláže a na všechny ty další místa, ale v předchozím díle jste zmiňovali, že jste měli takovou ochutnávku desertu, že jste se snažili v každém místě najít nebo ochutnat nějaký konkrétní desert. Tak už jsme na konci cesty, tak pojďme vyhodnotit vítěze, kde jsou nejlepší deserty nebo kde vám nejvíc chutnalo a jestli to bylo třeba Mexiko.
1: Upřímně řečeno, my jsme nakonec ani toho vítěze nevyhodnocovali. Mně osobně chutnalo všude. Jedná se o tak typický desert, že ten recept asi nikdo si nějak příliš neupravuje a tak je to už potom jenom v drobnostech a v malých odlišnostech. Takže já si ani netroufám vyhodnotit vítěze.
2: Já nevím, jestli bych si dokázala vzpomenout úplně přesně, co, jak chutnalo, ale vím, že jeden, který mi opravdu hodně chutnal, ten byl právě z New Yorku. Tam mi ten Red Velvet, ten dort chutnal hodně, ale opravdu netroufnu si říct, že to byl úplně nejlepší, protože věřím tomu, že možná kdybychom zkusili jinou cukrárnu, tak to taky je jiné a zároveň si nepamatuju úplně přesně, jak všechny, které ty dezerty, kde jak přesně chutnaly, jenom vím, že mi chutnaly všude.
0: A některé byly asi ovlivněné i tou pálivou chutí a jinými kořeními, které během toho dne přistály v degustačním ústrojí.
2: Tak můžu, byla jsem neuvěřitelně překvapená, ale například v Indii tam nedali chili, jo, tak, což byla jako největší výhra celého našeho cestování po Indii, že jsme si dali dort a v něm nebylo chili.
0: V Mexiku jsme se už seznámili s tou indiánskou nebo majskou kulturou, ochutnali jídla, tak pojďme na ty přírodní místa, na ta místa, která jste si užívali skrze tu podívanou, skrze to jenom tam být.
1: Ty místa, ta příroda byla velice specifická. Vzhledem k tomu, že jsme se nacházeli u pobřeží a občas i ve vnitrozemí, tak jsme mohli vidět dva druhy. Jedno z prvních míst, které jsme mohli navštívit, byla takzvaná cenota, jak oni nazývali. Jednalo se o propast, o zatopenou propast uprostřed ničeho, která mohla být klidně i 20 metrů hluboká. A dole se nacházel malé jezírko, občas i to bylo s vodopádem a dalo se v něm koupat. Některé byly spoplatněné více, některé méně a lidé si na tom vydělávali, ale stálo to za to, protože být uprostřed jámy a koupat se v zarostlém prostředí bylo opravdu okouzlující. A to nemluvím o tom, co jsme mohli vidět pod vodou. Vlastně v Mexiku jsme si zakoupili šnorchlovací pomůcky a nelitovali jsme, protože jakmile jsme se ponořili, tak jsme viděli nádherné rybičky, nádherné rostlinky a všechno se hýřilo mnoha barvami.
2: V tom podmořském objevování jsme pokračovali potom nejenom v těch cenotách, kterých jsme navštívili více, ale potom i v moři. Mexiko nebo Mexický záliv a tam to místo, kde jsme byli my, je známé i tím, že má velice blízko pobřeží i korálový útes. A to bylo místo pro nás skoro nejkrásnější z celého našeho putování po tomto světě, které jsme na té cestě kolem světa zažili, protože jsme měli možnost se tváří tvář setkat s živočichy, které jsme předtím nikdy takhle blízko neviděli. A to například to, že jsme měli možnost se potápět s želvami. A to je zajímavý zážitek, protože ty želvy jsou tak majestátné a tak obrovské. Ono se to nezdá, ale oni mají, řekněme, metr, metr a půl na délku a tak v klidu a s takovým klidem a rozmyslem si plavou tou vodou a uždibují ty rostlinky, kterými se živí a jenom jednou za čas se vynoří nahoru, kde si se nadechnou a zase se ponoří dolů a zase dále jí. A když se vynoříte ve stejném okamžiku jako ta želva a podíváte se jí do těch očí, tak to je takový nezapomenutelný moment. Ale kromě želv jsme tam viděli taky spoustu ryb, samozřejmě různě pestrobarevných, malých i větších. Měli jsme možnost s nimi plavat, proplavávat některé ty menší hejna těch rybiček, které tam byly. A viděli jsme tam také pariby, rejnoky a viděli jsme tam trnuchy. Ale to nejkrásnější, co jsme tam viděli, byla i malá manta, která majestátně plavala, ale ono se to ani nedalo říkat plavala, ale spíš se vznášela v té vodě. A ten okamžik, kdy my jsme jí snažili polapit, nebo polapit svým objektivem samozřejmě, a ona nám stále uplavávala, tak byl zajímavý v tom, že ona vždycky na nás počkala a my jsme do ní doplavali a jakmile jsme k ní doplavali moc blízko, tak ona zase utekla a uplavala dál a takhle jsme se s ní honili asi půl hodiny pod tou vodou, až nakonec jsme to vzdali a vrátili se zpátky na břeh. Každopádně vzhledem k tomu, že jsme měli z toho tak krásný zážitek, tak jsme to ještě jednou nebo dvakrát opakovali na stejném místě a potápěli jsme se znovu a znovu.
0: Zážitky, které popisujete, tak já si představím tu malou želvu, kterou možná máme někde v teráriu nebo někde se s ní setkáme v zoologické. Rejnoci se dají pohladit někde v zoologické také, ale to setkání s tou přírodou tváří v tvář, to je asi mnohem jiné, mnohem impozantnější. Máte nějaké ještě další takové zážitky, které se vám vryly do srdce, které vám zůstaly po té cestě zpátky?
2: Tak těch zvířat jsme tam viděli samozřejmě více. Krom těch podvodních živočichů jsme tam viděli i plazy a to takové obrovské leguány, kteří se tam objevovali úplně všude. Takže když jsme vyšli z nějakého místa, kde jsme měli třeba ubytování, vyšli jsme pár metrů mimo tu stezku, tak tam najednou byl metr a půl dlouhý leguán, který tam buď někde ležel na zemi a vyhříval se na sluníčku, nebo byl někde na nějakém kameni či větvi a v okamžiku, kdy nás pozoroval nebo nás uslyšel, tak se snažil rychle utéct a tím způsobil obrovský hluk, protože přece jenom je to velikánská masa, to velikánské zvíře, které když se začne takhle rychle pohybovat, tak to přece jenom nějaký ten zvuk udělá a jak my jsme zvyklí na ty naše malé české ještěrky, které mají 10 cm od hlavy až po patu ocasu nebo konec ocasu, tak ten leguán měl takhle v délce třeba opravdu metr a půl, tak to bylo opravdu velký rozdíl. A někdy nás to i úplně polekalo, když jsme si ho nevšimli třeba předtím a najednou takový zvuk jsme uslyšeli, tak jsme se polekali, co se to děje a on to byl jenom leguán.
0: Zmiňovali jste cenoty, to je místo, které u nás asi nenajdeme, ale mě by zajímalo, jak se dá vlastně dostat dolů, když je to propast nebo místo, nějaká jáma a dole je voda, to jsou dole nějaké tunely, cestičky, kterými se do té vody dostat nebo se spouští z vrchu?
1: Tak u těch hlubokých cenot to měli většinou vyřešené tak, že udělali schodiště k něm, udělali nějaké točité nebo prostě na jednom z boků, kde to bylo nejspíš technologicky nejvíc vhodné, tak vybudovali nějakou tu přístupovou cestu. A většina těch cenot ovšem nebyla tak hluboká, nebo byla hluboká, ale z velké části zatopená, takže byla jednoduše dosažitelná z břehu vnějšího. Takže potom tu hloubku jsme objevovali spíše pod tou vodou.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme Mexiko jako poslední zemi, kterou navštívili Tomáš a Eliška Vachutkovi při své cestě kolem světa. A Mexiko, španělská kultura, říkali jsme, že je tam možná více té indiánské nebo té kultury Májů a Inků, ale přece jenom to Španělsko tam nějakým způsobem působilo, působí. Španělština je tam taky asi relativně používaný jazyk a španělská natura je taková aktivní nebo vybízí k tanci, vybízí k pohybu, a tak určitě jste mohli zakusili i tady tu španělskou část toho Mexika. Tak pojďme si možná zatančit.
1: Tak pojďme si zatančit. My jsme vyzkoušeli samozřejmě i tanec, protože tanec se neodmyslitelně k tomu Mexiku váže a salsa je zrovna ten typ tance, který tam je takový typický. A tak když jsme večer jednou se procházeli po městě, ve kterém jsme byli ubytováni, tak jsme procházeli ty vesničky a z každého místa se ozývaly ty zvuky té živelné španělské nebo živelné hudby, té salsy. A když jsme došli k jednomu takovému místu, tak tam měli přímo plakát s tím, že teda každý večer učí několik těch kroků nebo učí trochu té salsy. A tak jsme si řekli, no tak když už jsme teda tady v tom Mexiku, tak to musíme vyzkoušet. A ta lekce byla zdarma, takže jsme vešli do toho otevřeného baru nebo baru, otevřené restaurace, která tam byla, a tam jsme byli s dalšími páry postaveni do řady a učitel nás začal učit nějaké základní kroky. A v průběhu možná půl hodinky, hodinky jsme se naučili pár kroků, které jsme si potom mohli v průběhu toho večera ještě procvičovat a na různé melodie si je znovu a znovu opakovat. Takže tam jsme se opravdu utahali a když jsme přišli zpátky na pokoj, kde jsme byli ubytováni, tak jsme byli rádi, že si můžeme dát nohy nahoru, protože přece jenom ten tanec po několika hodinách opravdu hodně unaví.
0: Měli jste možnost, nebo vyzkoušeli jste potom i salsu třeba tady, abyste si zopakovali ty kroky? Měli jste chuť se znovu do toho pustit a zavzpomínat?
2: Jsem rád, že se ptáš a musím říct, že ano. Navštívili jsme Prahu a vyloženě jsme si vyhlídli jeden bar, který byl vyhlášený salsou a výukama salsy. Měli jsme v prvních chvílích i tu touhu začít chodit na kurzy společně a naučit se jí lépe, protože se nám ten tanec velice líbil. A tím, že jsme manželé, tak jsme se ani nebáli jít do odvážnějších kousků a opravdu jsme si ten tanec užívali. Tak navštívili jsme pražský bar a nebyli jsme z něho tak nadšení jako z toho mexického. Nebylo to prostě ono.
0: Takže Mexiko je Mexiko a v Praze mexickou atmosféru nenahradí.
1: Přesně tak. Bohužel tomu Mexiku se to prostě váže a ta hudba a ta atmosféra tam byla prostě cítit v tom vzduchu. Zato v té Praze to bylo vytvořeno tak nějakým způsobem uměle a už nás to prostě tolik nezaujalo. A nakonec přece jenom toho času máme každý poskrovnu a jsou v životě důležitější věci, takže jsme dali potom přednost samozřejmě jiným věcem a důležitějším věcem.
0: Teď při tom tanci jste měli možnost si ho oskoušet nebo osahat zase po čase tady v Čechách. Co dalšího během té cesty, co jste okusili, ochutnali, kuchyni, nevím, cokoliv, co jste si říkali, to musím znova zažít, byť někde tady v Čechách, v nějakém malém prostoru, v neúplně ideálních podmínkách.
2: Tak

0: opět zaspomínal, tak byla Indie. Ačkoliv se možná posluchači diví, tak opravdu jsem to risknul a šel do české indické kuchyně a vyzkoušel jsem si tam místní jídlo. Neobjednal jsem si to nejpálivější a chutnalo mi. Ovšem kamarád ten si objednal opravdu pálivé jídlo a když jsem to od něj ochutnal, tak jsem si na Indii zaspomínal a říkal jsem si, pořád je to slabý. Takže musím říct, že tady v Evropě nás šetří.
1: Vy jste na cesty vyrazili ve dvou, vlastně ve třech, protože vaším věrným průvodcem byl Bůh, který vás, už jsme slyšeli, ochraňoval, zaštiťoval, pomáhal vám, dělal vám agenta, tak určitě i v Mexiku nějak působil a jednal. Tak jak působil Bůh v Mexiku?
2: Tak Bůh byl pro nás skvělým průvodcem a pomáhal nám například v tom, že nám zajistil odvoz. A to musím říct opravdu, že to bylo boží vedení, protože my jsme byli se potápět, už jsem zmiňovala, nebo šnorchlovat, a strávili jsme tam půl dne. A během toho šnorchlování já jsem měla v plavkách zastrčené peníze, které byly v sáčku, aby se nenamočily, a nechtěli jsme je nechávat jen tak na pláži, takže jsem si je zastrčila do plavek. Jenomže jak jsme tak plavali za tou mantou a za těmi želvami, tak najednou jsme vylezli z vody a já zjistila, že peníze nejsou. A tak jsme procházeli pláž tam a zpátky a hledali jsme, jestli nenajdeme ten sáček s těmi penězi. Ale samozřejmě se sáček nenašel a nikdo o něm nic nevěděl. Takže my jsme se najednou ocitli asi 20 kilometrů od našeho ubytování bez jakýchkoliv peněz. A tak jsme šli k autobusu a říkali jsme, že nemáme peníze, jestli teda nás vezou zadarmo, že se omlouváme, že jsme ztratili peníze, ale pán řidič nám samozřejmě řekl, že to neexistuje, že to přece nejde jako chodit prostě takový kus jet bez peněz a podobně. A takže my jsme se ocitli opravdu 20 kilometrů od ubytování a neměli jsme se jak dostat zpátky. Přece jenom 20 kilometrů v tom horku, kdy tam bylo přes 30 stupňů, nebylo úplně tak jako super jít pěšky a podél dálnice nebo rychlostní silnice. A tak jsme se rozhodli, že začneme stopovat. A modlili jsme se, protože jsme řekli, pane Bože, jako my těch 20 kilometrů jako nechceme jít pěšky a bylo by to fakt těžké, tím více, že prostě jsme na sobě měli jenom nějakou takovou obuv v stylu těch žabek a neměli jsme žádnou pevnou obuv nebo něco lepšího, s čím bychom těch 20 kilometrů mohli ujít. A tak jsme se začali modlit a modlili jsme se do toho, aby pán Bůh to nějak vyřešil, tu situaci. A chvíli jsme stopovali a po asi možná 10 minutách nebo po několika minutách, co jsme stopovali, tak jsme najednou nám přistavilo auto. A přistavili nějací další turisté, kteří měli pronajaté auto a řekli nás, že nás svezou. A když jsme nasedli do toho auta s nimi, tak jsme s nimi zase měli takový super rozhovor. A oni nás nejenom dovezli do toho města, do kterého jsme potřebovali, ale oni nás vyhodili přímo před ubytováním, kde jsme měli zajištěné to ubytování. Takže zase jsme museli s vděčností Bohu děkovat za to, že on nám zajistil i to, co my jsme zase ztratili, ty peníze, tak on nám zajistil odvoz a všechno bylo v pořádku a ještě nám vlastně doporučili restauraci ti lidé, takže jsme ještě k tomu měli to s takovým dobrým rozhovorem a s možností navštívit další skvělou restauraci.
1: Zmiňovali jste, že na začátku jste už jednu ztrátu peněz zakusili a poté byla v podstatě nahrazena, zaplacena, tak můžeme zmínit některé ty okamžiky, kdy vám byla nějaká ztráta nahrazena po té cestě, protože předpokládám, že ty peníze nebyly jediné, co se postrácelo, schovalo, zapadlo.
0: Tak tato otázka se dá rozdělit do dvou druhů odpovědí. Navráceno nám to bylo krásnými, ale opravdu úžasnými zážitky, nádhernými scenériemi a skvělými rozhovory s lidmi, skvělými setkáváními s přírodou a se zvířaty, ale i s architekturou a s tím, co vytvořili lidé. A druhá možnost, jak odpovědět, jak se nám peníze vrátily, jsou ty finanční. A to, co se nám navrátilo v podstatě

0: podobě té, že jsme narazili na lidi, kteří nám doporučovali levné věci a my sami jsme nacházeli levné věci a byli jsme tak schopni bez nějakého velkého snažení, i když jsme teda celou dobu utráceli rozumně, tak bez nějakého velkého snažení jsme byli schopni zpátky našetřit tu rezervu. A teď mě napadla i třetí rozměr toho, jak se nám v podstatě zaplatilo ta ztráta na začátku, a to bylo krásné vyučování od Pána Boha. A to je to, že na těch penězích nesejde a že nesejde na tom, jaký si děláme rezervy a jaký si děláme zálohy, ale sejde na tom, jestli věříme Pánu Bohu, že se o nás vždycky postará.
1: Takové dlouhé cestě, přece jenom to bylo několik týdnů, kdy jste byli na cestách v nepohodlí, tak co vám chybělo, co jste postrádali?
2: Tak určitě v některých okamžicích jsme postrádali teplou sprchu, vyhřátou postel, měkkou, a určitě jsme postrádali i spoustu lidí, které máme rádi kolem sebe a s kterými jsme rádi v kontaktu, ať už rodina nebo naši přátelé či náš sbor. A takže to byly věci, které nám chyběly. Určitě nám chyběly i ty společné časy právě s lidmi ze sboru. I když jsme se připojovali pravidelně na ty úterní skupinky, tak i přesto to nedokázalo nahradit ten osobní kontakt, kdy můžeme se sdílet s lidmi o Bohu a už jsme se těšili, až se vrátíme domů a budeme moct vykládat ty zážitky a to, jakým způsobem nás Bůh provázal těmi cestami. Takže těch věcí nám chybělo víc, ale věděli jsme, že to je jenom na krátkou dobu, takže to nebyl takový problém.
1: A je něco naopak, co vám přebývalo, něco, co jste si přibalili do batohu a na konci cesty jste si řekli, je, to jsme ani nepotřebovali, nebo proč jsem se s tím tahal?
0: Já myslím, že to byly pláštěnky. Ty zabírali poměrně hodně místa a nebyla příležitost je vytáhnout, protože Pán Bůh nám zařídil, na to, že jsme jeli v únoru a březnu, tak Pán Bůh nám zařídil úžasné počasí po celou dobu.
2: Taky mě napadá, že jsme vlastně vůbec nepoužili lékárnu. Přestože jsme ji měli samozřejmě pro nějaké případy akutní, tak Pán Bůh nás natolik chránil celou tu cestu, že jsme vlastně žádnou lékárnu nepotřebovali a domů jsme přijeli vlastně s tou lékárnou plnou.
1: Blížíme se opravdu do závěru našeho putování cesty kolem světa. Nevím, jestli už můžeme se navrátit tady do České kotliny, tady do Čech a možná zhodnotit to, co vám to přineslo, tak uzavřít celé to putování a tak co se vám vybaví, když jste se vydali takhle na tu cestu, tak možná jenom nějaké střípky, nějaká slova, která utkvěla někde v tom srdci.
0: Já se možná budu trochu opakovat, ale utkvěla nám asi nejdůležitější slova, a to, že Pán Bůh za nás zaplatil a že se na něho můžeme spolehnout.
2: Pro mě to byl taky okamžik, kdy jsem si o to více uvědomovala, jakým úžasným způsobem Bůh všechno naplánoval, ať už tu zemi samotnou, nebo i naše životy. A to, že on má opravdu pro všechno svůj plán a má i ten záložní plán, nebo on teda ten záložní plán nepotřebuje, protože on ví, že ten plán, který má, tak ten bude fungovat. A není důležité si chystat naše vlastní záložní plány, protože jakmile mu svěříme opravdu všechno a spolehneme se na všechno, tak zjistíme, že on opravdu to vymyslí stejně nejlépe a on se o nás postará.
1: Plánujete ještě nějaké další cesty, nebo vás to cestování odradilo, všechno to nepohodlí, ale na druhou stranu zase ty úžasné zážitky, tak plánujete někam dál vyrazit?
0: Po takovýchto zážitcích nemůžete říct, že vás něco odradilo. Takže opravdu toužíme dále cestovat, ale uvidíme, co s náma Pán Bůh plánuje, a tak necháváme se jim vést a uvidíme.
2: Další taková věc, která se od té doby změnila, byla i ta, že když jsme přijeli z dovolené, tak jsme počali syna a teď máme 7měsíčního chlapečka. takže teď už to cestování není možná tak jednoduché, jako to bylo před tou dobou, kdy jsme na tu dovolenou jeli, ale tak věříme tomu, že pokud Pán Bůh nás bude chtít někde a pokud nám to dopřeje, tak to bude. A takže to necháváme tak a věříme, že Pán Bůh to prostě má ve své ruce a má ten nejlepší plán.
1: Děkujeme, že jsme mohli nahlédnout a zakusit svět v celé jeho kráse, projet, procestovat od Evropy, Afriky, Asie přes Ameriku až zase zpátky do Evropy. A tak těším se třeba zase při nějakém dalším cestování. Pořadem nebo cestou kolem světa nás provázeli Eliška a Tomáš Vachutkovi. Já jim děkuju.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

0: Celé putování manželů Vachutkových si můžete najít v našem zvukovém archivu u pořadu Za obzor. Pokud byste rádi viděli i nějaké fotky z jejich cest, můžete zabrousit na jejich web, který své cestě věnovali, vachutkovi.wordpress.com.
1: Stvořiteli révy vinné, pochválen buď Hospodine.

Naladěno máte Rádio 7, minula čtvrtá hodina, máme sobotu 29. srpna a vysíláním provází Broňa Procházková. V příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říci ne a zvolit život. Pohled do Bible i zkušenosti třech žen a matek přinese další letní repríza talk show No Filter, kterou vysíláme ve 4.15.

Biblický příběh, kde jsou hrdinkami ženy, a také zkušenosti třech žen a matek přináší za okamžik pořad No Filter.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Ze statistik našeho podcastu No Filteru vyšlo, že jsme se tím trošku probírali s klukama a byla tam taková jedna zajímavé specifikum podcastu, které byly nejposlouchanější, a to byly podcasty, kde byly hostky, kde byly ženy. Tak jsme se rozhodli, že tady nebudu tentokrát já, jenom sám Tomáš Michalko a můj táta Milan Michalko, se kterýma normálně trávíte čas na podcastech, ale že vám dáme trojitou dávku hostek, speciálních žen, a je tady moje manželka Klára.
2: Ahoj, já jsem hrozně ráda, jsem tady i mimo znělku, dobrý den.
1: Tak ano, mimo jiné teda, vy tady vlastně slyšíte nejčastěji úplně, protože je autorem znělky, nebo autorem hlasu znělky. Pak je tady moje maminka Zdenka.
3: Taky zdravím.
1: A je tady Milča Kryšková.
4: Já taky moc zdravím.
1: Od Milči znáte manžela Lukáše, který tady občas povídá s náma. Takže jsme ho pro jistotu propustili a vzali si Milču, protože to zvedne statistiky. Ne, protože chceme trošku jiný obsah, méně strojený, méně formální, možná to bude méně bodů, které můžete aplikovat, jak to občas někteří pastoři mají rádi.
2: Ale jste vlastně losovali, kdo tady s námi bude, z vás tří.
1: Ano, los padl na mě. Ne, dopadlo to tak, že já jsem se toho ujal, protože jednak jsem vyrůstal s třema sestrama, takže vím, jaké to je být s ženama.
3: Takže se cítíš jako
1: Cítím
3: doma,
1: se jako doma,
3: teď žiješ
1: a žiju s třema ženama, protože mám dvě dcery a manželku. Tak přece jenom asi v tom mám nejvíc zkušenosti. Ne, to ne, to nemůžu říct. No, ale abych tu nemluvil jenom já, tak bych se chtěl zeptat, jak se dneska máte?
2: Jo, tak já na tady tu otázku přesně neumím odpovídat.
1: Jo,
2: ale ne, máme se hezky, máme hezký den, načela dne tady na vzduchu, já jsem měla moc hezkou procházku právě s Milčou, takže za to jsem moc vděčná, to je moc hezký den, naše holky si tady se sestřenkou hrají a se Zdeničkou je tady vždycky prostě moc dobře, takže krásný den vlastně.
3: Bylo nádherné sluníčko, modrá obloha, prostě neuvěřitelný den, tak já jsem sice trošičku tak jako rozpolcená, protože nevím, jestli mám být radši babička, nebo mám se kamarádit s kamarádkama, nebo co mám vlastně dělat. Ale je to krásný, hezký den to byl.
4: Jo, já jsem měla taky krásný den, protože se mě od rána furt někdo stará, takže nemusím vůbec nic dělat, vařit, prostě pohoda. A navíc bylo krásné počasí a opravdu to vyšlo moc hezky.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky CityChurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: My jsme tady během dneška tak trošku naťukli téma, vy už jste to tady naťukli někteří už včera, ale myslím si, že to je něco, co bychom mohli rozebrat. Možná by se to dalo tak trošku zaobalit nebo zhrnout do umění říct ne. A vzhledem tomu, že jsme v podcastu No Filter, kde se snažíme vytáhnout některé biblické příběhy a dát jim nějaký čerstvý pohled, tak je tady jedna myšlenka, kterou bychom vám společně chtěli předat, ale každý trošku možná jinak, každý nějaký jiný pohled, ale myslím si, že mami, kdybys mohla k tomu říct malinký úvod, tak by to bylo fajn.
3: Jo, já jsem, nebo takhle, ráda poslouchám podcasty, všechny, i tyhle, ale poslouchala jsem podcast Davida Nováka a ten mě inspiroval k přemýšlení, protože on mluvil o příběhu Mojžíše, s tím, že příběh Mojžíše nezačal u hořícího keře. Chtěla jsem říct krbu.
1: Krbu.
3: Keře.
1: A hoří tady oheň.
3: No, ale začal mnohem dřív. A to je prostě neuvěřitelný příběh. Začal neposlušností dvou žen, porodních, jak se to skloňuje, bab. No, začal...
1: Duly. Dneska by to bylo možná něco jako dula.
3: Aha, nevím, možná, ale oni byli přímo porodní báby, ale...
1: Tím jsme možná tady naštvali nějaké naše posluchačky, které jsou duly a my jim teďka říkáme porodní báby, ale ano, hráli tuhle roli.
3: Ano, ano. Oni měli za úkol od faraona, prostě on si je přímo zavolal a jmenovali se Šifra a Púa. Krásné jména. A on si je zavolal a měli za úkol od něho, když přijdou k porodu k hebrejským ženám a narodí se chlapec, tak ty chlapce zabít. A oni se rozhodli nedělat to. Když si je zavolal po druhé, tak mu vysvětlili, že tyhle ty hebrejské ženy rodí tak rychle, že to prostě nestíhají. Že to nestihnou tam dojít.
1: Ale
3: že...
1: to je krásný argument. Prostě.
3: Že to prostě nemůžou kontrolovat. Takže to byla první, možná, jak jsi řekl, že řekli ne.
1: Ne.
3: A vyvolili život, nebo postavili se za život. A další žena, která v tom příběhu hraje roli, je samozřejmě Mojžíšova maminka, která se rozhodla neposlechnout opět. A toho kluka, ke kterým ty babky nestihly dojít, prostě schovávala 3 měsíce a potom už to nešlo, tak se rozhodla udělat nějakou, vložit ho možná do rukou božích. Tak ho donesla na řeku v košíčku a tam posadila další ženu v pořadí a to je jeho sestra starší, která ho tam hlídala. No a k té řece opět přišla parta ženských a jedna z nich byla dcera faraonova. Slyšeli plakat děťátko, prostě se na něho podívali, samozřejmě, že pochopili, že to bylo hebrejské dítě, syn. A vlastně jejich úkolem bylo ho zabít, zničit, ale oni spolu, jak se říká, drželi basu a prostě se rozhodli pro život. A to je pro mě neuvěřitelné. Tolik žen, které porušili nějaký příkaz a rozhodli se buď poslouchat, nevím, jestli Boha bych řekla všechny, asi ne, ale no, neuvěřitelný příběh. Tak mě to vedlo k přemýšlení, jak žít, abych se rozhodovala pro život.
1: No, mě na tom přijde, nebo nechci hned dávat moudra, já jsem tady, abych se ptal, takže. Jako já si to nedokážu představit, se vžít do těch rolí. Samozřejmě jiný historický kontext, hodnota života se dá srovnat s tím, co se žilo tehdy a co se žije teďka, nebo co my tady zažíváme v tom našem západním, no, střední Evropě a západní Evropě, medicína, tohle. To všechno nasvědčuje, že ta hodnota života je někde výš. A tady čteme během pár řádků, to není dlouhé ten text, že tady usiluje někdo dětem o život, to je první věc, co pro mě nepředstavitelné v dnešní době. Další věc, že teda je tam i nějaká vzpoura vůči té autoritě, což pravděpodobně ty porodní báby taky mohlo stát život. Tam hrozně moc napětí v podstatě. Do toho je tam matka, která odkládá své dítě. To je nepředstavitelné. V podstatě jasně, jako snaží se mu zachránit život, dát mu nějakou naději, ale furt je to srdcervoucí záležitost. Ale je to v tom kontrastu té boží poslušnosti. Tak já nevím, co to v vás vzbuzuje, tyhle ty pocity, nebo tenhle to napětí na začátku Mojžíšova příběhu. Ale rád bych trošku slyšel, protože pro mě je to nepředstavitelné, ale zároveň taky nejsem žena, nejsem matka. Jak to vnímáte z tohohle pohledu třeba?
2: To je těžké, ale já přemýšlím v podstatě teďkom tak nahlas, jenom si kladu otázku, jestli jako Jo, to určitě pravda, co říkáš, jako že ta hodnota života je vnímána asi jinak teďkom, než to bývalo, ale moje otázka právě je, jestli to tak bylo u těch žen. Jako, já mám pocit, že u těch, že to je neměnné u žen, nehledě na kontext určitě. Historický nebo jakýkoliv, že právě to je to, co nám Pán Bůh asi dal, pro co jsme cenné, že jsme nositelky života a že ho volíme a že to si myslím, že v tom jsou vlastně obrovské příběhy žen napříč jakoukoliv historií, protože tohle si myslím, že u žen neměnné, že ta hodnota života vždycky byla jako obrovská pro ženy. A proto volili věci, které dneska zpětně jsou vlastně velké příběhy. Protože prostě myslím si, že ženy jsou v tomhle výjimečné, že ten kontext je vlastně jedno, že ženy jsou nositelkami života a proto je Pán Bůh takhle jedinečně stvořil a jo, že ten život jako volí a to je ta obrovská věc, protože se s tím souvisí strašně moc dalších věcí, bolest, odvaha a dalších můžeme tady jmenovat ještě dlouho. No.
4: Mě jenom k tomu vlastně, jak to Zdenka říkala, tak mě napadl příběh, který asi určitě spousta lidí bude znát, o který je ten boom. Kdy jsem četla, jakým způsobem ona, aby vlastně zachránila Židy, tak jakým způsobem to dělala, jo? Že opravdu musela být odvážná, bylo to samozřejmě za cenu smrti a bylo to o tom, že oni se i v noci se učila říkat, že tam vlastně, kdyby někdo probudil, že tam nikoho nemá.
1: Jasně.
4: Ona se vlastně fakt jako učila lhát, jo. To mně přijde tak jako neuvěřitelná odvaha vlastně tam někoho mít a ještě vlastně pro něj jako fakt, jo, učit se prostě vědomě lhát, aby mu mohla zachránit život, jo. To se váží ještě i k té sestře, která vlastně také zachraňovala Židy. A tam bylo zase zajímavé to, že ta její sestra neuměla lhát a když tam přišlo tam gestapo s tím, že prostě tam určitě má někde Židy, tak ona jim řekla ano, mám tady Židy, mám je pod stolem. Pod stolem tam ti Židé byli, protože tam měli díru do sklepa, ale měli tam na tom samozřejmě koberec a ono to vlastně vyznělo pro to gestapo tak strašně nevěrohodně. Vlastně mě fascinovalo na tady tomhle, že Pán Bůh si používá tvoje srdce, jo? Že se nepoužívá to, co ty řekneš, i když Korý jako lhala a vlastně jí sestra mluvila pravdu, tak přesto to byla odvaha, kdy bojovali za život druhých. Jo? Tak mě to prostě přišlo vlastně vždycky strašně silný, jako což mě přijde, že to koresponduje s tím Mojžíšem a s těma ženama, kteří vlastně taky v podstatě jako měli život ve svých rukou, ale zároveň ten život jim mohl být tím, co udělali vlastně kdykoliv odňat, jo. Takže mi to prostě přijde fakt silný, jak říkala Klárka, že jsou ty ženy silný, no, v tomhle ohledu.
1: Ještě by mě zajímalo, každá z vás v trošku jiné etapě života. Máme tady mámu relativně malých dětí, už ne úplně jako mimin, ale malých dětí, pak mamku dospělých dětí nebo na cestě k dospělosti, ale stále poblíž domova a stále je tam ta lednička, kterou jako ano, mají k dispozici. A pak je tu máma dospělých dětí, které už mají svoje děti, mají které ledničku. Vyžírají ledničku. A pro každou z vás to může znamenat něco jiného, ta odvaha říct ne nebo postavit se něčemu. Můžete třeba se nad tím trošku zamyslet nebo popřemýšlet, co to znamená pro vás jako v té etapě, kde teďka jste?
2: Já dám slovo dál tady, já to učím.
1: Říct ne, ale ve smyslu třeba tak jako, jo, jakože vzepřít se něčemu, jo, jakože to může být i v tomhletom smyslu pro nějaké větší dobro, no, pro život, jo, pro život. Moc hezká myšlenka to jako rozhodnu, když nevíš co, rozhodni se pro život.
3: Život, to je, já nevím, jestli teď budu mluvit ve vztahu k dětem.
1: To nemusí být nutně, protože, jo. Já bych řekl, že pojďme to zobecnit spíš na tu etapu, kde se teďka nacházíte.
3: No je to něco, co jsem prožila, když začala válka na Ukrajině, teď, nebo tam v 22. roce. Po měsíci jsem Teď jsme tady v našem obýváku, ale já jsem tady ležela v noci, nemohla jsem spát a prostě plakala jsem, protože jsem si neuměla představit, co to vlastně znamená, co bude dál, a připadala jsem si bezmocná. Křičela jsem na Pána Boha a neuměla jsem si představit, jak toto je možné vůbec zvládnout. Byla jsem unavená, protože za ten měsíc se stalo věcí jako za 3 roky možná. Ale mělo to svůj důvod, proč jsem to tak prožívala. A do toho mého křiku a pláče a bezmoci jsem začala sama nahlas opakovat 2 slova. A to byl život a pokoj. A tak dlouho jsem to opakovala, až jsem se začala sama sebe slyšet. Já jsem se neslyšela. Najednou jsem se slyšela, jak říkám pořád dokola, život a pokoj. A pak mi došlo po chvíli, když jsem to furt opakovala, že se sklidňuju, že začínám normálně dýchat. A tak jsem říkala, tak dobře, Pane Bože, jestli mám přinášet život a pokoj, tak jo, to jo, to rozhodně chci. A vlastně jsem si vůbec, ale vůbec neuměla představit, co to znamená. A doteďka to přesně jako neumím určit. Ale to, co vím, že jednak tenhle příběh ke mně znova mluvil slovem život. A no, to, co vím, je to, že jestli to bude možné, tak budu ráda nějakým způsobem přinášet život a pokoj komukoliv. Je to jedno komu. A jakým způsobem, jestli je to v té duchovní oblasti, nebo v tělesné, nebo prostě něco, no prostě toto je jako můj příběh a proto to možná bylo pro mě tak silné. Nevím, jestli jsem odpověděla.
1: Jo, já myslím, že určitě. Pokud to nechceš rozvést ještě nějaké do té osobnější roviny, jakože pro tvůj životní styl aktuální. Mně přijdeš, že žiješ takový jako v podstatě svobodný život, nebo mně to přijde, jo? Možná se pletu, ale z mého pozorování, mně přijdeš, že vlastně žiješ to, co chceš. Samozřejmě, když opominu jako věci, co se dějou a tak dále, v tom kontextu, ve kterém pracuješ, z uprchlíky a tak dále, že to není vůbec jednoduché, tak vlastně žiješ šťastný život, nebo svobodný život, nevím, jestli šťastný je správné slovo.
3: Život.
1: Žiješ život. Je to život.
3: Jo, jak to pojmout? No, život. Život je asi strašně silné slovo pro mě. A až mě to překvapuje samotnou. A to, že žiju ještě pořád, je strašně fajn, protože můžu vidět svoje děti, jejich rodiny, moje vnoučky, jak se posunujou a tak. A za každého z vás jako něco prožívám, co není vždycky jednoduché, protože už vím, že už na to nemám žádný vliv. Tak to je trošičku někdy jako frustrující.
1: Okay, to je pravda. A to je přesně ten vhled, co potřebujeme slyšet tady.
3: Jo, že by se spoustu věcí poradil a tak a udělal za někoho, ale vlastně nebo nechceš, protože víš, že oni vlastně vy všichni musíte projít tím obdobím, které jsem já kdysi prošla, a že vlastně to nikdo za nikoho neodžije. Prostě si to každý musí odžít sám. Všelijaké nemoci, všelijaké nespravedlnosti, všelijaké, já nevím, prostě i ty radosti a všechno. Jakože pro mě je strašně takové, jako mě to vždycky cuká rukama, jo, že třeba příběh s Emilkou, jo, vaší. Měla ve školce pasování na prvňáčka. Já jsem tam byla účastná. Ona celou dobu Bobík se tam kroutila, mně se zdálo, že se jí chce čůrat, že mu to jdu na záchod a pořád. Furt jsem chodila za váma, abyste jí jako odvedli, a pak jsem už měla, prostě už jsem tam vyběhla, že ji odvedu, a ona, ne, nechce, ale furt se kroutila. Ale pro mě to byly takové nervy, že vlastně si říkáš, proč ti rodiče jist neudělají? Jenže oni ji znají víc než já, jo? Tak jsou taková jako jedna taková situace.
1: Jo, ale to je taky jakési umění říct ne, protože ty bys to mohla udělat na sílu a říct, není možné, Tome, běž tam, prosím tě, jako no. Nás tam počurá. A ano, samozřejmě, prostě známe jí asi, nebo já nevím, těžko říct, jako mateřské nějaké zkušenosti se nedají jen tak jako nahradit pár roky, když tady mám dcery, ale zrovna Emilku, už jsme se jí ptali a viděli jsme, že prostě to fakt bylo z toho nadšení, to přešlapování a ne z toho, že se jí chce čurat. A vlastně to bylo jakési umění říct jo. Ne a postavit jo. Se něčemu, co by vlastně nepřineslo ten život.
3: Ne, no. Vlastně bych tu atmosféru zabila, já bych ji odnesla jo. Z něčeho, kde ona prostě byla tak nadšená, že vlastně jo. Nevydržela stát rovně.
1: Milče, jaké je to pro tebe teďka ve
4: tvojí etapě? No, já jsem teď jakoby přemýšlela, já mám vlastně takovou osobní věc, kdy mně přijde, že se vlastně učím v tom období, kdy děti jako dorůstají, jo, jakože už jim je těch 20. A teď samozřejmě ne úplně se všema věcma souhlasím to, co dělají. A vlastně se učím nějakým způsobem s nima mít ten vztah a vlastně neříkat jim, hele, to, co děláš, je úplně špatně. Jo. Hmm. I když mě to samozřejmě mrzí, bolí a s některýma věcma se hodně jako těžko vyrovnávám. A tak nějak jako se učím vlastně i v tom důvěřovat jako Bohu, jo? Že prostě jako jo, já s tím nic neudělám, ale Pán Bůh s tím může něco dělat. A mě tak jako strašně osvobodilo, když se jako podívám na Bibli a teď co čtu ty příběhy, kdy Ježíš mluví s kýmkoliv, tak on vždycky za někým přijde a vlastně se zajímá o ten jeho život, ale nikomu neříká, hele, tohle, co děláš, to je prostě hřích. To je špatně. Jo, prostě on první jako vždycky má takovou tu lidskost. Jo, nikomu neříká na první dobrou i té ženě, která tam přišla k té studně, hele, ty jsi úplně strašně hříšná, jsi úplně mimo, jako chodíš sem ještě, že jo, aby tě nikdo neviděl, prostě tak jako okamžitě prostě přestaň s tím životem, co vedeš a naprav se. A to Ježíš právě neudělal, jo. On prostě jí ukázal, že i přesto on o ní ví, a on jí má rád, jo, že prostě každému ukáže tu lásku, i když ten člověk není zrovna na té nejlepší cestě. A to mě prostě strašně jako pomohlo i k těm mým vlastním dětem nějakým způsobem ukázat jim vždycky na toho Ježíše a neříkat jim, že dělají ty chyby, jo. Protože ono tak jako svádí, že jo, když prostě člověk to vidí. A pak mám ještě takovou jednu, kdy vlastně jsme tak bojovali s tím nejstarším synem, kdy vlastně on dělal nějaké věci, které mě se fakt jako osobně nelíbily. A měla jsem takovou tendenci prostě jít do jeho pokoje a úplně tam vyházet některé věci z jeho pokojíčku. A nevěděla jsem, tak jsem se tak jako modlila, říkám, ty Pane Bože, mě tohle štve, já prostě to vyhážu, tohle prostě tady nebude. A tak jsem ale volala ještě jednomu kamarádovi, který právě, ke kterému mám docela takový jako respekt, úctu, on opravdu takový jako, že s Bohem a tak. A právě jako prošel si některýma taky jako obdobím těžkým a tak. Tak mi říkal, hele, když mu to vyházíš, tak ale ztratíš s ním ten vztah. A vlastně jsem si uvědomila, jako jo, že má pravdu, že prostě já mu to můžu vyhodit, ale vlastně to udělám ze vzteku. A nic mi to nepomůže a jemu to taky nepomůže, jo. Takže jsem to tak nechala, modlila jsem se ty věci a pak přišel půl roku na to jsem, už teda on to vyklidil mezi tím, protože jsem ho poprosila, aby si tam fakt uklidil, aby tam ty věci neměl, že mě to prostě vadí. A on to fakt jako udělal, uklidil a říkám, hele, já jsem ti to chtěla vyhodit. A on říkal, no mami, to je dobře, že jsi to neudělal, já si to udělám sám. Jo, takže vlastně mě to přišlo jako takový hezký, že Pán Bůh mě zastavil v tom vyklízení.
1: To je dobré. Jo, díky moc za otevřenost.
5: Jde, tak já zkusím rychlý vhled teda do... ne, nechám si stranu. Já bych chtěla říct, Zdeničko, ty máš pocit, že už jako nemáš vliv na věci, jak si říká, ale máš. To je právě to, za co si myslím, že mnohdy jsme vděční
2: Jo, není to tak, jako když člověk vychovává svoje vlastní děti, tak to je potom nějaké ještě větší. To je takový přesah, si myslím. A ty ho tam máš, ty ten vliv máš. A je to dobrý vliv právě proto, že je provázený tím pokojem. Jak říkáš, no. Tak mě napadá jenom, co se týče menších dětí, že tam si myslím, že rizikovace se samozřejmě taky pořád učím. Je taková ta ženská volba toho života v tom, která si myslím, že sama v tom jádru není špatná, ale pokud tam chybí ten Kristův pokoj v tom, který by to měl asi provázet, určitě ne asi, ale určitě, tak je to něco, co může nahlodávat nebo zraňovat ten manželský vztah, protože máme takové tendence volit ten život, protože máme pocit, že to ne v tu chvíli je pro tu rodinu, že to je pro ty děti, že to je pro nás prostě, ať jsme spolu různě a častokrát věřím tomu, že máme pravdu, ale taky se mnohokrát stane, že to není na místě, anebo by to minimálně mělo pro vás ten pokoj Pane Ježíši, který tam není a pak to nedělá dobrotu, tak jenom to mi teď tak vyvstalo, že jo, že v tom jsem nasekala i z věcí a no, v tom se učím. Tak možná, jo, možná i taková dobrá myšlenka pro muže opačně, že můžou v tom nějakým způsobem trošku se snažit vycházet vstříc ženám, protože ty volby pro život jsou obrovským výdejem energie. A když jsme nuceni, tlačeni, nebo nějakým způsobem okolnostmi tlačeni do toho vlastně takhle volit a jo, a volit ne, že mezi, ale jak kdyby někde napříč, jako ještě prostě tím naším manželstvím, manželem, což určitě nechceme, ale prostě nějak se to stává někdy, tak je to také takové sebedestruktivní dost, no. Takže jestli jenom trošku můžete chlapit, tak nám v tom jděte vstříc, protože to je někdy brutální.
1: Tak to je hezké pozbuzení, tak já si myslím, že máme kam pokračovat ve speciálu, kde se za chvíli přesuneme. A než se tam přesuneme, tak bych to chtěl jenom malinko zhrnout, protože tady padly skvělé věci dneska. Jednak k tomu ne, nebo vol život. Možná jsou některé věci, které že nevíme, co máme dělat, ale když nevíme, co máme dělat, tak vždycky můžeme volit život. A myslím si, že to může pomoct v tom rozhodovacím procesu, jak bychom to nazvali normálně v No Filtru. A samozřejmě pak se můžeme bavit dál ve speciálu o jako autoritách a bla, ale to nevadí. A pak se mi moc líbilo to s tím uměním jako opustit. V podstatě popisujete trošku to, co dělala ta maminka. Vypustila a nebudu mu říkat, jestli má říct svoji dceři odvezít na záchod, aby se vyčurala, nebo nebudu šahat na věci svému synovi, přestože mě to vytáčí a žije pod mojí střechou a nechci to, tak je tam volba toho života, že to vlastně nechám plynout.
3: No, nebývá to jednoduché, ano. Protože když si představím znova k tomu Mojžíši, jo, k té mamince, jako neumím si představit, že 3měsíční dítě dávám do košíku na Nil, kde jsou krokodýly, nebo co tam, aligátoři nějací, nebo co tam je. Jo, že neumím si představit, že ho tam položím. A vlastně to ani nechci vidět, protože tak tam postavím tu starší sestru, aby to tam trošku obstarala. A ta ségra, ta malá holka, prostě měla takovou odvahu, jakože v tom volbě života se schovává strašně moc věcí. Jako odvaha, síla, prostě najednou neřešíš sebe, řešíš ten život. Neřešíš sebe vůbec. Jakože tam najednou ty ženy, když se mají za své dítě postavit, přestanou řešit svoje zdraví, svoje cokoliv. Prostě se vrhají do čehokoliv, aby ten život to dítě ochránilo.
1: Takže máme kde pokračovat, to je super. My se teďka loučíme s našimi posluchači na Rádiu 7 a pokračujeme dál.
0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
6: Máte i vy své zkušenosti, v rámci kterých jste byli nuceni volit a volili jste život? Podělit se o ně můžete e-mailovou cestou. Své případné ohlášení

dospívala Marie Pavlatová. Ať se stane cokoliv, přijde bouře, já pozvednu své ruce ve víře a budu si připomínat, co všechno si udělal. Zpívá Carrie Job.

Minula pátá hodina. Začátkem soboty 29. srpna na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. Hory mohou být krásné, ale také velmi zrádné. Rychle se změní počasí a vy zůstanete odříznuti daleko od lidí. Jedno takové podcenění hor přivedlo k přemýšlení o životě Karlu Daňovou. Co si po sestupu dolů do civilizace uvědomila a jak ji to změnilo, se dozvíte za čtvrt hodiny při poslechu relace Život víry.

Vítejte, žalujeme se.

0: Poslední z letních repríz příběhů o setkání s Bohem nabízí pořad, který právě začíná.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Karla Daňová. Vyrostla jsem v katolické rodině na malém městě na Moravě. Moje matka pocházela z takové tradiční katolické rodiny, která žila ten křesťanský život takovým způsobem v mantinelech mezi musíš, nesmíš. A ta výchova byla z té strany taková tvrdší a považovalo se za úplně samozřejmé, že jako děti budeme chodit do kostela a převezmeme víru našich předků. Do takového toho dětství, které bylo plus minus harmonické, přišla nemoc matky, když mi bylo necelých 13 let. Zvláštní bylo, že jsem celé dětství prožívala intuici, že umře. Celé dětství jsem měla strach, že je něco blbě a že o ní přijdeme. A najednou to bylo tady a ona těžce onemocněla. Velice brzy na mě dopadla tíha všelijakých starostí o domácnost, protože několik let hodně času trávila v nemocnicích a v mých 17 letech zemřela. Mi se paradoxně ulevilo, protože jsem vlastně ten strach prožívala mnoho let a najednou už to tak bylo a už se s tím nedalo nic dělat a přišla prostě nový život a vůbec nové přenastavení rodiny. Ale hůř na tom byla sestra, která vůbec netušila, jak je to vážné a matka vlastně umřela na její 15. narozeniny a byl to pro ní obrovský šok. Dost to s námi třemi, se sestrou a s otcem se mnou zacvičilo, byla to nečekaná situace a taky se to mělo dopad na naši dětskou víru. Nebyli jsme zvyklí doma o Bohu mluvit, nebyli jsme zvyklí se spolu sdílet, se spolu modlit. Všichni jsme se modlili za maminčino uzdravení, ale každý tak nějak po své ose. A ani teď jsme nebyli schopni si své emoce pozdílet a vůbec spolu o tom mluvit. Já jsem už mezi tím hodně o Bohu přemýšlela, snažila jsem se svoje řešit všelijaké otázky po Boží existenci, potom proč je tolik zla ve světě, proč se děli všelijaké zlé věci v historii. Měla jsem spoustu otázek i k tomu, proč katolická církev, do které jsme chodili, tak škaredě naložila třeba s mistrem Janem Busem a spoustu takových dětských otázek. A tím, že byl maminčin bratr farář a na půdě bylo spoustu literatury, tak jsem v ní občas byla naložena, snažila jsem se sama najít otázky. A moc se mi nedařilo. A byla jsem v tom dost ponořena, ale nenacházela jsem ani odpovědi, ani Boží blízkost, ani podporu v církvi. A tak se stalo, že jsem po nějaké době po matčině smrti se rozhodla, že už do kostela víckrát nepůjdu, a že to s tím Bohem je nějaké úplně mimo. A stala se zvláštní věc tu neděli, kdy jsem po dlouhém přemýšlení a zvažování nevstala z postele, nevstala ani sestra, ani otec a všichni tři jsme tím okamžikem přestali fungovat katolické církvi. Provalilo se to až 3 roky potom, v okamžiku, kdy se moje sestra vdávala ne v kostele, ale na úřadě. V tom okamžiku vlastně všichni příbuzní pochopili, co se děje a došli na ten občanský obřad. Ale my už jsme byli někde jinde. Sestra měla brzy první, pak druhé dítě. Já jsem odešla do Brna na vysokou školu a přestože jsem doma vypadala jako vzorná studentka, tak v Brně jsem si značně užívala a tím, že jsem se vzdala víry v Boha, tak jsem ztratila jakékoliv zábrany a opravdu jsem si dělala, co jsem chtěla. A tak to šlo mnoho let a ten život dostával se do čím dál větších obrátek. Po škole jsem zůstala v Brně pracovat. Skoro všechny moje kamarádky se po vysoké škole vdali, ale já jsem v té době přišla o další vztah a o to víc, to byl o důvod víc prostě žít nezávazně a v Radovánkách. A přestože jsem nějak tušila, že to je hodně mimo. První náznak toho, že se něco děje, že se na mě Bůh dívá, nastal zhruba 3 roky po konci školy. Dostala jsem se pracovně na nějaký kongres do Vysokých Tater. A vždycky jsem milovala hory, ale v Tatrách jsem nikdy nebyla. Tak jsem ten kongres místo nasávání odborných vědomostí využila k běhání po horách. A díky tomu, že jsem to kloubila s večerními potulkami a výlety do restaurací a podobně, tak prostě jsem těch sil na ty hory moc neměla a taky jsem neměla žádné zkušenosti. A po jedné takové pařbě jsem se v pozdních odpoledních hodinách vydala zdolat Příčné sedlo a vůbec jsem nevzala v úvahu, že je říjen a den je krátký a v 2000 metrech na řetězech už byla námraza a voda, která prostě přes den ve sluníčku tekla po skalách, k večeru zamrzla. A já jsem zhruba v půlce toho přechodu nebo toho stoupání po řetězech, po té skalní stěně, najednou se dostala do stavu, že jsem neměla sílu dělat další krok. Klouzaly mi boty a byla jsem totálně vyčerpaná, neměla jsem ani rukavice, takže jsem měla úplně ledové ruce a najednou jsem visela někde na řetězech, stmívalo se hodně rychle a nevěděla jsem vůbec, jako mám dostat nahoru nebo dolů. Byla jsem tak v půlce a jako úplně jsem jako přemýšlela, kde mám skočit, protože mě nic lepšího nenapadalo. Neměla jsem na nic sil a nějak jsem začala sem prožívat, že je to Boží varování, že se Bůh už nemůže na ten můj život dívat a že je třeba něco změnit, jestli to přežiju. A jako nevím, jak dlouho jsem tam visela, jako bylo to hodně dlouho, protože až za tmy jsem nahoře nad sebou zahledla několik světýlek a byli to horolezci, kteří na rozdíl ode mě měli čelovky a sestupovali Příčným sedlem na Terryho chatu a sundali mě dolů, pomohli mi dojít mezi lidi s patřičnými komentáři, které jsem si pochopitelně zasloužila. No, dalo by se čekat, že se něco změní, ale nezměnilo se nic. Dala jsem si jela svůj scénář, své volny. Paradoxně změna nastala až v okamžiku, kdy jsem se několik měsíců po tomto zážitku vdala. Byl to takový nějaký můj pokus po lidsku vyřešit svůj neuspořádaný život. S tím sňatkem přišlo spousta změn. Jedna z nejvýznamnějších byla ta, že jsem se brzy na to odstěhovala na Vsetín, odkud z jehož okolí pocházel můj manžel a začali jsme tady budovat rodinu. Brzy se nám narodil první syn a 2 roky na to druhý, takže jsem byla v cizím městě bez zaměstnání, protože jsem byla na mateřské. Začala jsem se zbližovat s jeho rodinou a nacházet si tady nové přátele. A najednou jsem pochopila, že vlastně musím ten vztah budovat, že vlastně jsem jakoby hodně odkázána na ten vztah. To byla pro mě nová skutečnost a zkušenost, protože jsem byla zvyklá si opravdu dělat, co chci a všecko nějakým způsobem plus minus vládat. A teď jsem viděla, že prostě jsem v takové situaci životní, že jsem na tom muži závislá a že ten vztah nestojí na dobrých základech. A teď už můžu říct, že na mě pracoval Duch Boží a že jsem začala vnímat, že ten vztah vznikl špatně a že je spousta věcí, které neměly být a které v tom vztahu drhnou a vlastně ten vztah ničí, aniž bych byla schopna to ovlivnit. A týkalo se to mé minulosti. A čím dál více ve mě hlodal pocit viny. A dnes už to vím, nakolik pocit viny je destruktivní a k čemu až může vést. Dostávala jsem se do stavu úplného zoufalství a také bezvýchodné situace, že nevím, co s tím. A na povrchu to vypadalo v pohodě, rodinka jakoby prosperovala, ale my jsme nebyli schopni jak vytvořit hlubší vztah a dnes už vím, že to bylo mou vinou a prožívaným pocitem viny ten vztah nestál na dobrých základech. Zhruba po 4 letech jsem šla na takovou banální operaci s takovou tukovou malou hrčkou na koleně, kterou bylo nutné odstranit a v té nemocnici jsem byla na pokoji s paní, která byla po těžkém úrazu kotníku. Někde na nějakém setkání nějaké větší dítě skočilo na nohu a prožívala velké bolesti a ten kotník byl opravdu v zoufalém stavu. A začali jsme spolu, mě teda překvapilo, že za touhle paní chodili neustále davy lidí a vůbec jsem to nechápala, co to je, kde se bere tolik příbuzných, tak jsem se na to začala vyptávat. A vyšlo najevo, že ta paní je z nějaké církve a že to jsou vlastně lidi z té církve. Tak to jsem viděla poprvé. A když jsem tady měla někoho z církve, tak jsem, abych nestala řeč, vytáhla ty svoje dětské otázky, které jsem se tenkrát před lety snažila jako úporně sama vyřešit. A začala jsem se na ně ptát a začali jsme o tom spolu komunikovat. A de facto to byl po těch mnoha letech, co jsem skončila nebo přestala chodit do katolické církve, to byl první člověk, s kterým jsem se bavila o Bohu a který vůbec mi dával nějaké otázky, který se o mě nějakým způsobem zajímal a začal mi o Bohu vykládat. A my jsme v té nemocnici strávili spoustu času tím, že jsme si vykládali o svých životních zkušenostech a že mi tahle paní Anička vykládala o svých zkušenostech s Bohem a naprosto bez jakýchkoliv pobouření nebo rozhořčení mě uváděla do pravdy Božího slova, což pro mě bylo nové, protože když jsem se ptala na půdě katolické církve, tak to bylo vnímáno hodně negativně. A najednou byl prostor se o tom bavit. A tak i po skončení naší hospitalizace vztah pokračoval. Anička mi občas navštívila, nezas moc často, ale tak akorát. Občas přinesla nějaký letáček, občas nějakou knížku. A já jsem čím dál více o Bohu přemýšlela. Koupila jsem si taky sama Bibli a začala jsem číst. A od švíc jsem se zajímala o to, co je v Božím slově, nebo jaký Bůh by mohl být v podání této nové známé, tím více sílil můj pocit viny a ta nepohoda. Došla jsem až do takového stadia, že jsem pochopila, že pokud bych měla nějakým způsobem se přiblížit k Bohu, takže prostě musím vyjít s pravdou ven ve svém vztahu s mužem. A to byl okamžik, kdy jsem tu Bibli zabalila a uložila k ledu. Doslova se mi dá do knihovny a další dobu na ní se dal prach, protože jsem si řekla, že tohle nikdy neudělám, že bych o ten vztah přišla a to jsem fakt nechtěla. A tak to zůstalo nějaký čas. Anička pochopila, že se dveře zavírají a nechala to tak. A zhruba za rok a půl potom z čistého nebe, aniž bych to čekala, vyšlo velice rychle najevo, že můj manžel má přítelkyni. A to bylo něco, co jsem naprosto nečekala, protože já jsem mu naprosto věřila a jestli jsem někomu nevěřila, tak sobě. Ani jsem možná neplánovala být věrná, ale jemu jsem věřila naprosto, protože mi připadal jako vyloženě rodinný typ. Vnímala jsem, že se o nás stará, že o nás pečuje a má nás rád. A pro mě to byl úplný šok. Ale současně mi bylo opravdu v ten okamžik úplně jasné, že jsem udělala špatné rozhodnutí, že jsem tenkrát kvůli tomuto vztahu nechtěla vztah s Bohem. A to moje manželství mělo potom rychlý průběh. Já jsem sama byla ten, kdo pomohl tomu, aby ta nevěra vyšla na povrch a neměla jsem moc chuť nějakým způsobem to tolerovat, takže se manžel brzy odstěhoval a vše směřovalo k rozvodu. A já jsem zoufale litovala, že jsem tenkrát tu Bibli a ty Boží věci odhodila. A nastaly 3 měsíce zoufalství, kdy jsem tušila, že budu opuštěná, nevěděla jsem, co budu dělat, protože jsem byla na mateřské, takže jsem se obávala vůbec i o naší existenci, jak z čeho budeme žít s dětmi. A současně jsem chtěla volat k Bohu a jako byla jsem v takovém stavu nějaké zaseknutosti, že jsem nebyla schopna vypustit ani hlásku a vůbec jsem nebyla schopna nic dělat. To bylo takové nějaké zvláštní napětí. Na jednu stranu, dnes už vím, že to byla taková přetahovačka o mou duši, že na jednu stranu mě táhly ty boží věci a toužila jsem potom to všecko Bohu odevzdat a na druhou stranu jsem byla úplně zasekaná v nějakém zvláštním vzdoru. A tak to trvalo zhruba 3 měsíce. A na konci prázdnin už jsem byla dohodnuta, že musím nastoupit do práce, abychom měli nějaké příjmy. 1. září jsem měla jít do nového zaměstnání a v té době, kdy vlastně, ještě jsem neřekla, že v té době, kdy začal ten náš manželský konflikt, takže tak se stalo právě přes tu Aničku, že mě a mou kamarádku pozvala na takovou malou skupinku žen, kde slíbili, že pouze 6x a pouze po 2 hodinách budou vykládat něco o božím slově, takové kratičké příběhy, no a hlavně, že nám přitom pohlídají děti. Tak to byl asi takový nejsilnější motivační faktor. Bylo tam příjemně, děti si hrály, a my jsme s několika ženami si povídali a přitom jsme probrali jakových 6 klíčových příběhů z Nového zákona a přitom byla taky sestra místního kazatele církve bratrské a na závěr těchto 6 setkání nám dala nějaké kontakty a pozvala nás, že si můžeme o tom dále promluvit s jejím mužem, kdyby jsme měli zájem a pozvala nás do sboru. Tak já jsem tak spíš z povinnosti a ze slušnosti slíbila, že tam někdy se aspoň jednou přijdu podívat. A tu poslední neděli předtím, než jsem měla nastoupit do práce, děti už byly vlastně s manželem a s jeho novou přítelkyní na nějakém výletě. Já jsem měla volný den, který jsem zase trávila v trápení. Já jsem říkala, tak aspoň něco splním, co jsem slíbila, půjdu se tam podívat. A tak jsem se v neděli večer vypravila na večerní shromáždění a v jeho konci přišel ten manžel od té mojí nové přítelkyně z té skupinky, kazatel z místního sboru a jak mě viděl, tak se mnou dal do řeči, pozval mě k ním. A jak jsme tak nějak nezávazně vykládali, tak ta tíseň moje už byla taková, že se mu všecko vyklopila. Bylo to vlastně z čisté vody, bez přípravy, takové celoživotní pokání, kde jsem Bohu vyznala všecko, co bylo špatně v mém životě, prosila o odpuštění. A ten sam okamžik přišla obrovská úleva. A takové jasné odpuštění a všecko to trápení s vinou bylo rázem tak jednoznačně pryč, že se mi zdálo, že se znáším a že prostě všecko je nové, čisté, krásné. Den byl úžasný a jednoznačně jsem věděla, že mi začíná nový život.

Byla to poslední neděle v srpnu, každý rok na ní s vděčností pánu vzpomínám, že mě zavolal. Jsem Bohu vděčná za to, že brzy po tom obrácení přišly docela těžké věci a v nich jsem se musela rozhodovat pro něho nebo proti němu. A díky tomu jsem velice rychle zakořenila v pánu. Přestože to bylo dost náročné, všecko se to týkalo budoucího uspořádání našich vztahů. Velice brzy po této příhodě se změnil můj vztah k mému muži. Z toho steku na to, jak to dopadá, jak ten vztah se vyvíjí, jsem najednou začala prožívat vůči němu úplně novou lásku a nový zájem ten vztah udržet. Už jsem, ten důvod byl Boží. Byl to Boží důvod, celý ten nový vztah k němu, protože jsem věděla, že manželství je v Božím plánu a tu lásku prostě úplně jinou a novou jsem dostala. A tak jsem začala nečekaně a úplně jinak o ten vztah usilovat. Bylo to pro mou povahu překvapivé a i pokořující, protože jsem ho několikrát prosila, aby se vrátil, aby to přehodnotil a slibovala jsem mu, že věci budou jinak. A že taky jsem mu řekla o tom, že ten důvod, proč si myslím, že to bude jinak, je, není ze mě, ale že je proto, že jsem přišla k Bohu. Nemělo to moc valný efekt, nicméně se stalo to, že zhruba po 3 měsících po té zkušenosti obrácení se ta přítelkyně na nějakou dobu odjela do zahraničí a on se k nám nějak dočasně vrátil. A já jsem měla obrovskou radost a nové naděje, že to prostě se stane, že to manželství udržíme. A do toho přišlo asi poprvé mocné Boží slovo ke mně, kdy jsem vnímala, že mě Bůh povzbuzuje do toho, abych s ním mluvila v pravdě a řekla mu, co je špatně a co bylo špatně v našem vztahu. A opět to bylo přes velké obavy, že to zničí to, co jsem znovu mohla doufat. Ale bylo to tak přesvědčivé a tak jasné Boží vedení, že jsem to nakonec udělala. Byl to opravdu velice silný okamžik. Došlo k tomu, že mi odpustil vše, co bylo k odpuštění a řekl, že kdyby to věděl dřív, že by všecko bylo jinak, že to je strašná škoda, že to ví až teď. A vypadalo to několik dní, že to překonáme a že to půjde, ale pak věci vzali rychle zpát. A velice brzy přišel návrh na rozvod, který mě úplně rozložil tím, jak byl napsaný a podaný. A bylo jasné, že teď už opravdu bude usilovat jenom o to, ať ten vztah brzy skončí. Já jsem ještě měla taky pocit a dojem silný, že za ten vztah mám stále dále bojovat, ale to už působilo jenom jeho přitvrzování až tak, že to vypadalo, že chce i, a bylo to tak napsané v té žádosti o rozvod, že chce do péče i děti. A já jsem byla tak z toho zdeptaná, že jsem už i říkala, že jim snad bude s nima líp než se mnou. A tady přišlo další Boží slovo a povzbuzení skrze bratra kazatele, který řekl něco, neřeknu to asi úplně přesně, ale který řekl něco v tom smyslu, že s cizí ženou jim nikdy nebude tak, jak s matkou. A velice výrazně a jednoznačně mě povzbudil k tomu, ať bojuji za to, ať děti jsou svěřeny do mé péče. I za cenu toho, že budu souhlasit s rozvodem na druhé stání. Tak jsem se podle toho zařídila a byli jsme po druhém stání rozvedeni a děti skutečně byly svěřeny do mé péče. Jsem za to Bohu moc vděčná, že se to takhle urovnalo. Jsem vděčná za to, že mi dal příležitost prožít s mými syny život a že vlastně vedl potom i náš vzájemný vztah s bývalým mužem k nějakému upokojení.
a že jim, vlastně mým synům zůstal otcem a zůstal jim blízko i v té době po rozvodu. S dětmi jsme zakořenili ve sboru církve bratrské ve Vsetíně na Jasence a sbor nám tvořil a tvoří dodnes rodinu. Našli jsme tady spoustu požehnání a podpory. Nesčetněkrát jsem zakoušela to, že nesčetněkrát jsem zakusila nebo přijala finanční pomoc. Našla jsem zde takovou i duchovní podporu. A děti našly mužské vzory a vrstevníky. Jsem za to hodně vděčná, že jsme tady mohli ty léta prožít. Za tu dobu, kdy jsem byla sama, jsem zakoušela takové mimořádné boží zaopatření a tolik mimořádných situací, kdy se o nás postaral, že nad tím stále jenom žasnu. Je to takový souvislý tok zážitku a zkušeností, kdy o nás pečoval a nejenom o nějaké základní potřeby, ale nad naše očekávání. Můžu možná vzpomenout některé příběhy. Zhruba 3 roky po tom, co jsme začali chodit do sboru, jsem měla nějaké zdravotní problémy a musela jsem se podrobit operaci. A těsně před tou zkušeností se stala ta nemilá věc, že mi někdo ukradl kolo. Kolo v té době byl náš jediný dopravní prostředek. Jezdili jsme přes celé město do školky na velkém kole. Na svém kole jsem vozila mladšího syna, starší jezdil sám. A i po městě jsem se všelijak dopravovala na kole, takže to pro mě byla velká ztráta. Byla jsem na Boha fakt dost naštvaná, že nám to kolo neohlídal. A co si teď mám počít? Nicméně po té operaci, kterou jsem musela podstoupit, jsem měla dodržovat jakýsi léčebný klid a tak dále, což pro mě je vždy těžké. A kdybych měla to kolo zaparkované ve sklepě, tak by to s tím mojím dodržováním bylo opravdu slabé. A tak jsem neměla na čem jezdit, tak jsem se chovala podstatně klidněji. V době, kdy už jsem byla fit, tak z nenadání přišel za mnou bratr ze sboru, s kterým jsem neměla nikterak blízký vztah. A řekl mi, že nějak mu pan položil na srdce, že mi nemá dát konkrétní obnos, že už budu vědět, na co je. A bylo to přesně to, za co jsem si mohla koupit nové kolo. Takže to, takových zážitků mám opravdu spoustu, že o naše potřeby Bůh pečoval. Dávám k dobru svoje pouštní šaty. To bylo v době, kdy jsem pracovala v jedné neziskové organizaci, něco jsme tam budovali. Byl to takový hektický čas, kdy, jak se říká, na blbosti nebyl prostor a čas. A najednou bylo vše hotovo a přicházel, měl nastat slavnostní okamžik dokončení a slavení toho, že se dílo podařilo. A já jsem najednou říkala, no tak a co teď na sebe? Klasická ženská otázka. A najednou se stalo to, že od spodního prádla přes boty až po úplně luxusní šaty jsem všechno dostala. A proč jim říkám pouštní? Říkám jim pouštní, protože je mám dodnes, je to už 20 let a ty šaty jsou pořád jako nové. Oni prostě nezvečeli, oni se vůbec jakoby neopotřebovávají. Opravdu to nechápu. A už si toho všímají i lidé, kteří mě znají déle, že to je nějaké zvláštní. Opravdu je to zvláštní. Takovým a podobným způsobem Bůh nás pečoval. Já mám takovou teorii koloběhu darů v přírodě. To vzniklo někdy už na počátku, kdy mě moje blízké sestry ze sboru v církvi bratrské vylečily z revančismu. Já jsem byla vychována tak, že když náhodou něco dostaneme nebo někdo nám učiní nějaké dobro, takže mu to musíme v nějaké podobě co nejrychleji vrátit, abychom nebyli za nevděčníky. A teď jsem viděla, že to tyhle lidi neuvěřitelně rozčiluje a že to prostě neberou. Ať jsem se snažila sebe být vynalezavější a nějak to zabalit a zamaskovat, tak to vždycky dopadlo stejně, že to odmítali a odkazovali mě na Boží slovo, že se mám naučit přijímat. A tak jsem se to pilně učila a vytvořila jsem si svou teorii koloběhu darů v přírodě.
že prostě jsme obdarováváni a ta moje teorie má základ v Božím slově. Jsme obdarováváni proto, abychom mohli být velkoryse štědři. Takže prostě ráda přijímám a podle svých možností dávám jinde tam, kde vidím, že je potřeba. No a další důsledek toho, že jsme zakoušeli tolik dobrodění od lidí v církvi a Boží zaopatření našich všech potřeb, byla ta, že se mi několikrát v mých zaměstnáních v neziskovém sektoru naskytla možnost svoje zkušenosti z rodiny aplikovat v neziskovkách. A mohla jsem jakoby znovu vidět, že Bůh funguje pořád stejně, že se zajímá o každou naši potřebu a že on je mocen každou naplnit svým způsobem a vždy mě překvapí tím, jak to dělá a jak dává na dočekávání.

S pořadem Život víry jsme se ocitli přibližně čtvrt hodiny před šestou. Do šesté písničky a v šest ranní vysílání Rádia 7.

I v sobotním ránu s vámi rádi budeme na Rádiu 7. Jen to přenechám ranímu moderátorovi. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková.

Je krátce po 6. hodině a to znamená, že na Rádiu 7 startuje sobotní ranní vysílání se datem 29. srpna 2026. Z brněnského studia vám přeje dobré ráno Kuba Lofítek. Jsem vděčný, že i v tomto letním čase ladíte naší stanici. Začnu přehledem pořadů, který poodhalí, co pro vás v nejbližších hodinách připravil tým Rádia 7. Ke vstupu do nového dne může patřit i otevření Bible a modlitba. Obojí uděláme v tichém čase v 6.15. Konec prázdnin se pomalu blíží a nastane školní rok, tedy prostor k učení a prostor pro nové poznatky. Jak nás k učení vybízí Bible, uvažuje Karel Řežábek od 6 hodin 45 minut. Už několik týdnů se v pořadu modlitby podle Bible zabýváme jednotlivými částmi Boží výstroje. Nyní se dostáváme k samotnému závěru tohoto slavného oddílu z listu Efeským. Předposlední díl seriálu nese výstižný název Odvaha k modlitbě. K čemu by nám totiž byla sebedokonalejší zbroj, kdybychom neměli odvahu komunikovat s naším pánem? Připojte se k poslechu v 7 hodin. Z radikálního odpůrce se stal největším šířitelem křesťanství. Pavel Starzu nám ukazuje, že nikdo není tak daleko, aby se ho Bůh nemohl dotknout. Příběh o intelektuálovi, který pochopil sílu slabosti a víru, pro kterou stálo za to položit život, přináší závěrečný díl série o slavných biblických postavách, které vám přinášelo prázdninové klíčové slovo. Poslouchejte po 8. hodině. Vydejte se s námi na řeku Dyji a objevte Vranov nad Dyjí z trochu jiné perspektivy. Z paluby loďky, z břehu i z okolních výletů se podíváme na místa, kde léto chutná po dobrodružství. Letní pohlednice na vás čeká v 9.30. Tolik programová nabídka Rádia 7. Dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Na jednu z modliteb krále Davida se zaměříme v tichém čase. Ještě předtím City House Music s písní Vždy jsi se mnou.

Král David měl v srdci touhu postavit chrám, kde by přebýval Bůh, kde by přebývala Boží sláva. On sám jej nakonec nepostavil, to až jeho syn Šalomoun, ale přesto David chtěl udělat, co mohl, proto aby se tato stavba připravila. A součástí celého toho projektu bylo i to, že bylo potřeba vybrat nějaký obnos, díky kterému by vůbec ta stavba byla možná. A když David viděl tu ochotu všech lidí okolo se do tohoto díla zapojit, vyslovil poté jednu z modliteb směrem k Bohu. Budu číst z knihy první Paralipomenon, nebo také první Letopisů, 29. kapitoly od 10. verše.

David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu. Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků až na věky. Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát. Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství. A ty jsi hlava, jež převyšuje vše. Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc. Svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky. Tvé slavné jméno chválíme. Kdo jsem ale já? A co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno. To, co jsme dali, bylo z tvé ruky. Před tebou jsme jen poutníci a hosté, tak jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno. Vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží. Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid zde přítomný přináší své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců, Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej na věky tu touhu v srdci svého lidu. Ať jsou jejich srdce vždy pevně u tebe. Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy. Bože, Otče náš, chci se k této modlitbě připojit a také vyznat, že ty jsi jediný, pravý, živý Bůh, jsi požehnaný od věků až na věky. Že tvá je velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát. Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, Bože, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše. Od tebe pochází bohatství a sláva, to všechno, co jsi i nám svěřil do správy. Jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože, patří naše vděčnost a naše chvála. Děkuji za to, že jsi tak štědrý, že toho můžeme, já osobně můžu, přijímat na každý den tolik. Děkuji za dar života. Děkuji za dar záchrany v Pánu Ježíše Kristu, za dar odpuštění hříchů, dar nového života, dar naděje, že jednou budeme s tebou tam, kde jsi ty. A děkuji také za toto nové ráno, za nový den, který je také darem od tebe. Amen.

Zpívaná modlitba, tak bychom mohli nazvat skladbu Chceme být s tebou kapely Angels. Vyznání, vím, že bez tebe bych neměl nic, vím, bez tebe nemůžu žít, zní písni Já vím kapely Awaken.

Před biblickou úvahou Karla Řežábka zazní ještě dvě písně. Tou první bude skladba Dávám všetko Marie Podhradské.

0: O tom, jak nás k učení vybízí Bible, uvažuje v následujících minutách Karel Řežábek.
1: Žalm 25, verš 5 říká: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Asi někdy v půlce srpna tohoto roku jsme byli s mým synem 9letým v Hypertestku v Plzni a viděli jsme tam všude nápisy zpátky do školy. No musím říct, že to v mém synu žádné velké nadšení nevyvolalo. Možná pokud máte děti, tak to znáte, že se blíží konec prázdnin a děti dávají více či méně otevřeně najevo, jak se jim ta škola hnusí, jak ji nemají rádi, jak se tam netěšejí, pokud vůbec na něco, tak na ty přestávky nebo maximálně na tělocvik. A možná, že si vzpomeneme na svoje roky a pokud jsme upřímní, tak víme, že jsme se taky kolikrát do té školy netěšili, že to v nás taky žádné nadšení nevyvolávalo. A možná, že tady tohle přemýšlení si potom neseme po zbytek života.

se učit po celý život. Takže s tou školní docházkou ukončenou ani u nás dospělých to není tak jisté. A proč ta škola v nás vlastně formovala tohle myšlení? No možná, že to bylo proto, co jsme se učili a jakým způsobem nás to učili. Jan Amos Komenský školu definoval jako sbor vyučujících a učících se užitečným věcem. A to možná byl ten problém, že jsme se neučili užitečné věci. Nevím, jak je to teď ve škole, ale možná, že v něčem je to podobné. Že kromě toho, že se tam naučíme číst a psát a počítat, což je rozhodně potřeba, tak se tam taky učíme věci, které potřeba nejsou a je jich taky spousta. Učíme se nazpaměť věci, které bychom nepotřebovali k životu. Učíme se vyjmenovávat dlouhé seznamy děl nebo něčeho jiného, které bychom si mohli klidně být schopni najít v encyklopedii nebo na internetu. A učíme se tam taky podávat výkon. A možná, že se tam nepřímo si tam osvojujeme poselství, že výsledek je důležitější než cesta, jakou jsme toho výsledku dosáhli. Hlavně získat dobré známky tím, že se naučím věci říkat tak, jak se to ode mě očekávalo. Chtějí to nazpaměť, budu to umět nazpaměť. Chtějí to přesně jako je to v učebnici, naučím se to jako z učebnice. To je jedno, že už to zítra vědět nebudu, hlavně když dostanu dobrou známku. Případně to při nejhorším opíšu staháku. Jenomže to není to, co jsme se měli ve škole naučit. Protože věc, kterou jsme se tam potřebovali naučit především, bylo učit se. Učit se, jak věcem přicházet na kloub, aby nás to bavilo. Osvojit si nadšení pro to růst dál, rozvíjet se, pracovat sami na sobě. Naučit se umět si vytvořit a obhájit vlastní názor. Nebo naslouchat a nechat se obdarovávat rozdílností. Takže možná, že ta škola nás tohle nenaučila, i když by to bylo dobré, kdyby nás to naučila. Ale ať tak nebo tak, možná někdo z posluchačů měl větší štěstí a byl ve výborné škole, kde se přesně tyhle věci učil. V tom případě to má lepší než my, ale ať tak nebo tak, to nic nemění na tom, že my jsme zůstali ve škole. Po celý život se potřebujeme učit některé věci. A pokud budeme mít k té boží škole nebo k té škole života ten přístup, jaký jsme si možná osvojili v dětství ve škole, bude to škoda. Protože mineme některé strašně důležité lekce anebo nám budou trvat mnohem déle, než měli. Takže když se řekne slovo škola, co se vám vybaví? Žákovi nebo studentovi se vybaví, no je to místo, kde se učím. Učitel nebo učitelka řekne, škola, no to je místo, kde učím. A nám ostatním se vybaví, no my už, nás už se to netýká. Maximálně rodiče by řekli, akorát tam musíme každé ráno nějak nažduchat své děti, aby tam šli. Bible samotná slovo škola nepoužívá. Ale velmi často používá slovo učedník nebo učednictví. A to samotné slovo učedník v sobě skrývá i v češtině ten slovní základ ten, kdo se učí. Takže jsme-li učedníky, a to máme být učedníky Pána Ježíše Krista, pak je pro nás školou celý svět. Celý svět právě proto, že se skládá celý z množství vyučujících, učících se a z učiva. A my jsme v této škole žáky, nebo chcete-li učedníky. Ale ona ta podstata slova učedník jde ještě hlouběji. Ve škole stačilo se něco naučit. V té učednické škole, v té škole života, nestačí se jenom něčemu naučit, tam se musíme někým stát. No a co učebnice? Jsou v té boží škole nějaké učebnice? Jan Amos Komenský říkal, že jsou tři. První učebnicí je Bohem stvořený svět, kdy z toho, co vidíme,

0: se můžeme dozvídat některé věci o tom, co nevidíme. Druhou učebnicí je člověk sám, který je stvořený k Božímu obrazu, kdy zase v tom, co nacházíme v sobě, se můžeme dozvědět něco důležitého, naučit něco potřebného o tom, jaký je Bůh. A třetí učebnicí je Bible, která nám podle Jana Amose Komenského pomáhá porozumět těm prvním dvěma učebnicím. Pak mě napadla ještě jedna myšlenka, že v té Boží škole vlastně nikdy nejsem jenom žákem, ale jsem tam i učitelem. Ne každý má povolání učitele třeba v církvi nebo ve škole. Ne každý učí svými slovy, ale každý z nás učíme svým životem. Boží slovo mluví o tom, že máme být příkladem. To je v tom řeckém originálu slovo typos. A typos znamená doslova otisk po úderu. Tedy nejde o nějaký vzor nebo model, který umělec pečlivě vytesá. Význam tohoto řeckého slova spíš vyvolává představu člověka, který upadne do bláta a zanechá tam svůj otisk. Rozumíme tomu, jít příkladem tedy neznamená, že zanecháme dojem, který jsme si naplánovali, ale je to skutečný otisk naší osobnosti. Pokud jdeme příkladem, předvádíme to, jací skutečně jsme. A najednou je o to důležitější, jak my sami zvládáme ty lekce, před které nás staví ta škola života. Protože čím lépe je zvládneme, čím pokročilejšími jsme v té Boží škole, tím lépe učíme druhé. A můžeme jim pomoci zvládnout lépe a rychleji ty lekce jejich. A my si možná říkáme, že bychom docela rádi spokojeně zůstali obyčejnými lidmi. Ale pokud se jednou dáme Bohu do rukou, tak on je odhodlán provést s námi plán zcela jiný. On nás chce proměnit ke svému obrazu. C.S. Lewis v jedné své knize vkládá Ježíši Kristu do úst tato slova. Nenechte se mýlit, říká Kristus. Necháte-li mne, učiním vás dokonalé. Ve chvíli, kdy se mi svěříte do rukou, tomu neujdete. Dostane se vám právě toho, ničeho jiného a ničeho menšího. Máte svobodnou vůli a zlíbili se vám, můžete mne odbít. Pokud to ale neuděláte, pamatujte, že svou práci udělám beze zbytku. Bez ohledu na to, jaké utrpení vám to přivodí ve vašem pozemském životě, jak nepředstavitelnou očistou vám bude projít po smrti, bez ohledu na to, co to bude stát mně, nikdy nepovolím a nedovolím to ani vám, dokud se nestanete v pravdě dokonalými. Dokud nebude můj otec moci bez výhrad říci, že ve vás nachází zalíbení, jako řekl, že je nachází ve mně. To mohu učinit a také učiním, ale o nic méně.
1: Další biblickou úvahu zařadíme do vysílání v pondělí v 6.45. Miroslav Kubíček bude mluvit o konci prázdnin.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Bylo 7 hodin. Rádio 7 vysílá také dnes, v sobotu 29. srpna. Ranním časem vás provází Kuba Lofítek. V aktuální 60-minutovce se kromě nahlédnutí do kalendáře a kalendária dostane především na hudbu. Právě teď je ale před námi půl hodinka, ve které se biblické texty stanou základem pro osobní rozhovor s Bohem.

Vítám vás u dalšího pokračování modliteb podle Bible s Helenou Brdečkovou, ve kterých se už po osmé zastavíme u tématu našeho duchovního vystrojení a vyzbrojení do každodenního života. Pán Bůh si přeje, abychom neprocházeli svým životem bez zbraní, ale abychom na sebe oblékli Boží zbroj, kterou nám připravuje. Už jsme v tomto seriálu o Boží zbroji mluvili o mnoha tématech. O pravdě, spravedlnosti, víře, o slově Božím a tak dál, jak jsou zapsány v 6. kapitole listu Efeským od 10. verše. Dnes budeme mluvit o modlitbě. Kdybych měla dát nadpis dnešní relaci, nazvala bych ji Odvaha k modlitbě. Téma modlitby je v oddílu o Boží zbroji zařazeno na konec. Dá se říci, že všechna ostatní témata završuje a uzavírá, všechna ostatní spojuje. Všechna si totiž potřebujeme vyprosit. Nejdříve si nalistujeme list Římanům 8. kapitolu, verše 5 až 10 a 13 až 15. Než si 8. kapitolu listu Římanům najdete, chtěla bych oddíl krátce komentovat v souvislosti s naším přemýšlením o tom, že máme získat Boží zbroj. Dary nebo vlastnosti, které tvoří součástí Boží zbroje, nemáme získávat vlastní silou, ale máme se jimi nechat obdarovat Bohem. Kdo si vydobývá své dobré jednání vlastními silami, je v pokušení přičítat si zásluhy za své dobré činy a dobrý charakter a snadno propadá pýše. Protože jsme lidé, nemůžeme také svým úsilím získat nic jiného než lidské pochopení pravdy, lidskou spravedlnost, lidské porozumění písmu svatému. Ale to není Božím cílem. Pán chce, abychom získali všechny tyto věci na duchovní úrovni, ne na úrovni, která je přirozená lidem. Proto je můžeme získat jen tak, že se jimi necháme Pánem a Bohem obdarovat. Bible o tom na mnoha místech píše jako o životě z moci Ducha Svatého. Nejsou to dary určené jen pro výjimečné křesťanské osobnosti, ale mají je mít a používat všichni věřící křesťané. Získání dobrého charakteru vlastním úsilím může být naším nesprávným cílem a může nám přinášet pyšné sebeuspokojení, které se Bohu příčí. Ale když víme, že svůj nový charakter a nové schopnosti jsme dostali jako vymodlený dar od Pána, budeme mu vděční, s radostí a pokorou je přijmeme a oblečeme a tak naplníme Boží vůli. Pojďme si přečíst jedno takové místo, které nás vybízí, abychom odložili své vlastní cíle a snahy. A pak se podle tohoto oddílu budeme modlit. V modlitbách můžeme pokračovat i během další písničky. Římanům 8, 5 až 10. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste hřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. A od 13. do 15. verše. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. V
Budu se teď podle tohoto oddílu volně modlit a můžete se k mé modlitbě přidat nebo se modlit jiným způsobem, kterým vás inspiruje. Pane Bože, nechci žít ze své síly, ale z tvojí. Prosím, dej mi svého Ducha svatého. Uč mě žít z moci tvého ducha. Obleč mě prosím do tvých zbraní, ty sám. Abba Otče, blízký Otče, děkuji, že jsem tvá milovaná dcera.

Pojďme si ještě jednou nalistovat centrální oddíl tohoto seriálu o boží zbroji v listu Efeským 6. kapitole. V úvodní modlitbě se zaměříme na text zapsaný v 10. a 13. verši. Během následující písničky se pak můžeme podle textu modlit. Efeským 6, 10 a 13. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Abba, Otče, Otče nejbližší, prosím, dej mi tvoji sílu. Jak se mám o tebe opírat? Prosím, vyzbroj mě a dej, abych v den zlý obstála.

Oddíl v listu Efeským pokračuje od 14. do 18. verše. Efeským 6, 14 až 18. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Můžeme se dál podle tohoto textu modlit. Abba Otče, Boží Tatínku, postav mě tedy, opásej mě pravdou, obrň spravedlností, obuj mě ke službě evangeliu, zaštiť mě vírou, kterou bych uhasila všechny ohnivé výpady toho zlého. Děkuji ti za přilbu spasení. Prosím, vyzbroj mě mečem ducha, tvým Božím slovem, a nauč mě ho používat ke své obraně i k útoku tam, kde je to potřeba. Dobrý nebeský Otče, nauč mě modlit se, dej mi prosím ducha modlitby a přímluv. Amen.

Tématem dnešních modliteb podle Bible je odvaha k modlitbám. V 18. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel o modlitbě píše: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Volá nás, abychom se vytrvale v každém čase modlili a přimlouvali za sebe i za jiné lidi, abychom na modlitbách bděli. Chtěli byste se víc modlit? Jestli ano, přemýšlejte o tom, co vám v tom brání, a modlete se důvěrně a obyčejně jako malé děti. Za každou věc, která vám v modlitbách brání. Nemůžete najít k modlitbě čas? Říkejte to Pánu v době, kdy dobíháte na vlak. Zdá se vám, že se neumíte modlit? Že neumíte modlitbu sformulovat? Říkejte to Bohu, který je Abba, táta. Nevíte, za co se modlit? Řekněte mu to. Nedůvěřujete Bohu? Řekněte mu to. Vraťme se do 8. kapitoly listu Římanům. Teď přečteme verše 26 a 27. Když nevíme, jak se modlit nebo za co, když ztrácíme důvěru nebo naději, můžeme si připomínat toto místo, kde je psáno, že Duch svatý sám se za nás bez ustání modlí a prosí. Římanům 8, 26 až 27. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Bůh, Otec, Syn a Duch usiluje podepřít nás v modlitbách, v životě, ve zkouškách. Uvěřme tomu, že Bůh je náš Abba, táta. Je blízko nás a myslí to s námi dobře, daleko líp, než si dovedeme představit. Seberme odvahu a pojďme ho důvěrně prosit, důvěrně s ním mluvit. Jen nehrozme pěstmi, i když přicházíme s hlubokými bolestmi. Ale přicházejme v hluboké opravdovosti, takový, jací jsme, s opravdovými otázkami, strachem, bolestí, slabostí, s hříchy, se slzami, s touhami, s vášní. Boží odpovědi na otázky nebo na prosby nemusí být v rovině odpovědí na otázky nebo v rovině věcí, které se stanou. Mohou být v rovině pocitů nebo změny v nás vevnitř. Může to být naše duchovní obdarování nebo změna našeho charakteru. Nemusí přijít hned, ale až po delších vytrvalých modlitbách. Nemusíme si jich ani brzy všimnout. Ale naše modlitby nás čím dál víc posouvají k Bohu. Žádná z nich nezůstane bez odezvy. I když třeba odezvu na některé modlitby nevidíme, nebo nikdy neuvidíme. Osobní zkušenost modlitebníků je, že Pán na modlitby odpovídá. V 18. až 20. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel prosí efeskou církev, aby se modlila za některé konkrétní věci v jeho službě. Pavel se necítí být dost duchovní, povýšený a sebejistý. Věří, že nutně potřebuje modlitební podporu spoluvěřících. Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Můžeme se teď podobně modlit za ty, kteří potřebují naši modlitební podporu.

Dnešní modlitby podle Bible pomalu končí. Mluvili jsme v nich o poslední z duchovních zbraní zapsaných v 6. kapitole Efeských o modlitbě. Věřím, že tímto pořadem naše prosby za duchovní dar modlitby nekončí. Říká se, že ďábel se směje, když vidí různou jinou církevní práci, ale třese se, když se věřící modlí. Proto vám přeji odvahu k modlitbám. Slovy zaslíbení zapsanými v listu Filipským ve 4. kapitole od 4. do 7. verše se s vámi loučí Helena Brdečková. Filipským 4:4-7. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Českou oslavenkyní je pro dnešek Evelína. Někteří badatelé se domnívají, že jméno Evelína je odvozeno od hebrejského jména Eva, které znamená živá. Jiní pro změnu tvrdí, že se jedná o velmi staré keltské jméno. Podle některých kalendářů, například německého, dnes slaví svátek i Sabina. Jméno znamená, že jeho nositelka byla příslušnicí kmene Sabinů, sousedů Římanů. Ti jim v počátcích své historie unesli všechny jejich krásné dcery a ženy a položili tak základ k úspěšnému rozvoji Velkého Říma. Všem Evelínám i Sabinám krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Vydejme se proti proudu času a připomeňme některé události a osobnosti spjaté se 29. srpnovým dnem. Slovenské národní povstání začalo 29. srpna 1944. Tato událost výrazně ovlivnila průběh druhé světové války. Proti proněmecké vládě Josefa Tisa se při něm postavilo více než 60 tisíc Slováků. Srpna 2005 začal řádit hurikán Katrina. Zdevastoval americké pobřeží od Louisiany po Floridu. Zabil více než 1800 lidí a způsobil škody nejméně za 115 miliard dolarů. Anglický filozof John Locke se narodil 29. srpna 1632. Locke se svým dílem stavěl především proti Descartesovi. Odmítnul jeho učení o vrozených ideích a tvrdil, že rozum je tabula rasa, nepopsaná deska, do níž se teprve otiskují dojmy a získané zkušenosti. Poznání je empirické. Není nic v rozumu, co by nebylo předtím ve smyslech. Charles Finney, americký kazatel, vůdčí postava takzvaného druhého probuzení ve Spojených státech, se narodil 29. srpna 1792. Vystudoval práva a díky studiu zjistil, že americké právo se v mnohém opírá o Bibli. Dlouhá léta docházel do církve, přitom však pohrdal božími pravdami. Uvěřil v roce 1821 na základě osobního studia Bible. Nedlouho poté začal studovat teologii a stal se pastorem. Ve svých kázáních upozorňoval na potřebu obrácení, osobní rozhodnutí na cestě s Bohem. Podle odhadů uvěřilo díky jeho kázáním stovky tisíc lidí. Lidé, kteří se rozhodovali pro nový život, byli především plodem Finneyho modliteb. On sám se často modlil a při jeho misijních cestách ho doprovázeli vždy nejméně dva muži, kteří se v průběhu kázání modlili. Srpna 1918 se narodil Paul Fried, zakladatel Mezinárodní křesťanské rozhlasové misie TVR. Paulovi rodiče byli misionáři a tak Paul prožil většinu dětství na Blízkém východě. Přemýšlel zde o misi a moderních prostředcích k hlásání evangelia. Nedlouho po skončení druhé světové války v roce 1954 začal fungovat první, vlastně ještě celkem slabý vysílač. Jehož vysílání bylo označováno jako hlas Tanžíru. Prvními adresáty dobré zvěsti šířené po rozhlasových vlnách byli obyvatelé Španělska. První vysílání probíhalo v angličtině a španělštině, ale během dvou let se přidalo dalších 40 jazyků. Na sklonku roku 1959 se otevírá možnost vysílat skrze silné vysílače v Monte Carlu. A tak se redakce už s novým názvem Transworld Radio stěhuje v roce 1960

0: Společně se Znělkou jsme překročili práh 8. hodiny. Průvodcem ranního vysílání Rádia 7 s datem 29. srpna je Kuba Lofítek. Před námi je pořad, ve kterém v čase prázdnin zaměřujeme pozornost na konkrétní biblické postavy. Přeji inspirativní poslech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného těm nejznámějším biblickým postavám. A dnes se zaměříme na Pavla, velkého teologa, autora mnoha spisů Nového zákona. Člověka, který měl za sebou také zvláštní minulost, než objevil Krista jako i svého osobního spasitele. O Pavlovi nám dnes bude vyprávět Jiří Tengler, evangelický farář z Poličky. Vítám vás u mikrofonu.
3: Dobrý den.
2: Tak Pavel, jak by se dal charakterizovat? Bylo to správně, co jsem řekla, velký teolog, autor mnoha spisů?
3: To jste řekla ještě docela krotce. Jsou teologové, kteří Pavlův význam chtějí podtrhnout takovou smělou výpovědi, že říkají, že křesťanství má dva zakladatele. Ježíše Krista a apoštola Pavla. Protože to, co odstartoval Ježíš, bylo velice lokální. Ježíš sám se pohyboval po většinu aktivní doby v Galileji s nějakými takovými drobnými výsadky do okolí blízkého zahraničí a konec života se odehrál v Jeruzalémě, ale vlastně nikam dál se s evangeliem nevypravil. To bylo až na mladé církvi, ta byla vyslána k tomu, aby kázala a neměl ten rozjezd nějak velkolepý. Čtěte první kapitoly knihy Skutku, tak tam vlastně oni se z toho Jeruzaléma moc nehnou. A teprve ten světový rozjezd církvy dává Pavel. A to jak geograficky, svými misijními cestami, tak i myslitelsky. No, on promýšlí věci v rozsahu, jaký nenajdeme u nikoho jiného. Takže Pavel, jakožto spoluzakladatel křesťanství.
2: Čím to je? On byl prostě intelektuál z nějaké té myslitelské školy?
3: Rozhodně uměl myslet. Uměl myšlenky formulovat, což ale v té době nebylo zas až tak mimořádné, protože antické vzdělání se vztahovalo právě k umění formulovat myšlenky, hovořit, psát, zkrátka vytvořit projev, který by byl přesvědčivý.
2: A diskutovat.
3: A diskutovat, ano, ano. No, u toho Pavla, kdo ví, jaký on byl rétor, jo? Tam se zdá, že měl nějaký handicap, že někteří se do něho naváželi a probleskává to na některých místech v epištolách, že Pavel asi úplně nepatřil k těm nejlepším řečníkům, ale o to byl jistější, když se pustil do psaného slova.
2: Odkud Pavel vlastně pocházel?
3: No, uvádí se Pavel z Tarsu, čili z takzvané diaspory. Židovské osídlení se dělilo vlastně na ty základní dvě adresy. První je zaslíbená země, tam jsou doma. A pak diaspora, což doslova znamená rozesetí, no, že jsou rozesetí, rozptýleni po okolních zemích, ty příčiny byly různé. Takže Pavel pochází z diaspory, z Tarsu, což je město v Malé Asii, v dnešním Turecku. A ti Židé v diaspoře, mnohem víc než ti Židé doma, v zaslíbené zemi, tak ti Židé v diaspoře jsou vystaveni okolním kulturním vlivům. Takže Pavel vyrůstá takzvaném helenském prostředí, čili v kultuře, která je spjatá se starým Řeckem, používá řecký jazyk, vlastně měl vzdělání v řečtině, patrně ta řečtina byla jeho mateřštinou a hebrejštinu on ovládal druhotně jakožto jazyk, který měl ke studiu písma. Což bylo u Židů běžné v té době. Vlastně do dneška je to tak běžné, že ovládají jazyk místní země, ale právě kvůli písmu svatému tak znají i hebrejštinu. A kromě toho, že teda Pavel ovládal řečtinu, která byla angličtinou té doby. V Římská říše my si myslíme, že tam první roli hrála latina, ale to by až záležitost mnohem, mnohem pozdější a tím dorozumívacím jazykem číslo jedna byla řečtina a dokonce se uvádí, že v té Pavlově době snad třetina Římanů mluvila řecky. Jo. Takže proto Pavel, když píše pištolu do Říma, tak se nemoří s nějakou latinou, ale napíše to řecky. Takže v tom řeckém prostředí se znal i ty spisy, které patřily do toho, řekněme, kulturního kánonu, co se četlo. Tak jako my máme Babičku a Máj, jako díla, která mají být přečtená, aby člověk řádně ovládal češtinu, tak oni měli taky autory, kteří byli čtení, ta sbírka byla obrovská. Takže se orientoval i v tomhle prostředí a měl teda vhled do názorů, kultury, prožitku, kladení otázek, zvyku lidí, kteří byli adresáty evangelia. Když to srovnáme s tou prvotní Ježíšovou družinou, lidí, které Kristus pozbíral v Galileji, tak ti se nemohli Pavlovi rovnat v jeho vzdělání.
2: Myslíte, že to Ježíš udělal schválně? Že neměl ty intelektuály mezi učedníky?
3: Tak on tam měl, já myslím, že to byli lidé intelektuály, oni to asi byli intelektuály, ale jako někteří, jo, v rámci těch možností, co měli, ale no tak to je přece krásné, že Bůh dělá z malého semínka velké království. A tak pracuje s tím, co má. Takže pro počátek to byla výborná volba, jako, díky tomu jsme teď tady, že jo, to nezvolil špatně. Ale ten razantní krok, to vykročení, se podařilo až Pavlovi.
2: My ho zastihujeme v Biblii při jeho cestě do Damašku, kam jede tedy stíhat křesťany, které se vůbec nežinýroval vydávat k té světské spravedlnosti a nechával je fakt jako týrat, zavírat. Vlastně někteří kvůli němu šli na smrt. A tam zažije něco obrovského, o čem možná sní spousta lidí, že to tak zažije, to svoje setkání s Bohem, najednou světlo, zážeh, něco, co člověka absolutně zastaví v životě a přesvědčí o boží soucnosti. Co to vlastně je, že někdo to má takovéhle spektakulární a někdo dozrává léta a léta k poznání a přesvědčení, že Bůh je?
3: No tak Pán Bůh má spoustu možností, tak podle toho jedna. My teda Pavla zastihneme ještě o moment dřív jeden, než na té cestě do Damašku, protože evangelista Lukáš nám ve skutcích líčí, že Pavel jakoby přihlíží kamenování diákona Jáhna Štěpána. Jo? Tam hlídá šaty. Tak ta Pavlova role, co on dělal, vlastně není úplně jasné, co to vlastně pronásledování křesťanů mělo obnášet, protože že jako nějaká vyloženě otevřená represe, ta nedává smysl. Ti Židé rozhodně neměli nad těmi křesťany takovou moc, protože nepatřil jim ten stát a ozbrojenou moc drželi Římané. Takže co se tam dělo? Rozhodně je jisté, že Pavel byl naladěný proti křesťansky, že ho to rušilo, vlastně ty nové impulsy, které přinášely křesťané do židovského prostředí, protože ta církev vlastně vychází z židovského prostředí a obzvlášť někteří ti křesťané byli takový asi hodně hr a někteří to docela, myslím, po dlouhou dobu dokázali pokojně, klidně skloubit své nové přesvědčení o Ježíšovi, jakožto vykupiteli, s těmi starými židovskými tradicemi. Někde to bylo vypjatější, tam právě docházelo k těm konfliktům, tam to asi Pavel měl jakoby rozčísnout, říct tak a dost prostě. Jo? Tak jestliže vy říkáte o tom svém ukřižovaném rabínovi, že je vykupitel světa, tak tady nemáte co dělat mezi námi. Takže dokázal tam vnést asi dost velké napětí a pro křesťany to taky v okamžiku, kdy se jim zavřely brány židovských synagog a už tam nemohli chodit slavit své bohoslužby a vlastně svým způsobem tam působit podvratně, když do toho starého pohledu, kdy tím hlavním zákonodárcem je Mojžíš, tak oni říkají, no, zákon byl dán skrze Mojžíše, ale pravda se stala skrze Ježíše Krista, to, jak to má evangelista Jan na úvod svého evangelia. Tak tuhle tu podvratnou činnost Pavel potlačoval a staral se o to, aby ti křesťané už nemohli být v tom židovském prostředí a razem oni byli na ulici a byli zranitelní pro tu světskou moc. Takže tak proto zřejmě ty obavy z Pavla byly u mnohých křesťanů oprávněné a no neměli ho rádi, nebo báli se ho.
2: To asi stal takovým synonymem toho pronásledování a potíží.
3: No. Ale asi jako nebyl sám, zřejmě takových těch lidí, kteří prováděli čistky, bylo víc, kteří dokázali udělat dusno a znepříjemnit to. No, ale zároveň právě v tomhletom svém naladění proti Kristu on zažívá obrácení. No.
2: Se občas říkám, jestli Pán Bůh, tak jak se říká to přísloví na hrubý pytel, hrubá záplata, že prostě adekvátně vnímání a působení toho člověka se pak stane něco, co fakt přesvědčí, co vezme ty pochybnosti nebo možná ty zbraně přesvědčení, které byly do té doby.
3: Těžko říct, no, on totiž Pavel svým založením k těm křesťanům neměl zas až tak daleko. Sám se označuje jakožto příslušník, příznivec farizejského hnutí. My se s farizeji setkáváme i v evangeliích, jsou Ježíšovými partnery v rozhovoru, protivníky, no ale to ale znamená, že oni provozují jedni i druzí stejnou disciplínu. V okamžiku, kdy dochází k potyčkám, k soupeření mezi Ježíšem a farizejem, to znamená, že zápasy v jednom ringu. Jo, že když to vezmu ten sportovní příměr, že je na obou stranách jsou nějací boxeři, kteří teď jdou do toho zápasu. Ale že to není tak, že Ježíš by byl boxer a farizové by byli lyžaři, takže každý dělá úplně něco jiného. Ne, oni zápolí o to samé, totiž jak horlivě věřit v Boha. A to farizejství jde tou linií přísného dodržování předpisu. Musíme plnit to, to a to. A tím vlastně naplníme, co po nás Bůh žádá. Jde o to naplnit, co po nás Bůh žádá, což je vlastně výraz zbožnosti, ne lhostejnosti. Ježíš říká, no ale my naplníme, co Bůh po nás žádá tím, že budeme Pána Boha rádi, že mu budeme důvěřovat, že budeme mít rádi druhé lidi, že se nebudeme starat o to, co si budeme oblékat, protože Pán Bůh nás oděje. Ježíš to nedělá na sílu, jo? Ten Pán Bůh přece není zadavatel úkolu, ale je to dobrý otec. A takže Pavel vidí ty křesťany jakožto názorovou konkurenci, která říká, že Boha není zapotřebí hledat v tom dodržování předpisu, ale v té radosti a důvěře. No a pak do toho přijde to obrácení. My jsme si zvykli říkat Pavlovo obrácení u Damašku, ale on vlastně u toho Damašku se neobrátí. On je tam jenom zaražen.
2: A oslepen.
3: No, já jsem si udělal soupis, protože to, ty události u Damašku jsou vylíčeny třikrát v knize Skutků apoštolských. Jednou to líčí Lukáš jakožto vypravěč, zvenčí, co se odehrává Pavlovi, a potom to dvakrát ve Skutcích líčí samotný Pavel. A ty varianty se liší.
2: I ty Pavlovi.
3: I ty Pavlovi, no. Jo, tak on člověk, když vyprávíte s odstupem několika let ten samý příběh, tak ho neřeknete stejně. Jo. Ty vaše důrazy se taky posouvají. No, ale vlastně tam Pavel je zastaven na té cestě. Mimochodem nepadá z koně, to v Biblii nic není. Jo. To se rádo tak znázorňuje, vychází to z jednoho známého obrazu, kdy Pavel leží na zemi a ten kůň tam stojí v pozadí. Jo, a je zaražen a nastává právě taková etapa, kdy on v jednom tom vyprávění je oslepen, v jednom tom vyprávění slyší jenom Pavel hlas, druzí nic neslyší, nebo to slyší všichni. Je to zajímavé to porovnat. Ale vlastně potom on musí být ještě instruován, vlastně musí být poučen ve víře a teprve pak se stává tím Kristovým učitelem. Není to tak, že by ten mimořádný zážitek ho už změnil. Jo. Vlastně on ho postrčí, podnítí ho, aby zastavil tu svoji pronásledovatelskou činnost, ale vlastně to jeho obrácení uzraje až v setkání s křesťany, kdy on uslyší to evangelium. Jo. Takže
2: to byly tři dny, kdy byl slepý?
3: No, teď si nejsem jistý. No, bylo
2: by to
3: ale,
2: dost symbolické.
3: No, nic neviděl po tři dny, píše Lukáš v té první verzi. No, a Pavel, když o tom poprvé říká, nic neviděl až do Damašku. No, ale co je společné všem těm třem popisům je, že slyší hlas Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?
2: Tedy zaslechne Boží hlas.
3: No. A otázka, že jo, proč je vlastně takhle vysazený vůči tomu Ježíšovi? Co mu na něm tak vadí? A on to vlastně
2: se stavěl na roveň Bohu?
3: To myslím, že ne. Že tohle Pavel takhle neviděl, že tohle ho nedráždilo. No, protože Pavel, když se na to podíváte důkladně, tak on Ježíše vidí především jako mimořádného božího člověka, božího vyslance, ale přímo, aby o něm mluvil, jakožto o Bohu to nemluví. Pro tu první církev ta otázka Ježíšova božství nehraje moc roli velkou. No. To se teprve až později, brzo, ale přece jenom později objeví. Tady ještě ne.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hlavním hrdinou dnešního pořadu je Pavel, vzdělanec a autor velké části Nového zákona, o kterém si povídám s Jiřím Tenglerem, farářem Českobratrské církve evangelické toho času v Poličce. My jsme skončili u toho Pavlova obrovského zastavení u Damašku, kdy tedy je oslepen na buď 3 dny nebo blíže neurčený počet dnů. Setká se s křesťany a opravdu obrací svůj život po té, co zaslechne Boží hlas. Co se vlastně dělo dál? Co bylo ovocem tady toho nadpřirozeného zásahu?
2: No, Pavel byl neskutečný nezmar. Tak jako byl horlivý v pronásledování křesťanů, tak v okamžiku, kdy se s křesťanstvím seznámí niterně a stane se křesťanem sám, tak nemůže mlčet. A má v sobě obrovský přetlak, vlastně nesrovnatelný s kýmkoliv jiným. A pustí se do hlásání evangelia. A to, co je u Pavla pozoruhodné, že on se nebojí jít do toho prostředí nežidovského. Snad právě proto, že tam vyrůstal, že to dobře zná, že ty lidi tam zná. Že na jednu stranu nábožensky, národnostně ty jeho kořeny jsou židovské. A řeší velice obšírně a hluboce, co je vlastně údělem toho jeho vlastního lidu. Ale zároveň se nezdráhá říct, že Kristus je zachráncem všech. A v tomhletom on je nesmírně průlomový. Takže Pavel se vydává na první misijní cestu, ta není moc daleká právě po té Malé Asii. Ještě je kouzelné, že on, když je vypraven na tu cestu, tak se nemluví o Pavlovi a jeho spolupracovnících. Mluví se o Sílasovi a Pavlovi. No, že tím, jakoby, tím prvotním vedoucím byl nějaký zkušenější křesťan Sílas. Ale v průběhu skutku se to velice rychle přeobrátí a je to Pavel a Sílas. Jo, protože ten Pavel, jak říkám, měl drive, on to uměl. Jo, a nebál se mluvit k lidem, kteří měli jak to tradiční zázemí, ale taky k těm, kteří to vůbec neznali. A to muselo být fantastické. Ten model raného křesťanského zvěstování byl takový, že když dorazili do nějakého města, porozlídli se po nějaké synagoze, židovská diaspora, židé jsou rozptýleni všude možně, tam přicházejí do shromáždění a říkají vlastně takovou jakoby inovaci toho židovského náboženství. Říkám, tak podívejte se tady, znáte pasáže z proroku o Mesiáši, tak já vám říkám, že už přišel. Že to byl ten rabín z Nazaretu, který prováděl tyhle a tyhle věci a dopadlo to s ním špatně, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Tak někteří tomu uvěří, zaklapne jim to, jiní tomu neuvěří, nezaklapne jim to. Zároveň na ty židovské bohoslužby přicházejí lidé, kteří nejsou židé, ale zároveň sympatizují s nimi. To prostředí synagogální bohoslužby v tomto bylo otevřené a vlastně řadu lidí přitahovalo, protože oni ti židi sice mají takové divné tradice, nejedí třeba to vepřové, ale na druhou stranu, oni nejsou tak jako úplně blbí, protože oni uctívají neviditelného Boha. A přece tako ten náš systém, jako že máme sošku pro kdejakého boha a bohyni, jo? To přece jako, to nedává smysl, jako když, jestli Bůh, tak jeden, který je nade vším, jo? A nevidíte. Takže tam byla spousta sympatizantů, tak zdá se, že právě tam ten Pavel jakoby docházel ohlasu ještě víc, protože oni, tihleti sympatizanti se zajímali o víru v jednoho boha, ale plně neudělali ten krok, aby se stali židy naplno. Ono to taky není úplně jednoduché. Tenkrát stejně jako dnes stát se židem, tam jsou bariéry, které člověk musí překonat. A A Pavel jim říkal, no hele, ale vy to nemusíte překonávat. Můžete věřit prostě v toho Krista a se vám to otevře všechno, přístupní. Jo? Nejde o to splnit ty požadavky, jít tou farizejskou cestou, ale jde o to radovat se z Boha, důvěřovat mu. A to je pro vás. A teď můžete uvěřit, a tam jsou ty zápletky, že oni dostávají ducha, že je to možné vlastně tihleti lidé, kteří nemají ty tradiční kořeny, tak najednou jsou do toho vtažení. V Krista věří a zažívají tutéž radost a tutéž důvěru a to společenství a můžou najednou se společně modlit a společně zpívat a už nemusí nutně to mít v té hebrejštině, ale můžou to dělat v řečtině a můžou společně jíst, jo, přijímat chleba a víno, přičemž v tom židovském prostředí tam byly bariéry při společném stolování, ale tady ne, protože, no protože Kristus, protože nový svět, protože je éra, kdy se bariéry mezi lidmi překonávají kvůli lásce, protože Pán Bůh chce, aby si lidi byli blízcí. Takže tohle je obrovská Pavlova zkušenost, se kterou on se vrací z té první misijní cesty a říká, hele, tohle se děje. No, a on to říká, ale tohle Bůh dělá. Jo, že vlastně pracuje nejenom s těmi, kteří po staletí ten příchod Mesiáše očekávali a někteří teda se dočkali, někteří čekají dál, ale ono to je i s těmi, kteří o tom nemají ani nejmenší tušení. O tom referuje těm dosavadním předákům církve.
1: Tedy i Petrovi.
2: A Petr on je opatrný. On sice udělal to, že vlastně přistoupil na křest Kornélia, čili římského setníka, ale bylo to s takovým jako velkým donucením a prošel tu cestu, ale že by šel úplně rád, to asi ne. Jo? Bylo to pro něho dost krkolomné. No a teď Pavel přijde s tím, že hele, takhle, když jsem tam byl na té cestě, tak tam v každém druhém městě se to děje. Jo? To není problém pro Boha povolat si lidi ke spáse i z toho prostředí na židovského. No. A ta stará garda učedníků je z toho pav trochu. No. Tak jako co? Máme, nemáme, jako je to možné. A teď co z těch tradic držet, co ne? Hovoří se o takzvaném Jeruzalémském sněmu a apoštolském, který je popsán v knize Skutku, kdy na to reagují, na ty zprávy o obrácení pohanů. Co teda oni vlastně mají dodržovat z těch tradic? Tam se objeví taková touha, aby aspoň, když už jedí, tak aby tam nebyla ta krev v tom, jo? Jeden z těch židovských tradičních předpisů, tak aspoň tohle, ať jako to nedržují.
1: Obřízka tam nehrála roli?
2: Ta tam ještě úplně, ta se pak, kolem té se to rozvinulo následně, jo? Co s tou obřízkou? No, totiž to vypadá, že ze začátku oni se nechávali obřezat asi, jo? S tím vstupem, jako někteří, jo? Protože, říkám, ty hranice, tak jak my máme je rozdělené mezi židovstvím a křesťanstvím, v té době nebyly takhle jasné. To bylo asi trošičku jako ve středověku, taky nebyla mezi jednotlivými zeměmi jasně vyznačená hranice hraničními kameny, jak pro nás je to čára na mapě. Ale byly to hraniční hvozdy, že jo. Člověk jel několik kilometrů, několik hodin obrovským hlubokým lesem a tam byla ta hranice v tom lese. Takže i ta hranice mezi židovstvím a křesťanstvím byla taková hodně, řekněme, že se tam toho vešlo hodně. Jo? No a ten spor o obřízku, ten se rozhořel, to byl vlastně, jak to říct, jakýsi symbol, manifestace toho, jak dalece je nutno dodržovat židovské předpisy. No? A tam Pavel vlastně z toho udělal jakoby vlajkovou loď, úplně ten zásadní transparent, a když řekne, ne prostě, není zapotřebí pro ten vstup do nové smlouvy s Ježíšem Kristem podnikat to znamení staré smlouvy, protože obřízka byla vlastně výrazem smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem. A říká, ale je tady smlouva jiná, nová. Ten vztah s Bohem se navazuje pouze vírou. Bez skutku. Člověk nemusí jakoby splnit nějaký ten úkol. Vlastně Pavel se tady jakoby léčí takové rekonvalescenci z té své vypjaté zbožnosti, kdy jako farizeus hlídal tohle musím, aby byl pro Boha OK. A pak řekne, no ne, tak jako Bůh pro nás vzkřísil Krista, tím nám otevřel život. A já nemusím prostě. No, já jsem jako přijat.
1: My už jsme s Pavlem na první misijní cestě, ale já bych nás ještě ráda kousek vrátila. Potom Pavlově obrácení nastalo takové malé intermezzo. Malé, ale několika leté, kdy on se vlastně stahuje do ústraní. A protože byl asi pro ty křesťany soudobé vlastně symbolem nebezpečí a ohrožení, tak v nějakých těch letech, myslím, že je tam psáno něco o 3 letech, tak předpokládám, že zkoumá písma, tentokrát novým pohledem a z nové perspektivy. A tak se chci vlastně zeptat, jestli člověk potřebuje, aby byl hodnověrný, aby to, co říká a žije, mělo váhu, jestli takové intermezzo v životě při velkých rozhodnutích a zvratech potřebuje.
2: Já tu svou odpověď opakuju, no on si to Pán Bůh může zařídit tak, či onak. Jo, že u některých lidí ten čas na jaké strávení, vstřebání je zapotřebí, ale někdo může jít ofenzivně hned. No. To bych se nebál. A u toho Pavla, on byl dobře vybavený. Jo. On tu Bibli znal. Jo. Oni že znali na hromadu veršů na spaměť. Dokonce asi v Pavlově případě jak v řečtině, tak v hebrejštině. Jo. Protože ta kultura hold pracovala s tím, že nemají tištěné texty.
1: Tak se učili
2: z paměti. Museli se učit z paměti, protože vlastně to bylo svým způsobem jednodušší, než si pořídit opis, jo, nebo levnější každopádně. No. Takže on myslím, že v té Bibli se zorientoval, to vidíme i v epištolách, kdy on tahá ty citáty jeden za druhým, bez problému. A já mám takový pocit, že u toho Pavla to byl takový aha efekt, jo? Že jemu to se cvaklo. A jemu to zapadlo. Jedno do druhého. A
1: najednou to dalo
2: smysl. Že nepotřeboval žádné rozsáhlé školení. Jo? Že spíš jenom čím dál tím víc žasl, jak vlastně ty věci se dají skloubit. Jo? Že to, co on dříve viděl jako příčinu pro následování křesťanů, tak teď on najednou vidí jako argument pro to křesťanství. No.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: S Jiřím Tenglerem si dnes povídáme o apoštolu Pavlovi, významnému a výraznému muži první církve a také autorovi mnoha spisů Nového zákona. To tady pořád opakuju. Kolik vlastně máme v Bibli těch jeho listů?
2: No to bych musel spočítat, já to zále nevím. Tak mi pomožte.
1: Římanům?
2: Římanům dva listy, Korinským,
1: Koloským,
2: Galaským, Efeským, Koloským, Filipským a dvě Tesalonickým. To jsou ty dopisy adresované sborům, přičemž zvláštní místo v těchto epištolách psaných sborům hraje epištola Římanům, protože to je dopis, který Pavel posílá jakoby před sebe do Říma, kde ještě nebyl, kam se chystá, se představuje na dálku, zatímco ty ostatní dopisy jsou dopisy jako za sebe, zpětně, jo, tam, kde už byl, jo, kde to zná. No, tak to je takový velký rozdíl a ten dopis Římanům je taky nejobsáhlejší, svým způsobem nejkomplikovanější, nejpropracovanější, protože on tam tolik neřeší otázky života jednotlivých toho sboru, protože to tam nezná ještě, takže tam víc řeší ty otázky teoretické. Takže já jsem to vzpomněl, kolik jsem jich napočítal. A pak napsal dopisy jednotlivým adresátům, to je Listitovi, dva listy Timoteovi a list Filemonovi. S epištolou Židům, ona bývala řazena, nebo Hebrejům se někdy říká, bývala řazena po určitou dobu mezi Pavlovy dopisy, ale nepasuje to. Ten jazyk je hodně jiný, i ty důrazy jsou jinačí. To už od starověku lidi říkali, tohle nebude Pavel.
1: Když vyjmeme ten list Římanům, který, jak tady už zaznělo, je tedy adresovaný teprve někam, kam Pavel půjde, mají ty dopisy něco společného? Má Pavel nějaké důrazy, které opakuje, vyučuje, na kterých staví nějakou?
2: No srdečnost tam je. On ty lidi má rád, kterým píše. No, mají něco společně, zažili, záleží mu na nich, má o ní starost, takže to bych viděl jako společné. Když se podíváme na tu strukturu, kdybychom to obsahově chtěli nějak vystihnout, tak můžeme říct, že ty epištoly mají takové tři části. Tak jedna jsou nějaké pokyny pro praktický život víry. Jo? Co mají dělat, na několika místech Pavel řeší vyloženě nějaké problémy, které tam jsou. Klasickým příkladem by bylo v první epištole Korinským, jak se má zacházet z večeří páně třeba. S přijímáním tam jsou nějaké instrukce. Takže to spíš jako to pokyny pro život sboru, protože to je to, co ten Pavel dělal, když tam byl. Jo? Že on se vytvářel ten sborový život, zanechával tam taky nějaké spolupracovníky, takže to jsou tyhle instrukce. A pak jsou tam obsáhlé pasáže věroučné, kdy Pavel řeší různé otázky té nově se rodící křesťanské víry. Častokrát je to spjato s nějakou interpretací Starého zákona, že navazuje na něco, ale přitom tím hlavním je Ježíš. Vzkříšený a ukřižovaný Ježíš. Pavlova radikalita nebo převratnost spočívala v tom, že on ukazuje Boží záchranu, která se nám dává v Kristu, na tom nesmírně poníženém náboženském učiteli Ježíšovi, který skončil naprosto potupně na kříži. To byla hrůza prostě. A na to Pavel řekne, tak podívejte se, takhle hrozně on skončil, ale Bůh se ho ujal. No to je naděje pro nás. No, že Bůh se chápe to. A zdá se, že i tenhle ten Pavlův důraz přispěl právě k šíření křesťanství, že pracoval tím postavením nedůstojnosti. Ti lidi jsou v bídném, v nějakém sociálním postavení, nebo nějakých rodinných pohromách. On řekne, tak, jako, a i když ten propad může být sebevětší, tak je tady vzkříšení, to je ta spása v Kristu. Bůh otevírá novou budoucnost. Takže to je ta teologie. Měli jsme instrukce pro praktický život církve jednotlivců, pak teda teologická nějaká témata. A to třetí, co mi se moc líbí na těch Pavlových dopisech, ono se na to nedá moc kázat zkazatelen, ale to jsou pozdravy. On tam oslovuje lidi, se kterými se zná, pozdravujte tam toho a tak. Takže to zasazení do živých mezilidských vztahů. Ten nový zákon vlastně vzniká živelně hodně. Ty Pavlovy dopisy, on když to psal, tak neměl na mysli, že pak to ti adresáti pozbírají, opíšou a udělají z toho svatou knihu. Ne, to, já myslím, že ho to vůbec nenapadlo, jo, něco takového, jo, že by se z toho mohlo stát něco podobného, jako je kniha Soudců a Izajáš a pátá kniha Mojžíšova. Ne, to vůbec ne, jo, že by se to ocitlo v jednom svazku. Ale že to byl ten jakoby projev srdečnosti lásky. Tak jak Bůh miluje nás lidi, tak Pavel miloval ty lidi taky. To vlastně takhle uplatňoval to Ježíšovo přikázání lásky.
1: Uvědomuji si jednu pasáž, myslím, že je to z listu do Korintu, kde vypisuje to, čím vším prošel na svých cestách. A říká, jestliže byl někdo tupen, dali jsme to nebyli my, byli jsme předhazováni lvům a teď tam vypisuje vlastně neuvěřitelné věci. To když člověk vezme jako ten soupis, tak si říká, jak je možné, že se to týkalo jednoho člověka. A nebo to píše zástupně za církev, jako my, křesťané, jsme byli.
2: Já si myslím, že on toho prožil hodně. On pak byl tak, neměl rodinu. Jo, asi v tom byl podobný Ježíšovi, jo, že nebyl vázaný na to, že by měl někde ženu a děti, jo, což mu umožnilo tu obrovskou flexibilitu. Já si nedovedu představit to nepohodlí při tom cestování. Jo, to, co my sedneme do letadla a uletíme to v letadle a jsme rozlámaní a není nám dobře. Jo, a on to absolvoval něco po vodě, něco po souši, jako pešky v navoze, já nevím, jo, jak to přesně bylo, ale rozhodně to muselo být neskutečně úmorné, ale on to dělá. No. Plus ještě nějaký tělesný handicap měl taky, k tomu zdá se. No.
1: Pavel se nakonec opravdu dostává do Říma a podle toho, jak to popisuje kniha Skutků, tak vlastně dělal trošku nerozumně všechno pro to, aby se tam dostal, respektive aby ho tam dostali. Proč tam tak chtěl jít?
2: No, protože on je motivován k tomu kázat evangelium a vidí to jako určitou korunovaci toho svého poslání. Jak říkáte, že dělá všechno možné a nemožné, on využil vlastně procesních možností soudního sporu, kdy on vlastně při jedné z těch cest dostal výprásk, jakož to kázeňský trest nebo opatření místních úřadů a to bylo vlastně proti jeho postavení. On byl římský občan. Sice byla římská říše, ale ne všichni byli římští občany. To byla jenom část, jo, kteří měli to, my bychom to mohli trošičku přirovnat šlechtě, jo, jo, že jako měli zvláštnější práva. Ti ostatní to byli jenom lid obyčejný. Jo, na ně se ten výprask mohl uplatnit, ale na římského občana ten měl být souzen právně, správně. Ale tím, že tam ta místní honorace ho neznala, chtěli to mít rychle vyřešené, protože tam vznikl nějaký rumraj zrovna kvůli tomu Pavlovu kázání, tak dostal nakladačku. On říkal, o, tohle ne, prostě, tohle se musí, jo, se odvolává, musím dořít. A teď vlastně využívá to své právo předložit jakožto římský občan před ten centrální římský soud tuhle tu kauzu, kdy mu bylo blíženo k tomu, aby se dostal do toho Říma, aby tam kázal evangelium. Tam vlastně skončí zprávy o něm, že je ve vězení, v domácím vězení v Římě a čeká, co bude dál. No.
1: A to se tam nemohl dostat prostě na nějaké své misijní cestě?
2: No tak šlo by to taky, jo, ale zase já myslím, že tam už jako taky trošku byl ten kalkul v tom, že no tak cestovat na státní útraty, protože jako už jako sám to měl dost za sebou, ale on využije svého práva, že, jako, co ho měl nějaký taky jakoby provinční úředník nechat zmlátit. No, to, ne, no, to ne, neměl právo. No, tak, no.
1: Takže je to zase věcí tradice, že zemřel s tětím?
2: Ano, no, je to tak. Pěkné je, že ta tradice jakoby do toho Říma přivede jak Pavla, tak Petra. Oni se teda setkali v Jeruzalémě. Pavel v očích těch původních apoštolů, on byl jakoby nedochuč, byl druhořadý. Jo? Co on může vědět o Ježíšovi? Když on s ním nechodil, neputoval. My jsme viděli, jak uzdravil, my jsme slyšeli podobenství, když vykládal a jak lámá chleb. Co tohle, on vůbec nemá tuhletu zkušenost. Jenže právě to Pavlovo vystavilo si zpočátku, no a? Tak jestli Kristus je vykupil všechno, tak i takových, jako jsem já, kteří se s ním nesetkali tváří v tvář, no, tak ta jeho moc musí sahat dál. No. A je vlastně

0: Pavel i toho Petra napomene, jo? Protože ten Pavel je mnohem důslednější v tom uplatňování Boží milosti, že Bůh jako jedná nepředsudečně vůči lidem. Ale co je pěkné, a to se mně líbí, že když pak církev sestavovala kalendář a vzpomínku na ty své významné postavy, tak Petra a Pavla dali do jednoho dne. To je, myslím, pěkné. To je zase takový výraz toho, té smířlivosti a toho, že byť ti lidé byli hodně rozdílní, tak nakonec díky Bohu přece jenom táhli za jeden provaz. A i když to dělal každý jinak, tak jim šlo o to tež.
1: Pavel ve svých listech do církve hodně věcí pranýřoval. Co myslíte, že by pranýřoval dnes?
0: Dneska? Myslím, že by naší době vůbec nerozuměl. Jo? Ani my ji pořádně nerozumíme, takže by to nechápal. Já myslím, že by mu vadilo, když se v církvi vytvářejí bariéry a nějaké podmínky, jo, pro to, aby člověk byl nahlížen důstojně. Jo. Tak jak on psal, že není vlastně v Kristu ani muž, ani žena, ani žid, ani Helen nebo
1: Řek
0: no, není otrok nebo svobodný. Jo. Takže dnes by asi touhletou cestou, jo, říkal, jo, že hleděl by, jak ty naše církve, které jsou, řekněme, sociálně takové středostavovské, že jo, z toho prostředí těch lidí, kteří jsou celkem zajištění, že jo, a učitelé jsou tam v těch našich lavicích a ti lidé, kteří ten život mají srovnaný, tak Pavel by říkal, kde máte ty úplně lůzy, ty, kteří se propadají v tom životě, jo, jak to, že tady nejsou, jako, jak k ním jdete, jo, jako, proč tam máte tu bariéru a tyhle ty lidi nehledáte jako slovit. To no, myslím, že by byl Pavlův důraz, no.
1: My jsme opět v závěru našeho dnešního povídání, takže klasická otázka, minuli jsme něco podstatného?
0: U Pavla možná takovej dovětek k dějinám působení. Totiž, že Pavel zahrál ještě obrovskou roli v 16. století během reformace, kdy zejména německý reformátor Martin Luther se ve svém reformním úsilí opřel, napojil na Pavla a čerpal z něj vydatně. No a tak jak ta středověká církev byla hodně orientována na skutky, na to, co člověk má dělat, aby došel spásy, tak vlastně Luther čte Nový zákon a zjistí, ej, to je úplně to samé tam, jo? Že ten stres, ve kterém byl Pavel, že musí dělat to, to a to, ta farizejská horlivost, která musí vykazovat skutky, aby se člověk stal bohumilým, tak on je od toho osvobozen pouhou vírou. Pak říká, že jsme spaseni jen milostí, bez skutku. No. A teď vlastně my toho Pavla jako protestanté hodně čteme skrz tu reformaci a ta reformace z Pavla hodně si vzala. Takže takové vlastně uplynulo kolik 15 století a vlastně ten jeho význam jako znova rozkvetl. Jako když zaprší v poušti, tak pak ona zase rozkvete, takže ta tam je. Jo. Tak to bylo takové vlastně znovu oživení apoštola Pavla a vlastně celý protestantismus, některých proudech víc, některých proudech méně, ale vlastně je formovaný touhletou pavlovskou zbožností a interpretací jak starého zákona, tak samotného Ježíše Krista.
1: Tak kéž to ovlivňuje i nás do těch našich dnů a zápasů. Moc vám děkuji za váš čas a za tohle povídání. Naším dnešním hostem byl Jiří Tengler, farář Českobratrské církve evangelické Spoličky. Díky.
0: Rád se stal.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou někdy příště.

Minula 9. hodina. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7 s datem 29. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Reprízy dnešního klíčového slova budou k poslechu na Rádiu 7 ještě ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Za týden usedne k mikrofonu s Kateřinou Hodecovou Dan Jokl, předseda Dorostové unie. Společně budou hovořit na téma odolnost dětí. Posloucháte rádio, které vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme opravdu vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. A pokud se můžete stát podporovateli Rádia 7, budeme moc vděční. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na webu www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Prostor mezi 9. a 10. hodinou vyplníme hudbou, pozvánkami a v 9.30 letní pohlednicí. Teď už kapela Brouci s písní Pojď ven.

Iniciativa Zasáhnout svět pořádá od 4. do 6. září v Ostravě evangelizační akci Jesus Event. Na programu bude srozumitelné poselství z Bible, chvály, modlitby za uzdravení, prostor pro rozhovory. Více informací nabízí webové stránky www.zasáhnoutsvět.cz.

International Leadership Institute pořádá po celém světě konference History Makers. Česká variace této konference, zejména pro mladé vedoucí, proběhne od 5. do 11. září v Milovicích v penzionu Lesní. Na programu budou přednášky, workshopy, chvály, prostor pro osobní stišení, sdílení, vlastní reflexy a diskusy. Podrobnosti můžete najít na webu www.historymakers.cz.

Česká kancelář kurzu Alfa pořádá dva webináře. 8. září od 19 hodin to bude online webinář s praktickými radami, jak uspořádat kurzy Alfa. O den později, 9. září, rovněž v 19 hodin, bude webinář s praktickými radami, jak začít a vést Alfu pro mládež. Obě události můžete prozkoumat blíže na webových stránkách www.kurzyalfa.cz.

Iniciativa Refresh Marriage pořádá víkendy pro manželské páry nebo páry dítě rodič. Nejbližší akce s názvem Outback 2026 proběhne od 11. do 13. září v Polsku v Kyčicích. Organizátoři připojují: zažijte nezapomenutelný víkend se svou milovanou osobou v prostředí, kde se můžete plně soustředit na váš vztah. Osvědčený zábavný program nabízí zážitky a dobrodružství, na které nezapomenete. www.outback-česko.cz jsou webové stránky s podrobnostmi o této události. Outback 2026, víkend pro manželské páry nebo páry dítě rodič, proběhne 11. až 13. září v polských Kyčicích.

0: letní pohlednici, která představí další krásný kus naší země, představí Kristýna Exnerová.
1: Zámek Vranov nad Dyjí zná asi každý, ale my máme kousek od něj chatu a tak jsme tohle místo poznali trochu jinak. A to z řeky. Dívat se na svět z vody je totiž úplně jiný zážitek. Najednou si všímáte věcí, které byste jinak přešli. Ptáků nad hladinou, skal, zvláštně pokroucených stromů a hlavně nikde na vás nesvítí žádný billboard. Jen voda, les a ticho. Ať se vydáte na jakoukoliv stranu, vždycky vás něco čeká. Jedním směrem dojedete na známou vranovskou pláž, kde je písek, občerstvení, dokonce i bazén s tobogánem, ale to my vždycky říkáme, když máme kolem sebe celou Dyji, proč bychom platili za bazén. Takže děti skáčou do vody z mola, ze skal nebo prostě rovnou z lodi. A i když to kolem řeky vypadá, že jsou tam jen chaty, časem objevíte spoustu méně známých míst, kde se dá zastavit. Třeba když se vydáte na druhou stranu, směrem na hrad Býtov, narazíte na obrovskou louku, kde si klidně můžete postavit stan. Je tam taková stará, trochu ošuntělá chata, ale bydlí tam moc příjemný pán, který vám uvaří, co dům dá. O kousek dál je zase zátoka, kde se dá krásně zastavit a hned na pláži je restaurace s širokou nabídkou. A pokud by vám to ticho už lezlo na nervy, na řece najdete kemp Býtov, který se rozprostírá v kouzelném 100 metrů hlubokém údolí přímo na břehu. Výhoda je, že když jste na loďce už moc dlouho, máte hlad a potřebujete se protáhnout, tam to jde. Na naší chatě totiž ještě není ani teplá voda, takže tohodle kempu využíváme hlavně kvůli sprše. Hodíte do automatu 20 a jste zase vonavý. Další výhodou jsou krásné chatky, zmrzliny, česká kuchyně, sámoška a nejoblíbenější jídlo našich dětí – kebab. Když už budete na takzvaném moravském Jadranu, návštěva hradu Býtov, zámku ve Vranově nebo zříceniny Kornštejn určitě stojí za to. Zní to jako idylka? A jo, občas je. Ale se čtyřmi dětmi člověk rychle zjistí, co je opravdu důležité. Pití, dobroty, vesty, proklid všech a hlavně časováč. Protože nejlepší místo je vždycky na přídi a vždycky jen pro jednoho. Tak třeba vás na jedné z nejkrásnějších řek potkám a řekneme si vodácké ahoj.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

Společně proplouváme sobotním ranním vysíláním Rádia 7. Dozněla skladba Malířem nebe kapely Adoráre, která byla zhudebněným 19. žalmem. Teď je před námi kapela Spotlight s písní To nejlepší.

Ve vysílání Rádia 7 míříme k 10. hodině, se kterou je spojena výměna moderátorů. S poděkováním za společný čas se loučí a k poslechu dalších pořadů Rádia 7 zve Kuba Lofítek. Přeji vám příjemné dny, boží pokoj a naději.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pohodovou sobotu vám za Rádio 7 přeje Aneta Lovítková. Doufám, že si vychutnáváte poslední srpnový víkend, jak nejvíc to jde, a pokusím se vám ho ještě více zpestřit díky nabídce pořadů pro dnešní vysílání.

příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říct ne a zvolit život. Pohled do Bible i zkušenosti třech žen a matek přinese další letní repríza talk show No Filter, kterou vysíláme 15 minut po desáté. V prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a stojí za poslech. Další z nich je rozhovor s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti, který naladíte od 11 hodin. Zatímco kapky deště ochlazují ulice rozpáleného Vsetína, tak pod střechou altánu místního parku nadšeně konverzují moderátorky Rádia 7 Lucie Endlicherová a Lída Matušková se slovenskou hudebnicí Lídí Ryšovou. O čem si povídali na festivalu United 2022? Nejen o základech víry, vztahu k hudbě, projektu Homecoming, ale i o přínosech cesty na Bali nebo práci v call centru. Nalaďte si pohovku a nenechte si ujít ani Lídínu tvorbu. Kolik hodin? No přece popolední. Z korálky se od 13 hodin vydáme za pohádkami o statečných a moudrých panovnicích. Nebo by to tak aspoň mělo být. Ale cesta k dobrému vládnutí je leckdy krkolomná. Však uslyšíte. Závěrečnou část čtení z knihy České studny z pera Davida Louly přináší relace Večer pod lampou na Rádiu 7. O studni vzdělanosti budou číst Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka po 14. hodině.

Tohle byl zpěvák Jeremy Kemp a jeho dynamická píseň o očekávání a touze po Bohu. Nás teď čeká ještě kapela On Fire a po ní už je u vás No Filter.

0: příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říct ne a zvolit život. Tento biblický příběh i zkušenosti třech žen a matek přináší následující pořad.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Ze statistik našeho podcastu No Filteru vyšlo, že jsme se tím trošku probírali s klukama a byla tam taková jedna zajímavé specifikum podcastu, které byly nejposlouchanější, a to byly podcasty, kde byly hostky, kde byly ženy. Tak jsme se rozhodli, že tady nebudu tentokrát já, jenom sám Tomáš Michalko a můj táta Milan Michalko, se kterýma normálně trávíte čas na podcastech, ale že vám dáme trojitou dávku hostek, speciálních žen. A je tady moje manželka Klára.
3: Ahoj, já jsem hrozně ráda, že jsem tady i mimo znělku, dobrý den.
2: Tak ano, mimo jiné teda, vy tady vlastně slyšíte nejčastěji úplně, protože je autorem znělky, nebo autorem hlasu znělky. Pak je tady moje maminka Zdenka.
4: Taky zdravím.
2: A je tady Milča Kryšková.
5: Já taky moc zdravím.
2: Od Milči znáte manžela Lukáše, který tady občas povídá s náma. Takže jsme ho pro jistotu propustili a vzali si Milču, protože to zvedne statistiky. Ne, protože chceme trošku jiný obsah, méně strojený, méně formální, možná to bude méně bodů, které můžete aplikovat, jak to občas někteří pastoři mají rádi.
3: Ale jste vlastně losovali, kdo tady s námi bude, z vás tří.
2: Ano, los padl na mě. Ne, dopadlo to tak, že já jsem se toho ujal, protože jednak jsem vyrůstal s třema sestrama, takže vím, jaké to je být s ženama.
4: Takže se cítíš jako
2: Cítím
4: doma,
2: se jako doma,
4: protože teď žiješ také
2: s třema. A žiju
4: s třema
2: ženama, protože mám dvě dcery a manželku. Tak přece jenom asi v tom mám nejvíc zkušenosti. Ne, to ne, to nemůžu říct. No, ale abych tu nemluvil jenom já, tak bych se chtěl zeptat, jak se dneska máte?
3: Jo, tak já na tady tu otázku přesně neumím odpovídat.
2: Jo,
3: ale
2: jo.
3: Ne, máme se hezky, máme hezký den, načela dne tady na vzduchu, já jsem měla moc hezkou procházku právě s Milčou, takže za to jsem moc vděčná, to je moc hezký den, naše holky si tady se sestřenkou hrají a se Zdeničkou je tady vždycky prostě moc dobře, takže krásný den vlastně.
4: Bylo nádherné sluníčko, modrá obloha, prostě neuvěřitelný den, tak já jsem sice trošičku tak jako rozpolcená, protože nevím, jestli mám být radši babička, nebo mám se kamarádit s kamarádkama, nebo co mám vlastně dělat. Ale je to krásný, hezký den to byl.
5: Jo, já jsem měla taky krásný den, protože se mě od rána furt někdo stará, takže nemusím vůbec nic dělat, vařit, prostě pohoda. A navíc bylo krásné počasí a opravdu to vyšlo moc hezky.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky CityChurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: My jsme tady během dneška tak trošku naťukli téma, vy už jste to tady naťukli někteří už včera, ale myslím si, že to je něco, co bychom mohli rozebrat. Možná by se to dalo tak trošku zaobalit nebo zhrnout do umění říct ne. A vzhledem tomu, že jsme v podcastu No Filter, kde se snažíme vytáhnout některé biblické příběhy a dát jim nějaký čerstvý pohled, tak je tady jedna myšlenka, kterou bychom vám společně chtěli předat, ale každý trošku možná jinak, každý nějaký jiný pohled, ale myslím si, že mami, kdybys mohla k tomu říct malinký úvod, tak by to bylo fajn.
4: Jo, já jsem, ráda poslouchám podcasty, všechny, i tyhle, ale poslouchala jsem podcast Davida Nováka a ten mě inspiroval k přemýšlení, protože on mluvil o příběhu Mojžíše s tím, že příběh Mojžíše nezačal u hořícího keře. Chtěla jsem říct krbu.
2: Krbu.
4: Keře.
2: A hoří tady oheň.
4: No, ale začal mnohem dřív. A to je prostě neuvěřitelný příběh. Začal neposlušností dvou žen, porodních, jak se to skloňuje, bab. No, začal...
2: Duly. Dneska by to bylo možná něco jako dula.
4: Aha, nevím, možná, ale oni byli přímo porodní báby, ale...
2: Tím jsme možná tady naštvali nějaké naše posluchačky, které jsou duly a my jim teďka říkáme porodní báby, ale ano, hráli tuhle roli.
4: Ano, ano. Oni měli za úkol od faraona, prostě on si je přímo zavolal a jmenovali se Šifra a Púa. Krásné jména. A on si je zavolal a měli za úkol od něho, když přijdou k porodu k hebrejským ženám a narodí se chlapec, tak ty chlapce zabít. A oni se rozhodli nedělat to. Když si je zavolal po druhé, tak mu vysvětlili, že tyhle ty hebrejské ženy rodí tak rychle, že to prostě nestíhají. Že to nestihnou tam dojít.
2: Ale
4: že...
2: to je krásný argument. Prostě.
4: Že to prostě nemůžou kontrolovat. Takže to byla první, možná, jak jsi řekl, že řekli ne.
2: Ne.
4: A vyvolili život, nebo postavili se za život. A další žena, která v tom příběhu hraje roli, je samozřejmě Mojžíšova maminka, která se rozhodla neposlechnout opět. A toho kluka, ke kterým ty babky nestihly dojít, prostě schovávala 3 měsíce a potom už to nešlo, tak se rozhodla udělat nějakou, vložit ho možná do rukou božích. Tak ho donesla na řeku v košíčku a tam posadila další ženu v pořadí a to je jeho sestra starší, která ho tam hlídala. No a k té řece opět přišla parta ženských a jedna z nich byla dcera faraonova. Slyšeli plakat děťátko, prostě se na něho podívali, samozřejmě, že pochopili, že to bylo hebrejské dítě, syn. A vlastně jejich úkolem bylo ho zabít, zničit, ale oni spolu, jak se říká, drželi basu a prostě se rozhodli pro život. A to je pro mě neuvěřitelné. Tolik žen, které porušili nějaký příkaz a rozhodli se buď poslouchat, nevím, jestli Boha bych řekla, všechny asi ne, ale no, neuvěřitelný příběh. Tak mě to vedlo k přemýšlení, jak žít, abych se rozhodovala pro život.
2: No, mě na tom přijde, nebo nechci hned dávat moudra, já jsem tady, abych se ptal, takže. Jako já si to nedokážu představit, se vžít do těch rolí, samozřejmě jiný historický kontext, hodnota života se dá srovnat s tím, co se žilo tehdy a co se žije teďka, nebo co my tady zažíváme v tom našem západním, no, střední Evropě a západní Evropě, medicína, tohle. To všechno nasvědčuje, že ta hodnota života je někde výš. A tady čteme během pár řádků, to není dlouhé ten text, že tady usiluje někdo dětem o život, to je první věc, co pro mě nepředstavitelné v dnešní době. Další věc, že teda je tam i nějaká vzpoura vůči té autoritě, což pravděpodobně ty porodní báby taky mohlo stát život. Tam hrozně moc napětí v podstatě. Do toho je tam matka, která odkládá své dítě. To je nepředstavitelné. V podstatě jasně, jako snaží se mu zachránit život, dát mu nějakou naději, ale furt je to srdcervoucí záležitost. Ale je to v tom kontrastu té boží poslušnosti. Tak já nevím, co to ve vás vzbuzuje, tyhle ty pocity, nebo tenhle to napětí na začátku Mojžíšova příběhu, ale rád bych trošku slyšel, protože pro mě je to nepředstavitelné, ale zároveň taky nejsem žena, nejsem matka. Jak to vnímáte z tohohle pohledu třeba?
3: To je těžké, ale já přemýšlím v podstatě teď tak nahlas, jenom si kladu otázku, jestli jako, jo, to určitě je pravda, co říkáš, jako, že ta hodnota života je vnímána asi jinak teďkom, než to bývalo, ale moje otázka právě je, jestli to tak bylo u těch žen. Jako, já mám pocit, že u těch, že to je neměnné už, nehledě na kontext určitě. Historický nebo jakýkoliv, že právě to je to, co nám Pán Bůh asi dal, pro co jsme cenné, že jsme nositelky života a že ho volíme a že to si myslím, že v tom jsou vlastně obrovské příběhy žen napříč jakoukoliv historií, protože tohle si myslím, že u žen neměnné, že ta hodnota života vždycky byla jako obrovská pro ženy. A proto volili věci, které dneska zpětně jsou vlastně velké příběhy. Protože prostě myslím si, že ženy jsou v tomhle výjimečné, že ten kontext je vlastně jedno, že ženy jsou nositelkami života a proto je Pán Bůh takhle jedinečně stvořil a jo, že ten život jako volí a to je ta obrovská věc, protože se s tím souvisí strašně moc dalších věcí, bolest, odvaha a dalších můžeme tady jmenovat ještě dlouho. No.
5: Mě jenom k tomu vlastně, jak to Zdenka říkala, tak mě napadl příběh, který asi určitě spousta lidí bude znát, o který je ten boom, kdy jsem četla, jakým způsobem ona, aby vlastně zachránila Židy, tak jakým způsobem to dělala, jo? Že opravdu musela být odvážná, bylo to samozřejmě za cenu smrti a bylo to o tom, že oni se i v noci se učila říkat, že tam vlastně, kdyby někdo probudil, že tam nikoho nemá.
2: Jasně.
5: Ona se vlastně fakt jako učila lhát, jo. To mně přijde tak jako neuvěřitelná odvaha vlastně tam někoho mít, a ještě vlastně pro něj jako fakt, jo, učit se prostě vědomě lhát, aby mu mohla zachránit život, jo. To se váží ještě i k té sestře, která vlastně také zachraňovala Židy. A tam bylo zase zajímavé to, že ta její sestra neuměla lhát. A když tam přišlo tam gestapo s tím, že prostě tam určitě má někde Židy, tak ona jim řekla ano, mám tady Židy, mám je pod stolem. Pod stolem tam ti Židé byli, protože tam měli díru do sklepa, ale měli tam na tom samozřejmě koberec a ono to vlastně vyznělo pro tu gestapo tak strašně nevěrohodně. Vlastně mě fascinovalo na tady tomhle, že Pán Bůh si používá tvoje srdce, jo? Že se nepoužívá to, co ty řekneš, i když Korý jako lhala a vlastně jí sestra mluvila pravdu, tak přesto to byla odvaha, kdy bojovali za život druhých. Jo? Tak mě to prostě přišlo vlastně vždycky strašně silný, jako což mě přijde, že to koresponduje s tím Mojžíšem a s těma ženama, kteří vlastně taky v podstatě jako měli život ve svých rukou, ale zároveň ten život jim mohl být tím, co udělali vlastně kdykoliv odňat. Jo. Takže mi to prostě přijde tak silný, jak říkala Klárka, že jsou ty ženy silný, no, v tomhle ohledu.
2: Ještě by mě zajímalo, každá z vás v trošku jiné etapě života. Máme tady mámu relativně malých dětí, už ne úplně jako mimin, ale malých dětí, pak mamku dospělých dětí nebo na cestě k dospělosti, ale stále poblíž domova a stále je tam ta lednička, kterou jako
5: ano,
2: mají k dispozici. A pak je tu máma dospělých dětí, které už mají svoje děti,
5: mají
2: které vyžírají ledničku. A pro každou z vás to může znamenat něco jiného, ta odvaha říct ne nebo postavit se něčemu. Můžete třeba se nad tím trošku zamyslet nebo popřemýšlet, co to znamená pro vás jako v té etapě, kde teďka jste?
3: Já dám slovo dál tady, já to učím.
2: Říct ne, ale ve smyslu třeba tak jako, jo, jakože vzepřít se něčemu. Jo, jakože to může být i v tomhletom smyslu pro nějaké větší dobro, no, pro život. Jo, pro život. Moc hezká myšlenka, to jako rozhodnu, když nevíš co, rozhodni se pro život.
4: život, to je... Já nevím, jestli teď budu mluvit ve vztahu k dětem.
2: To nemusí být nutně, protože, jo. Já bych řekl, že pojďme to zobecnit spíš na tu etapu, kde se teďka nacházíte.
4: No je to něco, co jsem prožila, když začala válka na Ukrajině, teď, nebo tam v 22. roce. Po měsíci jsem, teď jsme tady v našem obýváku, ale já jsem tady ležela v noci, nemohla jsem spát a prostě plakala jsem, protože jsem si neuměla představit, co to vlastně znamená. Co bude dál? A připadala jsem si bezmocná. Křičela jsem na Pána Boha a neuměla jsem si představit, jak toto je možné vůbec zvládnout. Byla jsem unavená, protože za ten měsíc se stalo věcí jako za 3 roky možná. Ale mělo to svůj důvod, proč jsem to tak prožívala. A do toho mého křiku a pláče a bezmoci jsem začala sama nahlas opakovat 2 slova. A to byl život a pokoj. A tak dlouho jsem to opakovala, až jsem se začala sama sebe slyšet. Jsem se neslyšela. Najednou jsem se slyšela, jak říkám pořád dokola, život a pokoj. A pak mi došlo po chvíli, když jsem to furt opakovala, že se sklidňuju, že začínám normálně dýchat. A tak jsem říkala, tak dobře, Pane Bože, jestli mám přinášet život a pokoj, tak jo, to rozhodně chci. A vlastně jsem si vůbec, ale vůbec neuměla představit, co to znamená. A doteďka to přesně jako neumím určit. Ale to, co vím, že jednak tenhle příběh ke mně znova mluvil slovem život. A no, to, co vím, je to, že jestli to bude možné, tak budu ráda nějakým způsobem přinášet život a pokoj komukoliv. Je to jedno komu. A jakým způsobem, jestli je to v té duchovní oblasti, nebo v tělesné, nebo prostě něco, no prostě toto je jako můj příběh a proto to možná bylo pro mě tak silné. Nevím, jestli jsem odpověděla.
2: Jo, já myslím, že určitě. Pokud to nechceš rozvést nějaké do té osobnější roviny, jakože pro tvůj životní styl aktuální. Mně přijdeš, že žiješ takový jako v podstatě svobodný život. Nebo mně to přijde, jo? Možná se pletu, ale z mého pozorování. Mně přijdeš, že vlastně žiješ to, co chceš. Samozřejmě, když opominu jako věci, co se dějou a tak dále. V tom kontextu, ve kterém pracuješ, z uprchlíky a tak dále, že to není vůbec jednoduché, tak vlastně žiješ šťastný život, nebo svobodný život, nevím, jestli šťastný je správné slovo.
4: Život.
2: Život. Život, žiješ život. Je to život.
4: Jo, jak to pojmout. No, život. Život je asi strašně silné slovo pro mě. A až mě to překvapuje samotnou, a to, že žiju ještě pořád, je strašně fajn, protože můžu vidět svoje děti, jejich rodiny, moje vnoučky, jak se posunujou a tak. A za každého z vás jako něco prožívám, co není vždycky jednoduché, protože už vím, že už na to nemám žádný vliv. Tak to je trošičku někdy jako frustrující.
2: Okay, to je pravda. A to je přesně ten vhled, co potřebujeme slyšet tady.
4: Jo, že bys spoustu věcí poradil a tak a udělal za někoho, ale vlastně nebo nechceš, protože víš, že oni vlastně vy všichni musíte projít tím obdobím, které jsem já kdysi prošla a že vlastně to nikdo za nikoho neodžije. Prostě si to každý musí odžít sám. Všelijaké nemoci, všelijaké nespravedlnosti, všelijaké, já nevím, prostě i ty radosti a všechno. Jakože pro mě je strašně takové, jako mě to vždycky cuká rukama, jo, že třeba příběh s Emilkou, jo, vaší. Měla ve školce pasování na prvňáčka. Já jsem tam byla účastná. Ona celou dobu, Bobík, se tam kroutila. Mně se zdálo, že se jí chce čůrat, že mu to na záchod a pořád. Furt jsem chodila za váma, abyste jí jako odvedli a pak jsem už měla, prostě už jsem tam vyběhla, že ji odvedu a ona, ne, nechce, ale furt se kroutila. Ale pro mě to byly takové nervy, že vlastně si říkáš, proč ti rodiče jí neudělají? Jenže oni ji znají víc než já, jo? Tak jsou taková jako jedna taková situace.
2: Jo, ale to je taky jakési umění říct ne, protože ty bys to mohla udělat na sílu a říct, není možné, to běž tam, prosím tě, jako no. Nás tam počurá. A ano, samozřejmě, prostě známe jí asi, nebo já nevím, těžko říct, jako mateřské nějaké zkušenosti se nedají jen tak jako nahradit pár roky, když tady mám dcery, ale zrovna Emilku, už jsme se jí ptali a viděli jsme, že prostě to fakt bylo z toho nadšení, to přešlapování a ne z toho, že se jí chce čurat. A vlastně to bylo jakési umění říct ne a postavit se něčemu, co by vlastně nepřineslo ten život.
4: Ne, no. Vlastně bych tu atmosféru zabila, já bych ji odnesla z něčeho, kde ona prostě byla tak nadšená, že vlastně nevydržela stát rovně.
2: Milče, jaké je to pro tebe teďka ve tvojí
5: etapě? Já jsem teď přemýšlela, já mám vlastně takovou osobní věc, kdy mně přijde, že se vlastně učím v tom období, kdy děti jako dorůstají, jo, jakože už jim je těch 20. A teď samozřejmě ne úplně se všema věcma souhlasím to, co dělají. A vlastně se učím nějakým způsobem s nima mít ten vztah a vlastně neříkat jim, hele, to, co děláš, je úplně špatně. Jo? Mm. I když mě to samozřejmě mrzí, bolí a s některýma věcma se hodně jako těžko vyrovnávám. A tak nějak jako se učím vlastně i v tom důvěřovat jako Bohu, jo? Že prostě jako jo, já s tím nic neudělám, ale Pán Bůh s tím může něco dělat. A mě tak jako strašně osvobodilo, když se jako podívám na Bibli a teď co čtu ty příběhy, kdy Ježíš mluví s kýmkoliv, tak on vždycky za někým přijde a vlastně se zajímá o ten jeho život, ale nikomu neříká, hele, tohle, co děláš, to je prostě hřích. To je špatně. Jo, prostě on první jako vždycky má takovou tu lidskost. Jo, nikomu neříká na první dobrou i té ženě, která tam přišla k té studně, hele, ty jsi úplně strašně hříšná, jsi úplně mimo, jako chodíš sem ještě, že jo, aby tě nikdo neviděl, prostě tak jako okamžitě prostě přestaň s tím životem, co vedeš a naprav se. A to Ježíš právě neudělal, jo. On prostě jí ukázal, že i přesto on o ní ví, a on jí má rád, jo, že prostě každému ukáže tu lásku, i když ten člověk není zrovna na té nejlepší cestě. A to mě prostě strašně jako pomohlo i k těm mým vlastním dětem nějakým způsobem ukázat jim vždycky na toho Ježíše a neříkat jim, že dělej ty chyby, jo. Protože ono tak jako svádí, že jo, když prostě člověk to vidí. A pak mám ještě takovou jednu, kdy vlastně jsme tak bojovali s tím nejstarším synem, kdy vlastně on dělal nějaké věci, které mě se fakt jako osobně nelíbily. A měla jsem takovou tendenci prostě jít do jeho pokoje a úplně tam vyházet některé věci z jeho pokojíčku. A nevěděla jsem, tak jsem se tak jako modlila, říkám, ty Pane Bože, mě tohle štve, já prostě to vyhážu, tohle prostě tady nebude. A tak jsem ale volala ještě jednomu kamarádovi, který právě, ke kterému mám docela takový jako respekt, úctu, on opravdu takový jako, že s Bohem a tak. A právě jako prošel si některýma taky jako obdobím těžkým a tak. Tak mi říkal, hele, když mu to vyházíš, tak ale ztratíš s ním ten vztah. A vlastně jsem si uvědomila, jako jo, že má pravdu, že prostě já mu to můžu vyhodit, ale vlastně to udělám ze vzteku. A nic mi to nepomůže a jemu to taky nepomůže, jo. Takže jsem to tak nechala, modlila jsem se ty věci a pak přišel půl roku na to jsem, už teda on to vyklidil mezi tím, protože jsem ho poprosila, aby si tam fakt uklidil, aby tam ty věci neměl, že mě to prostě vadí. A on to fakt jako udělal, uklidil a říkám, hele, já jsem ti to chtěla vyhodit. A on říkal, no mami, to je dobře, že jsi to neudělal, já si to udělám sám. Jo, takže vlastně mě to přišlo jako takový hezký, že pan Bůh mě zastavil v tom vyklízení.
2: To je dobré. Jo, díky moc za otevřenost.
3: Jde, tak já zkusím rychlý vhled teda do... nedělal si stranu. Já bych chtěla říct, Zdeničko, ty máš pocit, že už jako nemáš vliv na věci, jak si říká, ale máš. To je právě to, za co si myslím, že mnohdy jsme vděční. Jo, není to tak, jako když člověk vychovává svoje vlastní děti, tak to je potom nějaké ještě větší. To je takový přesah, si myslím. A ty ho tam máš, ty ten vliv máš. A je to dobrý vliv a právě proto, že je provázený tím pokojem. Jak říkáš, no. Tak mě napadá, no, jo, co se týče menších dětí, že tam si myslím, že riziko, a co se samozřejmě taky pořád učím, je taková ta ženská volba toho života v tom, která si myslím, že sama v tom jádru není špatná, ale pokud tam chybí ten Kristův pokoj v tom, kdyby to měl asi provázet, určitě ne asi, ale určitě, tak je to něco, co může nahlodávat nebo zraňovat ten manželský vztah, protože máme takové tendence volit ten život, protože máme pocit, že to ne, v tu chvíli je pro tu rodinu, že to je pro ty děti, že to je pro nás prostě, ať jsme spolu různě a častokrát věřím tomu, že máme pravdu, ale taky se mnohokrát stane, že to není na místě, anebo by to minimálně mělo pro vás ten pokoj Pane Ježíši, který tam není a pak to nedělá dobrotu, tak jenom to mi teď tak vyvstalo, že jo, že v tom jsem nasekala i z věcí a no, v tom se učím. Tak možná, jo, možná i taková dobrá myšlenka pro muže opačně, že můžou v tom nějakým způsobem trošku se snažit vycházet vstříc ženám, protože ty volby pro život jsou obrovským výdejem energie. A když jsme nuceni, tlačeni, nebo nějakým způsobem okolnostmi tlačeni do toho vlastně takhle volit a jo, a volit ne, že mezi, ale jak kdyby někde napříč, jako ještě prostě tím naším manželstvím, manželem, což určitě nechceme, ale prostě nějak se to stává někdy, tak je to také takové sebedestruktivní dost, no. Takže jestli nám trošku můžete chlapit, tak nám v tom jděte vstříc, protože to je někdy brutální.
2: Tak to je hezké pozbuzení, tak já si myslím, že máme kam pokračovat ve speciálu, kde se za chvíli přesuneme. A než se tam přesuneme, tak bych to chtěl jenom malinko zhrnout, protože tady padly skvělé věci dneska. Jednak k tomu ne, nebo vol život, možná jsou některé věci, které, že nevíme, co máme dělat, ale když nevíme, co máme dělat, tak vždycky můžeme volit život a myslím si, že to může pomoct v tom rozhodovacím procesu, jak bychom to nazvali normálně v No Filtru. A samozřejmě pak se můžeme bavit dál ve speciálu o jako autoritách a bla, ale to nevadí. A pak se mi moc líbilo to s tím uměním jako opustit. V podstatě popisujete trošku to, co dělala ta maminka. Vypustila a nebudu mu říkat, jestli má říct svoji dceři odvez jít na záchod, aby se vyčurala, nebo nebudu šahat na věci svému synovi, přestože mě to vytáčí a žije pod mojí střechou a nechci to, tak je tam volba toho života, že to vlastně nechám plynout.
4: No, nebývá to jednoduché, ano. Protože když si představím znova k tomu Mojžíši, jo, k té mamince, jako neumím si představit, že 3měsíční dítě dávám do košíku na Nil, kde jsou krokodýly, nebo co tam, aligátoři nějací, nebo co tam je. Jo, že neumím si představit, že ho tam položím. A vlastně to ani nechci vidět, protože tak tam postavím tu starší sestru, aby to tam trošku obstarala. A ta ségra, ta malá holka, prostě měla takovou odvahu, jakože v tom volbě života se schovává strašně moc věcí. Jako odvaha, síla, prostě najednou neřešíš sebe, řešíš ten život. Neřešíš sebe vůbec. Jakože tam najednou ty ženy, když se mají za své dítě postavit, přestanou řešit svoje zdraví, svoje cokoliv, prostě se vrhají do čehokoliv, aby ten život to dítě ochránilo.
2: Takže máme kde pokračovat, to je super. My se teďka loučíme s našimi posluchači na Rádiu 7 a pokračujeme dál.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Máte své zkušenosti, v rámci kterých jste byli nuceni volit a volili jste život? Podělit se o něm můžete e-mailovou cestou. Své případné ohlasy pište na adresu no@radio7.cz. Premiéra dalšího No Filteru se na vás těší v pondělí v 11.15.

To, že minulost už člověka nemusí držet na místě, je poselstvím této chvály od Lauren Daigle. Vyjadřovala v ní, že to, kým jsem byla, nemusí určovat, kým jsem dnes. Tak věřím, že si tohle poselství a pozbuzení vezmeme i my ke svému srdci. Před námi je teďkon prostor, kdy se podíváme do kalendáře a do kalendária. Českou oslavenkyní je pro dnešek Evelína. Někteří badatelé se domnívají, že jméno Evelína je odvozeno od hebrejského jména Eva, které znamená živá. Jiní pro změnu tvrdí, že se jedná o velmi staré keltské jméno. Podle některých kalendářů, například německého, dnes slaví svátek i Sabina. Jméno znamená, že jeho nositelka byla příslušnicí kmene Sabinů, sousedů Římanů. Tím v počátcích své historie unesli všechny jejich krásné dcery a ženy a položili tak základ k úspěšnému rozvoji Velkého Říma. Kalendárium. Pojďme si připomenout ještě několik.

Kolik událostí, které se odehrály 29. srpna v minulosti. Začněme rokem 1944, kdy začalo slovenské národní povstání. Tato událost výrazně ovlivnila průběh druhé světové války. Proti proněmecké vládě Josefa Tisa se při něm postavilo více než 60 tisíc Slováků. V roce 2005 začal řádit hurikán Katrina. Zdevastoval americké pobřeží od Louisiany po Floridu. Zabil více než 1800 lidí a způsobil škody nejméně za 115 miliard dolarů. V roku 1792 se narodil americký kazatel, vůdčí postava takzvaného druhého probuzení v USA, Charles Finney. Vystudoval práva a díky studiu zjistil, že americké právo se v mnohém opírá o Bibli. Dlouhá léta docházel do společenství křesťanů, přitom však pohrdal božími pravdami. Uvěřil v roce 1821 na základě osobního studia Bible. Nedlouho poté začal studovat teologii a stal se pastorem. Ve svých kázáních upozorňoval na potřebu obrácení, osobní rozhodnutí na cestě s Bohem. Podle odhadu uvěřilo díky jeho kázáním stovky tisíc lidí. Lidé, kteří se rozhodovali pro nový život, byli především plodem Finneyho modliteb. On sám se často modlil a při jeho misijních cestách ho doprovázeli vždy nejméně dva muži, kteří se v průběhu kázání modlili. Roku 1526 umírá český a uherský král Ludvík Jagellonský, dnes je tomu tedy 500 let. Ludvíkovou smrtí vymírá dynastie Jagellonců a díky nástupnickým právům na trůn nastupují Habsburkové, kteří na něm setrvají po několik staletí. Tím největším problémem, který musel Ludvík v době své vlády řešit, byly útoky Turků, kteří z Balkánu ohrožovali střední Evropu. Srážka křesťanského vojska s více než dvojnásobnou a výborně vycvičenou armádou tureckého sultána Sulejmana I. dopadla katastrofálně. 29. srpna 1526 bylo uherské vojsko v bitvě u Moháče rozdrceno. Ludvík se po prohrané bitvě na útěku utopil v bažinách kolem bojiště.

0: Na Rádiu 7 jsme překročili 11. hodinu. Máme sobotu 29. srpna a vysílání vás provází Aneta Lofítková. Rovnou k vám pošlu další pořad. Tentokrát to bude fortepiano.
1: Fortepiano.

0: Vítám vás při poslechu pravidelného pořadu Fortepiano. Otevřeme téma obsáhlé a nadmíru důležité. Proto jsem si k rozhovoru pozvala odborníka. Budeme totiž mluvit o právu a spravedlnosti. A k mikrofonu usedl právník Jan Luhan spolu se mnou, s Lenkou Malinovou. Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Vítám posluchače a vítám také tebe, Honzo. A možná bychom mohli představit nejprve tebe. Řekla jsem, že jsi právník, řekni něco trošku víc o své osobě. Odkud jsi přijel?
1: Tak, přijel jsem z Čelákovic, kde bydlím posledních 40 let a jinak pracuju jako advokát, taky už celých těch 40 let, advokátní kanceláři v Lysé nad Labem, což je městečko na okrese Nymburk.
0: Něco o své rodině maličko?
1: Pocházím vlastně z rodem z židovské rodiny a během svých studií jsem uvěřil v Pána Ježíše a takže od té doby také se vlastně počítám mezi křesťany a přitom židovství není s tím v rozporu, takže se vlastně hlásím k obojímu.
0: Tak to máš tu výsadu, že máš ty kořeny hodně hluboko spojené v křesťanství, v zemi Izrael. Moc takových lidí tady nemýváme jako hostinu, tak to je opravdu, opravdu vzácný host dnes. Už jsi říkal tedy, kde žiješ, co děláš a ještě si neřekl, kolik dětí máte.
1: Měli jsme 6 dětí, ale jenom 4 z nich žijí, jo. Takže v současné době máme 4 děti a navíc 11 vnoučat.
0: No to je nadílka, to je požehnaná nadílka. Ty už jsi na začátku řekl, že během studií si uvěřil. Já se nespokojím jenom s takovou odpovědí nebo s takovou větou jednoduchou. Já budu po tobě chtít, abys to trošku rozvedl. Měla jsem tady připravenou otázku, jestli jsi byl dřív křesťan nebo právník, tak tím se všechno vysvětluje.
1: Šlo to dost současně.
0: Šlo to dost současně. Proč ses vůbec rozhodl pro tu právnickou dráhu?
1: No to vysvětlím rád, to je vysloveně omyl.
0: Omyl?
1: Omyl, protože já od svých klukovských let mám celoživotního takového koníčka, sbírám staré mince a bralo mě to natolik, že jsem chtěl studovat archeologii. A protože archeologii ten rok neotvírali, tak jsem musel strávit jeden rok, než to otevřou, někde jinde. A to byla, tak jsem se nakonec rozhodnul pro právnickou fakultu. A to bylo v roce 1966. Mým ročníkovým učitelem byl Petr Pithart. Na pražské fakultě už to pražské jaro začínalo o 2 roky dřív, jak vůbec na vysokých školách, takže mě to ohromně strhlo a velice rychle jsem se rozhodnul, že ty mince a tu archeologii, to, že si nechám jako koníčka, ale že bych opravdu chtěl spíš ten život strávit jako právník.
0: Ty máš velmi zvučný hlas, je vidět, že se opravdu hlasivkami živíš, tak já tě poprosím, abys trošku od toho mikrofonu odstoupil. Ručička nám tady lítá, že už nemá kam. Právo je velmi široký pojem a na právnická studia se lidé hlásí z různých pohnutek. Někdo chce prostě pomáhat třeba lidem, druhý zase chce měnit zákony. Jaká byla ta tvoje pohnutka?
1: No, myslím si, že právě ta pomoc lidem nebo nějakým způsobem napomáhání té spravedlnosti, to byla ta pohnutka rozhodující, protože právě doba toho mého rozhodnutí zůstat na těch právech se časově skoro kryje s tím obdobím, kdy jsem právě uvěřil. Jedná se tak o ten podzim roku 68, takže v té době jsem hodně přemýšlel právě o těch otázkách té spravedlnosti a podobně i v souvislosti třeba s tou sovětskou okupací tehdy.
0: Tak ti to všechno tak zapadalo do sebe.
1: Určitě.
0: My si dneska budeme povídat trošku víc o tvém životě a dostaneme se také k těm pojmům právo a spravedlnost, které tě provázejí celý život i díky tvé profesi. Každopádně být křesťanem v této době nebylo úplně snadné. Možná ten rok 68. přinesl na chviličku takovou větší svobodu, ale být křesťanem a právníkem není a nebylo úplně takové běžné. S čím se setkával ty ve svém životě, když jsi se přiznal k tomu, že jsi křesťan?
1: Tak já musím říct, já jsem nezažil už taková ta nejhroznější léta 50. respektive zažil jsem je ještě jako kluk, kdy ještě jsem nebyl křesťanem a s tím jsem se nesetkával. A v době těch 60. let nemohu už mluvit o tom, že bych sám zažil nějaké pronásledování, výsměch nebo něco takového. Samozřejmě, tak jako dneska, ty názory byly třeba někdy různé a byly situace, kdy jsem i třeba v té své profesi se setkal s některými tedy třeba takovými velice zaťatými komunisty, kteří mě to dávali nějak zbaštit. To, jak těžce nesou, že teda někdo může být v takové té respektované pozici právníka a přitom být tedy tmář náboženský. S tím jsem se samozřejmě setkal.
0: Ty máš židovské kořeny, už jsi říkal, ano. Tvoje rodina praktikovala židovství?
1: Ne, s rodiči to bylo tak, že oni vlastně byli takový spíš liberální a humanisticky zaměření Židé, kteří to židovství moc nepraktikovali. Dokonce táta byl těsně před válkou, ještě jako student, i křesťansky pokřtěn, ale ne vlastně z víry, ale spíš to bylo takové bezpečnostní opatření, protože bylo na spadnutí ta německá okupace a tak si tehdy ta rodina bláhově myslela, že pokud se formálně nechají pokřtít, takže tím vlastně zmizí z hledáčku těch nacistů, což se pak ukázalo jako naprosto omyl.
0: A jak jsi teda došel k tomu, že jsi začal hledat Boha nebo zajímat se o Boha?
1: Tak tohleto souvisí s mým pozváním vlastně do mládeže Církve bratrské, což bylo právě někdy v době počátku těch mých studií. A bylo to tak, že já v té době jsem studoval, měl jsem tedy úžasné ideály, tedy jak by měl život vypadat, jak by měly vztahy vypadat a tak dále, ale nebyl jsem moc spokojený s tím, jak to pojímali třeba moji spolužáci, kteří byli velice tedy hrdí na to, že oni jsou studenti Univerzity Karlovy, že na dně teda není. Mně se tohle to moc nelíbilo. A v té mládeži, kam jsem přišel, tak tam jsem viděl, že jsou úžasně hezké mezilidské vztahy. A že tam bez ohledu na to, že jeden má vysoké vzdělání, druhý ani není vyučený a přesto spolu jednali jako rovný s rovným, měli moc pěkné vztahy, tak to mě tam velice upoutalo. Kromě toho jsem se tam cítil dobře, protože to, co jsem předtím nesl jako určité trauma, to svoje židovství, kvůli kterému se mě třeba spolužáci někdy smáli, tak tady to naopak ohromně oceňovali a měli z toho radost. Takže to byl taky jeden moment, který mě vlastně přivedl do takového hlubšího vztahu k té křesťanské mládeži. Ale ještě to nebyl vlastně vztah přímo k Pánu Bohu.
0: Čím tě Bůh oslovil?
1: To je takový paradox. Bůh mě oslovil vstupem sovětských vojsk na naše území.
0: Tak to protože je dost zvláštní.
1: V té době totiž moji rodiče po zkušenosti z těch svých rodin velice trvali na tom, abych se rozhodnul a že budeme všichni emigrovat, protože jsme měli příbuzné na západě. Dneska si to už těžko někdo umí představit, už se znalostí toho, jak ta historie šla, ale tehdy opravdu nikdo nevěděl, jak to tady bude vypadat, co bude, jestli nás třeba neodvezou všechny na Sibiř, nebo speciálně ty Židy, jestli neodvezou na Sibiř, protože antisionismus byl tehdy velice v módě. Takže ti naši měli velkou obavu z toho, aby zkrátka neopakovali tu chybu, kterou udělali jejich rodiče a na kterou vlastně celé ty rodiny doplatili. Takže na mě dost naléhali, že by bylo moudřejší emigrovat. Říkali taky, že i kdybychom to přežili, takže určitě mě nedovolí doštudovat třeba. Kdežto na západě, kde jsme měli nějaké i zázemí příbuzné a tak dále, tak tam, že bych určitě dostudovat mohl. Pro mě tohle to bylo velice těžké rozhodování, protože do té doby jsem si žil jak šiška v másle a neměl jsem žádnou potřebu něco sám rozhodovat a teď najednou přišla situace, kdy jsem musel se rozhodnout a to byla chvíle, kdy jsem začal opravdu intenzivně hledat Boha a díky i takové modlitevní chvíli s těmi mými přáteli z mládeže jsem našel odpověď. Bylo to takové zvláštní, že se sice nestal žádný nějaký zjevný zázrak, ale já jsem po té hodince modliteb byl naprosto naplněn takovým vnitřním pokojem, že teda mám zůstat tady. Takže jsem to potom sdělil i rodičům a to byla chvíle, kdy jsem jasně věděl, že tohle rozhodnutí, že není ze mě, že to je opravdu dar od toho Boha, o jehož existenci jsem do té doby jako pochyboval a tak od té doby datuju i tu svoji cestu
0: Bohem. To bylo takové první dotknutí, první dotek boží, který si prožil při těch modlitbách.
1: Těch doteků bylo už předtím víc, protože právě už třeba i ty prožitky v té mládeži, tak ty mě opravdu velice vedly k tomu, že jsem se o tom musel zamýšlet. Ale možná tomu překáželo to, že jsem si do té doby myslel až moc o sobě, že jsem až moc hezky viděl sám sebe, kdežto tady jsem byl vlastně v situaci, kdy jsem byl ztracený a kdy jsem věděl, že tu pomoc můžu dostat zkrátka vnějšku, ne sám ze sebe. Nebyl to sice první dotek, ale byl to, řekl bych, první dotek, který zapadnul na úrodnou půdu.
0: A zásadní pro tvůj život?
1: Určitě zásadní. I když samozřejmě potom následovalo spoustu nejrůznějších kopanců v životě, tak přesto tohle to byl moment, který považuji za jednoznačně nejdůležitější.
0: Nepřišel potom po čase nějaký takový ten moment vystřízlivění nebo zklamání nebo otázek, pro co ses vlastně rozhodl, jestli to bylo správně? Myslím tím nejen zůstat tady v naší zemi, ale vydat třeba svůj život Pánu Ježíši Kristu, prostě nastoupit tu cestu křesťanskou za ním.
1: Tak musím říct, že jeden takovýhle moment přišel, neprojevilo se to asi nijak navenek, ale zhruba po roce jsem si dělal takové otázky právě i díky tomu, že jsem strávil úžasné prázdniny s partou spolužáků a byli jsme v Izraeli tehdy a pro mě to byl zase velice silný zážitek a tehdy jsem si říkal, jestli teda vůbec je to správné, ta cesta, po které jsem se vydal. Říkal jsem si, no až přijedu domů, tak to budu nějak revidovat, ale ta revize skončila s tím, že jsem zkrátka tyhle ty pochybnosti mohl potom zahnat a od té doby jsem toho nikdy nezalitoval.

0: Písnička Oty Pinknera v podání Jany Peřtové nás vrací zpátky do fortepiána a k našemu tématu právo a spravedlnost. U mikrofonu sedí Lenka Malinová a můj host právník Jan Luhan. Jak se to říká správně? Právník je asi obecnější označení.
1: Ano, speciálně potom advokát, to už je jedna konkrétní sorta z těch právníků.
0: Ano, a tak možná bychom si mohli vysvětlit trošku ty pojmy, protože ano. Potom ještě soudce, já nevím co všechno, ano. Tak nám to trošku vysvětlí.
1: Dobře. Tak obecně právník je každý, kdo vystudoval právnickou fakultu. A z té potom je celá řada možností, jak se dále uplatnit. Jedna z těch důležitých možností je právě v takzvaně justičních oborech. Tam potom člověk se může stát soudcem nebo státním zástupcem, dřív se říkalo prokurátor, nebo advokátem. Ta advokacie se liší od těch ostatních dvou tím, že je vlastně volně přístupná, že nemá žádný limitovaný počet a že kdokoliv splní podmínky, tak se tam může přihlásit a když vykoná tu zkoušku, složí slib, má tu požadovanou praxi, tak se může stát tím advokátem. Proto taky advokátů je dnes v naší zemi přes 10 tisíc, což je zcela nebývalé. Já v době, když jsem do té advokacie vstupoval v polovině 70. let, tak v celém Československu nás bylo 700.
0: Tak to je velký rozdíl, tak děkujeme trošku za osvětu, já aspoň jsem ji potřebovala. No a potom samozřejmě se zase liší, jakému odvětví se třeba ten advokát nebo ten právník věnuje. Tak jakému odvětví se věnuješ ty?
1: No, u mě to bylo dáno tím, že od samého počátku až do současné doby vykonávám tu advokaci v poměrně malém městečku. A tam samozřejmě člověk nemá moc velkou možnost specializace, protože lidi se chodí zeptat opravdu na všechno, takže člověk musí ovšem něco vědět. Ale musím říct taky díky tomu, že ta naše kancelář se trochu rozrostla, dneska je nás tam 5 právníků, tak už přece jenom si můžu dovolit ten luxus určitého speciálnějšího zaměření, tak to moje takové zaměření je jednak na dědické právo a jednak na všechno, co souvisí s převody nemovitostí.
0: A my si dnes tedy už pojďme povídat o tom našem tématu, ať máme čas si toho co nejvíc říct. Právo, spravedlnost, spravedlnost, právo, to už je jedno, co řekneme první a co druhé. Liší se to lidské od toho božího. Dá se to vůbec nějakým způsobem srovnat?
1: No, tohle to mě vždycky velice zajímalo, i když jsem si četl nebo studoval Bibli, tak právě na tyhle ty pojmy jsem se vždycky docela rád zaměřoval, protože to souviselo i s tou mojí profesí nebo možná i posláním. Takže v každém případě ta spravedlnost v první řadě je jednou vlastně z božích vlastností. Když mluvíme o Pánu Bohu a z toho, co můžeme poznat, jaký je, tak jsou tam vlastnosti, které tedy patří právě jenom jemu. A jsou tam vlastnosti, které vlastně chce sdílet s člověkem. A mezi ty sdílené vlastnosti patří právě ta spravedlnost. Ta spravedlnost má takový širší obsah. Je to vlastně, dalo by se říct, stav, kdy skáka věci jsou takové, jak mají být.
0: Ano, ano. Když se řekne o někom, že je spravedlivý nebo že je něco spravedlivého, tak je to ta nejvyšší meta, nejvyšší kvalita.
1: Je to, přitom musíme si uvědomit, že je to taky velice relativní záležitost, ta naše spravedlnost, protože je samozřejmě, když se teď vracíme zase k lidem, tak mnozí lidé, možná většina, je spravedlivá ve svých vlastních očích. Že zkrátka tak, jak si člověk nastaví ty hodnoty, tak většinou mu z toho vyjde, že on sám patří právě k těm spravedlivým. V Bibli je tohleto velice zrelativizované. Na jedné straně my se velice rádi poměřujeme s druhými lidmi a to nám umožňuje, že z toho vycházíme jako spravedliví. Samozřejmě, když se...
0: Záleží, s kým se měříme.
1: Ano, jasně. Ale právě člověk, protože se rád cítí dobře, rád se cítí spravedlivý, tak se většinou měří právě s těmi spíš horšími. Ale myslím, že Bible naprosto správně tedy to porovnává s tou boží spravedlností. A tam už ani ten sebe lepší, sebe spravedlivější nemůže obstát. Není spravedlivého ani jednoho. A čili spravedlnost je, když to porovnáme s tou boží spravedlností, tak je to cíl nedosažitelný, ale přesto cíl, ke kterému pořád máme směřovat.
0: To znamená, že samozřejmě potřebujeme mít měřítko.
1: Ano.
0: A tím nejvyšším měřítkem je Bůh a jeho spravedlnost.
1: Ano. A myslím si, že aby to nebylo až příliš teoretické, tak proto právě Bůh vlastně poslal svého syna, poslal Pána Ježíše, na kterém to můžeme vidět jakožto na člověku. Co to znamená, když vlastně ta boží spravedlnost naplňovaná a plně naplněná v lidském životě?
0: Když se podíváme do Bible, tak tam je mnoho a mnoho míst, kde se mluví o spravedlnosti a také o právu, o těchto dvou pojmech. Je toho tam moc a moc. Já jsem si tady vypíchla několik veršů, možná některé zmíníme, ale každopádně je to téma, které se line celou Biblií a celou historií lidstva, dá se říct. Takže je to velmi aktuální věc, protože stále znova a znova se lidé dovolávali spravedlnosti, když byli třeba utlačováni.
1: Ano.
0: Stále znova a znova volali po právu. Takže tato disciplína, bych řekla, je tady asi skoro od počátku lidstva.
1: Docela určitě. Já si myslím, že to právě souvisí i s tím, že člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak ta touha po té spravedlnosti je mu nějakým způsobem vlastní právě už i podle toho, jak byl stvořen, jak vypadá, tak to zkrátka dalo by se možná říct, že spravedlnost je velikánskou potřebou člověka.
0: Já teď přečtu aspoň několik těch veršů, ať si připomeneme alespoň některé ty výroky, které jsou v Bibli. Začnu starým zákonem. Tam už hned v Mojžíšových knihách Izraeli je řečeno, budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Takže tady je úplně jasně podmíněnost, jasná. To je ten starý zákon, desatero pravidla, která byla dána izraelskému lidu. V žalmech třeba David říká, Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal jsi veliké věci, kdo je tobě roven. No a známé místo setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. No a nebo třeba spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. No a ještě aspoň několik míst z Nového zákona. Tak z epištoly Římanům, tady mám několik míst, tak alespoň několik veršů. Vždyť se v něm, to znamená v Pánu Ježíši Kristu, zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A nebo svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. To znamená, že my můžeme mít tu spravedlnost darovanou.
1: Přesně.
0: Že ji nemůžeme mít v sobě sami od sebe. Že je to prostě nemožné, aby člověk sám od sebe měl tu boží kvalitu té spravedlnosti. Tady je to jasně vyjádřeno. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. To bylo v té písni, kterou jsme si pouštěli.
1: Ano. Mimochodem, to si mě udělal velkou radost, protože tohle to je písnička, kterou mám moc rád.
0: Tak to jsem nevěděla a jsem ráda, že jsem se strefila do tvého vkusu. Dáme teď další píseň schválně, ano. Jestli se zase strefíme.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, který spěje do své druhé poloviny. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Mým hostem je právník Jan Luhan a tak také téma se týká práva a také spravedlnosti. Nahlížíme na toto velmi obšírné téma očima Bible. Snažíme se trošku vysvětlit a vymezit, jak se Bible dívá na tyto dva pojmy. Zatím jsme hovořili o spravedlnosti a je pravda, že každý touží po spravedlnosti, to už jsme si řekli, a každý se dovolává spravedlnosti a často slyšíme, že tady na zemi prostě se spravedlnosti nemůžeme dovolat. A potom se nabízí myšlenka, když takový advokát dostane nějaký případ a má zastupovat třeba člověka, má obhajovat někoho, kdo v očích druhých lidí třeba teda neudělal nic moc hezkého.
1: No, na tohle to jsem už byl mnohokrát dotazován. Říkají, když jsi věřící člověk, když máš rád spravedlnost, jak můžeš takovýho lotra vůbec obhajovat? No, já na to musím říct, to, že věřím, že jsem křesťan, je pro mě obrovský ulehčení. Já si neumím dost dobře představit, jak bych to dělal, kdybych nebyl křesťan, protože já si můžu totiž uvědomit, podle toho, co jsme si i předtím říkali, že v té principiální rovině, že mezi mnou a tím nejhorším lotrem není zase až tak obrovský rozdíl. Že ten obrovský rozdíl je tedy mezi námi oběma a tou boží spravedlností. Ale jenom díky tomu, že tedy jsem mohl mít jiné poznání, jinak jsem vyrostl, tak jsem někde jinde. Ale klidně si člověk umí představit, že by mohl být zrovna na místě toho, kdo třeba opravdu udělal něco velice špatného. A jestliže bereme vážně to, že vlastně jsme odsouzenci k smrti, kteří byli omilostněni, no tak by pro nás mělo být daleko snadnější vidět nějakým způsobem milostivě i toho druhého člověka. Ne se smiřovat s tím zlým, co udělat, ale pořád zůstává milovaným božím stvořením, i když je to pro lidi těžko přijatelné.
0: No je pravda, že být nestranný, což je jeden ze základních předpokladů pro takovou práci, kterou děláš, není vždy snadné a možná, že i ta víra v Boha ti v tom pomáhá.
1: No, já musím trošku opravit. V tu profesi, kterou dělám já, tak tam není ta nestrannost, řekl bych, pilířem. To je třeba u profese soudce. Soudce je tady od toho, aby byl naprosto nestranný. Já naopak musím být dost stranný a musím zastávat samozřejmě legálně zájmy toho svého klienta. Někdy je to dost těžké, protože ne vždycky se s tím člověk může ztotožnit s tím, co on pokládá za svůj zájem. Proto taky se už mě několikrát stalo, že jsem se zkrátka s některými lidmi musel rozejít, s některými těmi klienty, některou tu záležitost jsem musel opustit, protože jednoduše ode mě chtěli něco, co se s mým svědomím nesrovnávalo a co jsem tedy dělat nechtěl. Naštěstí v té mé profesi to možné je daleko těžší, to mají třeba ti soudci, kteří nemůžou jen tak ten případ odmítnout nebo vzdát se ho.
0: Spravedlnost, říká Wikipedie, je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů. Regulativní idea pro uspořádání společnosti, a zejména právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější ctností, protože se vztahuje ke druhému a nazývá se také dobro pro druhé. To je docela pěkná definice.
1: To je hezká definice.
0: No a samozřejmě člověk jako takový si může představovat spravedlnost různým způsobem. Co člověk, to názor. Proto je potřeba mít nějaká pravidla, že? Žijeme ovšem ve společnosti, kde žijí lidé hříšní, když použijeme biblický termín, i my jsme takoví, a dějí se tady bezpráví, dějí se tady špatné věci, které jsou proti tomu právnímu řádu, který nějakým způsobem má vymezovat ta pravidla, že? Takže je možné najít spravedlnost nebo ne?
1: No, já bych řekl po několika desetiletích té své praxe, není možné ji stoprocentně najít, ale je nutné o to pořád přesto usilovat. A výhodou, velkou výhodou věřících lidí je to, že i tam, kde se nepodaří tu spravedlnost najít úplně, že si stejně můžeme být jistí, že ta spravedlnost existuje a že se jednou naplní. Já tohle to musel dost často prožívat, teď zrovna v poslední době to prožívám, kdy jsem zastupoval nějakého člověka, dokonce člověka, který nemá plnou svéprávnost a byl takovým nějakým podvodem, připraven o nějaký svůj majetek. A my jsme proti tomu několik let bojovali, ale protože ty kličky byly velice dobře promyšlené a velice dobře a šikovně udělané, tak se nám to nakonec nepodařilo přes všechnu snahu obhájit. Takže v takovéhle situaci si člověk musí říct, tak naštěstí je tady ještě ta vyšší spravedlnost, která tady určitě je, na kterou mohu spolehnout. A o tomhle svědčím i všem lidem, kteří mají taky zájem třeba na tom, jak ta záležitost dopadne. Někdy člověk si musí přiznat porážku, ale u těch, kdo spoléhají na Pána Boha, tak můžeme si být jistí tím, že ani ta porážka není definitivní.
0: Někdy nám opravdu nezbývá nic jiného, než dovolat se té boží spravedlnosti, protože tady na zemi toho dovolání není. Děje se to neustále, ty případy jsou. Potom, když člověk nemá tu oporu v Bohu a nezná ho, tak to má mnohem těžší, než člověk, který věří v tu boží spravedlnost, že mu to může odevzdat. Že? Tak v tom máme my křesťané výhodu, že v to věříme.
1: Docela určitě. Já někdy jsem si říkal, že je to až směšné. Vzpomínám si na jednoho člověka, nějaký bývalý předseda JZD, když jsem se s ním bavil o tom, že právě já věřím, tak na mě začal hřímat, kdyby existoval Bůh, tak on první musí být na té soudné stolici za to, co se tady na světě děje. A teď začal mluvit o všech těch věcech, které si tady lidé navzájem způsobují. Tak já jsem mu hnedka říkal, poslechněte, to jste vedle. Tohle to přece nic z toho nespůsobuje Bůh. To způsobují lidé jeden druhému.
0: Pojďme ještě chviličku se zabývat tím právem. Ono to jde ruku v ruce, spravedlnost a právo. Asi se to nedá oddělit, aspoň mně se to tak zdá.
1: Já to vidím asi tak, že to právo je spíš určitý nástroj k prosazování spravedlnosti. Někdy, kde se mezi tím dělá moc velký rozdíl, tak je to chyba. Já si vzpomínám, nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale slyšel jsem o nějakém soudci, který při jednání tam vyslýchal nějakého člověka, který tam chtěl říct něco na tu svoji obhajobu a oslovil ho slavná spravedlnosti. A soudce na něj zabručel. Hleďte, tady není žádná spravedlnost, tady je soud. Takže...
0: Takže tak to je.
1: Takže ano, a to právo si myslím, že to jsou ta konkrétní pravidla už, která nějakým způsobem mají vyhovovat těm požadavkům spravedlnosti a mají ji naplňovat. Jakmile se to od sebe odtrhne, tak to není dobře. A bohužel to někdy vidíme, že třeba i někteří ti soudci jsou natolik v zajetí toho formálního práva, těch pravidel, že zkrátka pro samá pravidla nevidí dost dobře to, k čemu jsou ta pravidla určena. Já třeba v tomhletom směru se docela těším a doufám, že i ten nový občanský zákoník, který od začátku letošního roku tady máme, že do určité míry uvolní právě těm soudcům ruce, že nebudou tolik striktně už vázáni jenom těmi formálními pravidly a že to všechno budou muset posuzovat i k tomu, jestli to souvisí se smyslem toho práva.
0: Tak stejně tak jako spravedlnost, tak právo je v Bibli zmiňováno mnohokrát a mnohokrát. A v různých kontextech jsme vybízeni, abychom dodržovali právo, abychom zachovávali právo, abychom dopřáli právo sirotkům a vdovám. Je toho tam skutečně hodně. Mám tady zase množství veršů, jenom některé uvedu. Ze žalmů. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. A nebo Bůh nás vybízí, to říká Izajáš prorok, toto praví Hospodin, dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Jak tomu rozumíš?
1: No, právě to, že ta boží spravedlnost má to konečné slovo, tak to je vlastně takovým bodem, takovou výzvou všem lidem, aby na tu spravedlnost dbali, aby to právo také dodržovali. A pořád si říkám, že hlavně tady jde o to právo právě ve smyslu spravedlnosti, nejenom o formální nějaké dodržování nějakých konkrétních psaných norem.
0: Potom je tady ještě slovo právo v kontextu, že máme na něco právo. To je zase další kategorie. A já jsem četla zajímavý článek, kde ten autor polemizoval s Biblí a mluvil o tom, že se tam nedočteme nic, že by člověk měl nějaká práva. Že prý všechna přikázání a zákony diktují jen samé povinnosti. A teď tady říká, nikoli právo na život, nýbrž nezavraždíš. Nikoli právo na majetek, nýbrž nepokradeš, nikoli právo na dobrou pověst, nýbrž nepromluvíš křivého svědectví a tak dále.
1: No já musím říct, že s tímhletím kritickým názorem naprosto souhlasím. Skutečně Bible sama o sobě staví tu rovinu nároků člověka na tu reálnou úroveň. Člověk nemá sám od sebe právo na nic, ničím se o to nezasloužil a to jeho právo vlastně a všechno, co dostává, to je darované. Je to podle mého názoru tak, je to sice paradox, ale de facto, jakožto hříšníci, máme opravdu právo jenom na trest, na smrt. To je naše jediné právo. A pokud tedy tohle to bylo překonáno, pokud to pán Bůh tedy se rozhodnul nějakým způsobem proměnit, tak nám to dává ne proto, že bychom na to měli právo, ale proto, že je naprosto svrchovaně dobrý.
0: Takže nemáme právo.
1: Já jsem přesvědčen, že nemáme slyšíme. Právo. Neradi to slyšíme. Pravda je, že všechna ta lidská práva, všechno to, o čem mluvíme jako o lidských právech, tak se vlastně ale zrodilo právě z toho, že nás Bůh nějakým způsobem obdaroval. Z toho právě vyrostla ta lidská práva ve smyslu spravedlivého uspořádání společnosti. Ta tím samozřejmě nezavrhuju.
0: Takže když hovoříme o tom, že máme na něco právo, možná si tím i víc můžeme uvědomit, že v dnešní době, kdy se o tom hodně mluví a mluví se o tom, že každý má právo na svůj názor, každý má právo na to a na ono, že je to poněkud posunuté.
1: Ano, určitě. Dokonce já si v téhle souvislosti vzpomínám na úryvek jedné vánoční písničky, která říká, vždyť se Bůh vzdal svých práv.
0: A když se Bůh vzdal svých práv, to už je něco.
1: To ano.

0: Radio 7, pořad Fortepiano, které se chýlí ke svému závěru. U mikrofonu Lenka Malinová a právník Jan Lučan. To je to, co právě teď posloucháte. Právo a spravedlnost, kdybychom chtěli probrat nějak zevrubně, tak by nám možná nestačil ani týden, souhlasíš?
1: Docela určitě.
0: Dotkli jsme se jenom takových nejzákladnějších věcí, které jsou spojené s naším dnešním tématem, a to věcí zcela zásadních, při kterých jsme vycházeli z Bible. A zbývá tedy samotný závěr, ve kterém bychom chtěli povzbudit. Ještě si řekněme, že existuje občanské sdružení, dnes již Spolek křesťanských právníků. To je možná také důležitá informace pro ty, kteří by potřebovali nějak pomoc poradit, tak se tam mohou obrátit, je to tak?
1: No, ne tak úplně. Aha. Protože na to nejsme přímo vybaveni, abychom mohli kompletně pomoci. Některé lidi nasměrujeme tam, kde se jim pomoci
0: a to je důležité
1: může
0: také
1: dostat, to určitě. Jinak my jsme se začali scházet, nebo to sdružení vzniklo proto, aby se více poznávali křesťanští právníci z různých církví, z různých denominací a také z těch různých právnických profesí.
0: Co je tedy hlavním záměrem tady této iniciativy?
1: Hlavním záměrem, proč to vzniklo, je právě to vzájemné povzbuzování, informování a do určité míry příprava právě na to, abychom alespoň v některých věcech mohli třeba sloužit nějakému směřování třeba křesťanů navzájem rozhádaných nebo problémů třeba i mezi církvemi nebo uvnitř církví. A abychom také mohli nějakým způsobem právě i nasměrovat pomoci třeba aspoň nějakou tou základní radou těm, kteří ji hledají.
0: Vy také pořádáte nějaká setkání, která jsou otevřena snad veřejnosti, nebo nejsou?
1: Ano, takhle. My to nikde nezveřejňujeme, ale určitě nikoho nějak neodmítáme. Pokud se o tom lidi nějakým způsobem dozví, tak až do možností, které je dáno kapacitou těch setkání, tak to umožňujeme. Sami si zveme právě nějaké zajímavé hosty. Teď právě chystáme do Prahy setkání, kam jsme pozvali profesora Jana Sokola, tak se na to už také všichni těšíme.
0: Tak to je jenom taková jedna zmínka, protože tady toto sdružení, dnes již Spolek, je také spojeno s tvým jménem, že jsi stál u zrodu, že?
1: Ano, ano.
0: Tak to jenom, aby byly ty informace ohledně tvého jména úplné. No a co říci na závěr, nějaké povzbuzení?
1: No, v každém případě bych rád povzbudil všechny, kdo i uprostřed všelijak pokroucené spravedlnosti, pokrouceného práva, kdo nadále usiluje.

Je 12 hodin a ladíte Křesťanské rádio 7. 12. hodina bývá časem pro stišení, pro modlitbu a ani dnes tomu nebude výjimkou. Tak pokud chcete, můžete se teď v několika minutách stišit a modlit spolu se mnou. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za tenhle den, za dar tohoto dne, za to, že jsi nám ho dal a že můžeme tak v něm být spolu s tebou. Tak tě vítám i v té následující chvíli, kdy tak voláme k tobě a chceme tě tak vyvýšit v našich životech i v tento den. Moc ti, Pane, děkuju za to, že i dnes může vysílání fungovat, že i dnes může vysíláním znít dobrá zpráva o tobě. A tak prosím, otvírej srdce všech posluchačů a ať už prožívají cokoliv, tak si jich prosím dotýkej, aby si mohli z dnešního vysílání, ať už skrz pořady nebo chvály či modlitby, něco odnést, něco, co můžou tak zasít do svých srdcí. Prosím tě za to, abys opatroval každého, který prožívá samotu, nějaký třeba stres, nepokoj, cokoliv, co je tak trápí, buď s nimi, buď s každou jejich zkouškou, v každé jejich zkoušce. Díky za to ujištění, že ty na nás nenakládáš víc, než dokážeme snést, ale s každou zkouškou dáváš východisko. A za to ti jsem moc vděčná, že nemusíme tápat po téhle zemi sami, ale že máme tebe jako ten náš štít, jako toho našeho ochránce. Díky za to, že na tebe se můžeme ve všem spolehnout, i v ten dnešní den. Tak buď prosím tě s námi, dávej nám ten pocit toho bezpečí, ten pocit toho, že opravdu nejsme sami, i když se dneska třeba cítíme strápení nebo nám nějak dochází radost, tak ji prosím vyplň. Díky za to, že jsi s námi, že se u tebe můžeme cítit v bezpečí a že jsi naší silou a pomocí. Amen. U tebe jsem bezpečí.

tebe jsem bezpečí.

0: život můj.
1: Už za moment nabídneme výběr tvorby i záznam rozhovoru se slovenskou zpěvačkou Lídií Ryšovou, pořízeného na festivalu United 2022. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Rozhovorem provází Lucie Endlicherová a Lída Matušková.
2: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
3: Vítejte u poslechu dalšího dílu hudebního pořadu Pohovka, ve kterém budeme poslouchat rozhovor z altánu Rádia 7 z Festivalu United roku 2022. Pospěšte, ať nezmoknete. Během natáčení rozhovoru s Lídií Ryšovou, slovenskou umělkyní, pršelo, což se povedlo zachytit i v záznamu. Krom rozhovoru vedeného Lídou Matuškovou a Lucí Endlicherovou uslyšíte i zpívané a hrané autorské či spoluautorské písně Cestou k slobodě sa stal, Utíšma, Bezhraničná, Nech horím a záznamy skladeb z večera chval na Campfestu z roku 2020 v podání Lídie Ryšové. Příjemný poslech přeje Karolína Vološinová.

0: Dobrý den. Takhle to někdy taky vypadá v rádiu. Víte, že máte skluz minutu normálně, ty bláho. Jako.
1: Ale stále platí, že v rádiu nemáme publikum, takže i vaše trpělivost je pro nás důležitá, že s námi zůstáváte, i když nabíráme trošičku skluz a že se díváte do rádiové kuchyně a že vám stojí za to tady s námi být i při setkání s dalším naším hostem Lidiou Ryčovou, která je součástí... Součástí
0: skupiny. To bude mít fanklub, jako ten Homecoming. Super úplně normálně. Yes, jako takhle to dělá. Tohle by v rádiu taky nebylo. To je prostě, tam se pouští ty natočený potlesky.
1: My ne.
0: No to je pravda, my to neděláme. Lidko, mě moc potěšilo, já jsem říkala super, takže budeme s Lidkou mluvit o Homecoming a to je přece ten projekt a je to jako rozjetý a našlápnutý a je zatím ta velká vize a my jsme se o tom bavili v pondělí a ona mi říkala, no ale to tak vůbec není, protože COVID to celý zařízl, takže to jako vůbec neprobíhá tak, jak bych chtěla. A já jsem říkala, výborně, to je nejlepší příprava na rozhovor, když člověk takhle před tím, kdy má složeno v hlavě, o čem to bude, zjistí, že je to úplně jinak. A tady v téhle fázi jsem to zařízla schválně. A říkala jsem si, já si chci poslechnout, jaká byla ta vize, a co se stalo a kde je to teda dneska.
2: Takže tři body rovno. Asi úplně v zkratky. Já jsem to ještě nikdy nějak nezveřejňovala, alebo tak.
0: Výborně, to je, tady je správné místo na toto říct. Dívej se, není tady moc lidí, takový pijánko. Okay. Všichni říkají, že se jim tady hezky povídá, takže můžeš.
2: Okay. Hey, je to fajn. No, Homecoming měl být taky větší worship projekt, kterého víziou bylo vlastně spojit několik takých autorských mojich písní dokopy, zapojit několik dalších hudobníků a zpěváků v rámci celého Slovenska a i některých z Čech a urobit tak nějaký, ani to nerada nazývám projektom, skôr takú spoluprácu. A išlo mi o to nenahrať nejaký album a konkrétne single a tak, ale spojiť to do takého worship session a urobiť k tomu ešte niekoľko teda prekladov anglických piesní. Takže mal sa ten projekt skladať vlastne z niekoľkých preložených piesní plus nejaké mojej autorskej tvorby. Mal sa to všetko natočiť, pripraviť, urobiť to s niekoľkými stovkami ľudí naživo. A tak. A veľmi som sa na to tešila, všetko som mala akože rozrobené, pripravené, web som si nadizajnovala, dala som sa dokopy celý tým, bolo za tým naozaj niekoľko desiatok ľudí a vlastne potom prišiel, COVID už bol síce, potom prišla vojna a trošku to urobilo škrt cez rozpočet v rámci môjho času hlavne asi, že ja pracujem vlastne na ranči v Kráľovej Lehote, kde sa organizuje Campfest. A tam sme vlastne, všetkým sa nám nejakým spôsobom zmenila služba a náš čas išiel smerom k Ukrajincom. Takže ja som vedela, že sa blíži Campfest, že teraz do toho prišlo toto a že nebudem mať takú kapacitu na to sa tomu nejako venovať. A trošku som to posunula o pár mesiacov s tým, že bolo to veľmi intenzívne obdobie teraz, toto leto, a na jeseň budem tak nejako reflektovať, že čo ďalej. A či teda do toho opäť idem, alebo to nejak zmením tú formu toho celého. V každom prípade tá vízia bola. Homecoming preto, lebo pre mňa to je ako keby názov, ktorý spája také dve dvojice slov, že homecoming, že coming home, že prichádzam domov, prichádzam k otcovi, keď ho chválim. A túto vec mi častokrát ľudia hovoria, že cítia tak nejak pri chválach, keď hráme, že alebo keď mi ľudia občas možno niečo píšu, tak väčšinou strašne ma povzbudí to, keď povedia to, že mohol som sa vrátiť k otcovi cez tie chvály, alebo proste ma to pritiahlo späť k nemu. Takže to je to coming home a potom coming home a ono by ste to videli na tej grafike, hej, ktorú som nejak tomu pripravila. Druhá časť toho celého je heaven come, miesto home je heaven, heaven come. Že to je vlastne druhá taká moja časť vízie, že tužím, aby nebo prichádzalo na zem cez chvály, cez to, keď spievam, hráme a tak. Skratke.
1: Mluvila si o otci, o Bohu otci. A ta cesta každého člověka, není to samozřejmé, že bychom jako otce Pána Boha vnímali. Nech nahlédnout do té svojí cesty, kde jsi ocitla, jak jsi si propracovala cestu k Bohu jako ke svému otci?
2: Já jsem si nemusela nějako přepracovávat. Mám taký pocit, mám to u svojich rodičov teraz a myslím si, že oni v tom zohrali veľkú úlohu, lebo viac menej som bola vedená k Pánu Bohu úplne od malička a nikdy som nemala dôvod pochybovať o tom, že by neexistoval, lebo som proste videla, že je reálny, videla som to v ich životoch, na tom, ako žili a k čomu nás viedli. Takže samozrejme, že prišla som do bodu, kedy som si musela nejak tak nanovo prechádzať takými základnými pravdami a uveriť im, hej, že je naozaj Boh taký, aký hovorí, alebo aký ma učili, že je. Ale viac menej tak nejak som budovala s ním vzťah asi úplne od malička. Som za to vďačná, že som mohla mať tie základy úplne od mala.

0: Dobře, tak základy si viděla u rodičů, kde si viděla základy hudební, kde se začalo rodit tvoje odhodlání k tomu chválit Boha hudbou?
1: To bylo tiež tak velmi spontánně, celá rodina jsme nějak tak hudobníci. A vím, že mamka mi pravila, že od svojich 3 rokov jsem se modlila za husle, na základ nějaké básničky, čo jsem si prečítala v nějaké knižke, tak jsem zrazu chcela hrát na husle. A naozaj se to stalo, že modlila jsem se za husle, v nějakých 7 rokoch jsem začala chodit na zušku, 12 rokov jsem vlastně študovala hru na husle a cez to nějak jsem začala zpívat v tom istom období a neskôr hrát na klavír. Takže to, co robím teraz, že primárně hrám na klavír a k tomu zpívám, tak to jsem se k tomu dostávala tak postupně, ale bylo to součást mojho života naozaj tak stále, já jsem si úplně, že stále zpívala.
0: A housle ti nechybí?
1: Trošku, ale klavír je taký praktickejší nástroj k tomu, že můžem při tom zpívat.
2: Už jsi mluvila o rodině. Máš kontakt se spoustou lidí prostřednictvím svých třeba YouTubeových nahrávek a tak dál, ale kdo jsou tvoji nejbližší? Jak důležitá pro tebe je církev? Ti blízcí lidé, tak jak nás Ježíš postavil do církve, mezi lidi, se kterými svoji víru sdílím, se kterými žiju?
1: No, já jsem se vlastně, dá se povedať, že odstěhovala už v 18 rokoch z domu a přišla jsem vlastně na ranč robiť dobrovolničku. A asi to byl pro mě taky ten druhý domov, kde jsem vlastně vstupila do také komunity, no nazvem to komunitou ľudí, hej, že s tými ľuďmi som tam bývala, s tými ľuďmi som tam spolupracovala. A viac menej to boli v tom čase asi moji najbližší ľudia. Oni sa tak nejako menili, hej, že niektorí prichádzali, niektorí odchádzali a tak. Ale tam sa mi vybudovali asi také najpevnejšie priateľstva, ktoré mám teraz. Ale zároveň mám pocit, že ich mám po celom Slovensku, ich pár akože takých blízkych ľudí. A to je zaujímavá otázka, na tým som sa nikdy nezamyslela, že to bolo asi, ak si sa pýtala na církev a vlastne možno takéto duchovné pozadie a komunitu, tak hej, toto ranč pre mňa zastával, lebo tým, že tam sa vlastne organizujú rôzne eventy, akcie, kde prebiehali prednášky, chvály a tak, tak pre mňa toto bol naozaj ten zdroj toho, kde som čerpala tieto veci.
2: Já si právě říkám, že pokud mluvíš o komunitě a na ranči, vím, že to takové je, že tam to musí být opravdu opravdové, tak jak je titulek toho našeho festivalu letos. Protože když dojdu do církve, tak je to neděli a v neděli si můžu naložit ten správný výzor a můžu se tvářit správně a dát věci bokem. Ale když spolu žijete a je to opravdu nablízko, tak tam zůstává taková ta opravdovost, i když jsem nenaložená, i když nemám náladu.
1: No, to je pravda, že tam určitě jsem se naučila nějak tak, že přijímat lidi takých, jakých jsou, zároveň já jsem potřebovala být tak jakože autentická voči tým lidem, tam se nemáš na čo hrát, keď si s nimi 24/7, velmi, může se snažit, ale dlouho ti to nevydrží. Takže hej, žít v komunitě je určitě velmi dobrý prostředek na to, jakože žít autenticky. Hej.
0: Co tě život v komunitě naučil?
1: Asi toto, čo som povedala teraz.
0: Žiť autentické?
1: Hlavne. Uh-huh. A možno všímať si také tie jednoduché veci, každodenné veci, že to, čo už pre teba možno sa stáva samozrejmosťou, možno aj v domácnosti, hej, keď bývaš doma, tak už sa nepoďakuješ za to isté svojim rodičom, lebo to proste máš každý deň, ale nejak tak to sa tak v poslednom čase učím, že ďakovať, či už to je možno nielen, že v komunite ako takej, tým, že riešime rôzne produkčné veci, tak proste prísť za zvukárom pri každých jedných chválach a poďakovať sa mu, aj keď by som už mohla to brať ako, že on tu je pre mňa, ale ja mám pocit, že to je veľmi potrebné za každú jednu maličkosť a detail si proste ďakovať, povzbudzovať sa navzájom a toto ma to asi naučilo, že vidieť tie detaily, všímať si tých ľudí, prísť za nimi, keď vidí, že niečo nie je v poriadku. Nevravím, že vždycky sa mi to darí dokonale, lebo častokrát mám také svoje asociálne chvíle, keď som veľa s ľuďmi alebo tak a potrebujem proste vypnúť a byť sama. Ale toto je asi také to, čo sa učím teraz, hej.
0: Zároveň ty si na ranči, ale nejsi tam celou dobu. Jsi tam měla 2 přetržky, jestli se nepletu. Byla si na Bali a odešla si na rok pracovat do call centra. Tak tohle mě hodně zajímá, protože tak, jak to popisuješ, tak to vypadá, život na ranči je pohádka, je to ta komunita, funguje to, člověk si všímá detailů a je to super. A co tě naučili tady ty přetržky Bali a call centrum?
1: Tak tá najpodstatnejšia vec na Bali bola asi tá, čo som spomínala, že to bolo obdobie, kedy som dávno uverila pravdám, o ktorých som bola vlastne učená celý svoj život. Že tam to bolo pre mňa veľmi ťažké. Akokoľvek to bolo krásne, hej, to znie ako sen ísť na Bali, ísť tam na nejakú misijnú školu a tak. Ale ja som tam mala veľmi náročné obdobie v niečom a to práve v tom, hej, že som ako keby až tak bojovala s Pánom Bohom, že či naozaj je taký, aký hovorí, že je a presvedč ma o tom a tak. A zároveň bolo to veľmi dobré prostredie na to, že tam bolo kopec prednášok, kopec modlitieb a veci, keď som vlastně mohla procesovat vlastní život a posouvat se nějakým směrem ďalej, modlit se za věci, které potřebovaly být uzdravené a tak. Takže toto bylo asi toto období a zároveň taky východ z komfortné zóny, že naozaj odstěhovat se pryč, jít úplně do zahraničí, hovoriť po anglicky, jít do úplně jiné mentality, žít prostě s několikými kulturami v jedné izbě a tak. To bylo zajímavé. My Slováci máme ještě takovou výhodu, že celkom jsme taky přizpůsobiví, aspoň mám taký pocit. Jsem byla na outreachi s jednou Němkou a ona měla velmi problém se přizpůsobit autoritám, hej, že mali jsme tým liderku z Indonésie a uviděla jsem, že oveľa jednoduchšie bylo mne akože prispôsobiť sa nejak tomu celému systému ako jej. A dosť som v tom videla ako rozdiel v tých mentalitách. No a to call centrum, hej, to bolo v roku 2020, myslím. A to som tak vnímala, že naozaj potrebujem trošku odísť z toho kresťanského prostredia vonku a zažiť trošku také reality. Aj trošku sa možno postaviť na vlastné nohy, skúsiť si život sama, postarať sa o seba a tak. A tam som mala obrovský breakdown. Ja som mala pocit, že som úplne zradila Pána Boha, že som odišla zo služby, že si riešim vlastný život, vlastné bývanie. Takže fakt to bola obrovská zmena pre mňa. A tam naozaj v ten moment Pán Boh úplne zasiahol. V momente, keď som bola úplne, akože som plakala vyslovene na posteli v garzonke, si to pamätám, že Bože, čo sa deje, že proste fakt som spravila asi krok vedľa. Ja som vedela, že som nespravila, ale extrémne som s tým bojovala. Tak v ten moment mi, myslím, zavolal niekto alebo napísal. Presne, že vnímal, že má napísať a ma veľmi pozbudil v tom, že to nie je tak jednoducho, že ja nie som závislá od služby. To, ako ma Pán Boh vidí, nie je závislá od mojej služby alebo služby full time a podobne. Naučil som sa, že vlastne je tam o ten vzťah, že som tu teraz ja a otec, neznamená, že mám slúžiť celý čas. A učila som sa, aké to je teraz pracovať v sekulárnej práci, stretnúť sa s ohováraním, kam vítr tam plášť, ako sa to hovorí. A tak, a bola to taká zaujímavá skúsenosť veľmi pre mňa. A neľutujem to. Bolo to náročné, ale neľutujem to vôbec.

Máme krátce po 13. hodině a víkend trávíte u poslechu Rádia 7. Dnešním vysíláním provází Aneta Lofítková. A rovnou pozvu k poslechu dalšího pořadu, a to obzvlášť všechny děti. Začínají totiž pohádkové korálky, ve kterých se seznámíme jak s odvážnými a moudrými panovníky, tak i s králi, kteří se nejprve museli naučit dobře vládnout.

0: Ahoj děti, vítejte v Korálkách, pořadu plného příběhů a vyprávění. Dnes se spolu vypravíme do zemí, kde vládnou králové, královny a odvážní princové. A jak určitě víte, každý panovník bydlí na hradě nebo v zámku, sedí na trůnu, na hlavě nosí zlatou korunu a stará se o celé království. Správný vladař totiž nemá být jen mocný, ale hlavně spravedlivý a laskavý a touží, aby se všem lidem v jeho království dobře žilo. To není vůbec jednoduché, protože vladař musí rozhodovat spravedlivě. Když se lidé pohádají, král jim pomůže najít řešení. A není na to sám. Dobrý vládce naslouchá moudrým rádcům a přemýšlí, než něco rozhodne. Král ví, že skutečná síla není v koruně ani v meči, ale v laskavosti, odvaze a moudrosti. V pohádkách často potkáváme i prince, kteří se učí, jak být dobrými vládci. Pomáhají slabším, chrání své přátele a někdy překonávají i veliký strach. Ne vždy vyhraje ten nejsilnější, často zvítězí ten, kdo má dobré srdce a dobré nápady. Však poslouchejte.
1: Opavím králi. Byl jednou jeden král, měl hodnou ženu a dva statné syny. Všichni vespolek šťastně žili a nic lepšího na světě už nečekali. A přece přišlo. Královně se narodila dceruška. Kdo se na ní podíval, zvolal: Bože, vždyť je hezká jako růžové poupátko. I začali jí říkat růžička a to jméno jí zůstalo. A jako se rozvíjí růžové poupátko v spanilý květ, i ona se rozvíjela do krásy. Než se rodiče a bratři nadáli, byla na vdávání. Ženiši si podávali dveře, ale i ti nejhezčí dostávali od růžičky košem, že prý rodiče a bratry neopustí. Co však se nestalo? Jednou přišel do města kupec a prodával rostodivné tvory z cizích krajin, želvy, salamandry, pštrosy, papoušky a jiná, ještě zvláštnější zvířata. Král chtěl růžičku překvapit a koupil jí páva. Růžička byla jako očarována. Páv roztáhl ocas, duhové třpity na něm jen hrály a pyšně potřásal zlatozelenou korunkou. Co je to za překrásného tvora? Zvolala růžička, když se trochu vzpamatovala. Docela obyčejný páv, řekl starší bratr, prý je z něho výborná pečínka. Cože, vzkřikla růžička, lidé si troufají takové krásné ptáky zabíjet a dokonce jíst. Neboj se, tvému pávu nikdo neublíží, odvětil bratr. U nás je to velká vzácnost a na jídlo máme dost husí, kachen a krocanů. Růžička si páva brzy ochočila. Chodil za ní, kam se hnula, a všichni si ho předcházeli, aby si u růžičky udělali dobré oko. S růžičkou se stala velká změna. Začala se stranit lidí, plesy ani turnaje ji nebavily, málo jedla a v noci ze spaní často vzdychala. Jednou jí přistihl král, jak sedí v zahradě pod černými bezy, drží páva kolem krku a pláče. Co se ti stalo, dceruško? Ptal se polekaně. Nestojí to za řeč, tatínku. Seděla jsem s kolovratem blízko ohně a všechen len na vřetenu mi zhořel. To je toho, usmál se král a hned dal růžičce nanosit z královských oplotní tolik lnu, že by ho byla nespředla ani za 100 let. Druhý den král na procházce zahradou opět zabloudil pod černé bezy. A vidí, jako včera, růžička drží páva kolem krku a pláče. Co je ti? Zeptal se. Co jsem ti toho lnu dal přinést málo? Pro len už nepláču, řekla růžička v slzách. Včera jsem uklouzla u rybníčku, do vody mi spadl střevíček a utopil se. Byl to ten zelený, atlasový. Nosila jsem je nejradši. Nepláč, budeš mít střevíčku, že je do smrti neunosíš, pravil král a hned dal růžičce ušít 10 000 střevíčků ze zeleného atlasu. Vyprávěl o tom královně. Ta jako matka tušila, že s růžičkou něco není v pořádku a umínila si, že tomu přijde na kloub. Nazítří šla do zahrady a schovala se v černých bezech. Zanedlouho přišla růžička s pávem, sedla si do trávy pod keře, objala páva a ten smutným hlasem pravil. Kdypak se, růžičko, vdáš za pavýho krále? A růžička jako očarovaná řekla, až přepluji moře, až přetrpím hoře. Dala se do pláče. Páv roztáhl barevný chvost, tisíce barev se na něm zatřpitilo. Jak se na ně růžička dívala skrze slzy, barvy se slily v takový duhový jas, že musela přivřít oči. Jako z dálky slyšela páva, jak říká, ve snu půjdeme tiše do krásné paví říše. Růžičku obestřela dřímota. Královna tiše vyšla z houští a spěchala, aby o tom pověděla králi. Ten páv nám očaroval dceru, zvolal král, zprovodíme ho ze světa. Zavolal syny a všichni běželi na zahradu pod černé bezy. Růžičku našli, jak tvrdě spí, ze sna se usmívá, ale páv nebyl nikde. Marně ho hledali a když se růžička vzbudila, spustila pro páva hrozný nářek. Hubujte si mě, křičte na mne, volala, ale šťastná nebudu, dokud se nevdám za pavýho krále. To měli z toho, že jí tak rozmazlovali. Marně jí to vymlouvali, marně jí prosili, aby měla rozum, nepovolila. 3 dny a 3 noci už nejedla ani nespala a tu se bratři z lásky k ní nabídli, že půjdou pavýho krále hledat. Vzali s sebou medailon se sestřiným obrázkem. Bylo jim jedno, v kterou stranu se dají, putovali, kam je oči vedli a koně nesli. Kudy jeli, všudy se ptali na pavýho krále. Ale slyšeli stejnou odpověď. Pavý král, nedělejte si z dobrých lidí blázny. Už byli na cestě 7 týdnů a nic nepořídili. Na konci 7. týdne vyjeli z borového lesa a zůstali ohromeni stát. Široko, daleko, kam pohlédli, prostíralo se temně modré moře. Utrmáceni slezli z koní, že si odpočinou a vrátí se domů. Tu se vlny rozhrnuly, na hladinu vyplula velká ryba a za ní se vynořily 2 menší. Ryba upřela na mládence velké ohnivé oči a ptala se. Kam máte namířeno, mládenci? Vydali jsme se hledat paví království, máme pro krále vzkaz. Když už jste došli tak daleko, pusťte se ještě dál. Tobě se to řekne, pravil starší bratr, ale jak se dostaneme přes moře? Uděláte-li, co na vás budu chtít, převezu vás. Bratři slíbili, že splní rybě každé přání, ryba je vzala na hřbet a pustila se s nimi na širé moře. 2 menší ryby se jí zpovzdálí držely. Pluli den a noc a na úsvitu spatřili zelené břehy. Ze spanilého slunečného rána přistáli u pobřeží porostlého palmami. Jste v paví říši, pravila ryba. Až donesete pavýmu králi vzkaz, vraťte se sem. 3x7 dní tu na mne čekejte a nezapomeňte, co jste mi slíbili. Bratři rybě poděkovali a dali se palmovým hájem. Když z něho vyšli, uviděli před sebou bílé město, zamířili k němu. Všude, kudy šli, potkávali samé pávy, zlaté, modré, zelené, stříbrné. Před očima se jim z těch skvoucích barev dělali mžitky. Město se hemžilo lidmi v šatech z pavýho peří. Hned si cizinců všimli a ptali se, co jsou zač. Jsme zdaleka, odpovídali bratři, neseme vzkaz pavýmu králi. i zavedli je ke králi. Byl to hezký mladík, ale bylo na něm vidět, že se pro něco trápí. Bratři mu složili poklonu a podali mu medailon s obrázkem princezny Růžičky. Přinášíme ti pozdrav od naší sestry, pravili. Paví král jim zprvu nerozuměl. Obracel medailon v ruce a chvilku to trvalo, než ho napadlo, aby ho otevřel. Jak spatřil obrázek spanilé Růžičky, bledé tváře mu zahořely, oči se mu zaleskly. Což ta krásná dívka opravdu žije? Zvolal. Co už jsem se pro ní natrápil, stále se mi zjevuje ve snu. Bratři ho ujišťovali, že je Růžička ve skutečnosti ještě hezčí než na obrázku. Hned pro ní dám poslat, řekl pavý král, vy zatím buďte mými hosty. Ale bratři se králi omluvili, že je volá povinnost, že se k jeho dvoru nemohou vrátit dřív než za 3x7 dní. Rozloučili se s králem a odebrali se k mořskému břehu. Pavý král dal vypravit loď s poselstvem pro Růžičku. Rodiče už oba syny oplakali a Růžička si nepřestala vyčítat, že ona je vina jejich neštěstím. Jakým veselím se rozhlaholili královské síně, když sem dorazilo poselstvo pavýho krále. Odevzdali dopis Růžičce, aby neotálela, a vydala se do paví říše. Bratři, že jsou živi a zdrávi a těší se na ni, ale nejvíce, že se na ní těší paví král. Rodiče plakali, když se s Růžičkou loučili, ale slíbila jim, že je brzy přijede s pavým králem navštívit, a bratři, že se hned po svatbě vrátí domů. Nachystali jí bohatou výbavu a aby se jí v cizí zemi nestýskalo, vybrali ji za společnici Hněvku, dceru jedné dvorní dámy. Na lodi byla Růžička jako u vytržení, nestačila se divit delfínům a létajícím rybám, které doprovázely loď, všechno pro ní bylo nové a zvláštní. Se svou radostí se svěřovala Hněvce. Hněvka nebyla hezká, ale nikdo netušil, jak je zlá. Uměla to dobře skrývat. Už jak se vydala na cestu, přemýšlela, jak to navléci, aby si pavý král vzal místo Růžičky za ženu jí. Z rozhovoru s dvořanem, který vedl poselstvo, se dověděla, že bratři princezny Růžičky ode dvora odešli hned, jak vyřídili vzkaz. To se jí hodilo. Oni jediní by ji mohli prozradit. A hned začala provádět hrozný plán. Chceš být do smrti boháčem? Ptala se toho dvořana, abys nemusel dělat pavýmu králi sluhu? No, tuze rád, odpověděl. Když uděláš, co budu chtít, dostaneš sud zlatých peněz. Udělám všechno, co si budeš přát. Tak poslouchej, pravila Hněvka, v noci mi pomůžeš zhodit Růžičku do moře. Až přistaneme, dosvědčíš pavýmu králi, že jeho pravá nevěsta jsem já. Muž se zhrozil, ale v duchu už slyšel dukáty vábně cinkat. Slíbil Hněvce, že udělá, co na něm chce. V noci, aby Růžičku neprobudili, vynesli ji i s postýlkou ven a hodili do moře. Ráno se loď s nepravou nevěstou blížila ke břehům pavýho království. Zástupy lidí už ji očekávali. Hněvka se vyparádila, jak nejlépe uměla. Když vystoupila na břeh, neozval se ani hlásek jásotu. Všichni stáli zaraženi. Čekali, kdo ví jakou krásku, a zatím se do kočáru ozdobeného pavými pery žene nehezká, podmračená dívka. Co je s vámi? Vzkřikla Hněvka na dvořany. Honem mě doveste ke králi a neokounějte. Což jste nikdy neviděli hezkou princeznu? Nikdo se jí neodvážil slůvkem odmluvit. Kočí pobídl koně a kočár se rozjel. Hněvka se rozhlížela po mlčenlivém zástupu diváků. Najednou se do toho ticha rozkřičeli všichni pávové. Zažeňte ty šredné křiklouny, poroučela Hněvka. Tím si proti sobě obyvatele pavýho království popudila ještě víc. Oznámili králi, že jeho nevěsta přijíždí. Je opravdu krásnější než na tom obrázku v medailonku? Ptal se rozechvělý král. Dvořané se ošívali, ale museli s pravdou ven. Odpust, králi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň drobeček té krásy, jakou ukazuje obrázek. Král se zarazil a v tom už nepravá princezna vcházela do sálu. Místo spanilé princezny, kterou viděl ve snách, stála před ním nehezká dívka, z očí jí nic dobrého nekoukalo a rty se jí křivily, jako by polikala odvar z peliňku. Protože byl pavý král dvorný, neodehnal hněvku. Dal jí připravit krásnou komnatu a omluvil se jí důležitými záležitostmi, pro ně prý musí svatbu odložit. Řekl si, že počká na oba bratry. Zítra uplynou 3 neděle, bratři se vrátí a musí mu vysvětlit, proč si z něho dělali blázny. Zatím se postýlka s růžičkou zmítala na černých vlnách. Byla pevná a trvalo to dlouho, než voda začala prosakovat slamníčkem. Růžička dál tvrdě spala a zdál se jí smutný sen. Seděla se svým pávem pod bezi a páv se jí ptal, kdy se vdáš, růžičko, za pavýho krále? A růžička odpověděla, až přepluji moře, až přetrpím hoře. A dala se do pláče. Najednou jí byla hrozná zima, celou jí roztřásla a probudila se z toho snu. Jaké bylo její leknutí? Kolem dokola hučely vlny a uprostřed nich ona sama samotinká na postýlce, která už se potápí. Začala volat o pomoc. Tu se z vln vynořila velká ryba a za ní vypluly 2 menší. Vzali postýlku mezi sebe a nesli ji vlnami tak opatrně, že ani kapka vody na růžičku nestříkla. Děkuji vám, ryby, volala růžička, bez vás bych se byla jistě utopila. Velká ryba upřela na růžičku ohnivé oči a pravila, neseme pavýmu králi ženu a k jejím bratrům si jdeme pro odměnu. Ten den, kdy se růžička nesená rybami blížila ke břehu, uplynulo právě 3x7 dní ode dne, co bratři přijeli do pavýho království. Čekali na břehu, zdali se přihlásí ryba, která je převezla přes moře. V tom spatří, jak se na širém moři něco zlatého leskne. Zlatolesklá věc je blíž a blíž, rozeznávají postýlku a v ní spanilou dívku. Růžičko, růžičko, volají, takhle pluješ za svým ženichem? Bratři vidí, že postýlku nesou na hřbetech 3 ryby, jedna velká a 2 menší. Postýlka už se dotkla břehu. Růžička z ní vyskočila a padla bratrům do náruče. Ptali se jí, jak se tak sama na širém moři octla, ale nevěděla. Pojď, dovedeme tě k pavýmu králi, řekli. Počkejte, mládenci, ozvalo se z vln. Něco jste mi slíbili. Bratři se ohlédli, ryba na ně upírá ohnivé oči. A za ní spolu laškují 2 menší. Co chceš, to uděláme, pravili bratři. Odpusť, že jsme se sami hned nepřihlásili. Věřím vám, mládenci, řekla ryba. Chci, abyste se oženili s mými dcerami rybami. A to hned. Bratři se smutně podívali na růžičku, povzdychli si a začali se brodit k rybám. Voda se kolem nich v kraječkách vlnila, nejprve u kolen, pak u pasu, potom u límce a nakonec se bílou chocholkou zavřela nad jejich hlavami. Růžička zoufale vykřikla. V tom však se moře rozestoupilo a z vln se vynořila krásná paní, za ní vystoupily 2 spanilé dívky a jim po boku šli s úsměvem oba bratři. Nové a nové ryby připlouvaly ke břehu, jedna zvláštnější než druhá, a jak se spodními ploutvemi dotkly suché země, proměnily se v lidské tvory. Za chvíli stál na břehu průvod nádherně oblečených dvořanů. Ta krásná paní objala růžičku. Pojď, vybídla ji, dovedu tě k tvému ženichovi. Jsem jeho matka a zde, ukázala na ty dvě spanilé dívky, jsou jeho sestry. Vyprávěla, jak zlý čaroděj chtěl, aby se stala jeho ženou. Odmítla ho a on ji zaklel s dcerami a celým jejím dvorem v ryby. Rybami měly být tak dlouho, dokud se nenajdou dva mládenci, kteří se nebudou zdráhat a ožení se s jejími dcerami v rybí podobě. Pavý král seděl smuten na pavlánu a tu se otevře brána a na nádvoří vchází skvělý průvod. Král nevěří očím. V čele průvodu jde jeho matka a za ní jeho sestry, všechny už dávno oplakal. Se sestrami se vedou princové, na něž dnes tak toužebně čekal. A kdo je ta dívka, co jde se sklopenou hlavou po boku jeho matky? Teď zvedla hlavu a král v ní poznal spanilou princeznu, tu, co se mu o ní denně zdávalo. Tři svatby se slavily najednou. Přijeli na ně i rodiče princezny Růžičky. Hněvka už dávno nebyla v zámku. Hned, jak spatřila ten slavný průvod, Růžičku a její bratry utekla. Bloudí dodnes paví říší, jestli už ji tam pávy k smrti neukřičeli. Když jsem se z těch veselých svadeb vracel, vezl jsem si odtamtud páva. Nevadí mi, že občas ošklivě zakřičí, stokrát mi to vynahradí podívaná na jeho rozevřený chvost. Lesk stíhá lesk a barva od barvy chytá. A což teprve v paví říši? Tam o svatbách pávy celý měsíc chodili s rozevřenými chvosty a všude bylo tolik barev a záře, že se lidé těšili na noc, aby při hvězdičkách dali odpočinout očím.

Ať žije pan král, sláva! Lidé stáli v zástupech kolem cesty, po které přijížděl ke svému hradu mladý král. Teprve nedávno převzal vládu a podle toho, jak se na koni nesl, se mu králování moc líbilo. Byl ještě velmi mladý, byl hodně hezký a taky velice bohatý. Jeho tatínek moudře královal mnoho let a celé království se tak mělo dobře. Jenomže to nemělo trvat dlouho. Bohatství mladému králi zamotalo hlavu. Začalo to zprvu nenápadně. Na snídani si přál lanýže. Na svačinku chřest, na oběd kachničku a la bourgeois, nebo jak se to čte, ke svačince dort a na večeři kance. V něm krocona, v něm husu, v ní kuře a v kuřeti holoubě. Sloužící nad tím kroutili hlavami, ale říkali, že to snad mladého pána brzy přejde. Jenomže nepřešlo. Mladý král se chtěl také vybraně oblékat a zavolal proto krejčí a tkalce z dalekých zemí. Nikdo nesměl mít šaty ze stejné látky jako král. I to královi rádci, kteří dlouhá léta věrně sloužili jeho otci, nechali být. Pak ale přišel s prosbou o pomoc sousední král. Vyslal poselstvo a to teď klečelo před králem. Vaše výsosti, přinášíme pozdravy z naší krásné země, kterou teď postihlo veliké neštěstí. Jedna přírodní pohroma stíhala druhou. Nejprve sucho, potom záplavy, holomrazy a potom přívaly sněhu. Nemoci, hlad, náš král tě prosí o pomoc. Jakmile se naše země zase postaví na nohy, vrátíme ti peníze i s velikými dary. Vyslanec se před králem znovu sklonil tváří až k zemi. Mladý král se zamračil. To by mohl chtít každý. Ale co kdyby on sám měl potom málo? Zrovna příští měsíc chtěl uspořádat veliký ples a sezvat na něj princezny z širokého okolí. To bude stát peněz, všechny ty šaty, různá cizokrajná jídla, spousta služebnictva. Musím si to promyslet, řekl nakonec a vstal, aby dal najevo, že audience skončila. Jste mými hosty. Zítra touto dobou vám dám odpověď. Král odešel do své pokladnice. Byla to celá místnost obložená vzácnými koberci a všude byly truhly a truhlice plné zlata a drahého kamení. Král zasmušile probíral prsty zlaté mince a drahokamy. Přesně věděl, co mu poradí jeho rádci, kteří byli u toho, kdy se tato komnata postupně zaplňovala. Starý král byl moudrý a také štědrý. Jenomže mladému králi bylo najednou teskno při pomyšlení, že se část těchto pokladů přestěhuje za hranice. Ano, otec by určitě sousednímu králi půjčil. Ale dnes tu vládnu já. A je jiná doba. Co kdyby na mě někdo zaútočil a já musel do války? No, kdo by vyzbrojil a zaplatil vojsko? Ne. Myslím, že to vlastně vůbec není moudré půjčovat. Ale aby nikdo nemohl nic říct, zeptám se svého dobrého přítele. Ostatně ten je tu na hradě také dlouho. Přiveďte Pavla z Nemanic. Druhý den se znovu klanělo poselstvo před králem. Vyslanec sousedního krále si skoro celou noc připravoval děkovnou řeč, ve které nechybělo ujištění o přátelství a vděčnosti a také ochota kdykoliv pomoci, bude-li to jen v silách zubožené země. Mnoho jsem o vaší prosbě přemýšlel a mnoho jsem se radil, pronesl král pomalu, a rukou se dotkl spánku, ve kterém mu po noční rozpravě s přítelem Pavlem, u které vypili hodně džbánků vína, bušilo tisíc kovadlinek. Staří královi rádcové se po sobě udiveně podívali, s kým se radil. Kroutili hlavami, aby dali najevo, že oni to nebyli. Za to Pavel z Nemanic, který stál za královým trůnem, se
povýšeně usmíval. Opravdu, přemýšlel jsem mnoho, zdůraznil ještě jednou král. A rozhodl jsem, že vašemu království pomoci nemůžeme. Slyšeli byste spadnout špendlík. Nemůžeme. Nevěřícně se naklonil nejstarší rádce ke králi. Nemůžeme, rozčílil se mladý král. Každý se musí umět postarat sám o sebe. Co když přijde válka, hlad nebo jiné neštěstí i k nám? Máme tak akorát pro sebe. Vašemu králi věřiďte, že je mi líto a že věřím, že se brzy situace zlepší a bude vám zase líp. To je moje královské rozhodnutí. Vstal, pokynul hostům, kteří se na něj stále ještě nevěřícně dívali, a když procházel kolem vyslance, ještě se na něj otočil. Příští měsíc pořádám veliký a krásný ples. Přijede spousta hostů. Vyřiď svému králi, že ho srdečně zvu. Za měsíc se skutečně konal ples. Sjeli se bohatí lidé z širokého okolí, jen sousední král nepřijel. Prý pracoval spolu s jinými a zachraňoval, co v království zbylo. Přijeli také krásné princezny i mnoho dvorních dam. Všude bylo tolik lesku a nádhery. Náš mladý král jen zářil. Tohle se mu líbilo. Po půlnoci, kdy všichni ještě tančili, jedli a pili, vyšel král do parku, aby se nadýchal čerstvého vzduchu. Z dálky zněla hudba a on se procházel mezi růžemi, kterých byla zahrada vždycky plná. Maminka je měla ráda, vzpomněl si král. Šel až ke své oblíbené lavičce pod majestátní lípou, ale někdo už tam seděl. Princ se přikrčil za keřem, ale pak mu to nedalo. Smím se k vám posadit? Zašeptal, když uviděl krásnou dívku ve světlých šatech. Usmála se na něho a pokynula, aby si usedl vedle ní. Byla tak krásná, až se princi tajel dech. Vůbec nevěděl, co říct, a tak většinu času mlčeli a dívali se na sebe. Po dlouhé chvíli se princ zeptal, líbí se vám u nás? Dívka se na něho pozorně dívala a pak pomalu přikývla. A nechcete si jít zatančit? Zavrtěla hlavou a trošku si povzdechla. Seděli tam, dokud jim nezačala být zima. Král přehodil neznámé krásce přes ramena svůj plášť a pomalu šli zpátky k těm, co pořád tančili, bavili se a ochutnávali vzácná jídla.

0: Pavle, víš, kdo je ta princezna? Šeptal král přes stůl ke svému příteli.
1: To je princezna Karolína. Hezká, ale jaké ale? Je nejkrásnější ze všech princezen.
2: No to možná je, ale taky je hluchá a němá.
0: Král ztratil řeč. Tak proto se jen usmívala.
1: Chci jí za ženu, Pavle, zaplatím jí nejlepší lékaře. Bude slyšet a bude mluvit.
2: O to už se pokoušeli mnozí výsosti. Na to zapomeňte, ta se neuzdraví. A co by to bylo za královnu, kdyby nemluvila a neslyšela?
1: Nebuď drzý, zamračil se král. Široko daleko není nikdo tak bohatý jako já. Já jí zaplatím léky a masti, uzdraví se.
0: Pavel se pousmál, ale králi to neušlo.
1: Ty se budeš smát? Králi, svému králi se budeš smát? Ven z mého hradu, ať už tě nevidím.
0: Pavel se pomalu zvedl a studeně se na krále podíval. Už nejsem tvůj přítel, králi. Otočil se a odešel z horovní síně i z království. Král se opravdu do princezny Karolíny zamiloval. Nosil jí květiny a dárky, ale ona se nikdy neotočila na jeho zavolání. Nikdy nevyslovila jeho jméno. Měla ho ráda, to jí četl v očích, ale nemohl se smířit s tím, že zůstane němá a hluchá. Že by měl hluchoněmou ženu. Povolal lékaře a mastičkáře z celé země a když nepomohli, začal hledat i v cizině. Stovky léčitelů se u princezny vystřídali. Pila hořké kapky, polikala prášky, mazali jí uši i ústa, ale nic nezabíralo a ona byla stále smutnější. Ani král už se nesmál jako dřív. Každé odpoledne se s princeznou procházel v parku, držel ji za ruku a povídal jí, ale pak si vzpomněl, že ho vlastně stejně neslyší. Sedli si na lavičku, díval se jí do očí a alespoň tak se jí snažil říct, že jí má moc rád. Karolína se pak na něj vždycky pěkně usmála. Trvalo to dlouho. Král už neměl tolik bohatství jako dřív, ani tolik služebnictva. A plesy už taky nepořádal. Karolína přece hudbu neslyší. A on chtěl tančit s ní. Chtěl si ji vzít za ženu, ale pořád se bál posměchu lidí. Těch ukazováčků, které nemilosrdně poukazují na to, že jeho vyvolená není jako ostatní. Zamyšleně se prohraboval zlatými mincemi a drahými kameny v královské pokladnici. Jak byl hloupý. Myslel si, že za peníze, které nastřádal jeho otec, bude mít všechno na světě. A teď je tu princezna Karolína a on jí nemůže pomoci. Má peněz, že by to pořád vystačilo na štědrou pomoc sousednímu králi a ještě by mu spousta bohatství zbyla. K čemu jsou peníze, když si za ně nemohu koupit, co bych si nejvíc přál? Zakřičel král ke stropu. Popadl truhlici se zlatými dukáty, rozběhl se k oknu a vyhodil ji ven. Zlaté penízky letěly daleko. Některé přeletěly až zahradní příkop a teď zářily v trávě. Jiné se sežbluňknutím potopily na dno. Král popadl druhou truhlu a zase jí vší silou hodil z okna dolů. Z oken královské pokladnice se sypalo zlato a pokrývalo dno i břeh hradního příkopu. U poslední truhly se král zastavil. Alespoň koupí princezně Karolíně krásné šaty. Modré, jako jsou modré její oči. Chceš pomoci sobě nebo jí?
1: Král sebou trhnul a rozhlédl se po místnosti. Nikdo tam nebyl. Co je to za otázku? Samozřejmě, že chci, aby byla zdravá a šťastná, řekl nahlas.
0: Ale hlas se ozval znovu.
3: Opravdu?
0: Mladý král ten hlas poznal. Ještě nikdy ho sám nezaslechl, ale vyprávěl mu o něm jeho otec. Tohle byl hlas
1: srdce. Až ten hlas uslyšíš, musíš vždy poslechnout, můj synu, řekl mu tenkrát. Jen hlupák ho překřičí. Moudrý muž se nechá vést a přivést k hlubšímu poznání. Král se posadil. Já že chci pomoci sobě? To Karolína je přece nemocná, to pro ní zháním všechny ty lékaře a vzácné a drahé léky, aby byla zdravá a mohla být královnou. Ještě ten den na obvyklé procházce zahradou vzal král princeznu za ruku a dovedl jí k lavičce. Posadili se, on se jí podíval do očí a pomalu řekl: Mám vás, princezno Karolíno, moc rád. Stanete se, prosím, mojí ženou. Karolína se na něj pozorně dívala, pak se krásně usmála a přikývla.

Opět bylo na hradě veselo. Zněla hudba a všichni tančili a byli veselí. Král se ženil. Naučil se na svou ženu mluvit pomalu a ona mu srdcem rozuměla. Dokonce spolu tančili. Král ji vedl a ona se vést nechala. Moc jim to spolu slušelo. Připijme na moudrost a na hlas srdce, který často překřičíme. Pozvedl šťastný král svou číši. Měl jsem hodně peněz a myslel jsem si, že si za ně mohu pořídit všechno, po čem toužím. Ale oni mi vlastně bránili udělat to nejdůležitější rozhodnutí v životě. Zlato mi zatemnilo svět, ale láska, usmál se na královnu Karolínu, láska mi otevřela oči. Karolína se na něj usmála a král věděl, že je ten nejbohatší král na světě. Druhého dne už časně ráno seděl král s královnou v kočáře, který uháněl polní cestou podél potoka k sousednímu králi a vezl poklady, které ještě zbyly. Břehy byly posety žlutými kvítky. Podívej, Karolínko, ty blatouchy vypadají jako peníze, co jsem je vyházel oknem. V jejich očích viděl to, co si už dlouho netroufal vyslovit nahlas. Snad nám mají připomínat, že peníze mohou zakrýt to podstatné. Možná proto se jim říká blatouchy, protože rostou většinou na blátě a bláto ujíždí pod nohama. A také jsou trošku jedovaté, stejně jako mohou být jedovaté zlaté penízky. Tak, Tomášku, a teď už spi, jinak se té tvé teploty nezbavíme. Usmála se babička na svého spoceného vnoučka. Babi, já mám taky v pokladničce peníze, ozvalo se spod peřiny. To je musím vyhodit, když chci slyšet hlas v srdce. Ale kde pak? Vzpomeň si na ty blatouchy. Byly jedovaté jenom trošku. Peníze ti mohou ublížit, když je budeš chtít jenom pro sebe. Když je budeš moudře užívat a pomáhat jimi ostatním, nemusíš se bát a nemusíš je vyhazovat. Já jsem si strašně přál kolečkové brusle, řekl Tomáš. Ale minulý týden jsem ve škole viděl Patrika. Víš, on nemá rodiče a bydlí u babičky. A měl takovou škaredou a roztrhanou bundu. Kluci se mu smáli. Ale oni fakt nemají peníze. Tak se mi zdá, Tomášku, že si právě zaslechl hlas srdce.

Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6. kapitola, 10. verš. Maminka umývá strýčkovo nádobí a Tomáš se jí plete pod nohy. Ty nemáš co dělat, že? Ptá se maminka. Tomáš dobře ví, že by mohl mamince pomoct utírat nádobí, ale to se mu zrovna vůbec nechce. Mnohem radši by stavěl domeček z polštářů strýčkovi sedací soupravy, ale tomu asi maminka nedovolí. Chce, aby jí pomohl utírat nádobí, nebo aby si třeba kreslil, zkrátka, aby byl potichu a ne, aby zpřevracel byt vzhůru nohama. A přitom vidí, jak sám strýček právě teď převrací byt skrz naskrz. Uklízí totiž police s knihami. Tomáš běží za ním do pokoje. Tome, mohl bys vzít prachovku a vytřít ty regály? Volá za ním maminka. Ještě tohle, myslí si Tomáš, a už klíbne se. Znechuceně se posadí vedle strýčka Kurta na gauč. Pořád musím dělat jenom to, co chce mamka, stěžuje si Tomáš strýčkovi. A přitom bych si tak rád hrál na někoho, kdo může sám poroučet. Třeba na krále. Strýček okamžitě pochopí. Protože král rozhoduje, co budou dělat lidi v jeho království, viď? Tak víš co? Vyrobíme spolu nějakou královskou korunu a pak budeš králem. A můj obývák bude tvoje království. Strýček Kurt vysvětluje, jak se dá z novinového papíru vyrobit čepice, královská koruna. A Tomáš skládá, protože strýčkovi to s jeho revmatickýma rukama moc nejde. Strýček Tomášovi trpělivě radí a za chvilku je koruna hotová. Teď je Tomáš králem. Nejdřív si postaví palác z velkých polštářů strýčkovi sedačky a potom vytře všechny police na knihy, protože Tomáš je hodný král. Maminka se sice začíná mračit, když uvidí polštáře na zemi, ale když se podívá na usmívajícího se strýčka, nezbývá jí, než se taky usmívat. Odpoledne uběhlo rychle. Do večera je strýčku vbyt jako klícka, všechno se jen blízká. A knihy stojí opět na čisté polici. Maminka slibuje. Příští týden přijdeme zase. Když pán Bůh bude chtít, říká strýček Kurt. Víš, Tomášku, říká strýček Kurt, pán Bůh je král. A králové rozhodují, co se bude dít v jejich království. Tomáš přikývne. Snad bude Bůh chtít, abychom příští týden zase přišli. Přeje si Tomáš.

Tak byl jeden mladý král a ten rád jezdíval do lesa na lov. Jedenkrát také, když si do toho lesa vjel, dostal velikou žízeň, ale nebylo nikde potoka ani žádné studánky viděti, aby se napil. A když už dlouho celý zarmoucený po tom lese chodil a nevěděl, jak žízeň uhasiti, přišel tu nenadále k jedné jabloni a na ní viděl tři zralá, pěkná jablka. Byla dopolou červená jako brunát a odpolou žlutá jako vosk, až se na ně hleděti chtělo. I hned mu přišlo na mysl, že by si je mohl utrhnouti, jimi se ovlažiti, a králi se již sliny v puse dělali. Hned tedy to jedno jablko utrhl, vytáhl z kapsy nůž a počal ho krájeti. Ale jak ho v polou překrojil, tu najednou z toho jablka vyskočila pana, až byl král celý omámený, neboť byla od hlavy do paty celičká nahá a tak krásná, že jak živ žádnou takovou neviděl. A jak vyskočila, volala: vodu, vodu! Ale než se král z toho omámení probral, byla již zase ta tam. Jako když se blabuňka z mydlin rozpukne, takže král ani svým očím nevěřil a celou tu příhodu za nějaké mámení smyslů pokládal. Ale sáhl přece po tom druhém jablku, vzal nůž a překrojil ho také. A tu zase z něho vyskočila pana a ta byla také celičká nahá, jak ji pán Bůh stvořil, ale ještě mnohem krásnější nežli ta první, až byl král podivením celý omámený. A ta také vykřikla: vodu, vodu, vodu! A že tu žádné nebylo, zmizela mžikem jako ta první. Tu bylo králi toho srdečně líto, ale hned si pomyslel, zajisté, že to třetí jablko také nebude jiné. A hned si ho také utrhl a schoval, až by někde k vodě přišel. A potom konečně přišel k jedné řece, velmi prudké a hluboké. Tu se postavil na břeh, vytáhl to třetí jablko a rozkrojil. A hned také z něho vyskočila pana, ale ta byla ještě krásnější nežli ty obě první. A když zavolala: vodu, vodu, tu se král honem schýbl do řeky, nabral rukou vodu a pokropil ji. A tu se ta pana již nestratila. Ale že byla také celičká nahá, styděla se tuze před králem a prosila ho, aby jí půjčil svůj plášť, že se jim přikryje. A když ten král tu třetí panu uhlídal, tu se mu teprv náramně zalíbila. A zdálo se mu, že bez ní ani živ býti nemůže. A proto hned řekl: když mi přislíbíš, že si mě vezmeš, tedy ti ten plášť půjčím. Když tedy ta milá pana viděla, že jináč není, slíbila mu, že si ho vezme. Tu on jí hned ten plášť ze sebe dal a řekl jí: počkej zde, až se pro tebe vrátím, však já tě nenechám dlouho čekati. Potom skočil hned na koně a cupity, cupity k svému zámku uháněl. A když tam přijel, dal hned zapřáhnout tři páry koní a jel pro svou nevěstu. Zatím ho necháme jet a podíváme se, co ta milá pana na břehu dělá. Když tak ta pana v plášti zaobalená tam na břehu seděla a na něj čekala, tu najednou od někud za ní se vyskytne stará ošklivá babice, strhne z ní zezadu plášť a než se pana nadála, strčila jí houp do řeky a hned se také voda nad ní zavřela a nebylo po paně ani památky. Tu ta baba své hadry čerstvě ze sebe slíkla a zahodila je do řeky. Pak se přikryla.

nemocný, mladý a krásný král tak starou a šerednou babici a kdo ví ještě odkud za ženu sobě bere. Ale král se nesmál, i bylo mu jaksi úzko v srdci. A pořád jen si myslel, zdali se ta šeredná babice, až bude po oddavkách, zase v tu krásnou panu promění. A když již jeli z kostela, podíval se král své nové paní do očí, ale ona byla ještě tak stará i ošklivá jako dřív. Tu se ten král z toho velice zarmoutil, ale vždy přece ještě doufal. Jistě, že mě chce zkoušeti a až jen mine ta první noc, snad bude potom za to tím krásnější. A když již druhý den počalo svítati, podíval se král své nové paní do očí a ona byla ještě šerednější a vráskovitější nežli včera. Tu se král z toho rozhněval a již ji chtěl dáti ze zámku vyhnati, potom se ale přece ještě rozmyslel a pravil sám k sobě. Snad mě chce ještě zkoušeti. Počkám, až bude míti syna. Zatím ale bylo mu čím dál tím více v srdci úzko. Šel do svého pokoje, zavřel se a nechtěl žádného k sobě pustiti. A když tak celý zamyšlený oknem do zahrady hleděl, přiletěla na okno bílá holubička s červeným zobáčkem a nic se krále nebála. Ale sedla mu na ruku, vrkala a lichotila se k němu, jako by ho již byla dávno znala. A král měl také z ní srdečné potěšení, hladil ji a líbal a ptal se jí, co pak si mi přinesla má zlatá holubičko. A ona odpověděla, vrkou, vrkou, nemáš tu pravou, tvoje pravá v řece leží, bílé vlny po ní běží, vrkou, vrkou. Tu byl ten král z toho ještě smutnější a na svou starou babu již nechtěl ani pohleděti a když se ho zeptala, co mu schází, nedal jí ani žádnou odpověď. Druhý den zavřel se zase do svého pokoje a sedl si celý zamyšlený k oknu. Tu přiletěla ta bílá holubička zase jako včera, sedla mu na ruku, vrkala a lichotila se k němu. A král byl zase potěšen, hladil ji a líbal a ptal se jí, co mu nese. A ona mu zase odpověděla, vrkou, vrkou, nemáš tu pravou, tvoje pravá v řece leží, bílé vlny po ní běží, vrkou, vrkou. Ale té staré babě byla ta králova včerejší nevšímavost podezřelá a hned si umínila, že musí vyzkoumati, co v tom vězí. A když se dnes král zase do svého pokoje zavřel, přiloudila se ke dveřím a koukala se dírkou po klíči. Tu viděla všecko a slyšela také všecko, co holubička vrkala. Tu se ta babice celá rozlobila, jako lítá saň a hned běžela k myslivci a poručila mu. Bílá holubice lítá do králova pokoje, tu mi dnes zastřelíš a přineseš. Pakli se to nestane, tvá hlava za to. Tu se ten myslivec postavil v zahradě pod oknem a když holubička z okna vylítla, střelil a zastřelil ji. A ona padla zakrvácená na zem. Pak ji vzal a donesl královně. Tu ji ta královna roztrhala na kusy, dala vytopiti pec a vhodila ji tam, až byla na prach spálena. Tu máš, pravila, za své vrkání. Ale na tom místě, kde ta holubička padla, zůstaly na zemi ležeti tři kapky krve, malé a červené jako tři korálky. A ty se pomalu zarily do země a přes noc pustily ze sebe kořínky a když ráno počalo svítati, byl na tom místě tenoučký jabloňový proutek. A ten vůči hledně rostl a když bylo slunce na poledni, byl již z toho proutku pěkný jabloňový štěp a když se slunce nížiti počalo, vyrostly na tom štěpu tři květy jako krev a mlíko a byla z nich vůně kol a kolem až milo. A v té královské zahradě byl zahradník. Ten měl po své nebožce ženě jednu dceru a ta byla veliká milovnice květin. Každý den na večer chodívala po zahradě s konvicí zalívat a každý den ráno prohlížela, mnoho-li zase nových rozkvetlo a které povadly. Tak když také k večeru se svou konvicí blízko tomu jabloňovému štěpu přišla, podivila se té neobyčejné líbezné vůni a když pozdvihla oči a ten pěkný štěp a na něm ten krásný začervenalý květ spatřila, zaplesala radostí, ale

0: hned potom zase zarmoutila se a pravila: Škoda tebe, překrásný kvítku, že z tebe již žádné ovoce nebude. Neboť bylo již na podzim a studený vítr počínal ze strnišť foukati. I bylo tomu děvčeti líto toho krásného květu, i utrhla si ho a dala za okno, aby jí co možná dlouho vydržel. Druhý den časně ráno šla zase po své práci v zahradě a když se za chvilku navrátila domů, zůstala s podivením ve dveřích státi. Postýlka ustlaná, sednička zametená, stůl a židličky čistě umyty a na policích i v truhlici všechno v nejkrásnějším pořádku. A přece nic z toho sama ještě neudělala a žádný tam mezi tím nepřišel. Co se namyslila a nahledala, nic nebylo platno, nenašla žádného. Druhý den ráno, když se ze zahrady vrátila, bylo to zase tak. Ustláno, umyto, zameteno i srovnáno a nikde žádného viděti, kdo by to udělal. I umínila si, že bude číhati, kdo to. Na večer rozházela schválně všecko prádlo v truhlici, vyndala z police misky a hrnce a sem tam polila a zamazala stůl i podlahu, jen aby zítra hodně co dělati bylo. Ráno pak vzala konvici a dělala, jako by šla zase do zahrady. Zatím ale obešla pozadu dvorek a vklouzla zadními dvířky do síně a dívala se dírkou ve dveřích, co se ve světničce díti bude. Tu viděla, jak se z toho jabloňového květu za oknem udělala překrásná pana krev a mlíko, ale celá nahá. Ta se hned také dala do práce, natřásla peřiny, ustlala, srovnala misky a hrnce do police, utírala stůl a židlice a když byla v nejlepším díle, otevřelo to zahradníkovo děvče dveře a vkročilo do sedničky. Tuta pana, jako by se byla ulekla, volala: vodu, vodu, a jak to děvče konvici s vodou v ruce drželo, pokropilo ji celou od hlavy až do paty. Tu jí ta pana srdečně za to poděkovala a prosila ji, aby jí ještě své šaty půjčila, aby se do nich ustrojit mohla. Děvče to hned s ochotností udělalo a potom běželo skokem a povědělo to všecko králi. Když to ten král uslyšel, vstal a pospíšil jako na jelenu do toho zahradního domku a hned také svou krásnou panu poznal. A ta mu vypravovala, jak ji ta babice čarodějnice po hlavě do řeky shodila a potom krále podvedla, že oni byly tři sestry, dcery královské a ona z nich nejmladší a že je ta babice zaklela v tom hustém lese, kde král tu jabloň nalezl. Já jsem sice již na svobodě, pravila, ale mé sestry, ty musí ještě tak dlouho, co bílé holubice po světě lítati, dokud ta babice bude naživu. A hned tu také oknem přiletěly dvě bílé holubičky, sedly své sestře na ramena, vrkaly a třepetaly křidélky radostí, že již je vysvobozena. Tu se ten král velice rozhněval, poručil tu babu čarodějnici líkovými provazy svázati, aby jim neunikla, pak dal vytopiti pec až do žhava, tu, v kteréž ona tu bílou holubici spálila a vhoditi ji tam, až z ní nezůstalo nic než uhel. A tu se také hned ty bílé holubice v krásné pany proměnily a všechny ty tři sestry se objímaly a plakaly velkou radostí, že jsou již vysvobozeny. Pak dal král vystrojiti novou, hlučnou svatbu a nebylo mu již při ní v srdci úzko, ale byl vesel a rád se svou mladou a krásnou chotí. A potom byli spolu šťastně živi mnohá léta a jestliže neumřeli, jsou ještě po tu dobu. Ale co pak dělali potom ty druhé dvě pany? Inu, když byly tak krásné a k tomu královské dcery, vdali se a byly také šťastny.
1: A tak jsme si při pohádkách o králích a princích připomněli, že vládnout není vůbec jednoduché. Je třeba druhým naslouchat a pomáhat, prostě starat se o ostatní. Protože opravdovým králem je jenom ten, kdo má lidi rád. Tak jako náš Bůh, který vládne s láskou, spravedlností a dobrotou. Stará se o celý svět a o každého z nás. Chce, aby se lidé měli rádi, pomáhali si a chovali se k sobě hezky. Na rozdíl od pohádkových králů se Bůh nikdy neunaví, nikdy není nespravedlivý a vždycky nám naslouchá. Jeho panování je plné dobra a naděje. Mějte se hezky, děti. Ahoj!

0: Je několik minut po 14. hodině a vy posloucháte Rádio 7. Až k závěrečné kapitole jsme se pročetli v pořadu Večer pod lampou, ve které zveme k poslechu čtení dobrých knih. České studny a neb hloubání o české identitě. To je název titulu, kterým jsme se proposlouchali až k už zmíněné závěrečné kapitole. Opět čtou Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 12. Studna vzdělanosti.
1: Počátek moudrosti je: snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě. Oslaví tě, když ji obejmeš. Přísloví 4. kapitola 7. a 8. verš. V něm, v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2. kapitola 3. verš. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost k ctnosti poznání. 2. list Petrův, 1. kapitola 5. verš.
0: Dnešní doba klade velký důraz na vzdělání. Říká se, že vzdělaný člověk dál dojde a má větší možnosti dosáhnout uznání i bohatství. O poznání se mluví jako o duševním vlastnictví, které má být přístupné všem lidem. Předpokládá se, že vzdělaný učenec, politik, vědec, učitel, umělec či podnikatel bude přínosem pro společnost, potažmo i stát. Poznání, vzdělání, informovanost chrání lidi před manipulací a zneužíváním. Boží slovo, Bible, nás též vybízí k vzdělávání se. Apoštol Pavel píše svému učedníku Timoteovi:
1: na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný.
0: Pavlovi záleželo na celoživotním Timoteově růstu. Petr také učí, aby křesťané ke své víře připojili ctnost a poznání. Prorok Ozeáš prorokoval Izraeli, že zahyne, protože odmítá poznání. S patrným záměrem dal Pán dary církvi a jedním z darů jsou učitelé. Pro vzdělání a budování církve poskytuje Kristus rovněž dary Ducha Svatého. Mezi nimiž je i dar poznání a dar moudrosti. Tato nadpřirozená moudrost, jež pochází z Ducha Svatého, se mnohokrát projevila a projevuje i u velmi prostých lidí. Například apoštol Jan, Petr, Jakub i Ondřej byli prostí a neučení rybáři. Když však mluvili před židovským náboženským parlamentem, veleradou, uváděli učené zákoníky a farizeje v úžas.
1: Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
0: Podobně Štěpán mluvil před rozzuřenou veleradou, která ho nakonec nechala ukamenovat.
1: Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
0: Apoštol Pavel byl vzdělaný teolog, vyučený ve škole Gamalielově, a místodržitel Festus mu při soudním přelíčení u krále Agripy řekl:
1: jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum.
0: Pavel se hájil s takovou jistotou, přehledem a výřečností, že i král Agripa mu řekl, že ho málem přesvědčil, aby se stal křesťanem.

0: Na druhou stranu může být poznání někdy škodlivé.
1: Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.
0: To znamená, že vzdělání a poznání má vést k moudrosti života, jež je užitečná jak pro život pozemský, tak věčný. Mnozí vzdělanci a učenci si na svém poznání tolik zakládají a vystavují ho na odiv jako páv své peří, avšak zapomněli své poznání žít, uskutečňovat. Takoví mnoho vědí a mnoho znají, ale užitek z toho nemají žádný. Jsou jako mraky bez deště, stromy bez ovoce, studny bez vody. Myslí si, že mají moudrost, přičemž moudrost boží zavrhli. Proto je psáno:
1: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.
0: Proč?
1: Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrosti, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
0: Jakou zvěstí? Slovem o kříži, které je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, a těm, kteří jdou ke spáse, je mocí boží. Pán zřejmě chtěl, aby se nikdo nemohl před ním chlubit svou chytrostí, moudrostí, poznáním, vzděláním a silou.
1: Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.
0: Proto řekl Ježíš farizeům a zákonníkům, že je hříšníci, celníci a prostitutky předchází do království božího. Z této příčiny mluvil Pán v podobenstvích, aby boží moudrosti skryté v tajemstvích rozuměli jen ti, jenž toho byli hodni. Kdo to jsou? Pokorní lidé. Těch je mezi filozofy málo. Ježíš se raduje a jásá.
1: V té hodině Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
0: Je zde patrný rozdíl mezi moudrostí z Boha a moudrostí světa, řecká Sofia. V čem ten rozdíl spočívá? Zřejmě v cíli a smyslu moudrosti. Boží moudrost vede skrze ponížení kříže k vykoupení a spáse, má tedy přesah do věčnosti. Zatímco moudrost světa směřuje k rychlému oslavení člověka zde na zemi. Je časná a vede do zahynutí. Pavel po svém obrácení řekl o svém vzdělání, že je pokládá za ztrátu a lejna, neboť to, že poznal Ježíše, svého pána, je mu nade všecko. Přesto píše:
1: Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dokonalí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
0: Byli snad v české historii nějací Češi, kteří pili z této studny boží moudrosti a poznání? Pokud ano, jak se to projevovalo a jaké to mělo důsledky pro národ? Byl český národ nějak výjimečný svým vzděláním a moudrostí, aby byl přínosem i pro jiné národy? Pojďme se pokusit nalézt odpovědi na tyto otázky. Každý ví, že mistr Jan Hus byl učený muž, který také podle svého poznání žil. Uměl aplikovat své vědomosti v praktickém, každodenním životě. Souviselo to s jeho láskou k pravdě. Vedl své posluchače k té pravdě, která osvobozuje. Musí ji však nejprve poznat.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými,
0: řekl Ježíš. To znamená, že teprve pravé poznání pravdy může lidi osvobodit. Tím si Hus byl jist a proto pravdu směle kázal a vyučoval. Málo kdo ví, že Husův přítel Jeroným Pražský jej v mnohém předčil. Zajisté ve výřečnosti, pronikavosti a vzdělanosti. Jeroným hodně cestoval a jen se objevil na nějaké univerzitě, už dostal titul mistra. V Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem i v Praze. Všude vedl učené disputace tak neohroženě, že si proti sobě mnohé popudil. Jeho proslov obhajoby před kostnickým koncilem, jenž dal upálit Husa, popsal slavný florenský humanista Poggio Bracciolini.
1: Vše to vypravoval ozdobně a s velikým všech napnutím. A že všecka podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohými důvody ukázal, že žádnému z těch svědkův nemá věřeno býti, poněvadž jsou proti němu nespravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti svědčili.
0: Jeroným dokládal ve své obhajobě z biblické i církevní historie, že se může mýlit většina, dokonce i celá církev, zatímco jednotlivec může mít pravdu. Nakonec to vypadalo, že ho propustí, jen když zapře Husa jako kacíře. Jeroným již dříve učinil zbabělé odvolání a nyní se dal
1: do vychvalování Jana Husa, předtím na oheň odsouzeného, tvrdě o něm, že byl muž dobrý, spravedlivý, svatý a té smrti nehodný. Velikou lítost nad ním, nad Jeronýmem, měli všichni okolo stojící. Byli žádostivi zachovati při hrdle muže tak výtečného, by jen sám dobře byl smýšleti chtěl.
0: Bracciolini se velmi divil, že Jeroným zachoval tak dobrou paměť, že dokázal citovat tolik míst z písma i církevních otců, ačkoliv strávil 340 dní ve tmavé a smrduté věži bez knih a bez kontaktu s okolním světem.
1: Řeč jeho libá, prostraná i zvučná byla, s jakýmsi důstojenstvím hnutí řečnického, jak v objevení hněvu, tak i v hýbání k lítosti, kteréžto však ani nehledal, ani dojíti sobě nežádal. Stálť neohrožený a smělý, smrtí netoliko pohrdaje, ale jí žádosti vhysa. Řekl by, že jest druhý Cato.

0: Čechách bylo nemálo těch, kteří vynikali svým vzděláním i výmluvností, přičemž si na tom nezakládali, ale ochotně tyto své dary používali k užitku církve i národa. Ještě více bylo těch, kteří sice nevynikali učeností a výmluvností, a přesto přemáhali pyšné učence tohoto světa moudrostí a duchovní autoritou. Takoví byli čeští bratři při svém vzniku. Zavrhli učenost jako původ pýchy i povýšenosti a obrátili se k jednoduchému evangeliu jako jediné cestě spasení. Poznání a vzdělání pro ně mělo smysl pouze tehdy, dalo-li se uskutečňovat v životě a vedlo-li ke zbožnosti. Bratři věřili, že jsou si před Bohem rovni. Přitom každý má určitý dar, jímž má sloužit a pomáhat druhým. Školou pro ně byl zborový život, kde se učili jedni od druhých, povzbuzovali se a napomínali navzájem. I poslední čeledín mohl, ba měl, napomenout představeného zboru, pokud viděl, že v něčem chybuje. Je skutečně zajímavé, že se to prakticky dařilo uskutečňovat v duchu lásky, přátelství a vzájemné úcty. Až do Jana Blahoslava jednota rozhodně odmítala humanitní vzdělání a učenost jako něco, co odvádí od věčné spásy, působí pýchu a spory mezi lidmi. Můžeme tedy říci, že Češi v té době pili ze studny vzdělání? Ano. Pokud tedy považujeme za moudrého a vzdělaného teprve toho, kdo umí své poznání uvádět do praxe. Pravdu vlastníme pouze do té míry, do jaké ji uplatňujeme v životě. Ostatní poznání je spíše přítěž, jak napsal Šalamoun.
1: Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře. A čím víc vědění, tím víc bolesti.
0: Bratři neměli mnoho poznání, ale to, co znali, to také správně užívali. Biskup Jan Blahoslav jednotě poněkud rozšířil obzory. I on trval na tom, že je nutné vědomosti správně užívat, ale rozhodně se stavil proti misomusům, lidem odmítající musy, tedy umění, vzdělání a vědy. Ve své Filipice píše:
1: Ano, tak jest, že chválím to obé. I učení, neb umění, i umělé, vzdělané lidi. Ale nechválím těch, jež to učení, neb umění zle užívají. Příkladně dím, chválíme víno a chválíme i pití, neb užívání vína. Ale i opilství a opilých nechválíme. A sumou nechválíme zlého užívání dobrých, odbohadaných věcí. Abusus non tollit rem. Zneužití neruší věc samu. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému velmi zle posloužiti může.
0: Blahoslav sám byl velmi obdarovaný člověk. Za svůj poměrně krátký život, 57 let, stihl velmi mnoho. Byl biskupem jednoty bratrské, pracoval na dvou zpěvnících, skládal písně, přeložil nový zákon, Bible kralická, dbal o rozkvět krásného českého jazyka tím, že napsal gramatiku českou. Zpracoval dějiny jednoty, Acta Unitatis Fratrum, pečoval o boleslavský sbor, pro kazatele napsal Vady kazatelů. Byl nesmírně plodným spisovatelem a učitelem. Jan Amos Komenský je světově uznávaným pedagogem, který v oblasti metodiky vyučování velmi předběhl svou dobu. Dodnes si učitelé zcela neosvojili jeho užitečné a praktické rady. Pojďme se na chvilku podívat na školu očima učitele národů Amose Komenského. Amos Komenius viděl školu jako humanitatis officinae, dílnu lidskosti. To znamená, že měla vzdělávat celého člověka, ne pouze po stránce vědění. Z Euripidova Hippolyta se Komenský poučil o třech oblastech vzdělávání a to přijal za své. Šlo o pietas, mores a erudicio, totiž zbožnost, mravy a vzdělání, poznání. Posláním školy je tedy učit lidi poznání, ctnostem a zbožnosti. Toto trojí se od sebe nesmí oddělovat, jinak člověk nebude přiveden k dokonalosti.
1: Opět pak pohledíme-li, proč na svět uveden jest člověk, najdeme, že proto. Jedno, aby sloužil Bohu, tvorům jiným, sobě. Druhé, aby skrze to a v tom rozkoše užíval. Má-li se člověk hoditi sobě, bližnímu, Bohu, musí pro Boha míti pobožnost, pro bližního mravy, pro sebe sám umění. Ač všecko to sic tak sloučené jest, že jak pro sebe sám člověk nejen umělý, ale i ctnostný, i pobožný býti má, tak bližnímu k užitku nejen mravové jeho, ale i umění, i pobožnost přicházejí, a Bohu k slávě netoliko pobožnost, ale i umění, i ctnosti obracíny býti mají a v pravdě obrácený jsou.
0: Komenský vychází z toho, že zbožnost má člověk pro Pána, ctnosti pro bližního a poznání pro sebe, ale zároveň též tím vším slouží jak sobě, lidem, tak i Bohu. To je Komenského výchozí pozice i smysl a cíl školství. Vychází z toho, že nikdo není tak hloupý, aby pro něj nemělo smysl se učit.
1: Aristoteles člověka na svět jdoucího mysl připodobnil tabuli prázdné, na níž psáno nic není, napsati však může všecko. Jakož tedy na tabuli prázdné písař napsati, aneb malíř namalovati bez nesnáze muž všecko, co chce, když jen umí, tak v mysl lidskou všecko uvésti jednostejně snadná věc tomu, kdo jak se co dělati má, rozumí. Čehož neděje-li se, jistě tabule vina není, kromě že někdy trošku nehladká bývá, než písaře a malíře neumělost. Tento jest rozdíl, že na tabuli nemůžeš dále a déle psáti, než kam a pokud kraj stačuje, ale v mysli vždycky psáti a rýpati můžeš, kraje a konce nikdy nenajdeš, protože mysl naše neskonalá jest, krajů a mezí žádných nemající.
0: Studium, cvičení mysli je všem lidem zapotřebí.
1: Protože nezaměstkná-li on hbité mysli své něčím užitečným, zaměstkná ona sama sebe ledačím s neužitečným, škodným, hříšným. Jakož zajisté napolí z přirození dobré nejspíš ostí, trní, bodláčí a chamrať všeliká roste, tak v mysli jemné všelijaká všetečná hříšná myšlení se zarozují, nechává-li se jí oulehlí ležeti.
0: Komenský ví, že když se lidská mysl nechá ležet ladem, sama od sebe plodí myšlenky podobné pleveli na poli. Nebojí se hanět hloupé šlechtice jako krávy bázánské vytilé, hloupé boháče jako vepře umlatě ležící, hloupé chudé jako telátka a oslátka mizerná, spanilé a krásné tělem jako papoušky peřím okrášlené, jenž umí opakovat slova, ale jejich smyslu nerozumí. Škola hrou je další Komenského představa školy. Proto školy nazývá líbeznice, neboť je přesvědčen, že škola může žáky bavit. Sám to dokázal v uherském Blatném potoku, kde učil studenty latinsky tím, že s nimi sehrál divadelní hru pro veřejnost.
1: Ale mohou se najít i s pomocí Boží takové cesty, aby mládeži nic hořčeji nepřicházelo učiti se, nežli perník a cukr jísti, neb ořechy louskati, neb jahody sbírati, neb vráže, koně, pany hráti, neb po jarmarku choditi, lelky sbírati, neb rozprávek nějakých libých poslouchati. Protože všelijaká umění rovně nejsou, než v nady vtipu lidského, lahůdky a rozkoše přelibé, když se jen formě cukru, hry, divadla, rozprávek přednášejí.
0: Komenský učí učitele, jak vtáhnout žáky do učiva zapojením co nejvíce smyslů, aby téma viděli, slyšeli, cítili, hmatali, chutnali, jak je to jen možné, a snaží se probudit i emoce žáků, aby s učební látkou měli spojený citový zážitek. Jediným motivačním prvkem je pochvala a uznání, ale též i soutěže, které mají být bez divokých vášní. Pro pochopení nauky musí učitel v běžném životě či přírodě nalézt příklady svého tématu a také hned žákům ukázat, jak budou moci nově nabité poznání využít v životě.
1: Ale ukážeš-li k čemu, co jest, nejinak, než jako by mu to do rukou dal, hned to uhlédá i zpamatuje, nýbrž dělati hned to bude. Nihil nisi ad presentem usum. Vše jen k okamžitému užití. Nic neuč, čeho by, k čemu užíváno býti má, hned neukázal.
0: Jsme opět u hlavní zásady českých bratří, totiž poznání má sloužit v praxi. Když Komenský přemýšlel o moudrosti, zjistil, že jsou tři knihy neboli tři nálevky moudrosti, a to zdravá mysl, rozum, boží stvoření a Bible.
1: V těchto knihách božích je obsaženo všecko, co je třeba vědět nebo nevědět. Jsou proto to jedno nezbytné k získání moudrosti.
0: Zároveň Komenský varuje před zvědavou touhou jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.
1: Kdokoliv tedy vstoupí do tohoto božího ráje, do Bible, měl by vstupovat s nejpevnějším předsevzetím přimknout se ke stromu života a vystříhat se stromu vědění dobrého a zlého. To je zabývat se touto knihou ne proto, aby se stal učenějším, ale svatějším. Vstupuje-li někdo bez takového předsevzetí, velmi snadno se stane obětí léčky a padne, jako matka Eva s bezpočtem svých zvědavých synů.
0: Na závěr svého života tedy Komenský radí školám.
1: Aby se odhodlali plně se jim řídit, pravidlem jedno nezbytné. Rozhodli se nutně následovat jednoho jediného učitele, Krista, a opustili jiné vůdce, zvláště ze slepého zástupu pohanů. Právě tak, aby sledovali jednu knihovnu boží, tedy tři knihy. Různé lidské buď aby pominuli, nebo je vybírali jen s největší opatrností a uváděli v soulad s božskou moudrostí. A konečně, aby si osvojili metodu Kristovu, která je naveskrz praktická, hledá pravdu, ne nádheru a vnější lesk, a bleskem sráží ty, kdo praví, ale nečiní.
0: Bible má být ve školách základem vzdělání, ctností i zbožností a nemá se nahrazovat světskými a řeckými učenci a učebnicemi.
1: Tato tedy svatá kniha, Biblií, v školách křesťanských alfa i omega býti musí, aby všichni křesťanští mládenci i pany příkladem Timotea od dětinství písma svatá znajíce a slovem víry vykrmení souce moudří byli k spasení.

0: Komenský s oblibou citoval řecké autory. Zároveň ale varuje před renesančním obdivem vůči řeckým filozofům. Jakoby mluvil do dnešních dnů, kdy se však k řecké filozofii života přidává filozofie hinduistická s jedem náboženství.
1: A máme my dědicům výsosti, Kristovým bratříčkům, zavůdce dávati oplzlého šprochýře Plauta, nečistého sodomáře Ovidia, bezbožného atea Luciána, žertovného kejklíře Diogenesa, slepého šermíře Aristotelesa, básnivého rapsoda, tlachavého kompilátora Plinia, chlubného Cicerona? Ach, dosti jsme bláznili, již přestaňme. Dosti jsme se mámiti dali, již prohlédněme, aby se nám a potomkům z mrákoty zase zasvítilo světlo boží.
0: V tomto smyslu byla škola pro Komenského především semeniště církve. To je místo, kde se do dětí zasévá boží slovo jako semeno, ze kterého pak vyroste víra, láska a šlechetnost v srdcích dětí a mládeže. Součástí Komenského snahy nalézt účinné metody k posilování paměti žáků byla snaha dosáhnout, aby se žáci učili navzájem. Takovýmto způsobem si student sám opakuje učivo a utvrzuje již naučené a zároveň druhému pomáhá. K tomu cituje snad Fortea.
1: Mnohému jsem se naučil od učitelů, ale více od svých spolužáků.
0: A neznámého autora?
1: Znakem člověka znalého je, že může vyučovat.

0: Ještě zmíníme Komenského postoj ke kázni. Amos rozhodně odmítá fyzické tresty za účelem motivace dětí k učení, či jako trest za nepochopení učiva. Naopak tresty připouští tam, kde jde o mravy, například neposlušnost, vzpouru a sprosté řeči je nutno potlačit. Komenského metodika káznění je jednoduchá. Za prvé, jít dětem příkladem ve všem a vždy. Za druhé, nápaditě a včasně poučovat, co se má a co se nemá dělat s vysvětlováním proč. Za třetí, používat přiměřených trestů. Tato kázeň má dva stupně, napomenutí s výstrahou a neuposlechne-li fyzický trest. Výstižně to Komenský popsal v informatoriu školy mateřské, které napsal pro maminky předškolních dětí.
1: Když nelze mi než požehrati na některých rodičů opičí a oslovskou lásku, kteříž dítkám všeho folkujíce, bezkázně jich růsti nechávají. Dělejte jim, děti, co dělejte, běhejte, těkejte, plačte, šklepte se, křikejte, broukejte, hněvejte se, spouzejte, sumou, rozmázejte se, jak chcete, vše dobře. Dítě jest vždycky milé dítě, škoda ho dráždit, jest dítě nerozumí. Ale o, sám ty nerozumné dítě, vidíš-li při dítěti nerozum, proč mu k rozumu nesloužíš? Poněvadž ne k tomu, aby tele neb oslezněj bylo, než rozumný tvor narozeno jest. Nevíš-li, co písmo dí, že bláznovství sice k srdci člověka přivázáno jest od mladosti, ale metla kázně, že je vyhání? Proč ho v přirozeném bláznovství zdržuješ, než by mu tou milou, svatou, zdravou, časnou kázničkou od něho pomáhal? Aniž tomu věř, aby dítě nerozumělo. Nebo rozumí-liť, co to jest lotrovati, bouřiti, hněvati a sápati se, hubu nadýmati, pisky zmítati, navzdoru dělati, o, porozumí jistě také velmi snadně, co metla jest a k čemu a nad čím stráž drží. Ne v dítěti, než v tobě, neopatrný člověče, nedostatek rozumu jest, kterýž co by i tobě, i dítěti tvému ku potěšení bylo, nerozumíš a rozuměti nechceš. Sem přináleží choulostiví rodičové, kteříž na dítky kysele pohleděti nesmějí, jich se více než děti jich bojíce. Takoví někdy sami pobožní souc, pěknými jen napomínáními všecko spraviti chtějí, kázně pak nikdá nepřičiní, jež to bez té býti nemůže.
0: Je tedy patrno, že Komenský pil ze studně vzdělání hojně. Doba rekatolizace byla obdobím baroka, kdy se v českých zemích svobodné vzdělávání omezilo. Ačkoliv vznikaly mnohé jezuitské školy, pramen moudrosti, Bible, byla lidem ukradena. Vlastně bylo prostým lidem zakázáno číst Bibli, aby se nenakazili bludem a kacířstvím. Bible byly lidem zabavovány a na hranicích páleny. Satan dobře ví, že povede-li se mu lidem ukrást pravdu, Boží slovo, snadno pak lid uvede do lži a klamu. Takovému lidu se pak lehko vládne. Moravští bratři se nedali oklamat. Bible pro ně byla hlavním pramenem moudrosti a poznání. Ač byli z větší části lidmi nestudovanými, dosáhli svou pílí a studiem velkých výsledků. Naučili se jazykům mnohých kmenů a národů, na svých misiích překládali Bibli do těchto jazyků, sestavili jim slovníky i gramatiky, psali knihy, zakládali školy indiánům, eskimákům i černochům. Jistě i oni hojně pili ze studnice vzdělání. I jim se skvěle dařilo uvádět poznání do života.

0: Dnes nemůžeme tvrdit, že by tato studna byla úplně zasypána. Průměrný Čech toho zná a ví poměrně dost, jenže je to poznání aplikováno v životě? Jen z malé části, takže i my máme tuto studnu znečištěnou jedem pýchy a nadutosti. Máme velkou hlavu, ale malé srdce. Proč se to děje? Protože školy opustily Komenského zásadu učit zbožnosti a mravům. Zůstalo jen poznání. Sice je Komenského bysta téměř v každé škole, každé město se chlubí Komenského ulicí, ale kdo žije podle toho, co nám odkázal? Jak by však mohli učitelé učit zbožnosti, když Boha neznají a Bibli nikdy nečetli? A jak mají učit ctnostem, když jich tolik žije v smilstvu, cizoložství, opilství, mluví nečistě a berou jméno Boží nadarmo? Jenže horší je, že ani církev už není školou pro všechny, kde se jeden od druhého učí, pomáhají si a napomínají se. Naopak církev v Česku je plná nevěry, individualismu, relativismu a filozofování. Umíme ovšem dobře a dlouho hovořit. Téma, látku rozebereme do prvočástic. Když přijde na věc, nerozhodně přešlapujeme na místě. A mluvit si navzájem do života, jen ať se někdo odváží, se zlou se potáže. Marné je naše poznání, když nevede k moudrosti srdce. Prázdné je naše filozofování, když nenese ovoce ducha. Proto Pán i v Česku zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhne. V posledních dnech nebude o poznání nouze. Již prorok Daniel 600 let před Kristem prorokoval, že v posledních časech
1: mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.
0: Není to snad o naší době? Nikdy dříve neměli lidé tolik vědomostí jako nyní. Přesto dnes mnozí zmateně pobíhají, nemajíce smysl života. Touží po pravdě, odpuštění a lásce a hynou strachem z budoucnosti. Bojí se terorismu, bojí se války, moru, ptačí chřipky, přírodních katastrof i sami sebe. Ten, kdo se neskloní před studnicí vší moudrosti, aby se napil a uhasil svou žízeň, bude žíznit na věky. Takže pýcha, prázdné filozofování jsou jedem české studny vzdělání, přináší více zmatku než užitečného světla. Konečně spory, hádky a rozdělení jsou výsledkem zneužití vědění a poznání. To nám není k užitku, spíše ke zkáze. Z toho důvodu si čeští bratři zakázali diskuze a hádky o tom, jakým způsobem je Kristus přítomen ve svátosti oltářní, vínu a chlebu, krvi a tělu Pánově. Právě proto, že jim to k ničemu nebylo. A navíc nechtěli ve zvědavé píše pronikat do Božího tajemství. Milovaní Češi, přistupte prosím ke studnici života, Ježíši Kristu. A pijte, pijte vodu života. Aby se na nás nenaplnilo slovo apoštola Pavla o lehkověrných ženách,
1: které by se pořád chtěly učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

0: Možná si teď kladeš otázku, a co s tím můžu dělat já? Jestli se takto ptáš, je to úplně v pořádku. Tato kniha totiž není nějaká historická nebo teologická práce, která by přinášela nové objevy z české historie, jakkoliv objevné to někomu může připadat. Záměrem bylo probudit v tobě touhu po vodě, kterou pili tvoji předchůdci. Podobně jako měl Izák touhu pít ze stejných zdrojů jako jeho otec Abraham. Věříme, že tyto zdroje v naší zemi stále jsou, ačkoliv nyní jsou víceméně zasypané. Ale naším přáním je, aby byly vyčištěné. K tomu je však potřeba, aby ses na tom svým způsobem podílel i ty. Ptáš se jak? Jednoduše, začni tam, kde jsi, nehleď na ostatní. Sám se ptej Boha, kterou studnici máš pomáhat obnovit. Jsi vedoucím sboru, firmy nebo organizace? Obnovuj studnici horlivosti, neboť kdo stojí v čele, ať je horlivý. Jsi-li pracovníkem v nemocnici, charitativním ústavu nebo domově klidného stáří, obnovuj studnu milosrdenství. Jsi-li zpěvákem nebo sloužíš ve chválicí skupině, obnovuj studnu uctívání a vyházej kameny, které tento převzácný pramen ucpaly. Máš dar řízení, vedení a organizování. Obnovuj studnu božího řádu. Připadáš si naopak neužitečný a neschopný? Jistě můžeš v skrytu čistit krásnou studnici svatosti a modlitby. Všichni můžeme společnými silami obnovit studnu misie a vyjít za sebe k druhým, abychom jim přinesli tu jedinečnou dobrou zprávu – evangelium. Konečně každý Čech bez výjimky má za úkol od Pána milovat a následovat pravdu, která se nám zjevila v našem Pánu Ježíši Kristu. Pravda Páni totiž uvádí ke studnici svobody.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Ale také ke studnici svatosti, jak se modlí Ježíš.
1: Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.
0: Studna pravdy je tím hlavním pramenem, který Pán svěřil Čechům, aby z něj pili a poté pravdu přinesli jiným národům. To je odkaz našich nejvýznamnějších osobností. A dokud má národ svůj nesplněný úkol ještě před sebou, Bůh ho vychovává tak, aby nakonec své určení naplnil, jak pronesl Přemysl Piter v jednom ze svých rozhlasových projevů v 50. letech minulého století. Od muže, který po druhé světové válce s nasazením vlastního života zachránil z koncentračních a internačních táborů stovky židovských a německých dětí, můžeme, věřím, tato slova přijmout.
1: Avšak přes všechny úpadkové zjevy, kterých není prost ani národ náš, nepřestávám věřit, že v národě, do kterého Bůh seslal tak veliké duchy, v národě, jejíž Bůh vyznamenal utrpením, toto símě nemůže zaniknout. Bůh vyvolil i národ náš, aby nesl světu svoje zvláštní poselství. Bůh vedl národ židovský a zachoval jej, a všecka pronásledování nemohla jej zničit, protože má dosud svůj nesplněný úkol před sebou. V jeho základě jsou přikázání boží, kterými si jej Bůh zavázal. A byť i mnozí, byť téměř všechen národ se zpronevěřil, dokud přikázání boží v národě zůstávají a třeba jenom jedinci jsou osvědčována, dotud národ trvá. To platí též o národu našem. Každý národ je vyvolen Bohem k určitému úkolu a Bůh dovede si jej utrpením a zkouškami k úkolu tomu přivést. Tím okamžikem, kdy mu Bůh dal svoje proroky a ti mu zvěstovali boží příkazy a vůli, tím okamžikem dostal národ duši. V ní a z ní má svůj život. To věčné, co se v národě zrodilo, nemůže zaniknout.

Čtení z knihy Davida Lowley České studny a nebhloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, dnešním dnem končí. Za týden vás pozveme k poslechu nového titulu. Na přípravě dnešního dílu pořadu Večer pod lampou se podíleli technicky Michal Cřhák a interpretačně Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. No a velký dík samozřejmě patří i autorovi knihy Davidu Lowleyovi.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Ta následující chvála mě vede k takové otázce, jestli toužíme vidět Boží království a jestli toužíme vidět změnu na tomto světě. A tahle chvála s názvem Hosana je právě o téhle touze a o osobní modlitbě, aby Bůh změnil srdce člověka a použil ho pro své záměry. Tak jsme připraveni nechat se Bohem použít? Jsme ochotní se Bohu otevřít a být připraveni na situaci, kdy nás bude chtít použít?

0: Máme 15 hodin a v sobotu 29. srpna se nesete na vlnách Rádia 7. Pěkné odpoledne vám tímto přeje Aneta Lofítková. A rovnou prozradím, jaké pořady nás čekají od 15. hodiny. Jiří Zmožek, známe to jméno, zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Je však třeba také dodat, že je stále autorsky činný, koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Dnes se zaposloucháme zejména do jeho křesťansky laděné tvorby a završíme jeho povídání o životě a tvorbě věnované Bohu Kristu v písničkách z archivu po 15. hodině. Další důrazné varování apoštola Pavla zaznamenané v prvním listu Korinským připomene pořad studna slova. Jak důležité je, čemu věříme a jak tato víra ovlivňuje náš život, dokládá Jiří Hurta od 15.30. Programu, který připomíná perly našeho rozhlasového archivu, nabídneme tentokrát příspěvky, které jsou inspirovány nadcházejícím časem. Začíná škola, mnoho povinností a znovu se rozjíždí kolo vzdělávání a snahy nacpat do hlavy spoustu znalostí. Ale o co při vzdělávání opravdu jde? Nechte se pozvat k přemýšlení v hodince v 16 hodin. Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu, touží po setkání s námi a je ochoten proto udělat cokoliv to bude stát. Jsme na cestě do nebeského Jeruzaléma, kde nás čeká setkání, na které se Otec těší už od našeho stvoření. Pojďme se podívat na symboliku chrámu v Bibli a její duchovní význam pro nás dnes. Zve autorka série Význam prostředí v Bibli Dana Koeningová do pořadu Kudy kam v 17 hodin. A teď už začínají zmíněné písničky z archivu.
1: Písničky z archivu.

Vítejte u dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známe to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Je však třeba také dodat, že Jiří je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože mu je přes 80 let. Dnes se zaposloucháme zejména do jeho křesťansky laděné tvorby a završíme jeho povídání o životě a tvorbě věnované Bohu Kristu. Příjemný poslech.

tam pod tím křížem stál. To jsem byl já, pane, kdo tam s Pilátem tě křižoval. To jsem byl já, Ježíši, kdo s těmi vojáky křižoval.

0: Vy jste se pustil i do tvorby muzikálu. Velký příběh lásky se to jmenuje. Jak vás to napadlo?
1: No, tak to vím úplně přesně. Seděl jsem, já jsem už dlouhou dobu věděl, že prostě, protože jsem znal apoštola Pavla důvěrně z Bible, nesčetněkrát jsem četl, já se to bojím říct, ale možná z některých věcí jsem četl nejméně 100krát. Takže když jsem četl ty všechny Pavlovy epištoly a všechno, co napsal, tak mě to tak oslovovalo i ten celý jeho život a jak ke konci dopadli, jak dopadnou všichni, prostě, že tam bydlel někde v nějaký bytě a oni za ním chodili a jedni s ním souhlasili a druhý s ním nesouhlasili a tím to končí. Prostě tam není žádná velká Pavlova sláva. Prostě Bibli, ten konec toho jeho příběhu končí tím, že jedni byli pro a druzí byli proti, ale mě se ten jeho příběh strašně dotýkal. Jako. No a tak jsem si sedl a začal jsem psát ten příběh od začátku do konce a když kamenovali Štěpána, že jo, a on tam hlídal kabáty a když jsem to měl potom hotový, tak jsem měl problém, co s tím textem, jo. A textaři, kterýma jsem dělal, se vůbec neuměli vypořádat s tou myšlenkou, že by měli psát. Takže pan Borovec, který udělal Drákulu, tak potom si snad dokonce myslel, že Drákula je nějaký křesťanský pořad nebo muzikál, jo? Protože mi říká, když jsem mu přehrál tenhle ten muzikál Velký příběh, tak říká, ale já už žádný křesťanský věci dělat nebudu. A pak jsem šel za Rytířem, ten byl tím jako hodně zasažený. Všichni byli hodně zasažený, ale nemohlo to k ním patřit. Neměli to pověření prostě, aby se toho mohli zúčastnit. Tak jsem si sedl sám a začal jsem to dělat s Marcelem. No a když jsme to dokončili, tak to bylo takový jako období, to jsme bydali zrovna v Bratislavě a chodili jsme okolo toho Národního divadla. Manželka říkala, tak tady se to bude jednou hrát. Chodila tam, modlila se tam okolo Národního divadla. Můj přítel Josef Kundla, který je solistou opery divadla v Bratislavě, jednou jsem s ním šel rozmnožovat mu noty, už když se to učil, že tam bude zpívat to hlavní solo, tak jsem se taky tak vohlit a říkal jsem, ale tady se to bude hrát. A on mi řekl na tom přechodu, říká, no tvoji víru bych chtěl mít, povídá. On tam opravdu zpíval. A řekl mi, že nikdy neměli takhle plnou opera slovenská v Národním divadle, nikdy neměla takovou návštěvu, jakou my jsme měli na tomhle muzikálu. Bylo to jenom, nebyla to v tom pravém slova smyslu muzikálová záležitost se všem tím herectvím a podobně, ale my jsme to dělali jako oratorium a bylo tam 80 zpěváků a bylo to nádherný opravdu, protože v první řadě seděl Petr Dvorský tam dole a když se díval na těch 80 zpěváků, který jsem tam měl, tak oni říkali, že nikdy tam takový sbor neměli a já jsem šel se pozdravit s Petrem Dvorským, tak jsem mu tak podal ruku, zdravili jsme se, šel jsem dolů, když skončil a on se tak na mě podívá a říká, a toto kde jste zobrali? Jak se díval na ten... A já jsem říkal, na internetu. A to ako? No já jsem jim akorát poslal pozvánky a pak jsem za něma jezdil a dal jsem jim CDčka, oni se to naučili. A to máme z Aše až po Košice. To se sjela celá republika, takže to bylo takový památný vystoupení v Národním divadle. Moc se o tom v Čechách nepsalo, nevím proč. A myslím si, že teď na to není až tak vhodná doba, taková doba těch soubojů, a protože to má takový ten náboj židovský, tak si myslím, že by to trošku v Čechách narazilo. No. A protože to má takový ten náboj židovský, tak si myslím, že by to trošku v Čechách narazilo. No.

0: Těšíte se k nebeským branám?
1: No, já jsem napsal teďka variantu tu jako u nebeských bran, tak já tam mám teďka v tom refrénu krásnější svět toužebně hledám. Rytíř tam napsal krásnější svět vůbec nehledám. Já jsem říkal, prosím tě, proč tam nehledáš krásnější svět? No, říkal jsem levičák. A já říkám, no dobře, ale tak proč to? A to je to, já si myslím, v tom to celý spočívá, jo, že lidi tomu říkají pořád, je mi tady dobře, mám se tu dobře, jo, ale já čekám na ten lepší svět, na to, ale nedovedu si to moc představit. Když jsem měl takový vidění pár, já tady o tom nechci vyprávět, ale měl jsem takový jedno velký vidění, když jsem byl jednoho známýho a on měl takovou malou svoji zahradu, já jsem tomu říkal rajská zahrada, ale nebyla až tak rajská, protože byla taková vesnická. A on tam měl všechno. On tam měl svině divoký v takový ohradě. Říkal, tady je drbu po zádech hraběma, prostě, když je to svědí. A tady tohle to jsou králičci, ty já nezabijím, já je rozdávám. A tady mám dva psy, to mi tady známí nechali. A teď mi to celý vyprávěl. A tady mám ryby v tom rybníku a plave tady jenom jedna kačená, ale tu mi sežrali už lišky. A teď mi to celý ukazoval. A byla to taková rajská zahrada, ale v tom nejvesničtějším podání, jak si umíme představit. A když jsem se vrátil domů, tak jsem měl takové vidění a viděl jsem opravdu takovou rajskou zahradu, ale nebylo tam vůbec nic. Bylo tam jakoby takový stříbřitý podnebí a prožil jsem, že na konci té zahrady je hrad chvály. A to bude hrad, kam všichni budou mít přístup a všichni budou chválit pána a budou se tam střídat, a protože v nebi je nekonečný čas, žádný omezení, jo, takže tam se vejdou všichni. A tak jsem se rozradoval, že je to taková ta nová cesta. Jo. My si představujeme, že my musíme určit nějakou cestu, ale my nevíme, jak ta cesta bude vypadat. My nevíme, jak se dostaneme k té cestě. Ale víme, že když budeme pána chválit, tak ho budeme chválit věčně.
0: Děkuji mockrát za váš čas, za rozhovor pro Radio 7. Ještě na závěr se vás zeptám, jaké máte plány? Ještě tady na zemi, co byste rád ještě zrealizoval?
1: Já si myslím, že kazatel 3. kapitola je takovej můj vůdce a říká, že všeliká věc má svůj čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, ale není to naše rozhodnutí, protože musíme přijmout rozhodnutí toho, který ty věci připravuje, a já věřím, že jsou připraveny věci a věřím tomu, že teď, než odejdu z tohohle Rádia 7, tak vyrazím do světa a v tom světě zase budeme očekávat prostě nádherné věci, nádherné setkání, spousta nadšených lidí. Nedávno jsem zpíval Hradci Králové Otče můj a jsem tam seděl tak na balkóně a vedle mě seděl jeden přítel a když jsem dospíval Otče můj, tak vedle seděli ještě dva manželé, oni byli na balkóně a vedle toho přítele a on za mnou, ten přítel, přišel a říká, představ si, to byl nějaký vysoce postavený úředník z Hradce Králové a on se na mě otočil a říká, to zmožek píše taky takový písně, protože on se už nezabýval tím, že jsem tam zpíval Už mi lásko není 20 let. Ale on si zapamatoval, že jsem zpíval, že Ježíš za tebe zaplatil na kříži. Ježíš za tebe vylil svou krev. A to je smysl toho, co ještě dneska chci dělat. Tak jestli se mě ptáte na plány, tak budem pokračovat a věříme, že lidi se budou radovat a taky si odnesou něco do svých životů.
0: Děkuji mockrát, že jste byl hostem.
1: Já taky.

0: A my se teď přesuneme k dalšímu pořadu, protože začíná Studna slova. Pokud máte rádi výpravy do historie, jste tady dnes úplně správně. V dalších minutách budeme společně s Jiřím Hurtou doprovázet starý Izrael na cestě z Egypta a dostaneme se i na hostinu římských císařů. To vše proto, abychom společně znovu zkoumali základní jistotu, na které může stavět křesťan svůj život.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

V boji proti falešnému siláctví víry, na základě něhož se někteří křesťané domnívali, že jim nehrozí žádné nebezpečí od okolního pohanského světa. V boji proti falešnému siláctví víry, na základě něhož se někteří křesťané domnívali, že jim nehrozí žádné nebezpečí od okolního pohanského světa, že mohou mít i účast na jeho hostinách v pohanských chrámech a že je dostatečně odolné proti vlivům modlářského životního stylu. Apoštol Pavel pokračuje v 1. listu do Korintu v 10. kapitole slovy 18. až 20. verše. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Problémem jsme se zabývali už minule na základě předešlého textu. Pavel tu uvádí pro své stanovisko znovu příklad ze Starého zákona. Je třeba si uvědomit, že starý historický Izrael, tedy dřívější církev boží, tvořili

mnozí různorodí lidé, stejně jako církev Kristovu. Izraelci totiž po žádné lidské stránce nebyli přirozenou jednotou. Myslet si, že všichni Izraelci byli skuteční potomci Jákobovi, tedy pokrevní potomci 12 praotců Jákobových synů, to je pošetilý nesmysl. Už v Exodu se dovídáme, že z Egypta vyšlo spolu s Izraelci také množství přimíšeného lidu. Zástupy, které vyšly pod Mojžíšovým vedením z Egypta, byly shlukem lidí bez ladu a skladu. Byla to, dá se říci, různorodá sebranka. A k ní se časem přidávali další lidé, kteří rovněž nebyli téže krve. Za všechny můžeme jmenovat aspoň Kénijce, o kterých čteme v první kapitole Soudců 16, že vytáhli spolu s judovci do judské stepy a usadili se tam spolu s lidem. Nebo můžeme k ním připočítat i Gibeoniany, o kterých čteme v 9. kapitole knihy Jozue. Celé to pestré množství se postupně jednotou teprve stávalo. Ale jednota nebyla v žádném případě založena na příbuznosti rodové. Izraelci se stávali jednotou, protože všichni se stávali účastníky oltáře a jedli společné oběti, které byly přinášeny jednomu Bohu, a to Hospodinu. V té době vlastně vůbec neexistovalo něco jako národnost anebo národní uvědomění, které je teprve plodem novověkého romantismu. V pozdější době existovaly jen státy. Původně se však tvořila jen kultická společenství, tedy svazky lidí, kteří se shromažďovali kolem určitých společně uznávaných božstev a jejich kultů, tedy způsobů uctívání. Izrael byl společenstvím kultu Hospodinova. Oběť je tu zdůrazněna proto, že pro vzájemné spojení všech členů společenství i pro spojení s božstvem měla oběť jedinečný význam. Při obětní hostině účastníci kultu věřili, že uctívané božstvo je přítomno. Na znamení toho byla například do čela společného stolu stavěna socha božstva. Dokonce například ještě koncem 1. století po Kristu římský císař Domitián hodoval tak, že kolem stolu rozsadil sochy svých příbuzných a přátel, kteří podle něho byli bohy. On, Bůh, hodoval tedy mezi bohy. Socha božstva při takových hostinách vlastně znamenala, že uctívané božstvo tomuto hodu jaksi předsedá. A tím se vytvářela i jednota stolujících obětníků. Proto i v izraelské svatyni, kde byl Hospodin neviditelně přítomen, byla hostina naznačena takzvanými předkladnými chleby, které byly položeny na stole ve svatyni. To bylo jídlo, které jedli kněží. A tím bylo naznačeno, že oni jsou účastníky oltáře, že jsou tedy i účastníky na přítomnosti Hospodina. Neboť ty chleby jedí jakoby společně s Hospodinem. Izraelské společenství se tedy vytvářelo společnou účastí na jednom společném oltáři, jímž byl oltář Hospodinův. O co tedy v korinském sboru šlo? Ti domněle ve víře silní křesťané, kteří hájili svou takzvanou svobodu a tvrdili, že modla ani oběť jí přinášená nic není, po stránce logické měli jistě pravdu. Ale Pavel upozorňuje na důsledky, jaké svévolná účast křesťanů na pohanské hostině může mít. Ono totiž nestačí
aby si křesťan při pohanské oběti představoval, že jeho oběť neplatí uctívané modle, nýbrž živému Bohu. Tady jde o to, čemu se říkává mentální nebo myšlenkové rezervy. To znamená, člověk navenek něco dělá a vnitřně se od toho distancuje, vzdaluje se tomu a má to pro něho jiný obsah. Například mluví polopravdu a k tomu, co říká nahlas, v duchu dodává něco, co by z jeho slov teprve učinilo pravdu, ale ostatní to neslyší. Takovéhle praktiky se prováděly například při přísahách. Člověk oficiálně na něco přísahal a současně se nějakým tím svým kejklem z platnosti přísahy vyvazoval. Když zvedal ruku se dvěma prsty k přísaze, druhou rukou strkal současně třeba dva prsty dolů, což mělo jaksi znamenat, že pro něho přísaha neplatila. A dlužno říci, že takových způsobů, jimiž člověk klame ve skutečnosti sám sebe, je bezpočet. Pavel říká jasně, že účast na kultu vytváří jakési neviditelné vnitřní spojení účastníků, že tedy má skutečný vliv na člověka. A říká taky jasně, že kultovní pohanská hostina je účastí na stolu démonů. Ten neviditelný vliv se potom projeví viditelnými důsledky na způsobu myšlení, a tedy i na způsobu života. Uvažte jako příklad třeba projevy davové psychózy. Jde v nich o viditelné důsledky cizího, třeba i neviditelného vlivu. Možná, že dnes už se objevují zřídka, ale existují. Způsob vlivu nemusí být okamžitě jednoznačně zřetelný. Například miliony lidí se v určité chvíli společně dívají na televizi. Vidí tutéž věc, která na ně působí, takže se mezi nimi vytváří jakési vnitřní spojení a společné stanovisko. Tento vliv může vést i ke společnému určitému způsobu života, myšlení, k životnímu postoji. Jistě dobře víte, že když za války vysílal například rozhlas Hitlerovi projevy z Reichstagu, miliony lidí je poslouchali na ulicích a náměstích a upadali přitom do jakési extáze. Člověk se totiž cítí v takovém davu povznesen nad sebe a upadá do vytržení. Po vystřízlivění sice vytržení pomine, ale vliv působí i nadále na rozhodování a činy. A může snad někdo popřít, že tady mnohokrát šlo o vliv, který právě můžeme nazvat démonský? Vždyť ani rozumný úsudek a střízlivé uvažování pak už mnohokrát nestačí, aby člověk tu sílu toho cizího vlivu zvládl. Postupně mu propadá, nakonec podlehne bez odporu a bez zábran. A právě tak, jak jsme toho byli svědky v době nacismu, může se to opakovat v síle jiných vlivů. Apoštol o tomto záludném nebezpečí dobře ví a nechce, aby se kterýkoliv křesťan stal účastníkem démonů. Proto varuje před falešným siláctvím víry a důrazně připomíná, nemůžete mít podíl na dvou různých stolech. Zvažme tohle apoštolské slovo ve své aktuální situaci a v praktické aplikaci na dobu, ve které žijeme. Vždyť i pro nás platí, že patříme pouze Ježíši Kristu jako svému pánu. A v tom případě máme z milosti ve víře jediné právo. Právo účasti na jeho stole a nikoli na stole kohokoliv jiného.

Pane Ježíši Kriste, pro cenu krve, kterou si nás vykoupil z moci zlého, ti děkujeme za to, že ti patříme a že máme účast na tvém stole požehnání. Prosíme, chraň nás před vlivy cizími a tobě nepřátelskými. Amen.

0: Modlitbou za ochranu každého, kdo poslouchá, končí dnešní vydání pořadu Studna slova. Nahlížíme společně do archivních nahrávek, které zaznamenávají hlas kazatele Jiřího Hurty. I příští týden se budeme těšit na slyšenou. Věnovat se budeme bdělosti.
1: Hned zavčas rána vyněm se k tebe, v tichu ta hledám, kedy už přijdeš. Po tebe túži telo aj duša.

Bylo 16 hodin a vyladíte Křesťanské rádio 7. Odpoledním vysíláním vás provází Aneta Lofítková a pozvu k poslechu dalšího pořadu. Přeju vám příjemný poslech.

0: Po týdnu vás vítám znovu u poslechu hodinky, ve které budeme vytahovat z hlouby našeho rozhlasového archivu věci, které v tlaku doby a změnách obstály a tak stojí za nový poslech. Dnes jsme se zaměřili na vzdělávání, moudrost, znalosti, prostě oblasti, které každé září tak trochu evokuje. Zatímco pro někoho znamená vzdělání pouze získání určité kvalifikace, tedy přistupuje k němu čistě účelově, druhému jde o poznání, to znamená, že na prvním místě je smysl, účel. A tak vás zvu nejprve k poslechu krátkého zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který pro Transworld Radio roky připravoval relaci Rýmování o životě. Tady je jeho zamyšlení o vzdělání, či spíše o vědění a poznání. Vzdělání a poznání totiž vlastně vůbec nemusí být vždycky totéž. O skutečné moudrosti pak ani nemluvě.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
2: Už někdy dříve jsem zde určitě vzpomínal na jednu svoji příhodu, respektive zkušenost. Přibližně před 20 lety jsme s mým dobrým a vzácným přítelem Václavem vedli časté, pravidelné a dlouhé hovory o náboženství, o teologii a o Bohu. On římský katolík a já tělem i duší protestant. Diskuze se vedly jak jinak u piva, tudíž bylo vždycky jen otázkou času, kdy se obyčejná diskuze změní v hlubokomyslnou disputaci. Takových setkání bylo mnoho a v těch zcela fundovaných disputacích jsme se navzájem trumfovali argumenty tak pádnými, že by nejeden akademik umlkl v úžasu. Zcela nezávisle jsme pak oba zároveň začali studovat teologii, Václav na univerzitě v Českých Budějovicích a já v Praze na Husitské teologické fakultě. Byli jsme plní nadějného očekávání a velice jsme si libovali, jaké ty naše disputace teprve dostanou říz, až na ně po těch 5 letech budeme mít diplom a titul. Během studia opravdu nebyl čas, ale o to natěšeněji jsme se konečně sešli, když už jsme to konečně měli, jak se říká, v kapse. Dali jsme si pivo a čekali, jak se rozvine debata. Ale ona nic. A najednou jsme s údivem seznali, že na to nemáme ani chuť, ani náladu, ani inspiraci, ba ani sílu. Prostě se ukázalo, že ty naše velice náruživé disputace, při kterých jsme se navzájem přebíjeli argumenty, ale hlavně sebe sama přesvědčovali o váze té své pravdy, jsou už nenávratně pohřbeny v minulosti. A v ten okamžik nám konečně také došlo, jak je hloupé a zbytečné mrhat síly v planem agitování za tu svou pravdu. A jak je naopak důležité umět se pokorně sklonit před nedozírným oceánem skutečného poznání, na jehož břehu jsme mohli z Boží milosti stanout. Snažil jsem se před týdnem hledat rozdíl mezi účelem a smyslem. Stejně tak bych mohl dnes navázat otázkami o kvantitě a kvalitě, nebo se tázat, v jakém poměru jsou k sobě informace a poznání. Je toho hodně a je to sobě navzájem dost příbuzné. V dnešní době lze nalézt velice rychle nesmírnou spoustu informací o věcech, kvůli nimž jsme dříve museli přečíst spousty knih. Ale netrpí touto kvantitou kvalita? Je sice samozřejmě možné opsat obsahy a výtahy z povinné školní četby z internetu, ale dobrá literatura toho v sobě skrývá mnohem víc než pouhý děj a abychom toto víc, tu skutečnou duši románu, příběhu, nalezli, k tomu nestačí obsah z internetu, k tomu je zapotřebí pozorně se prokousat knihou. A zase jsme chtě nechtě u té staré známé a často až nepříjemně zmiňované pokory, neboť bez ní totiž skutečné poznání není možné. Jistě jste si také mnohokrát všimli zvláštního úkazu. Setkáme-li se s člověkem opravdu vzdělaným a moudrým, tedy s takovým, kterému vždycky šlo daleko víc o poznání než o tituly a kariéru, překvapí nás, že jestli je něčím skutečně nápadný, tak to není ani tak učenost, jako spíše skromnost a pokora. To staré známé Sokratovo vím, že nic nevím, má totiž vážně nadčasovou platnost a dospět k tomu dá velikou námahu. Vyjádřil jsem se před okamžikem poněkud skepticky k internetovému hromadění informací a přiklonil se tak ke klasickému pročítání knih. Jenomže to vůbec neznamená, že bych se tím pádem vůči tomu hromadění informací stal imunní. Přiznám se, že trpím čímsi, co bych nazval knižní obžerství. Přečíst všechno, co hromadím, nemám čas, ale sám sebe neustále ujišťuji, že určitě jednou a že je tudíž dobré, ba nutné to mít doma. Vybavuje se mi v té souvislosti jedna kresbička Josefa Čapka, na které je vyobrazen človíček, jak stojí před obrovitánskou knihovnou a říká si: teď na to nikdy nemám čas, ale až budu někdy týden nebo 14 dní nemocný, tak si ty všechny knihy přečtu. Jak vidno, problém dosti rozšířený. Jednoho alespoň potěší, zjistí-li, že má s velikým klasikem společného, když nic jiného, tak alespoň nějakou tu nectnost či slabůstku. Jak se tak zdá, tak ono to skutečné poznání a pravá moudrost opravdu nebude v kvantitě, ale někde úplně jinde. Ostatně již zmíněný Sokrates nenapsal za svůj život ani řádku a o Pánu Ježíši Kristu se ani netřeba zmiňovat. Autor starozákonní knihy Kazatel dospěl k následujícímu závěru. Píše se tolik knih, že to nebere konce a přílišné bádání člověka unaví. Nalezneme to napsáno v samotném závěru knihy, zde jsem citoval z překladu Bible 21. Je ovšem nutno připomenout slova, kterými Kazatel pokračuje. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. A zajímavou myšlenku říká také autor druhého listu Timoteovi, když se zmiňuje o ženách, které by se pořád chtěly učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Musíme samozřejmě sebekriticky přiznat, že tohle se týká nás mužů stejnou měrou.

0: pořadu, který nabízí poklady z archivu, jste poslouchali zamyšlení Miroslava Kubíčka o vzdělání a poznání. Zejména ten druhý výraz, tedy poznání, je hojně užívaný i v Bibli. Dokonce je v ní zapsáno i to, že Bůh se dá poznat a chce se nám dát poznat. A to je veliká výzva i šance zároveň. V následujících minutách nabídneme krátký sestřih původně hodinového pořadu, ve kterém se o vzdělávání, učení, ale hlavně poznání hodně mluvilo. Hostem Mirky Homolkové byl Karel Řežábek.
1: Posloucháte Rádio 7.
2: Je to možná tak, že dneska si člověk pod pojmem učedník představí učně v dílně, kde ho do řemesla v nějakém oboru zaučuje jeho mistr. A já se tě zeptám, co se při slovu učedník vybaví tobě?
3: No tak mě se vybaví něco jiného, ale je to tím, že už o tom přemýšlím teda z hlediska Bible. Protože Bible to slovo učedník používá v jiném významu a v podstatě učedník je někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu. Takže Bible vlastně používá to slovo učedník jak ve vztahu lidí vůči Kristu, vůči Ježíši, tak ve vztahu lidí vzájemně. Ale v podstatě je to vždycky stejné. Někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu.
2: Kdybych se zeptala ještě obecně a pro někoho, komu je třeba biblická terminologie vzdálená, myslíš si, že to téma učednictví je aktuální i teďka? Proč se tím vůbec zabývat? Co mi to může dát?
3: Já myslím, že to téma je hodně aktuální, ale asi by stálo za to použít jiné slovo než slovo učednictví. Mně se líbí hodně, v poslední době přemýšlím o tom termínu doprovázení, duchovní doprovázení nebo jakési duchovní průvodcovství. A tohle to myslím, že je takový rozměr učednictví, který taky lze z té Bible nějak vyvodit. A když o něm přemýšlíme takhle, že ten druhý člověk je někdo, kdo mi pomáhá růst, nebo komu já pomáhám růst, kdo mi pomáhá vlastně, abych já sám byl věrný těm svým předsevzetím růst, kdy to je strašně snadný, že mít jenom ty předsevzetí, ale potom ten život je úplně jiný. Tak když se o tom přemýšlí takhle, tak si myslím, že strašně moc to učednictví potřebujeme.
2: Karle, ty jsi říkal, že je to takové doprovázení a že tam jde o pozbuzování nebo sdílení, ale to třeba můžou podle mě vykonávat i mý přátelé. Jaký je podle tebe rozdíl mezi tím učednictvím a dejme tomu přátelstvím, kde ten přítel taky se mnou jde určitou cestu a prožívá se mnou věci?
3: Tak tady možná malinko musíme ještě odlišit ty pojmy od sebe, protože já jsem mluvil o tom doprovázení, a ono to není úplně to samé jako učednictví. Učednictví v podstatě předpokládá, že je tam nějaký mistr a nějaký žák. Jeho učitel a žák, to znamená někdo, kdo je, když to vztáhnu na tu duchovní rovinu, na tu rovinu toho duchovního rozvoje člověka, tak někdo, kdo je prostě o kus přede mnou a od koho se učím. Protože podstata učednictví je být formován a ne informován. To znamená, nejde o to rozvědět se informace, ty si můžu přečíst v knížce nebo v Bibli nebo kdekoliv, ale pro mě jsou ty důležité věci, jsou ty, které vidím nějak v praxi, v životě toho, kdo je nějak duchovně dál než já. Takže tohleto myslím, že je trochu něco jiného než přátelství.
2: Takže, abychom to dobře ještě definovali, to učednictví se váže teda jenom k osobě Ježíše, nebo to znamená i učit se ze svých zkušeností nebo od lidí z knih. Budeme se bavit dneska o učednictví biblickém.
3: No, ale i v té Biblii zjevně se používá obojí. Myslím si, že když se to týká knih nebo přejímání nebo učení se z nahrávek nebo nějak přeneseně, tak já bych tomu asi učednictví neříkal. Myslím si, že to učednictví v podstatě, aspoň v tom biblickém slova smyslu, je přímo spjato s tím osobním vztahem.
2: V Biblii vlastně čteme, že Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapře sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Co jsou docela vysoké požadavky. Tak jsem se chtěla zeptat, co to vlastně obnáší být učedníkem, co proto musím mít, abych vůbec pak obstála v tom dalším.
3: Mm-hmm. Tak já to chápu právě tak, že člověk nemusí mít nějaký moc velký schopnosti, aby mohl být učedníkem, ale musí mít velkou touhu. Musí mít velkou touhu se rozvíjet dál, prostě nějak se učit, růst, a musí být ochotný zaplatit tu cenu. Protože já myslím, že každý z nás se potýkáme s určitým problémem a to je problém, kterýmu na základě jedné knížky teď říkám duchovní entropie, kdy tak jako v tom viditelném světě prostě všechny věci přirozeně směřují ke stále větší míře neuspořádnosti, neboli, když se to řekne lidově, jebinec narůstá, tak prostě myslím si, že i duchovně je určitý proud, který člověka strhává k tomu, aby byl stále pohodlnější, línější, aby si ulevil, polevil. A to je vlastně přesně opačný směr, než o čem mluví učednictví. Učednictví mluví o tom napřít svoje síly k tomu, abych přerostl sám sebe, abych nějakým způsobem dosáhl něčeho víc, abych se rozvíjel, aby se ten můj růst nikdy nezastavil.
2: Takže se tomu dobře rozumím, znamená to následovat Ježíše a snažit se dělat věci jako on?
3: Určitě, ale na té rovině těch mezilidských vztahů, tak to chápu tak prostě, když vidím někoho, kdo je přede mnou a já bych chtěl být jako on, tak prostě nelenit, věnovat tomu ten čas, prostředky, energii a skutečně se od něj naučit, co nejvíc můžu.
2: Je na učednictví něco lákavého, čím by se druhým nějak přiblížil, anebo je to jenom o tom být poslušný, učit se, poslouchat,
3: makat? To asi záleží opravdu na člověku, jo? Jak to kdo vnímá. Prostě mě to třeba vždycky ve škole bavilo. Jo, já si pamatuju, že jsem se opravdu celou školní docházku těšil do školy, když moje děti se nad tím už klíbají. Tak prostě to tak bylo, jako mě bavilo se učit. A bavilo mě dozvídat se něco nového, bavilo mě nějak růst. A to mi vydrželo do teďka.
2: Ty říkáš učit někoho druhého, takže jak dlouho se učit, aby člověk mohl sám pak začít někoho dalšího učit?
3: Tak když se podívám, jak to funguje v rodině, tak tam prostě už ty starší děti, klidně tříletý dítě už může učit něco svého mrňavýho brášku, nebo pětiletý dítě už taky ukáže spoustu věcí. A my máme vlastně děti 4 a ten nejmladší, tomu teď budou v létě 4 roky. A já vidím, že on se naprosto největší část věcí naučí od svých sourozenců. Ne od nás, od rodičů, ale od nich. Úplně přirozeně. A oni si neříkají, tak od kdy můžu tomu bráchovi něco ukázat. No prostě, jestli to umím, tak mu to můžu ukázat a on se to může naučit.
2: Já jsem se v nějaké knize dočetla, že učednictví je nejlepší způsob, jak získat svět pro Boha, protože dobře vyučení křesťané nebo učedníci získají víc lidí pro Boha, než ten, kdo třeba je nově obrácený, nemá ještě takovou hloubku víry. Myslíš si to, že je to tak i záměr Ježíšů, že měl těch 12 učedníků, aby jim v nějakém těsném kontaktu předal nějakou hloubku, aby oni pak mohli co nejvíc získávat lidí dál?
3: Já myslím, že jsou tam dvě stránky. Jo? Že ta jedna stránka z toho jednoho úhlu bych řekl, že ne. A vidím to zase třeba i v té Biblii. Zrovna teď jsem nedávno o tom hodně přemýšlel u Matouše, který potom se stal autorem Matoušova evangelia v Biblii. Tak u něj, když to člověk čte, tak vlastně v rámci jedné kapitoly Ježíš toho Matouše osloví. Matouš byl celník, prostě zabýval se prostě nějakýma finančníma operacema ve prospěch nepřátelských okupantů té tehdejší země. Takže prostě byl v opovržení u svých soukmenovců a podobně. Ježíš ho oslovil a pozval ho, aby se stal jeho učedníkem. On to přijal, ale ještě v téže kapitole čteme, že ho Ježíš spolu s ostatními učedníky ustanovil jako apoštola a poslal, aby chodili po dvou do měst a vesniček a tam vlastně mluvili o Ježíši, mluvili o Božím království, o Bohu. Takže ten Matouš zcela zjevně nestihl se nějak jako připravit. Prostě stačilo to, že měl tu čerstvou zkušenost s tím Ježíšovým proměňujícím dotekem, s tím, co to udělá. když člověka osloví Bůh, když ho osloví Ježíš a když změní jeho život. A to stačilo. Takže, jak jsem říkal, z jednoho úhlu bych řekl, že to není potřeba. Na druhou stranu, prostě evidentně u člověka dlouhodobě nestačí to nadšení. Jo, prostě to, že člověk prožije tu zkušenost, to je úžasný. Ale je potom dobrý, aby rozuměl i těm hlubším souvislostem, aby nějakým způsobem dokázal prostě dát i odpovědi na nějaké otázky, aby nemusel na každou otázku odpovědět jenom tím nevím, já to nechápu, jenom vím, že se mě Bůh dotknul a změnil můj život.
2: Jak je to podle tebe v církvích? Myslíš si, že v církvích je dostatečné vyučování lidí, kteří tam třeba přijdou?
3: Jo, myslím si, že to prostě pořád ještě hledáme, moc to neumíme. Myslím si, že prostě se církev plní divákama a ne učedníkama. A to je špatný. Jo, protože Ježíš, když těsně vlastně před svojí smrtí, když nechával takový svůj odkaz, to, čemu říkáme velké poslání, tak říká, běžte a získávejte učedníky a učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Takže z toho je vidět, že ta církev nemá za úkol jenom ty lidi získat, ale taky je vyučit. Jo, získávejte mi učedníky a učte. A já si myslím, že jako církev potřebujeme hledat způsoby, a zrovna pro nás je to teďka věc, kterou se intenzivně zabýváme, prostě najít způsoby, jak rozmnožit ty řady učedníků na úkor diváků.
2: Co je takovým největším nebezpečím, jestli by se mohl říct, v tom učednictví, jestli nějaké, a potom, co má být tím cílem?
3: Já myslím, že největší nebezpečí učednictví je, že nenastane. Jo, že člověk se prostě spokojí s nějakou tou úrovní, které dosáhl. Prostě pokud nevynaložíme úsilí na pohyb vpřed, nastává automaticky pohyb vzad. Jo, to znamená, že buď se člověk proměňuje do té podoby Kristovi, buď nějakým způsobem vyvíjí určité úsilí, aby rostl a stával se stále podobnějším Kristu, anebo se pomalu vrací zpět, mění zpět do těch svých starých tělesných způsobů. Tohle je důležité vědět a myslím, že v tom si skutečně můžeme mnohem víc pomáhat navzájem, než jsme si doposud mysleli.
2: A potom ještě, kdyby si řekl, co je vlastně tím cílem, jestli je to teda duchovně dospělý křesťan?
3: Já si myslím, že to, co jsi říkal, všechno je pravda. Je to proces na celý život a cílem je duchovně dospělý křesťan, ale zároveň Bible ukazuje něco, co mě hodně zaujalo, když jsem to objevil, že cílem učednictví není naučit se znát, ale naučit se milovat. Čteme to v Janově evangeliu, kde Ježíš říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, jo, což bylo vlastně to, o čem potom on mluvil. Získávejte mi učedníky a učte je, aby zachovávali, co jsem vám přikázal. Takže Ježíš říká, ten, kdo to dělá, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takže z toho je vidět ten cíl učednictví, že to není prostě naučit se toho víc, ale víc milovat. A Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Jo, takže tam je vlastně ta spojitost s tou láskou a myslím si, že bez té lásky by se z nás mohli stát jenom takový jakoby vystudovaný, nastudovaný lidi, který jsou ale únavný a utravný.

0: Rozhovor, který jste poslouchali v relaci Poklady z archivu, zazněl původně v relaci Na křesťanské vlně Plzně. Hostem pořadu byl Karel Řežábek a slovem provázela Mirka Homolková. Možná znáte lidi, kteří se něčím nadchnou a to jejich nadšením má tendenci smést vše, co mu stojí v cestě. Je to většinou ta první vlna nadšení, která pak opadne. A na druhé straně jiným po letech už chybí jakákoliv jiskra. Co s tím? Přemýšlí Aleš Bartošek.
1: Mám rád zapálené lidi, pro něco nadšené. Ze zkušenosti vím, že talent i vzdělání je velmi málo. Kolem sebe mám mnoho nadšených a zapálených lidí. Každý křesťan by měl přímo hořet pro Pána Boha, být uchvácen, jak říká apoštol Pavel. Už jsem kdysi říkal, že žít křesťanským životem prostě nelze. Buď jsem Kristův, až jsem jím uchvácen, anebo se v nějaké vlastní síle vleču s Kristem, který je mi vlastně břemenem. Ale to snad ani nebudu domýšlet. Řekl jsem, že mám rád zapálené lidi a vidím, jak si je Bůh používá. Ale i zde je jakýsi háček satanovy udice. Ten vlastně loví hlavně tam, kde se to rybkami jenom hemží. Apoštol Pavel píše do Korintu a píše to velice pokorně, svědomím, že to je jakési hraniční situační nebezpečí. Čtu. Zbraně vašeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista, až jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Tento úsek jsem četl především pro tu zvláštní citaci uvádíme v poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. Proč dávám do souvislosti nadšení, euforii, zapálení s tímto výrokem? V nadšení se snadno zahledíme tam, kde to dobře jde, kde situace na sebe dobře navazují a mneme si ruce, jak Bůh vlastně připravuje cestu. Dám příklad vymýšlený. Před zimou je potřeba pomoci starému muži nasekat dříví a jdu tam. Cestou narazím na mimořádnou nabídku letní dovolené na příští rok. Začtu se do letáku ve výkladní skříni a v duchu sním, jaká by to byla krása. Jenže stejně nemám u sebe peníze a tak se otáčím, odcházím. A najednou kolem kolega, slovo dá slovo, peníze má u sebe a je ochoten půjčit. A to je super. Tak jdu do cestovní kanceláře, kde zjistím, že moje vybrané je vyprodané, ale mají jinou nabídku. A na tu mě právě stačí peníze, akorát. Ale nemám občanku. Tak to smutný balím. A zvonící telefon v kapse mě zastaví a manželka s autem se právě vrátila a občanku hned doveze. A je nakoupeno. Jen dříví už jsem nestihl naštípat. Ale to tak krásně všechno zapadlo do sebe. To bylo boží vedení, že? A v euforii se těším na dovolenou. Ale? Bylo to boží vedení? Co ta první myšlenka? Nezapomněl jsem na to zahledění se od původního záměru jinam? Apoštol Pavel říká, uveď poddanost Kristu každou myšlenku. A ta první myšlenka té rodící se touhy po dovolené byla poddána Kristu? A to je to, na co si musím dávat veliký pozor, abych nebyl třeba zlomen potom zkrachovalou cestovkou a ztrátou peněz. Právě proto, že to všechno tak do sebe tak krásně zapadalo. Mám rád nadšené lidi, až jsou-li nadšení pro Pána Boha, je to super. Pro sebe i pro tebe ale říkám, hned tu první myšlenku zajmi a zkoumej. To, jak věci do sebe zapadají, to jsou jen detaily, které mohou být falešným korytem.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které se probíráme staršími pořady, které odolaly zubu času. S potěšením musíme říci, že takových je velká řada a skutečně je z čeho vybírat.

0: jednou vyšel do neznáma.
1: Jo.
0: Tak jsem se to o něm v první Mojžíšově dočel. Týhle věci on byl na tom stejně s náma. I když to byl tehdy jinej letopočet, ač se nezdál, byl v balíku tedle nomá. A s ním všechny jeho děti, vnuci, pa i prapravnuci. On měl totiž mnohem víc než má

0: V dnešní relaci, ve které hledáme poklady z archivu, jsme se zaměřili na téma učení, vzdělávání, poznávání i moudrosti. A předávání zkušeností i znalostí, to je také velká otázka kladená před každého rodiče. Hovoří Magdaléna Strejčková.
1: Jako máma a původně učitelka se cítím být dvojnásob pedagogem a vychovatelem. S nejčistším svědomím a s vědomím své lidské slabosti se snažím vzdělávat a vychovávat sebe i druhé. A to v prvé řadě své dvě ratolesti. Jak prosté, jak samozřejmé, jak nedoceněné a neocenitelné. Jak krásné a jak těžké. Studuji literaturu, články na internetu, zkušenosti příbuzných a kamarádek a hlavně vlastní děti. Je to spousta zajímavých materiálů a podnětů. Teorií o tom, co a jak, aby po nás nezůstala potopa, ale slušně vychovaní lidé, bylo napsáno hodně. Není ani v lidských silách to všechno pojmout. A je to tak možná dobře. Nechci každý zkusí najít svůj autentický rodičovský styl výchovy. Hlavně takový, který bude funkční. Nelze ze vše obecňovat. Každý jsme originál a i ty naše ratolesti jsou jedinečné. Považuji se za mámu amatérku. V rodičovské úloze teprve chvíli, ale už jsme toho panečku zakusili. Citové závislosti, strach z cizích lidí, období prvního vzdoru, pak druhého, teď znovu prvního s druhým dítětem a se starším procházíme tříletou pubertu. Je to dobrodružství. V roli matky se člověk nudit nemůže. Od početí dětí člověk činí různá předsevzetí, jak se toho či onoho určitě vyvaruje a že to je dobré a bude to fungovat. A ono člověk míní, Pán Bůh mění. A to je dobře. Ozývá se nám, abychom náhodou v tom našem rodičovském, vychovatelském veleúsilí na něho nezapomněli. Babička říkala, bez Božího požehnání marné lidské namáhání. A maminka zas, přičiň se člověče a Pán Bůh ti pomůže. A i já už mnohokrát zakusila, že Pán Bůh lajdáky nepodporuje. Ale kdo by si taky troufnul odflinknout takový veleúkol? V jednom kázání jsem slyšela pěkné přirovnání, které se sem taky hodí. Než se začne kosit tráva, nejdříve je třeba nakout kosu. Zdánlivě je to zbytečná práce a ztráta času. Ale když se to udělá, pak jde práce lépe od ruky a jak dobře to vypadá. A tak je to i s každým dnem, který přijímáme z Božích rukou. I se všemi těmi úkoly, které na nás čekají. A těmi našimi svěřenci. Můžu ležet v knihách od rána do noci a bude mi to k ničemu, když každý den a všechny své snahy nesvěřím do Božích rukou. Prosit o vedení a nechat se vést. Čerpat z darů Ducha Svatého a nechat ho v nás vanout tím správným směrem. Zdánlivě to zdržuje. Pak ale jde vše snadněji a na výsledek bude s Boží pomocí radost pohledět.

Je za námi 17. hodina a to znamená, že před námi poslední společná hodinka odpoledního vysílání, která začíná jak jinak než dalším pořadem. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.

Kousek ztraceného ráje tady na zemi. Víte, že to je smysl chrámu, který Hospodin sám chce na zemi mít jako místo svého přebývání? Chrám ale není jen budova. Je jim sám Ježíš Kristus. Jak to? Tak na to budeme hledat odpověď v Bibli v dnešním pořadu Kudy kam. Zůstaňte s námi. Je to poslední díl série, kde jsme z pouště přes moře a hory došli až ke svatyni. U poslechu Rádia 7 vás vítá Dana Kenningová.

V minulém díle jsme se dívali na příběh spásy z vrcholů hor. Tentokrát nahlédneme z pohledu místa, které Hospodin sám určil pro své přebývání a pro setkávání s ním. Možná to bude překvapení, ale tím prvním sakrálním prostorem není budova, ale zahrada. Zahrada Eden, nebo také ráj, protože v hebrejštině slovo Eden znamená rozkoš, potěšení. V zahradě Eden se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil právě proto, aby s ním mohl mít společenství, vztah. To je srdce celého vesmíru, vztah lásky. Nejdříve vztah lásky uprostřed trojjediného Boha, mezi Otcem, Synem a Duchem. A do tohoto vztahu Bůh tvoří dalšího společníka, člověka. Na začátku Bible čteme o tom, jak se Bůh za ranního vánku procházel zahradou. Je to už poté, co Adam se svou ženou Evou pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, ze kterého jíst neměli, a schovali se, aby je Bůh neviděl. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Chtěl, aby stejně jako on šířil lásku, radost, pokoj. Ale k lásce patří svoboda. Bez ní pravá láska není. Člověk se rozhodl pro své sobectví místo lásky. A musel být z ráje vyhnán, protože jinak by hřích a zlo existovalo věčně. Tím se narušilo společenství s Bohem a člověk ztratil i to posvátné místo setkávání s ním. O zahradě Eden čteme. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Genesis 2, 8 až 10. Zahrada v Edenu je svým způsobem chrám nejen proto, že je místem, kde přebývá Bůh a kde člověk zakoušel bezprostřední vztah s Hospodinem. Někteří teologové uvádí i další důvody. Jednak je to místo, které střeží cherubové, stejně jako v chrámu. Dále je zde, stejně jako v chrámu, zdroj vody, řeka. Je to místo první oběti, když Bůh dává Adamovi a Evě oděv z kůže zabitého zvířete, aby nemuseli chodit nazí. Ale možná je to spíš naopak. Chrám s velesvatyní je tím Edenem zde na zemi. K tomu se dostaneme za okamžik. Hospodin od začátku navazuje s lidmi vztah a činí tak skrze jednotlivce. Noé, Abraham, Jákob, Josef, Mojžíš. Postupně odkrývá Bůh plán záchrany člověka a vztahu s ním. Bůh si vyvolil Abrahamovo potomstvo, lid izraelský, aby skrze ně svět zachránil. Povolává Mojžíše k nesnadnému úkolu vyvést Izrael z egyptského otroctví a dovést do zaslíbené země. Mojžíš je zjevuje své jméno a svůj plán a dává mu nahoře Sinaj zákon a s lidem uzavírá smlouvu. A při té příležitosti dává také přesné instrukce pro výrobu stanu setkávání i roucha pro kněze a pravidla bohoslužby. Hospodin říká, ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazují jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů. Exodus 25, 8 až 9. Stan setkávání je vlastně takový cestovní chrám. Je předchůdcem chrámu, který později postavil král Šalamún v Jeruzalémě. Oba tyto prostory mají vnější nádvoří a vnitřní část, která je rozdělena na svatyni a velesvatyni. Stan setkávání a později chrám jsou především místem, kde má Hospodinova přítomnost trůn na schráně smlouvy. Je to tedy něco jako palác pro krále králů. Uspořádání stanu setkávání i chrámu
odkazuje právě na zahradu v Edenu. Jak? Kolem celého stanu bylo nádvoří, ohrazené látkovým plotem. Na délku mělo asi 45 metrů z 20 sloupy a na šířku 23 metrů z 10 sloupy. Plot měl výšku asi 2,5 metru. Sloupy byly spojené tyčemi a na nich na stříbrných kroužcích viselo plátno. Na východní straně nádvoří byl stan, svatyně z vnitřní velesvatyní, kde byla schrána smlouvy. Připomeňme si, že zahrada Eden byla na východě. To je první společný rys. Venku před stanem setkávání na nádvoří stál oltář na zápalné oběti a velká nádoba na umývání. Zdroj vody je další společný prvek se zahradou v Edenu. Voda, která dává život a očišťuje. Po zápalné oběti, poté co kněz postříkal oltář krví, tak se šel omýt k měděné nádobě s vodou z pramene. Nádvoří mělo na západě vchod, kde visel fialový vyšívaný závěs. Fialová barva symbolizuje království. Plot kolem stanu setkávání znamená, že je to zvláštní, oddělený prostor, kam si nejde chodit jen tak, jak se člověku zachce. Ale v plotu je slavnostní brána a tou je každý zván vejít. Zahrada v Edenu měla také jenom jednu bránu, kterou střeží cherubové smíhajícím se plameným mečem. Nádvoří kolem stanu bylo pro všechny, kdo chtěli obnovit svůj vztah s Hospodinem. A k tomu byly potřeba oběti, proto stojí oltář na nádvoří. Připomeňme si, že první oběť vykonal Hospodin ještě v zahradě Edenu jako předznamenání toho, že nakonec to bude on sám, kdo zaplatí za lidskou neposlušnost a nelásku. První krok k obnovení vztahu s Hospodinem, který musel Izraelita udělat, bylo projít branou s beránkem nebo kůzletem bez vady. U oltáře na něho vložil ruku, vyznal své hříchy nebo hříchy svého domu. Pak kněz zvíře obětoval a přitom si dotyčný člověk mohl zcela konkrétně uvědomit cenu svých hříchů. V Levitiku 17.11 čteme vysvětlení oběti. V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev, pro život, který je v ní, se získává smíření. Na znamení božího odpuštění, které je přikryto krví, vzal Áron nebo někdo z kněží krev oběti a pokropil jí okolí oltáře. Oběti ale řešili problém hříchu jen krátkodobě a museli se vykonávat opakovaně. Jsou ukazatelem, který má naši pozornost zaměřit na konečnou oběť. Tu vykoná sám Bůh skrze Mesiáše. Po vykonání oběti se kněz omyl v nádobě s vodou a vešel do svatyně. Stan setkávání byl vyroben z kůže. Pod vrchní, pevnější kůží byla beraní kůže obarvená na červeno. A v tom stanu byl další stan. Zvenku byl přikryt plachtami z kozí srsti a pak byly dveře ze zlatých desek a nakonec byla velesvatyně z jemného plátna fialové a modré barvy, na kterém byly vytkáni cherubové. Ti připomínali cheruby střežící vstup do zahrady v Edenu. Modrá barva symbolizuje božství, svatost a červená symbolizuje krev. Můžeme tedy vidět, že červená barva na stropě stanu setkávání znamená, že aby člověk mohl vstoupit do boží přítomnosti, potřebuje být přikryt, očištěn obětní krví. Do stanu směli jen kněží, ostatní Izraelci zůstali na nádvoří. Stan odděloval 1/3 oponou, kde byla velesvatyně, a tam směl vstoupit jenom určený velekněz, a to jen jednou za rok. Přímo před oponou stál zlatý kadidlový oltář, takže stan byl stále plný vonného dýmu. Dvakrát denně zapaloval kněz kadidlo na zlatém oltáři. Vůně měla odkazovat na vůni plodů, stromů v zahradě Edenu. A podle zjevení Janova a žalmu 141
Modlitby svatých stoupají před Hospodinův trůn jako kouř z kadidla. Nalevo stál zlatý sedmiramenný svícen a ten připomínal strom života. Byl vytepán z jednoho kusu zlata, svým tvarem se podobal stromu, kmen, větve, zlaté kalíšky ve tvaru květů. Zlato je vzácný kov, který se pročišťuje v ohni a symbolizuje boží svatost, božství, majestát a panství. Na tomto svícnu, takzvané menoře, se stále udržovalo hořící světlo, které představuje věčné boží světlo. Podle staré židovské tradice menora, chrám a boží slovo je světlo světa. O Ježíši je psáno, že je světlem světa pro všechny národy, protože v něm přebývá stělesněná plnost boží přítomnosti. Strom poznání dobrého a zlého je v chrámu reprezentován zákonem, božím slovem. Ježíš je vtěleným božím slovem. Také vidíte, jak se vše naplňuje v Ježíši? Napravo byl zlatý stůl, na který se denně dávalo 12 chlebů za 12 pokolení Izraele. Ježíš řekl, já jsem chléb života. Stůl i svícen jsou také věci běžné domácí potřeby, které spolu vytváří domov. Společenství stolu v chrámu odkazuje na to, že Bůh sám chce přebývat se svým lidem každý den, chce být součástí všeho, co děláme, ale také chce s námi slavit. Společné jídlo v tehdejší kultuře znamenalo přátelství, pohostinnost, nabídku vztahu, otevření domova. To, k čemu celé stvoření směřuje, je společná hostina na svatbě Beránkově. O tom, co nás čeká v nebeském království, je spousta písniček, především spirituálu a gospelu. Jeden z nich si poslechneme. Vybrala jsem takzvaný jižanský gospel, což je směs gospelu a bluegrassu, a zpívá o tom, že jednou přijdeme do nebe, dáme si na hlavu korunu a s ostatními svatými, kteří jsou obmytí krví Beránka, se budeme procházet v zaslíbené zemi, ve městě, kde uprostřed stojí strom života.

0: Před písničkou jsme se nacházeli ve svatyni stanu setkávání, který podle božích instrukcí vyrobili Izraelci pro Hospodina, když putovali pouští z Egypta do země zaslíbené. V pořadu Kudy kam na Rádiu 7 si povídáme o konceptu chrámu v Bibli. Dostáváme se do další části stanu setkávání a tou je velesvatyně. To nejposvátnější místo na zemi, kde přebývala boží přítomnost a kam směl vcházet jen určený velekněz jednou za rok. Od svatyně byla oddělena oponou. Za oponou ve velesvatyni byla schrána smlouvy, symbol boží přítomnosti. V ní byly uložené tři věci připomínající boží nadpřirozenou hmatatelnou moc, desky desatera napsané božím prstem do kamene, a to dokonce dvoje. První rozbité, které Mojžíš v rozčilení roztříštil, když po návratu ze Sinaje viděl, jak si Izraelci udělali modlu zlatého telete. A pak ty druhé desky, které mu Hospodin dal, je to znamení smlouvy a životodárných pravidel, která ale sami nejsme schopni dodržovat. Dál je tam nádoba s manou z pouště, připomínající, že Pán Bůh dá vždycky to, co je potřeba. A třetí předmět byla Áronova hůl, která rozkvetla a měla mandle na znamení oddělení Áronova rodu pro kněžské povolání. Schrána byla vyrobena z akátového dřeva, pokrytá zlatem, a na ní byl trůn milosti. V některých překladech se nazývá příkrov nebo slitovnice. Byl umístěn mezi dvěma cherubíny, kteří měli své tváře obrácené proti sobě a křídly zakrývaly trůn. Jednou za rok, v den smíření, přicházel velekněz do nejsvětější svatyně a krví oběti postříkal trůn na schráně. Trůn symbolizoval boží vládu uprostřed jeho lidu. V Numeri 7:89 čteme: Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví, z místa mezi dvěma cheruby, i mluvil s ním. Cherubové opět odkazují na strážce zahrady Edenu. Celá scéna je odrazem nebe, kde andělé chválí Boha u jeho trůnu dnem i nocí. Se symboly svatyně souvisí také oděv kněží. Mojžíš dostává přesné instrukce. Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě. Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti, ti zhotoví Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz. Toto budou roucha, která udělají. Náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa. Exodus 28:2-4. Pokračuje podrobný popis. Kněží měli dlouhé bílé suknice a turbany na hlavě. Velekněz měl přes suknici ještě fialovou řízu, takovou tuniku, která byla z jednoho kusu látky, nebyla sešívaná a měla prostřižený otvor na hlavu. Dole na ní visela jako ozdoba granátová jablka a zvonečky. Na prsou měl na zlatém řetízku zavěšenou destičku s 12 drahými kameny, na kterých byla napsána jména 12 kmenů Izraele. Všechny tyto drahé kameny jsou vyjmenovány také v knize Zjevení, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokaždé, když vcházel velekněz do velesvatyně, přinášel sebou vlastně zástupně celý izraelský lid. Všichni byli drazí Hospodinu. Na turbanu měl zlatý květ, do kterého bylo vyryto svatý Hospodinu. Podle rabínských výkladů oděv kněze přikrývá konkrétní hříchy lidu a je důležité, aby kněz vcházel do svatyně, respektive velekněz do velesvatyně, řádně oblečen. To souvisí s hebrejským slovem v textu nést. Kněz nese tabulku z kameny se jmény izraelských kmenů. Kněz nese před Hospodina také hříchy lidu. Tato metafora ukazuje na hřích jako něco konkrétního, břemeno, které člověka tíží. Podle tradičního rabínského učení například zvonečky na oděvu přikrývají hřích zlého jazyka, tedy pomluvy a drby. Když totiž velekněz přicházel mezi lidi, bylo slyšet cinkat zvonečky a lidé si mohli dát pozor, aby nikoho nepomlouvali. Podle Talmudu tři barvy třásní, tyrkysová, fialová a červená, symbolizují, že pomluvy vždy poškozují tři zúčastněné. Toho, kdo pomlouvá, kdo tomu naslouchá a o kom je řeč. Granátová jablka a vzácné kameny na destičce odkazují opět na zahradu v Edenu. Podle židovských výkladů krása oděvu, stejně jako svatostánku, slavnostního nádobí či prostřeného stolu při slavení svátků, přidává svatost dané události. Oděv kněží pro slávu a ozdobu tak není jenom zdůrazněním jejich oddělenosti pro Hospodina, ale odkazuje na boží slávu. Stejně jako královská koruna a plášť vzbuzují v lidech úctu ke králi a zvýrazňují jeho pozici, tak oděv kněží má vzbuzovat v lidech úctu k ním a vůči Bohu. Knězi to připomíná jeho oddělení a posvěcení. Svatý oděv pro svatou osobu. Také jste si někdy říkali, proč je vlastně tak velká část Starého zákona věnována detailním instrukcím ohledně zákona, svatyně, chrámu, obětí, oděvu kněží, bohoslužeb. Pro nás je to něco velmi vzdáleného. V Novém zákoně ale můžeme vidět odkazy na tuto důležitou symboliku. Dostaneme se k tomu za okamžik. Obecně platí princip, že to, co se odehrává ve Starém zákoně, tak v Novém získává ještě další význam. Co se týče specifických detailů, které právě studujeme, vidíme, jak se táhnou jako červená nit od začátku Bible až po knihu Zjevení. Například drahokamy na destičce velekněze, motiv stromu, cherubové. Přesný návod ohledně bohoslužeb nám připomíná boží svatost, oddělenost, dokonalost a zároveň jeho konkrétní zájem o svůj lid, o vztah s námi. Tento vztah je ale založený na principech, které dal Bůh už ve stvoření a řádu světa. On je pán, ne my. A nemůžeme si určovat, za jakých podmínek nás má Bůh přijímat. Například nemůžeme jen tak přehlížet své hříchy. To je možná důležitý kontrast k takzvané laciné milosti, jak ji pojmenovává Dietrich Bonhoeffer. Laciná milost hlásá, že hříchy jsou nám už předem odpuštěny. Člověk pak ale nebere vážně ani svůj hřích, ani pravidla daná Bohem, ani boží svatost a snižuje i míru Kristovy oběti, jak píše Bonhoeffer. Ale milost je drahá, protože je draze zaplacená životem božího syna. Studium starozákonních pravidel a symboliky nám pomůže pochopit, co vše Kristova oběť pro nás ve vztahu k Bohu znamená. Porozumíme lépe, o čem píše například apoštol Pavel v listu Židům. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4, 14 až 16. Boží trůn je srdcem celého stanu setkávání i celého chrámu, ale také nebes. Boží trůn jako místo boží vlády, kde se zároveň dává Bůh poznat jako pán světa. Jeho trůn je ve velesvatyni, prostoru odděleném, nejposvátnějším, kam běžný člověk nikdy nevstoupil. Od svatého Boha si vždy musel držet určitý odstup. Pravidla pro přístup do velesvatyně byla velmi přísná. Vstupoval tam velekněz, který byl vylosován, a údajně mu pro jistotu na nohu uvazovali provázek, kdyby náhodou na tom místě zemřel, tak aby ho mohli vytáhnout ven. Velekněz musel být posvěcený, oddělený, čistý. Takovou bázeň před Hospodinem Židé měli. Připomeňme si příběh o veleknězi Zachariášovi a jeho manželce Alžbětě, kteří byli staří bezdětní manželé. Právě na Zachariáše padne los jít na svátek smíření do velesvatyně. A Zachariáš se setká s andělem, který mu zjevuje boží zaslíbení, že bude mít syna Jana, který připraví cestu pro příchod Mesiáše. Myslím, že není náhodou, že toto zjevení dostává Zachariáš právě v nejsvětější svatyni. Mesiáš bude tím, kdo jednou provždy otevře dveře k trůnu milosti, nejenom pro izraelský lid, ale pro nás všechny. Vzpomínáte si také, že když Ježíš visí na kříži, chrámová opona se roztrhne? V tu chvíli se otevírá pohled do velesvatyně. Zeď mezi svatým Bohem a hříšným lidem byla zbořena. Všichni jsme zváni vejít.
1: Veď.

I dneska můžeme přicházet až k trůnu milosti ke svatému Bohu díky krvi beránka. Velesvatyně je tím místem, kde přebývá Boží přítomnost a kam může vejít jen člověk svatý, čistý. Před Boží svatostí totiž neobstojí nic nečistého, nesvatého, je jako spalující žár ohně. Potřebujeme být přikrytí Ježíšovou krví, abychom mohli k tomuto svatému Bohu přicházet. V pořadu Kudy kam na Rádio 7 si povídáme o stanu setkávání a konceptu chrámu v Bibli. Chrám jako Boží zahrada Eden, odkud byli kvůli hříchu Adam a Eva vyhnáni. Chrám jako kus nebe na zemi, kde přebývá Boží svatost a dokonalost uprostřed porušeného světa. Také vidíte, k čemu ukazuje chrám? Ano, zpět k nebeskému království, kde andělé a svatí dnem i nocí chválí Boha. Ale vezměme to postupně. Dostáváme se k jeruzalémskému chrámu. O něm by se dalo mluvit v celé samostatné sérii. Pokusím se zmínit jen to nejdůležitější pro nás. Král David vybudoval z Jeruzaléma centrum země a toužil postavit v Jeruzalémě Hospodinu chrám, protože do té doby měli Izraelci po příchodu do zaslíbené země jen svatyně, například v Sílo, v Bételu, v Betlémě a na dalších místech. David dal přenést schránu smlouvy do Jeruzaléma a postavil pro ní stan. Připravil i místo pro stavbu chrámu a dokonce dostal od Hospodina i instrukce, jak má vypadat, ale také příkaz, že chrám stavět nemá. To bude úkol až jeho syna Šalamouna. Na stavbě chrámu se pracovalo 7 let a jeho posvěcení se odhrávalo v 7 etapách. To odkazuje zase na počátek stvoření do zahrady v Edenu, kdy Bůh stvořil svět v 7 dnech. Hospodin Šalamounovi řekl, pokud jde o tento dům, který buduješ, budeš-li se řídit mými nařízeními, budeš-li uplatňovat má práva, dodržovat všechna má přikázání a podle nich žít, splním na tobě své slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu bydlet uprostřed Izraelců a Izraele svůj lid neopustím. 1. Královská 6.12. Chrámová loď byla rozdělena na 3 části. Předsíň, svatyni a velesvatyni. Vnitřek chrámu byl bohatě zdobený zlatem s motivy palem, květů a cherubínů. Používalo se cedrové a olivové dřevo. Velesvatyně byla temná, protože Hospodin přebývá v mrákotě, jak se píše v 1. Královské 8.12. Ve velesvatyni byla uložena schrána, nad kterou byli velcí cherubové, kteří ji celou křídly zakrývali. Ve svatyni, která byla před velesvatyní, byla u stropu zamřížovaná okna pro větrání. Bylo zde 10 zlatých svícnů, 5 na každé straně. Světlo hořelo ve dne i v noci. Byl zde také stůl s 12 chleby a další bohoslužebné nádoby, kadidelnice a zlatý oltář. Před svatyní byla předsíň, skrze kterou se sestupovalo po schodech na nádvoří. To mělo 2 části. Jednu výš položenou pro kněze a druhou níž pro lid. V kněžském nádvoří byl měděný oltář pro zápalné oběti a měděné moře, které drželo na hřbetech 12 měděných volů. A to symbolizovalo 12 izraelských pokolení. Dále zde byla pojízdná umyvadla. Součástí celého komplexu byly další přístavky a komůrky. Po dokončení všech prací při slavnostním otevření chrámu spočinul na velesvatyni oblak, jak čteme v 1. Královské 8.10 až 11. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva. Šalamoun ve své modlitbě zdůraznil, že i když vybudoval Hospodinu dům, je si vědom toho, že Hospodin je větší a je přítomný všude. Na rozdíl od pohanských zvyklostí, kde byly modly vyrobené lidskýma rukama a viditelné, tak Hospodin je neviditelný, neuchopitelný, jedinečný a jediný pravý Bůh.
Po postavení chrámu se soustředí bohoslužby z ostatních svatyní právě sem do Jeruzaléma. A Jeruzalém se stává poutním místem, kam lidé putují, aby se setkali s Hospodinem. O poutích do jeruzalémského chrámu vzniklo mnoho žalmů, například žalm 122. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. Podle zákona měli Židé přicházet před Hospodina do chrámu třikrát ročně. O slavnosti nekvašených chlebů, slavnosti týdnů a slavnosti stánků. Důležitým smyslem chrámu a bohoslužby je posvěcení. Očištění od hříchů a obnovení vztahu s Bohem. Šalamounův chrám byl zničen Babyloniany roku 587 až 586 před Kristem. Dalším chrámem v Biblii je vize, kterou měl prorok Ezechiel a je popsána v knize Ezechiel ve 40. až 45. kapitole. Rozdílů mezi Šalamounovým chrámem a Ezechielovou vizí bylo několik. Chrám ve vidění měl mnohem větší rozměry. Měl dvě zcela oddělená nádvoří pro kněze a pro lid. A zdroj vody pramenil přímo v chrámu. A hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. Ezechiel 47.1. A vize pokračuje tím, že tento pramen vody zavlažuje jako řeka zemi a podél ní rostou stromy a je plná ryb. Druhý chrám byl postaven Zerubábelem asi 70 let po zničení prvního. Při příležitosti návratu Izraelců z babylonského zajetí, když perský král Kýros vydal dekret o náboženské svobodě. V tomto chrámu chyběla schrána smlouvy, zůstal jen kámen, na kterém stála. Z prvního chrámu se zachoval jen sedmiramenný svícen. Druhý chrám byl prostý a zdaleka nevypadal tak majestátně jako ten první. Král Herodes Veliký, aby si získal přízeň židů, se rozhodl ten chrám přestavět kolem roku 19 našeho letopočtu do honosnější podoby. Druhý chrám byl vypálen římským vojskem v roce 70 a už nebyl obnoven. Nemáme čas se tu věnovat plánům na vybudování třetího chrámu, které mají některé židovské skupiny, a ani nebudeme rozebírat, kde vlastně první chrám stál, protože to je celkem složitá otázka. Tradičně rozšířený názor je Chrámová hora, kde je dnes Mešita al-Aqsa se zlatou kopulí. Je ale možné, že Šalomounův chrám stál na jiném místě v Davidově městě ve staré části Jeruzaléma, kterou archeologové objevili až relativně nedávno, asi kolem roku 1970. Pojďme se podívat na téma chrámu v evangeliích. Ježíš často v chrámu učil i uzdravoval a to se neobešlo vždy bez problémů. Ježíš také pronesl známý výrok Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím, který zneužila velerada při odsouzení k ukřižování. Ježíš ale mluvil o chrámu svého těla. Už jsme zmínili různé Ježíšovy výroky spojené s předměty v chrámu, jako já jsem chléb života, já jsem světlo světa. Nebo Ježíšova výzva, aby ti, kdo žízní, přišli k němu a voda života bude proudit z jejich nitra, kterou mimochodem řekl přímo v chrámu. To vše vyjadřuje, že tím pravým chrámem, tím bodem, kde se protíná nebe se zemí, božství s lidstvím, kde se setkává Bůh s člověkem, je Ježíš sám. Proto výrok o zboření chrámu není jenom naznačením, že Ježíš bude po třech dnech vzkříšen, ale že v něm se naplnil pravý význam chrámu na zemi. Klíčovým momentem v historii světa bylo bez pochyby Ježíšovo ukřižování a vzkříšení. Při ukřižování se stalo několik důležitých událostí a jednou z nich bylo roztržení chrámové opony, která oddělovala velesvatyni od svatyně. Je pro nás asi dost těžké pochopit, jak radikální význam tato událost má, protože nemáme takové porozumění boží svatosti a oddělenosti, takovou bázeň před Bohem, jako měli tehdy Židé. Nemáme všechny ty předpisy zákona, které bychom museli dodržovat.
nemusíme kvůli jejich porušování obětovat živá zvířata, když se chceme setkat s Bohem. Možná ale trošku chápeme ten dosah, pokud jste třeba někdy prožili chvíli setkání s Boží svatostí, kdy jste si uvědomili svou nedostatečnost, že před ním nemůžeme obstát takový, jací jsme. Prožili jsme odpuštění a očištění skrze Ježíšovu prolitou krev na kříži. Chrám, kamenná budova, kde se soustředil náboženský život Židů, je zbořen, neexistuje. A podle apoštola Pavla už ani není potřeba, protože tím chrámem je Ježíš a všichni, kdo v něho uvěří, kdo přijmou Ducha Svatého, stávají se sami místem, kde se setkává nebe se zemí, Boží svatost s lidskou porušeností. Protože Bůh sám v nás přebývá skrze Ducha Svatého.

Dostáváme se k závěru dnešního povídání o chrámu v Bibli v pořadu Kudykam. Postupně jsme prošli od samého počátku světa, kde tím místem setkání s Bohem, místem, kde byla dokonalá jednota a harmonie, byla zahrada Eden. Po vzoru této zahrady se místem přebývání Boží přítomnosti stal nejprve přenosný chrám, stan setkávání, a později jeruzalémský chrám, který svou bohatou výzdobou a dalšími symboly připomínal ztracený ráj. Chrám byl ale nejenom místem setkávání s Hospodinem. Byl také místem, odkud se šíří Boží svatost na této zemi dál. Jedním z významů chrámu je posvěcování porušeného světa a života. Naplněním smyslu chrámu je Pán Ježíš, protože v něm je dokonalá jednota božství a lidství. Svatost v lidském těle. Bůh, který přebývá na nebesích, sestoupil fyzicky na zem. Dalším chrámem jsme my, kteří jsme v Ježíše uvěřili a přijali Ducha Svatého, jak píše apoštol Pavel. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. 1. Korinským 6.19. Vlivem řecké filozofie i církev podléhala učení dualismu, který tvrdí, že to fyzické je něco míň než to duchovní. To ale není biblický pohled, už například proto, že Bůh při stvoření řekl, že je to dobré. Možná i proto, že tolik dbá na všechny ty detaily ohledně chrámu, stanu setkávání. Bible fyzické a duchovní neodděluje, ale odděluje svatého, dokonalého Boha a svět porušený hříchem. A chrám je tím místem, kde se to spojuje, skrze které, jak jsme si řekli, se tento svět posvěcuje. Přemýšlela jsem nad tím, že i naše srdce odráží určitým způsobem uspořádání chrámu. Vnější nádvoří, kde se setkáváme s přáteli, kam pustíme širší okruh lidí, přes svatyni, která je vyhrazená už jen pro ty nejbližší, až po to nejniternější místo, svatyni svatých, kde jsme jen my a Bůh. Kde je Bůh na trůnu jako Pán? A nebo je tam naše já, či někdo, nebo něco jiného? To je to místo, o kterém Pascal říká, že v každém z nás je prostor, který může naplnit jen Bůh sám. A každý z nás to naplnění hledá. A když, podle Augustína, naše srdce spočine v Bohu, najdeme ten pravý pokoj. Pokud je Bůh na trůnu našeho života, našeho srdce, tak vše dostává to správné místo. Zde ve světle před Boží tváří poznáváme pravdivě i sami sebe a v setkání s Bohem dostáváme nové, pravé já, věčný život v Kristu. Obracíme se od své sebestřednosti k Božímu ty, jak to popisuje židovský filozof Martin Buber. Boží duch naše já dál proměňuje do Kristovy podoby a tak postupně dospíváme k pravému lidství. I v našem srdci jsou zdi, které nám mohou bránit otevírat se Boží přítomnosti, setkávat se s Bohem. Může to být hřích, neodpuštění, hněv, bolest nebo strach, zklamání s Bohem. Ale i tyto zdi Ježíš svou smrtí a vzkříšením zbořil, tím, že prošel stejnou cestu, jakou procházíme i my. Apoštol Pavel píše, že církev je Boží stavba, chrám a každý z křesťanů je jedním kamenem v této stavbě a tím klíčovým, na kterém všechno stojí, je Ježíš. Církev má být pro svět místem k setkání s Bohem, uctíváním Boha. Podle toho máme žít, každý sám i všichni spolu, v jednotě s Božím duchem, ne ve spojení s hříchem, ale jako svatí kněží. Ale ani to není poslední chrám, o kterém je v Bibli řeč. Také vidíte, jak vše od začátku, od jednoty v ráji, směřuje zpět ke sjednocení celého stvoření se svým stvořitelem, Bohem a Pánem. Skrze přechodný stan setkávání, chrám, který byl několikrát zbořen a už nestojí, přes sjednocení Boha v lidském těle v Ježíši,
a stržení zdi, která oddělovala velesvatyni, přes lidské tělo jako chrám Božího ducha, církev, která má žít v jednotě ducha, až po Boží království, to trvalé místo jednoty stvoření člověka s Bohem, nebeský Jeruzalém. V tom městě je řeka, strom života, základy hradeb tvoří 12 drahokamů, brány střežené anděly a další symboly, které byly už v Edenu, v chrámu a jsou i v nebeském Jeruzalémě. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek, píše apoštol Jan ve zjevení 21:22. Není to úžasné, jak Bůh vše dokonale vymyslel, plán spásy do nejmenších detailů, jako jsou zlaté květy na sedmiramenném svícnu. To vše proto, že chce přebývat se svým lidem.

že brzo už ho čeká umírání a že ta smrt vykoupí hřích můj.

A když před ním jsem tam stál, on chápal, rozuměl a řekl mi, pro tebe, která byla přede mnou, jsem to vydržel.

Doufám, že pro vás bylo objevování symbolů a jejich významu v Bibli v celé této sérii zajímavé. Začali jsme pouští, přes moře, hory až k chrámu, vlastně až k nebeskému Jeruzalému, kam naše pouť tímto porušeným světem směřuje. Pokud vás něco k tomu napadlo, zaujala vás nějaká myšlenka nebo máte otázky, pište do redakce rádia radio7@radio7.cz. Rádi si vaše ohlasy přečteme a případně na ně odpovím. Od mikrofonu se loučí Dana Kenningová se slovy zjevení Janova. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.

0: A to je z dnešního odpoledního vysílání úplně vše. Děkuju za to, že jste poslouchali a přeju vám, ať máte pokojný zbytek dne.
1: Osmnáctou hodinou začíná Večer na rádiu 7 v sobotu 29. srpna. Je s vámi u mikrofonu Pavel Kol. V této hodince se vypravíme na cesty skrze letní pohlednici. Teď už poslední prázdninovou, tak se podíváme na Vranov nad Dyjí z řeky a dále nás čekají tyto pořady.

Dostat se dnes k nějakému druhu pornografického materiálu je celkem snadné. Nebezpečný obsah, ke kterému se dostávají mnohdy i děti, může vést k závislostem a rozpadlým vztahům. Tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, přinesl účastníkům evangelického fóra Pete Lupton z organizace Nepornu. Akademie přináší záznam přednášky po 7. hodině. Ježíš je zatčen a veden před veleradu, kde je falešně obviněn. Ve výkladovém cyklu Markova evangelia pokračuje poslední dějství velkého dramatu jeho Ježíšova a díla. Pořad ke kořenům s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem poslouchejte ve 20 hodin 15 minut. V letním jazzovém klubu jsme navštívili mnohá hudební zákoutí naší planety. Cestování zakončíme temperamentními španělskými rytmy v podání dvou kytarových velmistrů. Po 21. hodině si do rukou vezmete vějíř nebo sklenku červeného vína a přidejte se k poslechu. Kde bere člověk svou hodnotu? Uznání druhých, ve výkonu nebo v tom, jak se zrovna cítí. Petr Grulich v kázání otevírá téma identity a důstojnosti, která stojí na Bohu, a proto se nezhroutí, ani když se nám nedaří. Poslechněte si povzbuzení, které vrací člověka zpátky k tomu podstatnému. Bohoslužba ve 22 hodin zazní z církve Bratrské v Havlíčkově Brodě. Muzikant Pavel Čadek se rád ptá a je pro něj důležité přicházet věcem na kloub. A rád v životě udělá upřímně to, o čem je přesvědčený. Možná i proto zažil ve svém životě chvíli, kdy musel přestat říkat něco, co říkali v modlitbě všichni okolo něj. I do téhle chvíle dá nahlédnout v zákoutí ve 23 hodin 15 minut. Tolik z dnešních večerních pořadů. Vítejte u poslechu.

Kamis vystřídá City House Music s písní Domov. Je dobré mít místo, kam se vracíme a zároveň můžeme někdy vyrazit na cesty a podívat se na zajímavá místa. K tomu nás vybídne rozhlasová pohlednice, kterou připravila Kristýna Extnerová. Ta nás čeká v 18 hodin a 15 minut.

0: Zámek Vranov nad Dyjí zná asi každý, ale my máme kousek od něj chatu a tak jsme tohle místo poznali trochu jinak. A to z řeky. Dívat se na svět z vody je totiž úplně jiný zážitek. Najednou si všímáte věcí, které byste jinak přešli. Ptáků nad hladinou, skal, zvláštně pokroucených stromů a hlavně nikde na vás nesvítí žádný billboard. Jen voda, les a ticho. Ať se vydáte na jakoukoliv stranu, vždycky vás něco čeká. Jedním směrem dojedete na známou Vranovskou pláž, kde je písek, občerstvení, dokonce i bazén s tobogánem, ale to my vždycky říkáme, když máme kolem sebe celou Dyji, proč bychom platili za bazén. Takže děti skáčou do vody z mola, ze skal nebo prostě rovnou z lodi. A i když to kolem řeky vypadá, že jsou tam jen chaty, časem objevíte spoustu méně známých míst, kde se dá zastavit. Třeba když se vydáte na druhou stranu, směrem na hrad Býtov, narazíte na obrovskou louku, kde si klidně můžete postavit stan. Je tam taková stará, trochu ošuntělá chata, ale bydlí tam moc příjemný pán, který vám uvaří, co dům dá. O kousek dál je zase zátoka, kde se dá krásně zastavit a hned na pláži je restaurace s širokou nabídkou. A pokud by vám to ticho už lezlo na nervy, na řece najdete kemp Býtov, který se rozprostírá v kouzelném 100 metrů hlubokém údolí přímo na břehu. Výhoda je, že když jste na loďce už moc dlouho, máte hlad a potřebujete se protáhnout, tam to jde. Na naší chatě totiž ještě není ani teplá voda, takže tohodle kempu využíváme hlavně kvůli sprše. Hodíte do automatu 20 a jste zase vonavý. Další výhodou jsou krásné chatky, zmrzliny, česká kuchyně, sámoška a nejoblíbenější jídlo našich dětí – kebab. Když už budete na takzvaném moravském Jadranu, návštěva hradu Býtov, zámku ve Vranově nebo zříceniny Kornštejn určitě stojí za to. Zní to jako idylka? A jo, občas je. Ale se čtyřmi dětmi člověk rychle zjistí, co je opravdu důležité. Pití, dobroty, vesty, proklid všech a hlavně časováč. Protože nejlepší místo je vždycky na přídi a vždycky jen pro jednoho. Tak třeba vás na jedné z nejkrásnějších řek potkám a řekneme si vodácké ahoj.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

To byla poslední rozhlasová pohlednice, která naplňovala letní čas na Rádiu 7. Snad vás pozvala na zajímavá místa a chcete-li se podělit se svým zajímavým místem, které jste letos nebo během poslední doby navštívili, můžete nám napsat svoji letní pohlednici na studio@radio7.cz. Od září se v tomto čase můžete setkávat s magazínem, se sobotním magazínem, který tak přichází, přináší střípky rozhovorů, které zazněly během týdne, a letní pohlednici vystřídá i glosa. Nově s Tiborem Máhrykem a Lubo Hlavačkou. Poslouchejte, jaké změny se ve vysílání chystají. Více se dovíte v pondělí a nebo už teď na našem webu radio7.cz.

Českou oslavenkyní pro 29. srpna je Evelína. Někteří badatelé se domnívají, že jméno Evelína je odvozeno od hebrejského jména Eva, které znamená živá. Jiní pro změnu tvrdí, že se jedná o velmi staré keltské jméno. Podle některých kalendářů, například německého, dne slaví svátek i Sabina. Jméno znamená, že jeho nositelka byla příslušnicí kmene Sabinů, sousedů Římanů. Otevřeme-li kalendárium, tak 29. srpna 1944 začalo slovenské národní povstání. Tato událost výrazně ovlivnila průběh druhé světové války. Proti německé vládě Josefa Tisa se při něm postavilo více než 60 tisíc Slováků. V roce 2005 začal řádit hurikán Katrina, zdevastoval americké pobřeží od Louisiany po Floridu, zabil více než 1800 lidí a způsobil škody nejméně za 115 miliard dolarů. Nahlédneme-li do historie, tak 29. srpna 1632 se narodil John Locke, anglický filozof. Locke se svým dílem stavěl především proti Descartesovi. Odmítnul jeho učení o vrozených ideích a tvrdil, že rozum je tabula rasa, nepopsaná deska, do níž se třeba teprve otiskují dojmy a získané zkušenosti. Poznání je empirické. Není nic v rozumu, co by nebylo předtím ve smyslech. Zemřel v říjnu 1704. Připomínáme si amerického kazatele a vůdčí postavu takzvaného druhého probuzení ve Spojených státech Charlesa Finneyho. Ten se narodil roku 1792, vystudoval práva, díky studiu zjistil, že americké právo se v mnohém opírá o Bibli. Dlouhá léta docházel do společenství křesťanů, přitom však pohrdal božími pravdami. Uvěřil v roce 1821 na základě osobního studia Bible. Nedlouho poté začal studovat teologii a stal se pastorem. Ve svých kázáních upozorňoval na potřebu obrácení, osobní rozhodnutí na cestě s Bohem. Podle odhadů uvěřilo díky jeho kázáním stovky tisíc lidí. Lidé, kteří se rozhodovali pro nový život, byli především plodem Finneyho modliteb. On sám se často modlil a při jeho misijních cestách ho doprovázeli vždy nejméně dva muži, kteří se v průběhu kázání modlili. Další jméno se úzce dotýká našeho vysílání. Paul Fried, zakladatel mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Transworld Radio, se narodil 29. srpna 1918. Paulovi rodiče byli misionáři a tak Paul prožil většinu dětství na Blízkém východě. Přemýšlel zde o misii a moderních prostředcích k hlásání evangelia. Nedlouho po skončení druhé světové války v roce 54 začal fungovat první, vlastně ještě celkem slabý vysílač. Jehož vysílání bylo označováno jako hlas Tanžíru. Prvními adresáty dobré zvěsti šířené po rozhlasových vlnách byly obyvatelé Španělska. První vysílání probíhalo v angličtině a španělštině, ale během 2 let se přidalo dalších 40 jazyků. Na sklonku roku 59, tedy 5 let později, se otevírá možnost vysílat skrze silné vysílače v Monte Carlu a tak se redakce už s novým názvem Transworld Radio stěhuje v roce 60 do Monaka. V současné době se evangelium prostřednictvím programu TVR vysílá z dalších 13 výrazných vysílačů po celém světě. Paul Fried zemřel v roce 96. Roku 1948 se narodil Jan Graubner, katolický biskup, od roku 2022 biskup, arcibiskup pražský. Pak zmíním jedno výročí úmrtí. 500 let uplyne od úmrtí Ludvíka Jagellonského, českého a uherského krále.
Ludvíkovou smrtí vymírá dynastie Jagellonců a díky nástupnickým právům na trůn nastupují Habsburkové, kteří na něm setrvají po několik staletí. Tím největším problémem, který musel Ludvík v době své vlády řešit, byly útoky Turků, kteří z Balkánu ohrožovali střední Evropu. Srážka křesťanského vojska s více než dvojnásobnou a výborně vycvičenou armádu tureckého sultána Sulejmána I. dopadla katastrofálně. 29. srpna 1526 bylo uherské vojsko v bitvě u Moháče rozdrceno. Ludvík se po prohrané bitvě na útěku utopil v bažinách kolem bojiště. A zmiňme ještě českého malíře, grafika a ilustrátora Cyrila Boudu. Narodil se v listopadu 1901, zemřel 29. srpna 1984. Kromě jiných děl bylo podle jeho návrhů také utkáno 9 gobelínů, vytvořil i okolo 250 ex libris a navrhl více než 50 poštovních známek. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Prosba Lucy Grimble o tom, aby její srdce bylo otevřené. Její život nebyl promarněný. Kéž nás Bůh takhle vede a proměňuje.
1: Kdo nás odlučí od Kristovej lásky?

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

moje oběť hoří a srdce mé se koří. Ať stále zírám na tvou krásu.

Blížíme se k 19. hodině. V ní bude znít téma pornografie a závislosti na ní. Jak takovým lidem, kteří jsou na pornografii závislí, pomáhat, bude hovořit Pete Lapton. Před námi je skupina For King and Country a píseň o tom, abychom vydrželi. Naše bolesti jednou skončí. Sice bojujeme, ale máme někoho, kdo s námi stojí. Pána Ježíše Krista, společenství lidí kolem nás. A tak bojujme, dokud je čas. A vydržme, bolest jednou končí.

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16, 25 až 27.

0: Tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, přinesl účastníkům evangelického fóra Petr Lapten z organizace Nepornu. Přednášku naladíte v rámci Akademie na Rádiu 7 po 19. hodině. Inspirativní čas vám přeje Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já jsem Pete Lapten, jsem ředitel a zakladatel organizace Nepornu, která v podstatě funguje už od roku, nebo ten projekt funguje od roku 2018, ale od roku 2020 fungujeme jako neziskovka. Byl to nějaký vývoj, ale naším hlavním cílem tak od začátku je rozšiřovat povědomí o problematice a nabízet pomoc lidem, kteří jsou závislí. Nechceme ukazovat jenom, že tady je problém, chceme ho nějakým způsobem řešit. Máme celou řadu teda i online kurzů, děláme přednášky od minulého roku, preventivní programy na školách a nabízíme celou řadu pomoci. Od začátku nabízíme nějaký e-coaching, čili doprovázení po e-mailu, že máme proškolený dobrovolníky. Do toho máme teďka místní podpůrné skupiny, jsme na Discordu, což je hlavně pro mladý lidi. Takže celá řada možností, které tak jako nabízíme. A od začátku toho projektu se nám ozvalo přes 2500 lidí nějak s žádostí o pomoc. Padly do různých těch kategorií, hlavně teda e-coaching nebo podpůrné skupiny, s tím, že ještě tady máme ten Discord, který funguje hodně svépomocně a online forum, ale ty se snažíme moderovat, aby to přece jenom bylo tak jako bezpečný prostředí. Úvod do problematiky. Prostě všichni sledují porno. Statistiky to říkají. Smazávají se rozdíly mezi holkama a klukama, hlavně v mladé generaci. Vlastně vidíme, že s každou novou generací tak se smazává postupně ty rozdíly. Narůstá zastoupení žen. Podle Pornhubu, což je jeden z největších pornoserverů, za těch 10 let byl rapidní nárůst klidně o nějakých 14% v tom zastoupení žen. A zatím může právě hlavně mladá generace postupně se začínají v podstatě smazávat i ty rozdíly mezi i frekvencí. Říkám postupně, protože si vemte, že to je 2016. Do toho 2016, tak tam byl nárůst o nějakých 13%, co se týče toho procentuálního zastoupení žen. Jo, to znamená, je to opravdu rapidní, to znamená, i ta frekvence se začíná smazávat. Průměrný věk, kdy se lidi setkají poprvé s pornografií, tak je 11 let. V podstatě všechny výzkumy na to nějak tak jako ukazují, můžete narazit na různé výsledky, ale většinou se teďka v posledních letech setkáváme s těma 11 rokama. My jsme taky dělali průzkum na školách, kde jsme měli přes 1600 respondentů. Mladých lidí do 17 let a vlastně těch 11 let byl opravdu ten průměr, který nám vyšel. Takže to jsou jenom nějaké obecné statistiky. Mezi křesťanama, tak že jo, Česká evangelikální aliance taky před covidem dělala průzkum a tam vyšlo 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. Důležitý na tom výzkumu bylo, že 85% respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stišení nad Biblí. Jo, to znamená, kdybychom to zprůměrovali na celou církev, tak ty procenta asi se moc od toho světa nebudou lišit. Přibližně 20% vedoucích v církvi zápasí s pornem. Je to důvod, protože vlastně na vedoucí je poměrně velký tlak, často to jsou osamělý pozice, ne vždycky jakoby tam funguje nějaká dobrá vykazatelnost, že jo? A hlavně v tom sboru někdy prostě ten kazatel nebo i ten vedoucí je stavený nějaký pedestál, že prostě jako by měl být dokonalý, měl být tím příkladem a v podstatě oni mají pocit, že oni se nemůžou úplně naplno sdílet s tím, co prožívají s těma lidma v tom sboru a někdy vlastně se stydí jako před dalšíma vedoucíma, že jo? Někdy je to osamělá pozice v tomhle tom a proto poměrně velké procento i vedoucích zápasí s pornografií a zároveň spousta křesťanů v tom i výzkumu od České evangelikální aliance udala, že nikdo v podstatě neví, jak na tom jsou přesně. Obrovský procento lidí, to znamená, je to problém, o kterém se v církvi mlčí, je to tabuizovaný a samozřejmě ty vedoucí se s tím bojí jít ven, protože co si budeme povídat, často je sexuální problém jako jeden z kardinálních hříchů, nebo minimálně tak jakoby vnímaný, to znamená, je to velmi citlivý osobní téma a ty lidi prostě se s tím bojí jít ven. Což vlastně tím, že to ještě jako v církvi často tabuizujeme, nemluvíme o tom tématu, tak je další problém a když o tom mluvíme, tak samozřejmě jenom tím odsuzovačným tónem, že to je problém, že to je hřích, jo, což není úplně budující a my se podíváme potom na to, co s tím dělat. Takže jenom pro informaci, přitažlivost pornografie budí zvědavost, tím, že se s tím setkávají teďka hlavně malí děti, jo, ten průměrný věk 11 let, ale prostě třetina se s tím setká mezi 8. a 10. rokem života. Což prostě ten mozek na to není připravený, děti jsou zvědaví, teďka přijde kamarád, hele, co jsem objevil, u rodičů něco objeví, vyskočí na ně nějaká reklama, tím, že jsou zvědaví, prokliknou se a tím, že u rodičů často nemají to zázemí, že by se s nima o tom mohli bavit, tak dál hledají, co to vlastně viděli, buď to na internetu nebo mezi kamarádama, no a to už mají zaděláno na problém. To znamená vůbec to, že se to tabuizuje a s dětma se o tom nemluví, tak je prostě problém. Já když si dělám průzkum mezi teenagerama, s kým jejich rodiče do 11. roku života mluvili o pornografii, tak jestli zvedne ruku jeden nebo dva v celý třídě, tak to je většinou jako moc. Takže to jsou běžné statistiky, protože rodiče samozřejmě nemají to povědomí, často si myslí, že ty děti ještě jako vůbec, že jo, jak by se k tomu dostali a tak. No ale ono to koroluje s tím, že opravdu třeba přibližně 30% dětí dneska dostane smartphone v 8 letech. A přibližně 30% dětí se setká s pornografií již v 8 letech. Jo, nebo velmi brzo potom. Tím, že rodiče to často špatně kontrolují nebo regulují ten přístup k internetu a tak dále. To jsou celá řada problémů v této oblasti. Zároveň vlastně ten dětský mozek, že jo, tak mnohem rychleji si vybuduje nějakou tu behaviorální závislost, co se tady bavíme u pornografie, protože ten mozek je formovatelnější, tím pádem ta náchylnost tam je větší a tím, že pornografie je opravdu velmi intenzivní, takzvaný supranormální podnět, tak ty děti jako nemají šanci tomu ustát, pokud tam právě nemají nějaké vedení těch rodičů nebo nějakých dalších lidí, kteří je tím můžou projít, můžou jim dát nějaký coupingový mechanismy, jak se s tím vypořádat a tak dále. No a když si vybudují vlastně tu závislost, tak potom v pozdějším věku to často funguje právě jako řešení nějakých problémů, což může být na úrovni špatného návyku, který teprve přeroste v závislost. Závislost sama o sobě tak je porucha coupingového mechanismu, to znamená těch zvládacích mechanismů, které my v životě máme. A je to, když přijde jakékoliv problémy, ať už je to stres, ať už je to hněv, ať už je to samota, ať už je to nuda, ať už je to třeba hlad, jo, nebo únava, tak jo, my to můžeme řešit nějakým únikem, nebo nezdravou životosprávou a tak dále, anebo to můžeme řešit nějakým konstruktivním způsobem. Pornografie je ten nekonstruktivní způsob a vlastně ono to částečně přehluší tyhle ty věci, protože vlastně se tam vylučuje spousta pozitivních hormonů a ty lidi se opravdu třeba uvolní, zrelaxujou, jo, ale je to chvilkový a není to řešení toho problému. Je to to, že třeba je prostě ten problém, člověku to dodá ty pozitivní emoce, ale vlastně když příště přijde znova ten pocit, tak znova půjdu k té pornografii a znova bude forma toho úniku, ne toho řešení. Často zatím je nějaké hledání intimity, protože my jako lidé jsme vztahové bytosti a my toužíme po intimitě. Problém je, že tady máme špatný rovnítka, že často my dáme intimita rovná se sex a sex rovná se porno. Jo, a tím pádem intimita rovná se porno. Spousta lidí potom hledá právě tím, že nenachází tu intimitu, že nenachází ty vztahy ve svém životě, tak to hledá v té pornografii. Ale intimita není o sexu. Sex je jedním z možných projevů intimity v partnerském vztahu, ale intimita sama o sobě tak je v podstatě hluboký vztah s druhým člověkem. To může být i přátelský, nesexuální vztah. Na internetu, v pornu, tak tohle z toho lidi nenachází. Ono tam hraje roli i takzvaný oxytocin, řekněme si to biologicky, protože vlastně při sledování pornografie, obzvláště při orgazmu, se potom do těla vylučuje oxytocin. Oxytocin je hormon, který mimo jiné budí potřebu blízkosti. Blízkost, že jo, v partnerském vztahu, už to, že, nebo i přátelském, že tam někoho mám, tak je naplněna. Ale vlastně u té pornografie, tak já jsem tam sám, že jo. To znamená, když třeba ještě jdu sledovat porno, protože se zrovna cítím osaměle, tak následně se budu cítit ještě víc osaměle a může to vést k úzkostným depresivním stavům, bude to vést k tomu, že prostě nebudu nacházet dlouhodobě to naplnění, budou tam další vlastně poruchy ve zvládání těch běžných situací a celkově vlastně místo toho, aby teda ta pornografie řešila ty věci, tak naopak je bude prohlubovat. Ale to je samozřejmě komplexnější problém, se kterým se dneska setkáváme obecně v tom, jak se čím dál více lidí pohybuje v tom digitálním světě a myslím si, že nárůst těch depresivních a úzkostných stavů v posledních letech, hlavně u mladé generace, tak je způsoben právě neregulovaným přístupem k internetu, k sociálním sítím, k počítačovým hrám a k pornografii. nechci teďka počítačové hry a sociální sítě demonizovat, oni můžou mít pozitivní jakoby vliv, ale říkám nekontrolovatelný jakoby přístup a nekontrolované užívání. Dopady potom pornografie nebo hlavně závislosti na pornografii, tak může být právě, že tam je to zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí, hlavně u těch malých dětí, kde se ten mozek vyvíjí se až do 26 let, jo, do té doby je prostě formovatelnější, že jo, potom tak trošku jako zatuhne, proto prostě v pozdějším věku se hůř učíme novým věcem, hůř si budujeme nové návyky, takže platí to, že co se v mládí naučíš, že jo, známe to pořekadlo, toho se ve stáří hodně blbě zbavuješ. U pornografie to bohužel také funguje. Může tam být sociální fobie, úzkostné stavy, depresivní stavy, někdy jakoby v rámci toho, že se člověk izoluje do sebe, odděluje se od druhých, odděluje se od koníčků, protože mu můžou přestávat jako dávat smysl, člověk se bojí sebeodhalení, že by druzí přišli na to, jaký ve skutečnosti jsem, co potají dělám na tom internetu, co sleduju a tak dále. Je to i v rámci toho, jak jsem teďka popisoval třeba ten oxytocin, tak to vlastně k tomu vede. Je tam pokles motivace celkově, což tady vlastně vidíme taky, že u pornografie se vylučuje šílený množství toho dopaminu a v tak nadměrný míře, že vlastně potom ty další podněty v tom běžném životě nám nedávají tolik smysl. Dopamin je motivační hormon, který nás vůbec motivuje dělat věci nebo třeba i vstát z postele ráno. No a když vlastně my víme, že nejvíc toho dopaminu přichází skrz tu pornografii, tak najednou ty další věci v tom životě jakoby přestávají dávat smysl nebo přestávají být tak zajímavé pro nás. A takže to vede vůbec k poklesu motivace, energie, výkonnosti v práci, ve škole, v rodině a tak dále, což je jeden z možných dopadů taky. Zároveň vlastně se tam bavíme o problému s navazováním, vztahu s opačným pohlaví a Filip Zimbardo třeba v knížce Odpojený muž mluví i dokonce i o nezájmu mužů budovat partnerské vztahy. Jo? Protože co si budeme povídat, je to moc času, energie, někdy peněz, proč bychom do toho měli investovat, když prostě se stačí párkrát jako kliknout na mobilu a mám porno. Ale celkově tak vlastně klesá zájem i o partnerský sex celosvětově. To jsou statistiky, které se v posledních letech ukazují, že i když ty lidi mají přístup k partnerskému sexu, jo, mají partnera, partnerku, tak vlastně ho nemají, protože pornografie je snazší. Dochází tam často vlastně nějaký objektivizaci, což se na tom stavu často pozná, že když k tomu člověku přistoupuji jenom vlastně jako k masturbačnímu nástroji, tak jako to není moc o budování vztahu, že jo. Typizovaná představa žen, ale i mužů jako pornohvězdy. Někdy chlapi mají představu, jak by holka měla vypadat, jak by se měla chovat, jo, jak by k ním měla přistupovat. Bohužel někdy dívky začínají s pornografií právě, aby se naučili, jak k těm mužům takhle jako přistupovat, což je potom takový začarovaný kruh. Dívky vlastně od té doby, co se rozšířila internetová pornografie, tak až 3000násobně zrostl zájem o plastickou chirurgii intimních partií u žen. Prostě vytváří to nějaký nereálný představu o sexu, jo? Což další průšvih je, že pro drtivou většinu teenagerů v dnešní době pornografie slouží jako primární zdroj sexuální výchovy. Protože škola jako nedělá dobrou práci, rodiče taky ne. A nakonec ta pornografie jako je vzdělává o tom, jak ten sex vypadá, jak by měl vypadat, jo? A i když jako někdy slyší, že to vlastně není reálný, že to je pohádka, tak vzhledem k tomu, že průměrný věk je 11 let a průměrný věk, kdy mají lidi první sexuální zkušenosti v České republice je 17 let, tak jako než mají první reální sexuální zkušenosti, tak za sebou mají stovky nebo tisíce hodin sledování pornografie a pojďme si na rovinu říct, že je to nijak neovlivní. To je nesmysl. Takže potom samozřejmě tam jsou nereálné představy, je tam menší sexuální spokojení se sexuálním partnerem nebo partnerkou oproti tomu, jak se říká, okořeňte se svůj partnerský život, že jo, tím, že se společně podíváte na pornografii, že se něco naučíte, že se inspirujete, jo, a podobně. Často to vede k naprostému opaku, nás kontaktují prostě zoufalé manželky, že chlapi s nima nechtějí mít sex, jo, protože je upřednostňují porno. A jak jsem říkal, celosvětově klesá zájem o partnerský sex, protože prostě žádný člověk z masa a kostí se nakonec nemůže vyrovnat tomu nekonečnému harému a vlastně dopaminu, který přichází skrz tu pornografii. Což potom zároveň vede ke zvýšenému riziku takzvaném pornem indukované erektilní dysfunkce u mužů. Do nedávné doby erektilní dysfunkce byla výsadou mužů nad 40, tak v dnešní době mnohem větší procento mladých mužů do 30 let trpí erektilní dysfunkcí v nějaké míře, která je způsobená nadměrným sledováním pornografie. A jenom abychom si to dali do kontextu, tak za erekcí a za vzrušením stojí dopamin. A je tam zároveň vlastně u žen se začíná projevovat něco podobného, porucha vzrušivosti, že nejsou schopné vzrušit se dostatečně na to, aby mohly mít normální, bezbolestný sex. To je stejný princip. Takže to jsou nějaké jako dopady, samozřejmě mohli bychom jako pokračovat dál i jako by v rámci školy, v rámci pozornosti, v rámci dalších dopadů, ale to jsem zmínil teďka takový nejčastější, se kterýma se setkáváme. A v rámci církve, tak samozřejmě je tam takový ten pocit narušení vztahu s Bohem, takový ten pocit nehodnosti, že já přece nemůžu se modlit k Pánu Bohu, když jsem teďka jako selhal pornografie, je tam útlum modlitevního života, protože já nejsem hodný přistupovat k tomu dokonalému Bohu. To vlastně i ten výzkum České evangelikální aliance říkal, že až 48 hodin potom, co lidi sledují porno, tak mají problém se modlit. Protože tam mají přesně ten pocit nehodnosti. A často tam jsou ty výčitky, jo, svědomí, Pane Bože, už jsem se milionkrát modlil, ty jsi mě toho ještě nezbavil, tak asi teďka nevyslýcháš moje modlitby, tak já si ten problém musím vyřešit sám, dokud se toho nezbavím, tak mě nebudeš vyslýchat. Jo, a je to vlastně takový začarovaný kruh, že vlastně ty lidi se ubíjejí mentálně ještě víc, tím pádem spadají do nějakého negativního emocionálního stavu zase, který zase je východiskem, protože unikají do světa pornografie. Což je šílený a pro spoustu křesťanů, ale tohle je hrozně náročný to zlomit. Já teďka mám nějaký coachingový setkání s jedním pánem šedesátníkem a když máte takhle jako hluboce, dlouholetě zabudovaný to, že vy se musíte snažit, abyste jakoby nejprve se chovali dobře a potom vás Pán Bůh bude přijímat, to je velký problém. No, protože vlastně to opravdu vede k tomu opětovnému sledování a vracení se k pornografii. My se dostaneme k tomu, jak to třeba zlomit, ale tohle je nějaký úvod. S tím, že závislost na pornografii, ne každý, kdo sleduje pornografii, tak samozřejmě závislý, pojďme si to říct na rovinu. Samozřejmě z křesťanského hlediska víme, že sledování pornografie je hřích. Přece jenom kdokoliv pohledí na ženu, chtivě ještě si zložil v svém srdci. A proč jinak lidi sledují pornografii? Řekněme si to na rovinu, ale když se bavíme o závislosti, tak je to něco, co vlastně nestačí taková ta rada, kterou bohužel v církvi slyšíme častokrát, nebo od různých lidí, tak s tím prostě přestaň. Ta rada na dvě věci, tu prosím vás nedávejte lidem, kteří jsou závislí na pornu. To prostě nefunguje. To znamená, když je někdo závislý, tak je tam problém přestat. To znamená, i když se opakovaně snaží s návykovým chováním přestat, tak se mu to nedaří, vrací se k pornografii znova a znova. Takový pravidlo je, že závislý člověk třeba nedokáže bez pornografie vydržet víc jak měsíc. Takový ten třeba No Nut November, takový ty výzvy, že kluci mají abstinovat a holky taky, tak to je vlastně celkem dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet, jestli jsem nebo nejsem závislý. Nebo že jo, pustní období před Velikonocema, ale člověk si to může samozřejmě vyzkoušet kdykoliv, jo, jenom takový momenty, kdyby člověk to chtěl zkusit. Zároveň potíže v jiných oblastech života, zmínil jsem celou řadu negativních dopadů. Není to, že u každého se projeví všechny. U každého se to bude projevovat jinak v různý míře, podle míry závislosti a tak dále. A jenom je dobré o tom mluvit a dělat tuhle prevenci, protože některé ty dopady můžou být skryté. Jo, třeba někdo vlastně neskoušel komunikovat s opačným pohlavím, nebo si to vůbec nespojí, že by to mohlo být dopad pornografie. Nebo někdo ještě neměl sexuální zkušenosti, takže neví, že se u něj projeví erektilní dysfunkce. To znamená, je dobré dělat tu prevenci dopředu a mluvit o tom. A závislost samozřejmě bude mít nějaký negativní vliv na náš život. Omezení jiných aktivit života, už jsem zmiňoval, nedávají smysl, omezuju aktivity, ale omezuju i vztahy, protože se bojím často o odhalení a tím pádem ten člověk se více izoluje postupně do sebe a jeho vztahy můžou být povrchnější a povrchnější, může opouštět nějaký koníčky, které ho do té doby bavily. Zvýšená tolerance, což je vlastně jako u alkoholika, že postupně potřebuje větší dávky, aby dostal stejný hype, tak vlastně úplně podobně to funguje u pornografie, že buď to sleduje častěji a častěji pornografii, anebo sleduje silnější obsah, tvrdší obsah, násilnější pornografii, pornografii, která třeba nutně neodpovídá jeho sexuální orientaci, různé typy fetišů, může to eskalovat do nelegální pornografie, zoofilní dětská pornografie, může to eskalovat do rizikového sexuálního chování, to jsou samozřejmě extrémy teďka, ale rizikové sexuální chování, že třeba člověk půjde, zaplatí si prostitutku, nebo se stane sexuálním predátorem v síti, jak jsme viděli v dokumentu v síti, nebo že prostě půjde někoho znásilní, jo, a takové ty věci. Samozřejmě není to u každého, pornografie automaticky nevede k násilí, jo, ale třeba u lidí, kteří k tomu mají nějak přirozeně sklony ve svém životě, tak to naopak může podtrhnout a může to k tomu dovést. To je důležité se taky říct. Podstupování rizika jsem přeskočil, podstupování rizika odhalení, že čím silnější bude závislost, tím ten člověk bude ochotný podstoupit větší riziko, že ho někdo odhalí, aby dostal co nejrychleji svoji pravidelnou dávku. To znamená, za začátku si prostě počká doma, až si někde zaleze, jo, a bude mít klid, ale čím bude mít silnější závislost, tak proč by čekal? O přestávce se zajde jako na záchod. Nebo proč by čekal na přestávku, nebo na konec porady, zajde si jako během toho. Proč by kamkoliv chodil, pustí si to rovnou lavici, pustí si to rovnou na počítači, i když kolega kdykoliv může přijít, i když manželka je ve vedlejší místnosti nebo spí hnedka vedle mě. Jo, čím silnější bude závislost, tím já budu víc ochotný podstoupit nějaké riziko odhalení. A v neposlední řadě tak tam budou odvykací symptomy, ale nejčastěji jako problémy se soustředit, můžou to být ale až mentální mlhy, že ztrácím pojem o čase, o místě, co se kolem mě děje, budou tam výkyvy nálad, nejčastěji samozřejmě podrážděnost, že nemám přístup k tomu svému pravidelnému porníčku, bude tam třeba extrémní nadrženost, nebo naopak úplný útlum, že vlastně člověk zažije flatline takzvaný, jo, že vlastně sexuální libido spadne skoro na nulu, což někteří lidi můžou brát jako požehnání. Některé lidi, kteří na to nejsou připravení, tak je to vyděsí a jdou si pustit porno, jestli jsou ještě normální, jo, což je zase vrátné do toho začarovaného kruhu, anebo někteří zase dělají tu chybu, že to vlastně neřeší a potom jedou na takovém tom hypeu, že vlastně jsou v pohodě, ale jakmile se to libido zase vrátí, tak se vrátí s takovou razancí, že to neustojí a jdou si pustit porno. V obdobném případě to mají někteří křesťané, já to zmíním tady, ve stylu, kdy říkají třeba Pán Bůh mě toho zbavil. Já tyhle svědectví nechci vůbec jako zpochybňovat. Věřím, že Pán Bůh je schopen nás toho zbavit, a by to nedělá podle mě tak často. Ale když už se to stane, tak ty lidi často udělají tu chybu, že to neřešejí. Jo, Pán Bůh mě to zbavil, jsem osvobozený, neřeším to. Jenže problém je, že většinou to funguje, já tomu říkám, období milosti, kdy Pán Bůh tomu člověku dá ten prostor zpracovat si ty spouštěče, co se vlastně dělo, proč tu pornografii vůbec sledoval, proč k tomu unikal, jo, a tak dále. No a když to ten člověk neudělá, tak co si myslíte, až, že se stane, až znova přijdou nějaké problémy do jeho života? Bude zpátky u porna. Já slyšel jsem to v desítkách, stovkách případů křesťanů, kteří to takhle měli. Využívat to období milosti, jak já říkám, naplno. To jsem projel momentálně, to, co normálně dělám třeba až hodinu a během skoro 30 minut. Pojďme se podívat na to, co můžeme jako církev dělat pro to, aby jsme vytvořili takzvaný bezpečný prostředí a bezpečný proces toho, aby to lidé mohli řešit. Bezpečné prostředí je jednoduše to, aby lidé se nebáli o tom tématu mluvit a bezpečný proces je to, jak to můžou řešit. Ty dvě se musí doplňovat. Pokud budeme mít bezpečné prostředí, ale nebudeme mít bezpečný proces, tak lidi budou frustrovaní. Jo, že vlastně nevědí, co s tím mají dělat. A pokud bude mít bezpečný proces, ale nebude mít bezpečné prostředí, tak lidi za náma nebudou chodit. Jo, to je jednoduchý. No a potřebuje oboje dvoje. A teďka jak docílit do toho, aby jsme to v tom životě měli. Bezpečné prostředí, já tam asi hodím rovnou obě dvě věci. Máme nějaké výzvy pro církev, jakým způsobem o těch věcech mluvit. První je třeba, jak mluvit o pornu. Řekneme, že to je hřích. Jo, to už jsem tady zmiňoval. Církev jako není problém říct, že porno je hřích. No, to si všichni celkem jako uvědomují, jak kdo má nějakou sebereflexi, tak to dokáže říct. Byť existují i jakoby lidi, kteří jako popírají, že porno je hřích. Existují takový. A já si myslím, že jako k církev prostě musíme férově říct, ale já to vnímám jako hřích. Kdo to tak jako popisuje, je to hřích. Na druhou stranu je tady milost. A myslím si, že v této oblasti my celkově, a to se spíš dostáváme k tomu, jak mluvit jako o sexu, my nedokážeme nějakým způsobem jako do toho vnášet tu milost a tu nějakou jako přirozenost, to, jak to Pán Bůh stvořil. V tomhle tom třeba v tom sexu, tak vlastně, já nevím, jestli jste někdy u vás jako zkazatelny slyšeli nějaký pěkný kázání o sexu, kde by se řeklo, že to je boží dar. Jo, slyšeli, super, tak jako většinou taky zažívám jednoho člověka jako v publiku, jo. Ano, opravdu to je problém, protože za mnou chodí mladí lidi třeba někdy a ve stylu jako, hele, my jsme se teďka vzali a my nevíme, jak o tom sexu máme uvažovat. Že jo, teďka jsme v církvi slyšeli, že to je špatný. Jo, nedělej to. Jo, anebo všechny ty hříchy, jo, vyjmenováváme hříchy tohoto z toho světa, ty sexuální jsou ty největší, že jo, jak jsem už říkal. No a v církvi s tím samozřejmě nemáme problém, takže ty lidi jako potom neví, jak o tom mají přemýšlet. To znamená, je to boží dar, ale samozřejmě jsou tady nějaký důsledky pádu, to, že my často zneužíváme ten sex, včetně pornografie, násilí, jo, zneužívání a tak dále. Těch možností je tady celá řada. A vlastně jakým způsobem teda o tom mluvit, že teda jasně sex je boží dar, ale má nějaký třeba hranice, které mu pán Bůh jako dává a že tady nějaké to zdravé vyjádření, ta zdravá sexualita. Vůbec mluvím o zdraví sexualitě, to taky jako v církvi se moc jako nedělá, když si to zprůměrujeme. No. A vlastně teďka v tom, s tou pornografií, tak vlastně často tam je zdůrazňovaný ten hřích, jo, že to je problém. A kde je ta milost? Že pán Bůh nám pomáhá. Protože ono to v těch lidech budí právě ty pocity viny až pocity hanby. Pocit viny sám o sobě nemusí být špatný, protože pocit viny je o tom, že my vidíme, že tady je nějaký problém, který bych měl řešit. A vede nás to k řešení. Pocit hanby je právě to, co nás paralyzuje, kdy my sami sobě připadáme jako naprosto neláskyhodný, že nám nemůže pán Bůh odpustit, že druzí nás nemůžou přijímat a já jsem naprosto zkažený, jo, a dokud si to nevyřeším sám, tak pán Bůh mě neodpustí a to nás paralyzuje. O to, aby jsme to jakkoliv řešili. Jako, a to není jenom pornografie. My se stydíme mluvit o našich hříších v církvi. My to neděláme, jo, takový ty malý hřích, jako že jsem se na někoho naštval, že jsem na někoho zatroubil v autě, jo, že jsem se pohádal teda s manželkou trošku, že mi ujela trpělivost a tomu dítěti jsem plácnul, jo, nebo něco takového. To my řekneme jako v pohodě, jo. Ale takový ty jako osobnější hříchy, takový ty větší hříchy, jako že bojujeme se záští, že bojujeme prostě s nějakým sexuálním hříchem, že bojujeme s pomluvama, jo. A o tom už jako moc nemluvíme. To je nám nepříjemný být takhle jako osobný. My se za to pořád stydíme. My pořád se za to stydíme. Tady přichází na řadu to, jak mluvit o hříchu. Jako církev, my máme plnou milosti, ale neumíme vlastně ji aplikovat jako reálně. Jo, když jako je začínající křesťan, tak pohoda. Jo, tam samozřejmě odpouštíme, milosti plná, jo. Ale vlastně potom očekáváme, že během roku jako už to bude dokonalý člověk, že jo. A už bude mít dořešený život a už nebude mít žádný problémy. Někdy to tak jako v církvi bohužel vypadá. A někdy tak jako o věcech mluvíme. Ale to taky není realita, že jo. Někdy máme pocit, že bychom už život měli přece mít vyřešený. Obzvláště, když jsme dlouholetí křesťani, že jo. Já už bych přece ten život měl mít v kupě a už bych s takovýhlema věcma neměl bojovat. Já vždycky těm lidem říkám jenom, ať si vzpomenou na Abrahama a jaký dělal v 90 letech. Myslím, že máte dost času. Pán Bůh jako říká, buďte dokonalí, jako já jsem dokonalý, ale to není, že od nás očekává dokonalost. On ví, že prostě nemůžeme být dokonalí. A to znamená, když říká, kdokoliv pohledí na ženu, chtivě jistý, si zložil ve svém srdci, to je boží standard, ale ten boží standard je nedosažitelný. Proto to říká těm lidem, protože aby si uvědomili, že všichni potřebují Boha. A všichni potřebují milost. To je ten důvod, proč říká tenhle ten verš. Ne, abychom si ho odloukali o hlavu, že tohle to všichni máme dodržovat, a když to nedodržujeme, tak jsme špatní křesťani. To je naprosto nepochopený toho, co Ježíš říkal. Ježíš to říkal, nikdo z vás to není schopný dodržet a výsledkem je, všichni potřebujete mě. To je hlavní důvod toho celého poselství. A tady se dostáváme právě teda, jak mluvit o boží milosti, je, že boží milost odpouští naše hříchy a to je vlastně tečka. Jo? Kdokoliv vyznává svoje hříchy, Bůh je natolik věrný, že mu je odpouští. Tam není žádný ale. Tam není to, že se člověk musí proměnit, že se musí změnit, aby mu pán Bůh odpustil. Ne, vyznáváš, že ti odpuštěno, tečka. Knížka Ve válce o čistotu, v podstatě on tam říká skutky pokání. První je, přiznej si vůbec jakoby hřích. On tam vychází toho akronymu ACT, jo, accept. Znamená, přiznej si, že jsi řešil, což je jednoduchý, prostě přiznám si to. A jo, vůbec přiznám si, že mám problém. Druhý krok je, vyznej to, confess. A to je právě, tam je použité slovičko homologeo, mluvit stejně jako. To znamená, že o tom hříchu mluvíme stejně jako pán Bůh. Jo? Že se nevymlouváme, proč jsme řešili, jak jsme řešili, co nás k tomu vedlo, prostě to vyznáváme, byl to hřích, je to špatně, uznávám to. A ideálně to máme vyznat Bohu a druhému člověku, proč pragmatický důvod jsme lidi a Boha nevidíme. A někdy nám pomáhá, když to řekneme tomu druhému člověku, protože někdy právě v tom sebeutápění se v tom, jak jsme špatní a jak jsme hříšní a podobně, tak nedokážeme vnímat to boží odpuštění. A nedokážeme číst ten verš, kdokoliv vyznává své hříchy, pán Bůh je tak věrný, že mu je odpouští. Tečka. Nic dalšího, žádná změna. Tečka tady. Vyznáváš odpuštěno. A to si myslím, že je důležité, že ten druhý člověk nám to může připomenout. Tady hraje úžasnou roli církev. Že se to navzájem můžeme připomínat. A to odpuštění je zároveň důležitý, protože vlastně to odpuštění v momentě toho vyznání, tak je to, co tvoří vlastně ten základ našeho křesťanského života. Je vlastně naší motivací, my někdy jakoby jdeme k té proměně, že vlastně já se musím změnit, což je téčko, což je další krok, turn, odvrátit se od hříchu, což je proměna. A my někdy jako křesťané máme právě pocit, obzvláště když jsme dlouholetí křesťané, že se teda potřebujeme změnit, abychom teda znovu mohli přijmout tu boží milost. Což je blbost. To pán Bůh od nás neočekává. Pokud žijeme náš křesťanský život s tím, že, nebo pokud chceme přestat s pornem, jo, když budu konkrétní, s tím, že musíš, protože ti to říká Bible, protože ti to říká pan kazatel, protože ti to říká církev, protože já nevím co, tak je to špatně. Tak přestaň, to selžeš. Dřív nebo později selžeš, to nemá jakoby dlouhodobý účinek. A tohle to po nás ani pán Bůh nechce, to je zákonnictví. Ta změna vychází z toho odpuštění. Já vím, že mi bylo odpuštěno. Já vím, že pán Bůh mi odpustil a proto já chci žít jiný život. Vemte si, dělám testík všude. Jak řeší na desatero. Protože spousta lidí řekne, že jo, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Začíná tím přikázání. To je špatně. Začíná to, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Podívej se, co jsem pro tebe udělal, jak jsem tě zachránil, že tě miluju vlastně, i když jsi měl prostě problémy, když jsi byl v tom hříchu, že Ježíš nás vyvedl z otroctví, z domu hříchu. A, tak já jsem tě zachránil, vyvedl jsem tě z toho, odpustil jsem ti, zachránil jsem tě. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Pokud přijímáš to, že já jsem tě zachránil, pokud ty tohle, samozřejmě to musíme přijmout, že jo? Ale pokud my to přijímáme v tom vlastně vyznání a pane Bože, jo, odpust mi, tak vlastně je to o tom, že my víme, co pro nás pán Bůh udělal. To v nás budí vděčnost za to, co pro nás udělal. A to je ta motivace žít ten život jinak. Zároveň teda, protože si uvědomujeme, že pán Bůh pro nás chce dobrý život. On chce, aby jsme žili dobře. A dává nám nějaký vodítka. A to, že co pán Bůh říká, tak si uvědomujeme, že je pro nás dobré. Proto tak chceme žít. Jo, je tam ta touha. Není to o tom, že já musím se změnit, protože pán Bůh mi to říká, ale protože já se chci změnit, protože vím, že to je pro mě dobrý a to, co pán Bůh říká, je pro mě dobrý. Jo, ta motivace je postavena úplně jinak. Jo, a to si myslím, že je křesťanský přístup, který bychom v lidech měli budovat. A zároveň vlastně ale to odpuštění často se vypořádává právě s tou hanbou a s tou vinou, který ty lidi zažívají. Takže je to nevrhá do toho negativního emocionálního stavu, který je potom často zase únikem, nebo kde pornografie je tím únikem, ale vlastně přerušuje tenhle ten začarovaný kruh. Že vlastně člověk se do toho nedostane. A to jenom zmíním, a to je, Ježíš z nás nesněl pouze náš hřích. On z nás sněl i naši hanbu, jak říká Izajáš 53. A to je velmi důležitý. A vede to ke čtvrtému kroku. To je strengthen, posiluj. Jo? A to je ten moment, kdy Ježíš říká Petrovi, třikrát mě zapřeš a až se obrátíš, posilni své bratry. Znáte příběh o Davidovi a Batšebě? Jak prostě se flákal doma místo toho, aby táhnul do války. Potom se procházel po střeše, nic nedělal, flákal se, viděl tam pěknou holku. Ten největší bizar na tom příběhu je, že on za ní nešel. On si ji nechal zavolat k němu domů. No a ty posluhové tam šli, reálně, zaklepali. Paní Batšebová, pan král vás chce vidět. A s oblékáním se neobtěžujte. Takový bizar toho příběhu, jo, když si to uvědomíte. A on se to snažil potom samozřejmě zakrýt, dokonce nechal zavraždit jejího manžela, nakonec ho usvědčil prorok Nátan. A tam napsal jeden z nejúžasnějších žalmů, který kdy byl za mě napsaný, a to je žalm 51. Napsal pokání. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své velké milosrdenství, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Můj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukáží spravedlivý ve svém soudu v tom, co vyřkneš. Chvíli pokračuje a dojde k bodu. A budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Kdyby David mlčel o svém selhání, tak možná bychom ho ani v Biblii neměli. Kdo ví? My o tom víme. On o tom nemlčel, on činil pokání, proto je nazván mužem podle Božího srdce. Ne proto, že by byl dokonalej, ale protože byl ochotný činit to pokání, protože to vyznal a pán Bůh potom obnovil tu jeho službu, obnovil všechno, co dělal a on pokračoval i ve vedení. Ale bylo to o tom, že on posiloval druhé. A to je přesně o tom, že my často jako křesťané, jak jsem říkal, my se stydíme mluvit o našich hříších a o našich selháních a být konkrétní. Nejhorší jsou svědectví, kdy no já jsem udělal něco špatného a cítil jsem se kvůli tomu hrozně a pán Bůh mě odpustil a já jsem teďka už v pohodě, takže děkuju ti, pane Bože, za tvůj milost. To je ten vágní svědectví, který nikomu nic neřekne, je úplně na nic. Já se omlouvám těm, kteří to takhle občas jako dělali, ale je to realita. Takovýhle svědectví reálně nikomu nic nedá. To je asi jako když přijdete za svýma nevěřícíma kamarádama a řeknete jim, pán Bůh ti odpouští tvoje hříchy. Já žádný nemám. No, to je běžná odpověď. A když mluvíme o našich hříších, o našich selháních, tak ono to má dvojí efekt. Jednak jsme konečně upřímní. Potom vlastně lidé v církvi se přestanou možná bát mluvit o svých selháních, protože často mají pocit, že jsou jediní, kteří s něčím zápasí, obzvláště s pornografií, jo? A možná to konečně začnou řešit. Možná konečně díky tomu budeme naplňovat naše biblické poslání církve, kdy máme vyznávat hřichy jeden druhému, máme se jeden za druhého modlit, máme si pomáhat, máme nést břemena jedním druhým, protože když to neděláme, že jo, tak selháváme ve svém úkolu jako církev, co si budeme povídat. A jak vlastně můžeme si navzájem pomáhat, když vlastně si o těch problémech neříkáme. Musíme to říkat. Jo? To znamená na férovku mluvit o svých selháních a já chápu, že ne každý to bude dělat zrovna, když teďka jako mám ten problém, jsem v tom problému, tak nebudu to říkat samozřejmě před celým shromážděním. Jo? To je takový ten jako křesťanský exhibicionismus, tomu se prosím vás taky vyvarujte. Ale prostě budu to řešit s někým. Zároveň, až se z toho dostanu, tak možná vydám svědectví, možná jednomu člověku, možná skupince. Možná nakonec před celou tou církví. Jo, kdo ví? To je můj úkol, který já dělám teďka, vlastně, když přednáším o tomhle tématu. Já sám jsem na tom závislý a tak teďka motivuju lidi, aby se nevydávali tou stejnou cestou, jako jsem šel já. Posiluj své bratry. Takže to je jeden efekt, mluvit o svých selháních v církvi. A druhý efekt, že lidi mimo církev nebudou odrazováni pokrytectvím k církvi, která se často tváří jako, že žádný hříchy nemá. Ono to má i evangelizační efekt. A možná to nebude, já žádný hříchy nemám. Ale možná to bude, hej, já tady s tím mám taky problém. A fakt ten Bůh mi s tím může takhle pomoct. To je jenom úžasná zpráva. To je ta dobrá zpráva. To znamená, ono to má i ten evangelizační účel. A to je o tom, že prostě církev si má navzájem pomáhat a není to jenom o bohoslužbě. Je to o celkovém prostě nastavení, jak my žijeme ten náš život. A i přes ten týden spolu navzájem, jakým způsobem budujeme ty vztahy v církvi, protože to je naprosto zásadní. Pokud z církvi nikoho, žádného důvěrníka takhle nemáte, tak si prosím vás zkuste z někoho najít. To je moje povzbuzení vůči vám. Jo, jak tam byla ta statistika, že nikdo neví, jak na tom přesně jsem. Kdo ví, jak na tom přesně jste? Komu důvěřujete natolik, že mu řeknete všechno o svém životě? Jakkoliv je to bolestivý. To zase je ta nejhorší část vlastně našich životů, kdy my vnímáme, nebo já to vnímám, Marek Macák o tom mluví často, že my v církvi zakoušíme, celý společnosti, ale bohužel i v církvi, zakoušíme krizi přátelství. My žijeme povrchní vztahy a nejdeme do hloubky. Ale obzvláště jako církev, obzvláště jako křesťané, bychom měli jít do té hloubky. A není to o tom, že bychom se do toho měli nutit takovýto církevní, jako že bychom měli ty vyznávat ty hříchy na sílu a podobně, to je taky špatně, ale prostě mít tam ty lidi, kdy přirozeně budujeme ty vztahy, kdy přirozeně s jedním, se dvěma lidma se potkáváme a snažíme se být jeden před druhým zranitelný a pokládat si navzájem ty otázky složitý, samozřejmě bez toho ani bychom kohokoliv nutili, tak prostě jak se ti daří? Je teďka něco, s čím bojuješ? Můžu ti s něčím pomoct? Je naopak něco, co se ti daří? Já teďka zápasím tady s tím. Potřeboval bych pomoc tady. To jsou věci, které my potřebujeme v té církvi dělat, které často neděláme. A myslím si, že potom máme problémy v nejrůznějších oblastech, tak bych nás jako vedoucí chtěl samozřejmě motivovat, abychom šli tím příkladem a tohle to začali dělat. Což mě vede k tomu bezpečnému prostředí, k poslední věci, kde mluvit v církvi o pornografii a jednoduchá odpověď je všude. Ať už je to na velkých setkáních, jako je třeba nedělní shromáždění, kážu na to téma běžně. My se o těchto tématech bojíme prostě mluvit na férovku. Potom jako se snažíme jako nějak zdrobňovat a nakonec to neřekneme naplno a vyzní to divně. Musíme se o tom bavit na férovku. Procentuálně Bible ve více verších mluví o penězích a o sexu, než o tom, jak být spasen. To je důvod k zamyšlení, o čem v neděli mluvíme s kazatelny, ne? Je to téma, který patří na kazatelnu, který tam má zaznívat a nemusí to být samostatný téma vždycky, jo, může samozřejmě, ale může to zaznívat i v ilustracích, v tom, jak mluvíme o věcech, že někdo s tím měl problém, jak se to vyřešilo, že já jsem s tím měl problém a tak dále. Střední skupiny jsou více o tom, že máme třeba mládež, máme třeba rodiče, máme třeba nějakou střední generaci, máme třeba i ty babičky a dědečky, oni to potřebují taky slyšet. Prostě na těch středních skupinách tak už můžeme více aplikovat, co s tím teda můžou ty jednotlivé skupiny dělat. Jak s tím můžou zacházet. Takže se snažíme vzdělávat tady tím způsobem. No a potom na těch menších skupinách, to jsou většinou ty mini skupinky o pár lidech, tak tam nastává ta změna. Tam je to, kdy se můžeme bavit do hloubky. Tam si můžeme pokládat ty těžké otázky. A tam si navzájem můžeme pomáhat. To na těch větších skupinách samozřejmě možný není. Tam můžeme říkat obecní principy, ale na těch malých skupinkách, tam dochází k té změně, protože si navzájem pomáháme. Takže proto je dobrý o tom mluvit prostě všude. A vlastně ono to pomáhá právě budovat to bezpečné prostředí, protože vlastně to normalizuje, jak o tom mluvíme. Je to detabuizace toho tématu, je tam potřeba otevřenost ze strany prostě vedoucích, kdy i oni jsou schopni prostě vyznat, že s tím třeba měli problém. Je tam samozřejmě diskrétnost, když už teda za náma někdo přijde, tak nevyřvávat to, ale být diskrétní o tomhle tom tématu. A zároveň poslední, tak nabídnout řešení, což je teda ten bezpečný proces. A bezpečný proces zjednodušeně je vzdělávání, vedení a vztahy. Vzdělávání, vzdělávat lidi o tom, jak funguje závislost na pornografii, co to může způsobovat, jaké to má dopady a jakým způsobem s tím samozřejmě můžeme pracovat. Jo, nějakým praktickým způsobem. Tomu se dostanu. Vedení, kdo z vedoucích ví, co má dělat. Samozřejmě kazatel není vševědoucí. A kazatel nebude mít odpověď na všechny otázky. Možná poskytnout jim nějaké školení, zaučit je, aby nějakým způsobem měli aspoň základní přehled, co můžu dělat potom i prakticky, jak říkám, k tomu se dostaneme. A vztahy, to jsou ty vykazatelnostní skupinky, kdy vlastně my vytváříme proto prostor. Ono to může být samozřejmě i tom, že se těm lidem věnujeme jeden na jednoho. Pokud máme kapacitu, tak je to možné. Doporučení třeba, když se vám těch lidí sejde víc, tak uvolíte skupinku. Rozvěte, hele, mám tady víc lidí, nechtěl by se třeba zapojit, že bychom udělali skupinku. Já, protože ono, ty své pomocní skupinky v tomhle jsou moje ozdravný jakoby vliv v tom, že my se učíme mluvit o tom tématu normálně a tím pádem jako zase nejsme sužováni vlastně těma pocitama viny, hamby a tak dále. Protože se to normalizuje a nezakoušíme to odsouzení v té skupině. Takže vztahy v tomhle jsou neskutečně důležitý a můžeme si položit samozřejmě klíčové otázky, jakým způsobem vzděláváme lidi v církvi o problematice pornografie, co funguje, co nefunguje, co bychom mohli zlepšit, koho si můžeme pozvat, kde o tom můžeme začít vzdělávat, jak my sami se o tom můžeme začít vzdělávat, což je vlastně i ten další, jakým způsobem podporujeme růst dalších vedoucích v církvi, aby věděli právě, co se děje. Možná i jestli nejenom jak jestli lidé vedoucí vědí, jak k tomu přistupovat, ale jestli lidi vědí, za kým jít. Pokud máte nástěnku, už super možnost. A tam měli napsáno, za kterou oblast církve jako jsou zodpovědní. A měli tam ale i pastorační věci, jakože prostě pokud řešíte problém tady s tím, jděte tam za tím. Nebojte se ozvat. To je jeden z takových jako jednoduchých nástrojů. Jaký jsou mezilidský vztahy u nás v církvi, nachází zde lidi podporu, chodí sem lidi spíše na přednášku, nebo opravdu tady nachází ty vztahy. Spousta církví to zakoušela, že po covidu spouště lidem nepřišli lidi už do církve. Protože se zvykli na ten online a vlastně zjistili, že do té církve nemusí chodit, protože tam neměli ty vztahy. A církve, které byly postaveny primárně na programech a na kázáních a podobně, tak prostě přišli o lidi. Že ty lidi už se tam nevrátili, protože neměli důvod. A my mu řekneme, to je povrchní, když přece kvůli Pánu Bohu. No, jasně, ale my Pána Boha zakoušíme jako církev, jako společenství. Pána Boha zakoušíme i v těch vztazích. A to je prostě nedílnou součástí. Jak můžeme nějak podpořit vytvoření podpůrných skupin pro ty, kteří zápasí? Samozřejmě se můžou vytvořit i cíleně jakoby podpůrné skupiny k tomuhle z tomu tématu. Kdybyste nevěděli, my právě děláme podpůrné skupiny, zaškolíme lidi, pokud chcete, můžete to i v církvi dělat jako potom veřejně, jo, jako službu neutrálně i pro ty nekřesťany, jo, že to nemusí být jenom pro lidi v církvi. U jedno společenství se třeba rozhodlo tak, že si udělají nejdřív jako interní skupinku a po čase, že to teprve transformují a otevřou to navenek. To je taky jako třeba jedna z možností, s tím můžeme pomoci. A to je teda třetí část, jak konkrétně pomáhat lidem. Jednak bezpečné prostředí, už jsem to zmiňoval, zpověď ne nutně v katolickém stylu, i když ta má samozřejmě taky jakoby prostor, protože za někým jednou vyspovídám se, má to taky svoje místo, ale i v tom protestantském smyslu, to, že jdu za druhým člověkem, vyznám svoje hříchy a ten druhý člověk mě právě může ujistit o tom božím odpuštění, jak jsem zmiňoval. A to znamená ta zpověď, to, že prostě to vyznám, tak má svoje místo a neměli bychom na to zapomínat. Osobní doprovázení, to jsem taky zmínil, že vlastně se můžeme lidem věnovat na osobní úrovni, nebo potom vytvořit podpůrnou skupinu, nebo i v rámci nějaký jiný skupiny, že to nemusíme řešit jenom tohle téma, ale řešíme šíř to téma, tak to je další možnost. Odkázat je na nás, na Nepornu, kde nabízíme bezplatnou pomoc, nebo odkázat je na odbornou pomoc. Tady prosím vás zdůrazním, obzvláště pokud ty lidi zápasí s něčím fakt složitým. Může to být nějaký trauma, může to být úzkostný, depresivní stavy, může to být sebepoškozování, může to být sebevražedný sklony. Tam jako nepřemýšlejte, nehrajte si na odborníka a nehrajte si na to, že Pán Bůh vyřeší všechno a modlitba vyřeší všechno. Pošlete ty lidi okamžitě na odbornou pomoc nebo pomožte jim najít odbornou pomoc. Jo, tohle jsou stavy, se kterými není radno si zahrávat. Můžete se za ně samozřejmě dál modlit, můžete je dál doprovázet, můžete s nima dál jakoby být, prostě nabídnout jim tu oporu, ale tady to jsou tak závažní témata, kdy oni potřebují odbornou pomoc. Nehrajte si na odborníky. Pokud nemáte odborné vzdělání, nehrajte si na ně. Říkám to na rovinu. A je to určitě jeden ze způsobů. A samozřejmě kromě toho, když třeba nemáte nikoho v té církvi, tak je můžete odkázat i na nějakou odbornou pomoc i tak. Tam jenom si buďte vědomí toho, že bohužel pořád v České republice existují odborníci, kteří to zlehčují a řeknou, že pornografie není problém. Takže těm lidem bohužel nepomůžou. Jo, my v Nepornu máme nějaký seznam interní, nějakých ověřených takhle terapeutů, který když tak jakoby těm lidem opravdu pomůžou. Takže když tak se můžete obrátit i na nás na nějaký kontakt, nebo je odkázat na ADKP, jo, a podobně, tak to jsou nějaké možnosti, ale rozhodně také důležité. Restart mozku, to znamená, vlastně, aby se člověk zbavil závislosti, tak v průměru, pokud na tom člověk pracuje intenzivně, jo, tak to trvá 6 až 12 měsíců. Abstinenční příznaky nejsilnější jsou první 3 až 6 týdnů, jo, potom většinou opadnou, ale to ještě neznamená, že člověk má vyhráno a často lidi sklouznou k tomu, že si řeknou, já už vlastně nejsem tolik v pokušení, já už jsem celkem v pohodě, tak se přestanu tolik hlídat a to většinou je kámen úrazu. Restart mozku, to znamená, že jo, tam dochází vysloveně k poškození mozku v tom, že dochází k nějakým změnám na mozku, tomu, jak spínají synapse v našem mozku a tak dále. Závislí lidé třeba mají menší šedou mozkovou kůru v prefrontálním kortexu, což je oblast zodpovědná za naší vůli a rozhodování. Jo, to znamená, závislí lidé se jednoduše chovají jako malí děti v něčem, protože vlastně to potřebují teďka hnedka a nejsou schopní počkat. Jo, když to zjednoduším, prosím vás. Takže v tomhle tom vlastně ten mozek je schopný se opravit, říká se tomu neuroplasticita mozku, ale trvá to minimálně 6 měsíců a takže v průměru se vybavíme 6 až 12 měsíců na restart mozku. Užitečný nástroj v tomhle tom můžete využít náš online kurz 30 dní bez porna, který máme zdarma dostupný na našich stránkách, nebo odkaz, máme to na platformě teďka druhýkrok.cz, ale odkaz najdete na našich stránkách. Máme i verzi pro muže a verzi pro ženy. Ten 30-denní kurz provází takovýma základníma krokama, který vy s těma lidma můžete probrat taky. A připomenout si to, co vám teďka řeknu. První věc je zabránit nebo omezit přístup k pornu. První věc, jo. A jak jsem říkal, člověk jako někdy lidi přicházejí s výmluvama, já přece potřebuju budovat tu silnou vůli. Ta největší blbost. První věc, jak jsem říkal, naše vůle je biologicky ovlivněná závislostí. Druhá věc je, tady budu vycházet z knížky Atomové návyky, teďka celkem populární, a tam vlastně ten autor říká, že když se podíváte na lidi se silnou vůlí, tak to není o tom, že by měli nějakým super nadpřirozeným způsobem silnou vůli. To je o tom, že si uspůsobili svoje prostředí tak, aby tu vůli nevystavovali tomu pokušení. To znamená zabránit či zamezit přístup k pornu. To je jako první krok. A ať už je to to, že prostě vyměníme smartphone za tlačítkový, nebo že prostě si nainstalujeme nějaký blokovací programy do počítače, na mobil, jo, nebo cokoliv dalšího. Prostě nastavíme si nějak ten život tak, abych nebyl tolik vystavovaný tomu pokušení a abych neměl snadný přístup k pornu, protože platí jednoduché pravidlo. Pokud máš snadný přístup k pornu, dřív nebo později se podíváš. To je prostě realita. Takže to je první věc, doporučuji v tomhle tom nejrůznější samozřejmě blokovací nástroje, včetně třeba rodičovský kontroly a tak dále. Komplexní je Covenant Eyes, já ho doporučuji hlavně v církvích a třeba na mládežích a podobně, ale jakoby funguje dobře i pro skupiny lidí. Stojí totiž $17 měsíčně. Jo, je to trošku dražší, ale je tam až 10 uživatelských účtů a neomezený počet zařízení, což je výhoda. Takže se to potom třeba na mládeži a tak může rozložit nebo v církvi. Ale výhoda toho programu je, že jednak on blokuje přístup k pornu, ale zároveň skenuje obrazovku, snímá obrazovku a potom to posílá rozmazané snímky nějakému parťákovi. Proč je to důležitý? Protože to je ta vykazatelnost a je to vlastně vystupování z anonymity, přičemž anonymita je jeden ze základních problémů online závislostí. Anonymity, accessibility, affordability v angličtině. To znamená, porno je snad je anonymní. Nikdo vlastně neví, co dělám na tom mobilu. Je snadno dostupné, je zadarmo, a je snadno přístupné, stačí pár kliků. A Covenant Eyes tady s tím může pomoct. Takže to je jedna z věcí. Potom druhá je právě ta vykazatelnost. Vykazatelnost zní jako hrozně vznešený slovíčko. A já ho v něčem nerad používám, ale není bohužel lepší slovíčko. A vykazatelnost o tom není, že my tomu druhému člověku děláme policajta. Co jsi dělal? Dělal se na porno, nebo nic se z něj díval. Jo? O tom to není. Je to o tom, že třeba i když mě přijde prostě ten report na tom Covenant Ties, tak tomu kámošovi zavolám, řeknu, hele, já přišel report, se zase na něco díval, co? Jak se máš? Jseš v pohodě? Můžu ti nějak pomoct? Můžeme se o tom popovídat? Chceš se sejít? Prostě bej tady pro toho člověka, o tom to je. A v konečném důsledku vykazatelnost, ta průběžná, jo, hlavně to znamená průběžná, že se scházíme pravidelně a bavíme se obecně o životě, jo, že si pokládáme ty těžké otázky, jak jsem říkal, jak se máš, zápal jsi s něčím, můžu ti s něčím pomoct a tak dále, tak je v konečném důsledku obudování hlubokého přátelství. To je hlavní smysl vlastně vykazatelnosti. No, protože vztahy jsou motorem našeho života a i výzkumy ukazují, že vztahy jsou nejlepší prevencí a řešení závislostí. Jo, hluboký přátelský vztahy. A to musíme v církvi podporovat. Samozřejmě já lidem, hlavně malým, říkám, hele, pokud jste na škole, tak přirozeně budujete ideálně hluboký, jako máte přirozený prostředí k budování hlubokých vztahů, protože k tomu potřebujete i čas. Protože budete mít možná rodinu, práci, koníčky a najednou zjistíte, že vlastně se svým nejlepším kamarádem jste se neviděli půl roku, protože jste to nedali do kalendáře. A budovat vlastně už ve škole nějakou cílevědomost v tom, že se potkávám s někým pravidelně a dávám si to do kalendáře, jo, abych na to prostě myslel. To je neskutečně důležitý a je to life skill, který vám vydrží po celý život. Potom je tam obrana, to je v momente, kdy já vychytávám ty slabý místa, jakože třeba, já nevím, rodiče jdou na dovolenou, anebo o víkendu tady nebudou, já bych byl doma sám, zavolám kámošovi, hele, mohl bys na mě myslet, mohl bys se za mě modlit, nebo ještě líp, mohli bysme něco podniknout společně. Nebo jedu na pracovní cestu. Jo, vím, že to je pro mě zdroj pokušení, budu tam třeba sám na pokoji a podobně, když si řeknu, hele, můžeš na mě myslet, můžeš si třeba párkrát během té cesty zavolat. No, prostě vychytávám ty slabý místa, abych předcházel tomu pokušení. Útočná, teď jsem v pokušení, teďka zvedám telefon, teďka volám. Kdyby vám někdo volal, jedno dobré doporučení, když to zvednete, on vám to řekne, že je v pokušení podívat se na porno, tak prosím vás, nestravte 30 minut tím, že se s ním budete bavit o tom, jak má chuť podívat se na porno. Jo, protože když zavěsíte, tak se bude podívat na porno. Potřebujete tu jeho pozornost odvíct k něčemu jinému. Jo, udělat nějaký plán toho, co má teďka dělat, ideálně něco pozitivního, případně se s ním domluvit schůzku, prostě vymyslet to, co on může teďka jako dělat a pomoct odvíst tu pozornost něčemu lepšímu, něčemu jinému. Lidem, kteří zápasí s pornografií, tak vlastně je vedu ke změně pozornosti. To znamená, když jim říkám, když vy byste byli v pokušení, tak tři kroky, to znamená, přiznejte si, že jste dostali chuť na porno, takový ten vnitřní zápas, jako v hlavě, chci se dívat, nechci se dívat, chci se dívat, nechci se dívat, ten prohrajete. Přiznejte si to, dostal jsem chuť na porno, čím dřív si to přiznáte, tím to bude lehčí a přiznejte si to nahlas. Nemusí to slyšet všichni kolem vás, to není pointa, ale když to řeknete nahlas, verbalizujete to, tak ten mozek se aktivuje trošku jinak, je to psychologický prostě hack a v podstatě ten problém se jakoby materializuje a vy jste schopni o tom líp přemýšlet logicky. Jo, to je takový dobrý hack, to znamená řekněte si to nahlas, verbalizujte to. Potom to nahlas odmítněte, nechci se dívat, protože... A tam je dobré, aby si doplnili vlastní důvod, proč se na to nechtějí dívat. Ideálně pozitivně formulovanou motivaci. Ne, nechci se dívat, protože porno je špatný, protože pán Bůh to nemá rád, jo, a podobně. To taky nepomáhá. Cílem vlastně motivace není o tom, co nechci, ale co chci. Definovat si, co chci místo toho porna. Chci, já říkám, cílem abstinence od pornografie není přestat sledovat porno, ale žít lepší život. To je mým cílem. No, já chci žít lepší život. Chci být lepší táta, chci být lepší manžel, chci být lepší manželka, jo, nevím. Definovat si sám, co od toho života teda chci a proč nechci to porno sledovat. A potom vlastně změnit tu pozornost, to znamená jít se projít, jít si zaběhat, jít si udělat čaj, jít tancovat, jít zpívat, já nevím, jít si zahrát nějakou hru, jít ven s kamarádem, zavolat rodičům, navštívit babičku, to je jedno, cokoliv vás prostě napadne, odvíst tu pozornost někam jinam. Jo, když nikdo není dostupný, já mladým lidem říkám, ať zvednou telefon a zavolají svoji babičce. Velmi rychle přijdou na jiný myšlenky a babička ještě bude ráda, že jste se ozvali. To je takový oskoušeno našimi klienty, doporučuju. Ale zároveň vlastně v té změně té pozornosti, já udělám krok zpátky, já to musím potom přehodit, je to odhalení těch spouštěčů. Protože spouštěče to je to, co mě potom vede k tomu sledování porna. A často to jsou právě ty negativní emocionální stavy. No a nemusí to být takový ty vizuální spouštěče, ty samozřejmě můžeme řešit taky. Jakože třeba někdo je nějak oblečený, vyskočí na mě nějaká reklama nebo něco takového. Ale ty stavy, to znamená,

Protože když to jakoby napasujete přesně na ten jeho problém, proč on uniká, a nabídnete mu konstruktivní řešení, tak to je to, co pomůže. A ten plán si potřebuje připravit dopředu, že když na místě, když bude v pokušení, bude vymýšlet, co má dělat, tak to je pozdě. On potřebuje mít ten plán připravený předem. A vy mu v tom můžete pomoci s tím, že mu pomůžete odhalit ty spouštěče a naplánovat, co místo toho může dělat jinýho. A on časem může přijít na další věci, jakože postupně to budete vychytávat. To není, že během jednoho sezení přijdete na všechno, jo? To taky jako je důležité říct. To možná ještě jsem zapomněl říct jednu věc, když jsem se bavil o té změně. Takže změna není jako takhle, ale změna je proces. A jak jsem zmiňoval, že věřím tomu, že Pán Bůh nás toho může zbavit takhle, ale nedělá to tak často, tak moje zdůvodnění je, že pro Pána Boha je mnohem důležitější, když nás tím procesem provede, protože v tom procesu my se naučíme mnohem více o nás samotných a o něm, což je pro náš život mnohem lepší. Z takových věcí. A samozřejmě potom teda pomoc s budováním nových vztahů nebo nových návyků, zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex. To jsou věci, se kterými můžeme pomoci taky. Budování nových návyků, cokoliv je pro toho člověka jako důležitý. Protože vlastně cílem není soustředit se na boj s pornem. Mám problém a nesmím se dívat na porno. Co tím děláme? No pořád myslíme na to porno, že jo? No a cílem je myslet na něco jiného. Ideálně na ty lepší věci, budovat nové návyky, nové koníčky. Může to být i v rámci církve, v rámci vztahů. Samozřejmě my věříme jako křesťané, že to nejlepší je Pán Bůh, že jo, a myslet na Ježíše. Když to zjednoduším, pomoci jim budovat ty lepší jakoby návyky, myslet na ty lepší věci a žít ten život, který chtějí žít. Ne ten, který nechtějí žít, ale ten, který chtějí žít. Což vlastně se týká i těch zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex. Což jenom u toho zdravého pohledu na sex, tam zase u všeho tohle z toho prostě můžete použít otázky. Co on se pod tím představí, co on by chtěl budovat, jaký on by chtěl budovat návyky, jak vypadají zdraví vztahy, jak vypadá zdravý pohled na sex. My někdy máme tendenci jim jako předávat hotovou věc lidem. Proč? Proč děláme tu práci za ně? Když lidem přidáme něco hotového, myslíte si, že si toho budou vážit? Když si k tomu dojdou sami, budou si toho vážit mnohem víc. A co když se dojdou k něčemu špatnému? Já tyhle si otázky pokládám nekřesťanů. A oni si dojdou někdy k lepším věcem než ty křesťani. Upřímně řečeno v těch závěrech. No a nemusíme se toho bát. My je můžeme směřovat, můžeme je vést. A to, že teďka můžou mít trošku jako pohled, který úplně není biblický, to není problém. Ono, že jsou na začátku toho procesu. Proces je změna. Za půl roku budou jinde. Možná to přehodnotí. My tam můžeme být zase pro ně, protože doprovázíme na té cestě. A samozřejmě, když se vrátím k tomuhle z tomu, tak jak jsem teďka řekl, tak je to proces, je to dlouhý proces a potřebuje to trpělivost a doprovázení z naší strany. Jednou modlitbou se rozhodně nic nevyřeší, ale ty lidi potřebují doprovázet a my tam musíme být s nima.

0: Reprízy Akademie naladíte od září nově v úterý v 21 hodin a v pátek po 17. hodině. Poslouchali jsme přednášku Píta Laptna z Evangelického fóra o závislosti na pornografii. Jak bojovat s tímto zákeřným nepřítelem a závislostí? A už je snad přinesl rady, pomoc. A nebojme se vyhledat odborníky, někoho, kdo nám pomůže, pokud jsme upadli.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Gondášem a budeme studovat příběh Ježíše před veleradou. Do té doby několik písní. Dobrý poslech přeje Pavel Kohout.

Překročili jsme s vysíláním Rádia 7 8 hodinu večerní v sobotu 29. srpna. Za chviličku otevřeme Markovo evangelium s Petrem Baďurou a Jáchymem

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16, 25 až 27.

0: Milí posluchači, vítejte při poslechu pořadu Ke kořenům, který pro Rádio 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Naším hostem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V našem průběžném čtení Markova evangelia jsme postoupili až do 14. kapitoly, která popisuje události předcházející Ježíšovo ukřižování. Jsme zhruba ve třetí třetině této kapitoly, budeme dnes číst text od 43. verše. Má otázka tedy zní na kontext, co jsme se už v této kapitole dozvěděli.
1: My už se nacházíme v tom závěrečném finálním celku Markova evangelia, v pašijním vyprávění, ve kterém Marek se soustředí na to, co je podle jeho zprávy to nejdůležitější, to znamená na Ježíšovu smrt a pak také na zprávu o prázdném hrobě. Je to v struktuře Markova evangelia taková výrazná pointa. Když bychom si chtěli nějak graficky představit, jak to evangelium vypadá, tak možná by nám to mohlo připomenout takový ležící vykřičník, kdy předchází to vyprávění o tom, co v životě Ježíš dělal. Pak následuje ta pašijní tečka velmi výrazná. V tom se Marek liší od ostatních evangelistů, kteří postupují úplně jinak. Ale my se nacházíme teď zhruba tak právě, jak jsi říkal, v polovině nebo dejme tomu v třetině toho vyprávění a jsme vlastně v situaci, kdy už všechny ty náznaky se začínají naplňovat, začíná se zúročovat to všechno, co už jsme četli v tom předchozím textu a Ježíš už vydal všechny signály, které nám mají napomoct, abychom porozuměli, že to, co se stane, je jeho svobodná vůle, že to je jeho svobodné rozhodnutí. Ať už je to večeře s učedníky, ve které Ježíš se jim odevzdává učedníkům a dává se v jejich prospěch, dává se jim, aby ho mohli přijmout. A tím naznačuje, že ten moment sebevydání už vlastně proběhl, že nenastává až na kříži. A pak také velmi vypjatá scéna modlitby v Getsemanské zahradě, kde Ježíš vlastně vede vnitřní zápas o to, aby přijal tu situaci, která se před ním otevírá. A teď už vlastně začíná to, co bychom mohli označit za takovou tu akční scénu vyprávění. A to je ta vlastní konfrontace s nepřátelskou mocí.
0: Prvním úsekem, který budeme tady dnes číst, je text ze 14. kapitoly Markova evangelia od verše 43. do verše 52. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, ten to je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vstáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za nimi nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes čteme, milí posluchači, Markovo evangelium, 14. kapitolu. Jáchyme, čteme zde text Ježíšova zatčení. Ježíš zde v tom textu poukazuje, že denně učíval v chrámě a nezmocnili se jej. Proč jej tedy zajali, proč jej zatkli takovýmto dobrodružným způsobem?
1: Tak my v tom můžeme sledovat několik rovin. Ta první rovina je taková ryze praktická, kterou možná známe i ze zkušenosti svého vlastního života, že někdy ten okamžik, kdy se moc projevuje nějakým způsobem, tak je jakoby záměrně takový vypjatý a neúplně přirozený. Já si u toho příběhu o Ježíšově zatčení vzpomínám na tom, jak vyprávějí lidé svoje zkušenosti s komunistickým režimem, kdy jen každý den nepřetržitě sledovala policie a potom je zatýkala v 5 hodin ráno rozespalé doma nebo prostě někdy v průběhu noci. Vlastně mi to velmi silně ten příběh připomíná. Možná i takové konotace tam můžeme najít a je dobré je promýšlet a nějak si uvědomovat, že to není text, který stojí ve vzduchoprázdnu, že ta moc, která se proti Ježíšovi staví a osobuje si ho, chce ho získat, chce se ho zbavit, není zas tak odlišná od té moci, s kterou máme nějakou svoji vlastní zkušenost. Zároveň ale je důležité, že všechny ty momenty v Markově textu mají i svůj symbolický význam. A to, že se to zatčení odehrává právě v noci, zase signalizuje, že je to určitý protiklad proti Ježíšovu otevřenému jednání, které probíhá ve dne a které může každý kdykoliv vidět. Ježíš se před nikým neskrývá, než to ti, kteří vystupují proti němu, se skrývají a osnovají nějaké plány, které mají zůstat skryté až do posledního okamžiku. A to je už možná věc, která nám naznačí, jak číst nejenom tento konkrétní text, ale vlastně skoro celé pašie Markovi. Já se domnívám, že to je vlastně takový zrcadlový obraz, který postupně se obohacuje o další a další motivy, ale jeho podstatou je vlastně to, že na jedné straně stojí Ježíš, na druhé straně stojí jeho protivníci a vytvářejí něco jako určité zrcadlo, ve kterém se nám nabízejí dva způsoby existence, dva způsoby, které si můžeme zvolit, vybrat a jít jednou nebo druhou cestou. Tady hned na začátku ten zrcadlový obraz vytváří Jidáš. Jidáš jako Ježíšův protiklad. Jidáš vlastně vystupuje z toho společenství učedníků, už není tím jednotlivcem v tom společenství, který sice má své jméno, ale zároveň velmi silně patří do toho společného těla, jak by to možná potom řekl apoštol Pavel, ale stává se samostatným vůdcem, samostatnou hlavou. A to je vidět hned v tom, že Jidáš přichází jako ten, který vede zástup. To je přece Ježíšova role, to známe od Ježíše. Jidáš se tady proměňuje v takového zrcadlového Ježíše a ukazuje, jak by v tom jeho pojetí vypadalo to vedení, jak by v tom jeho pojetí vypadalo to tělo, jehož on by byl hlavou. A tak když se Ježíš setkává s Jidášem, tak je to setkání dvou konceptů, dvou světů, dvou pohledů na svět. Je zajímavé, jak je tady velmi zdůrazněno, že Jidáš měl domluveno s těmi zatýkajícími znamení. Tak už to je zase další věc, která nás po čtení Markova evangelia trkne. To je přece Ježíšova doména, znamení. Všechno, co Ježíš dělal, byla nějaká znamení, vydávalo to znamení o něčem. Když uzdravoval nemocné, když vymítal posedlé, tak to bylo znamení, které odkazovalo ještě k něčemu dalšímu. Ale ta jeho znamení byla ano, ano. To, co Ježíš udělal s tím nemocným člověkem, odpovídalo vlastně ve stejném charakteru také tomu, k čemu odkazoval. Ta boží milost, kterou zobrazoval svým jednáním, byla stejného řádu jako ten konkrétní skutek, který udělal. Když toto Jidášovo znamení je vlastně převrácené, je to to ano, ne, ten způsob vyjadřování, který písmo odmítá, který po nás nechce, který říká, že je špatný a že se ho máme vzdát.
0: Čili je to polibek, který ale znamená zradu.
1: V tom je to právě vyhrocené, že to je ten akt největší náklonnosti úcty a lásky, kterou člověk může tomu druhému projevit, ale přitom jeho význam je přesně opačný. Další součást toho zrcadlového obrazu je třeba ten zástup, který pozorujeme za Ježíšem a na druhé straně za Jidášem. Učedníci, kteří stojí za Ježíšem, jsou bezbranní, až nás to zlobí. jsou bezbraní v tom, že, jak jsme viděli, neustále se propadají do takové nemohoucnosti. Před chvílí opakovaně usínali, když je Ježíš prosil o to, aby bděli, aby byli na stráži. Oproti tomu ty stráže, které přicházejí, ty jsou bdělé velmi, ty neusínají, nejsou bezbranné a vidíme, že ti, kdo následují Jidáše, že ten zástup se tam rojí holemi a meči, že to je zástup ozbrojený. Ježíš je ten, který přichází jako neozbrojená síla, jako síla, která je na první pohled velmi bezmocná, než to Jidáš proti němu jako ten, který přichází s tou světskou mocí. A ten nejzajímavější okamžik je možná právě v tom, když se ty dva zrcadlové obrazy v tom polibku setkají. Je to vlastně moment, který velmi často právě ve výtvarném umění byl zobrazován. Já už jsem mluvil o té zvláštnosti, že Jidáš byl často zobrazován jako úplně odlišná osoba od všech ostatních, že měl takové přehnaně semitské rysy, tmavší kůži, že vlastně byl takovou karikaturou, aby se zdůraznilo, jak je jiný. A tady v tom obraze my spíš vidíme, že Marek ukazuje, jak je to na první pohled velmi podobné, jak je Jidáš zaměnitelný snadno za Ježíše, jak snadno můžeme mít pocit, že oba dva ty zástupy jsou si podobné, že jsou skoro stejné. A v tom polibku, jako kdyby se něco odehrálo, jako kdyby přeskočila jiskra, tak vidíme, že najednou se objevuje ten meč i v tom Ježíšově zástupu. Trochu si to představuju tak, když následujeme Krista, že se díváme na něj a snažíme se odpozorovat, jaký je a jednat jako on. Čím víc se na něj díváme, tím více nám to může dařit. Věřím, že k tomu slouží i kázání, k tomu, aby nám znovu a znovu stavilo Krista před oči, abychom ho viděli a mohli ho tak následovat. Tady ale učedníci už vlastně Krista nevidí, dívají se na jeho záda a přes něj na ten zástup, který k ním přichází. A tak vezmou z toho zástupu ten signál, který z něho vychází a vlastně opakují to, co vidí na druhé straně. Neřídí se už Kristem, ale řídí se tím, co viděli ze světa. A najednou všechna ta slova, která jim Ježíš říkal o tom, že moc není ta cesta k tomu, co on reprezentuje, co přináší, že naopak člověk se musí vzdávat násilí, musí se vzdávat své moci, to, co jim ukazoval svým životem, tak tady přestává platit. Jako kdyby si učedníci řekli, to bylo dobré jenom ve chvíli, kdy byl pokoj, kdy byl klid, ale teď jde do tuhého a tady už musíme odpovědět stejně, jak k nám mluví ten zástup, který na nás útočí.
0: Zde je tedy popsán ten detail, jak někdo z učedníků utěl mečem ucho veleknězova sluhy. V Janově evangeliu je tento detail zmíněn taky, tam je ten sluha dokonce pojmenován jako Malchus, ale Ježíš napravuje tu věc, že to ucho zase přiloží a ono přiroste. To zde není.
1: Je to v tomto zase stručnější a tvrdší, to Markovo podání. A já myslím, že to je velmi důležité, že to tam není, protože vlastně to ukazuje, že když se následovníci Krista rozhodnou pro to utínání uší, rozhodnou se pro tu obranu proti vnějšímu tlaku, tak není příliš snadná cesta zpátky. Není cesta, která by to nějak snadno mohla vyřešit. To, co církev v jménu Krista vykoná, ty uši, které usekne, tak ty už evangelium slyšet znovu nebudou. Je to vlastně nevyužitá příležitost. A myslím, že je důležité, že Marek zůstává u toho, že když se něco špatného stane, tak Ježíš snadno tady neuzdravuje hned toho zraněného. I když samozřejmě chápeme, že dokud je Kristus tam, tak to ostatní evangelisty velmi nutkalo a lákalo k tomu, aby tam tu pasáž o tom uzdravení zařadili. Zároveň si myslím, že právě to ucho je tady velmi důležitým symbolem. Protože když si vzpomeneme na to, jak v Markově evangeliu a nejenom v něm, v těch příbězích o Ježíšovi se opakuje obraz jeho uzdravování, toho, že otevírá uši těm, kteří neslyší, otevírá oči těm, kteří nevidí, tak vidíme, že se v tuto chvíli jedná proti tomu, co Kristus až do této chvíle reprezentoval. A proto je důležité, že Ježíš říká ne, z toho vnějšího obrazu, z toho, co vám nabízí svět jako alternativu k mé cestě, z toho se nenechte poučit. To nepřijmejte, ty meče odložte, to není naše cesta, to není to, co máme dělat. A tady je první důležitý moment toho zrcadla, které v pašijním textu nacházíme, velmi důležitý pro sebe pochopení církve. To je otázka, kterou my si máme klást. V našem ohrožení, v situacích, kdy na nás přichází svět s holemi a s meči, jak máme jednat, co máme dělat. Máme se nechat světem poučit, převzít jeho zbraně, bránit se, obrana je přece docela přirozená věc pro člověka. Máme bránit ty, které milujeme, protože ten učedník nebrání sám sebe, ale brání Ježíše, kterého miluje. A myslím, že ta otevřenost toho příběhu je důležitá také v tom, že i pro nás to zůstává jako věc otevřená, jako určitý příklad, který nás dráždí a zároveň si klademe otázku poctivou, jestli jsme schopní doopravdy ho následovat.
0: Marek několikrát v těch předchozích textech naznačil, že Ježíš věděl o tom, co ho čeká, ohlašoval dopředu své utrpení. A zde, když vytýká těm, kteří ho přišli zatknout, že tak dělají pokoutně, tak říká, ale je třeba, aby se naplnila písma. Co ta věta vlastně znamená?
1: My máme různé možnosti, jak chápat tu větu, a ty jsou buď užší, anebo širší. V tom užším výměru to naplnění písem může znamenat to, že Ježíš chápe, že se tady naplňují zejména ty texty, které ukazují na utrpení Božího služebníka. A že není možné před tím utrpením utíkat, uhnout, musí se to zrealizovat. A proto všichni, kdo se v tom příběhu objevují, v tom evangelijním pašijním příběhu, vlastně jenom hrají role, které jim byly dopředu napsané. Ať už jsou to učedníci, zatýkající, vojáci nebo Jidáš, i Ježíš sám, všichni jenom realizují něco, co bylo vlastně dopředu naplánováno a napsáno.
0: To by ovšem znamenalo, že ti lidé vlastně nejednají spontánně, nejednají sami za sebe, nemají jakousi vnitřní svobodu pro své jednání.
1: Nemají vnitřní svobodu a nemají ani zodpovědnost za to, co dělají. To je samozřejmě dost dalekosáhlý důsledek v tom, když to budeme domýšlet dál a dál, a velký důsledek i pro nás, pro naše vlastní jednání. Vedle toho se ale nabízí ještě širší čtení. Ježíš naplňuje písma nikoli jako jednotlivé texty, které ukazují na Mesiáše, ale jako celek. Naplňuje písma jako volání Boha po člověku, po opravdovém vztahu s člověkem, ze kterého člověk neuteče ani tehdy, když se zdá, že se zatahuje, že bude zlé, že něco hrozí. A to, co my ostatní nedokážeme a nedokázali jsme, to, v čem Židé tolikrát selhávali jako ten povolaný Boží lid, tak to tady Ježíš naplňuje a neuhýbá před tím. Neuhýbá před tím ani tehdy, když se zdá, že ho Pán Bůh vlastně trochu opouští. A to je, myslím, to naplnění písem, o kterém Ježíš mluví. Je to ve velké šířce naplnění role člověka takový, jaký má být.
0: No a možná také, jestliže je někdo na Boží straně, zákonitě se dostane do problému, zákonitě se proti němu srotí ti nepřátelé Boží.
1: Ono, my někdy říkáme, v nouzi poznáš přítele, a já myslím, že se to tady dá velmi dobře aplikovat na Ježíše. V nouzi poznáš toho služebníka Božího. Tehdy, když se dobře daří, když všechno je v pořádku, když nic nehrozí, tak nemusí být tak složité být tím Božím mužem. Člověk má Boha na své straně a všechno to vypadá hezky, ale tehdy, když se nedaří, tehdy, když to vypadá, že Pán Bůh tak trochu zapomněl na toho svého muže, tak tehdy to začíná být složitější a Ježíš se tady osvědčuje jako ten, který vytrvá ve své víře, který vytrvá ve své věrnosti, ve své důvěře Bohu, až na tu nejkrajnější mez, jak potom vidíme na kříži.
0: V téhleté části se opakuje to, co jsme četli v předchozím našem pořadu, když jsme mluvili o Ježíši v zahradě Getsemanské. Ve chvíli největší bolesti, největšího zápasu Ježíšova jsou ti jeho učedníci a můžeme říct jeho přátelé, jeho žáci, najednou příliš slabí. Zde si čteme, všichni ho opustili a utekli.
1: Také to známe z písma z Nového zákona, že největším přítelem je ten, kdo dá život za druhého, za svého přítele. A tady vidíme, že ten příklon učedníků ke Kristu není definitivní. A myslím, že v tom ohledu je to smutný příběh, ale zároveň jediný možný příběh pro nás, jako pro církev. Že kdybychom tam četli, že učedníci s ním vytrvali až do poslední chvíle, že všemu dobře rozuměli, bylo by to pro nás velmi beznadějné. Já osobně bych si nad takovým textem zoufal, protože bych si řekl, ale já takový nejsem, tudíž to není příběh pro mě, není to cesta, kterou bych mohl jít. To následování Krista je pro někoho úplně jiného, pro lidi, kteří neselhávají. A v tom si myslím, že i ty různé propady, které v průběhu evangelia a zejména pak toho pašinního textu vidíme, jsou důležité pro nás, abychom to nevzdávali, abychom viděli, že to je cesta, po které šli stejní lidé, jako jsme my, a která je schůdná i pro nás.
0: Přemýšlel si, Achime, také nad rolí toho mladíka, který vlastně nechal těm vojákům v rukou svůj oděv a utekl nahý?
1: Tak tady je velmi bohatá tradice výkladu toho místa a velmi často i díky tomu, že to je takový velmi živě působící obraz oproti některým těm předchozím textům, kde Ježíš vystupoval trochu třeba, dejme tomu, schematicky, nebo někdy tam byly patrné určité formální literární prvky, tak tady je to takové živé vyprávění. Díky tomu se množství těch vykladačů v tradici domnívalo, že ten mladík je právě Marek. Že tady máme takový moment, kdy se setkáváme právě s tím autorem, který se tam mihne v tom svém díle jako ambiciozní režisér v nějakém svém filmu v drobné roli.
0: Hitchcock byl v každém svém filmu asi na 2 vteřiny.
1: Já jsem myslel na Menzla třeba. A každopádně je to takové tajemné místo, jedno z těch míst paší, kde není úplně zřejmé, k čemu to tam je. Jsme zvyklí na to, že Marek všechny věci, které říká, tak mají velmi jasný účel. Nedělá kudrlinky, to jsme viděli, žádnou takovou literární vatu nepřidává, tudíž by to mělo být místo, které je zvěstné. A já tu zvěst toho přece jenom nacházím v tom, že vidíme, že ten, kdo prostě jde s tím Kristem, kdo ho provází až do toho kritického místa, kdo neuhne, tak ten se sám dostane do té konfrontace. Nezůstane někde jenom ve stínu pozorovat z dálky, ale dostane se do situace, kdy ho to reálně ohrožuje. Tady ten mladík nezemřel, nebyl zatčen také, ale vyvázl na poslední chvíli a vlastně skončil, jak by se lidově řeklo, s nahou zadnicí, protože mu sebrali i jeho oděv, jeho plášť. Tudíž se ho to nějak citelně dotklo, to Kristovo zatýkání. A myslím, že to ukazuje trochu to vzdalování a přibližování učedníků ke Kristu v jeho utrpení. Tento učedník neznámý, ten neznámý mladík, je vlastně na té ose toho přibližování a vzdalování ten, který je asi nejblíž ke Kristu. Nejvíce ho to fyzicky dotkne, to jeho zatčení. A pak jsou takoví, u kterých bychom čekali, že budou blízko, jako je Petr, a ten naopak ustupuje do takové bezpečné distance, do bezpečné vzdálenosti, aby se mu něco podobného nestalo.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes čteme, milí posluchači, 14. kapitolu Markovo evangelium. A teď jsou před námi verše 53. až 65. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se nezhodovala. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví nezhodovala. To velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky, slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu prorokuj. A sluhové ho tloukli do tváře. Jachime, v poslední době se objevilo několik prací, jejichž autory byli významní biblisté a někdy dokonce i židovští biblisté, kteří se zabývali Ježíšovým procesem a tím, jak vlastně ten proces probíhal. Můžeme k tomu něco říci ve světle toho textu, který jsme právě teď četli?
1: Tak existuje samozřejmě množství pokusů, často zejména upozornit na to, co je v tom evangelijním vyprávění problematické nebo z historického hlediska nějak pochybné. Je to určitá cesta, jak se potýkat s biblickým textem a my už dnes asi sotva můžeme říct, že se tou cestou nesmí jít. Dlouho se jí jít nesmělo a nebylo to příliš k ničemu dobré a dnes už předtím nemůžeme uhnout. To znamená, i takové velmi kritické, velmi s odstupem vedené historické bádání má své místo a má svou roli. Otázka je, co z tohoto místa, z té perspektivy můžeme získat. Můžeme zjistit třeba to, že některé naše historické poznatky se s tím textem písma opravdu těžko shodují a jsou těžko souladitelné. Otázkou je, jestli se tím trefujeme do toho záměru biblického textu. Trochu mi to připomíná, jako kdyby člověk dělal exegezi jídelního lístku, místo aby si vybíral jídlo, které si chce objednat. Nebo jako kdybychom udělali nějaký velmi přísný vědecký rozbor nějaké básně, místo abychom nechali tu báseň k sobě promluvit a nějak se tím jejím obsahem zasáhnout a proměnit. Já žádnou fobii z historického bádání nemám. Na druhou stranu si myslím, že to, co máme dělat, je sledovat ten text právě v tom rámci Markova evangelia a zkoumat ty důrazy, které Marek do něho vkládá. Jestli skutečně velerada mohla mít takovou pravomoc, jestli ten popis toho jednání velerady odpovídá té tehdejší zvyklosti, zejména pak vztahu mezi veleradou a tou mocí římskou, tak to je pro mě nad tím textem de facto vlastně nezajímavá otázka. To, co je podstatné, je, o čem ten text je a jaká je ta jeho hlavní zvěst, která chce nějakým způsobem ovlivnit mé vlastní rozhodování, můj život. A já jsem přesvědčený o tom, že tento text můžeme číst jako velmi silné podobenství o tom, co to je soud. Tak jak ta předchozí perikopa, kterou jsme četli, ten předchozí oddíl nějakým způsobem stvárňuje nebo zabývá se otázkou násilí ve vztahu k následování Krista, jeho legitimity, jeho použitelnosti, případně odmítnutí násilí, tak myslím, že tady zase se tak trochu vyjasňuje otázka souzení nebo soudu. To je v Novém zákoně velmi podstatné téma, my si dobře vybavujeme a pamatujeme určitě všechna ta místa, která nám říkají, že nemáme soudit, ale zároveň vedle nich stojí jiné momenty, jiné texty, ve kterých Ježíš třeba zaslibuje, že boží lid bude soudit Celý svět bude soudit všechny pronárody, všechna pokolení Izraele. Co tedy znamená to souzení? Jakou má roli? Jaký má význam v tom novozákonním textu? A já si myslím, že tady se právě to velmi jasně ukazuje. Na jedné straně stojí soudní tribunál, který Ježíše vyšetřuje. Ten soudní tribunál je nepochybně přesvědčený o své spravedlnosti, o tom, že stojí na správné straně, tak se ani příliš nepozastavuje nad tím, že ty metody, které volí vlastně, jsou úplně nelegitimní. Vidíme zase to, co známe z vlastní minulosti, z třeba dnešní situace v některých zemích, to najímání falešných svědků, to, že se svědectví neshodují navzájem. Velmi aktuálně zní ten text, když člověk přemýšlí nad tím, jak někdy soudy fungují. Ale to všechno jakoby stojí ve stínu toho, že ta velerada je přesvědčená o tom, že jedná správně. Možná jsou tam jednotlivci, kteří nad tím mají nějaké pochybnosti, ale ten celek, ten soudní celek, ten celý tribunál musí držet pohromadě a tak drží pohromadě.
0: Marek zde ovšem hned v úvodu říká, že oni hledali proti Ježíši svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Čili ten rozsudek vlastně byl dopředu dán.
1: Je to vlastně to, co možná známe i z té vlastní zkušenosti, kdy ne jako soudci v tom úředním slova smyslu, ale jako ti, kteří posuzují ty ostatní, vlastně se díváme na svět očima, ve kterém hledáme důkazy pro to negativní hodnocení, které o někom máme třeba, nebo nějaký špatný pocit, který z někoho máme. Tam si ten je divný a něco mi tam nesedí a třeba se tam najde něco, co to potvrdí. To, že rozsudek předchází to samotné hledání, to samotné rozmýšlení, rozlišování, to je, myslím, docela častá věc. A někdy my to chápeme jako projev špatného soudu a já se trochu bojím, jestli to spíš není projev skoro každého soudu. Že ten lidský přístup ke spravedlnosti je vlastně tak trochu obrácený a my musíme jednat proti své vlastní vůli, proti své vlastní zákonitosti, když chceme vykonat nějaký spravedlivý soud. I tak se to často vymkne, jak to dobře víme.
0: Jestliže velekněží a celá ta velerada hledali nějaký důvod nebo nějaký konkrétní čin, který by mohl ospravedlnit ten jejich rozsudek, no tak proč vlastně chtěli Ježíše zabít? Odkud se bralo to jejich rozhodnutí dopředu Ježíše se zbavit?
1: Tak tu odpověď na to můžeme hledat v tom celém předcházejícím textu Markova evangelia. Tam jsme viděli, jak krok za krokem postupně se Ježíš odhaloval jako neúnosný pro tu tehdejší židovskou společnost. Jak vlastně podkopával, aniž by něco radikálního musel dělat, aniž by musel vykonat nějaké povstání nebo něco podobného, už jenom tím obyčejným svým jednáním a mluvením dokázal podkopat a velmi ohrozit fungování náboženské, politické, společenské fungování té komunity. Bylo to proto, že Ježíš odmítl následovat některé ty mechanismy, odmítl do nich vstoupit a jednal vlastně svobodně a odpovědně. Nebyly to žádné příliš divoké revoluční akty, co dělal. Nebyly to skutky nějakého partizána. Ono už stačilo to, že prostě těch bezmocných lidí si doopravdy hleděl a zajímal se o ně a už to samo o sobě rozechvělo tu společnost natolik, že jí to ohrozilo a že se cítila být ohrožená Ježíšem. A ve chvíli, kdy celá společnost je založena vlastně na teokratickém principu, což tehdejší židovstvo nepochybně bylo, když má to sebepojetí, že je vlastně tím božím lidem, který realizuje boží smlouvu a najednou se tam objeví někdo, kdo to dělá jinak a důsledně, tak to staví na celou tu společenskou praxi velký otazník, který oni ale nad sebou vůbec mít nechtěli. Tím se dostáváme k tomu, co Ježíš vlastně v tomto místě dělá. Ježíš mlčí, neodpovídá a právě tím on sám vykonává soud nad tím soudním tribunálem. Zase vidíme ten zrcadlový obraz Markův. Na jedné straně jsou soudci, ti, kteří sami sebe chápou jako soudce, jako boží následovníky, ti, kteří sjednávají božímu zákonu prostor nebo vlastně mu činí zadost. A na druhé straně stojí Ježíš, který stačí, aby mlčel, a vlastně tím soudí ty, kteří soudí jeho. Potom se to přece jenom nějakém místě zviditelní a víc se to ukáže, když Ježíš říká, uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. A to je vlastně obraz přicházejícího soudce. To je obraz toho, který je pravou rukou Hospodina, to znamená, má soudní pravomoc nad Izraelem. Je to vlastně vykreslení Mesiáše jako soudce.
0: Jenomže Ježíš zde vlastně neřekl nic jiného, než že citoval proroka Daniele.
1: A zase je důležitý ten kontext. To, co Židé sami uznávali, to, co ta pospolitost sama uznávala jako svůj základ, to jí začalo velmi silně vadit, když to Ježíš přetavil v realitu. Když se z toho už nestala jenom slova, jenom poučky, ale stala se z toho skutečnost. Zase mi to trochu připomíná situaci, kdy někdy v církvi některé věci opakujeme jako základ své víry, třeba rovnost všech lidí, ale ve chvíli, kdy se začnou v církevním prostředí někde naplňovat, kdy se stávají realitou, tak to způsobí velké pohoršení, způsobí to velké otázky a nechuť. Tady je velký rozdíl mezi tím něco deklarovat, k něčemu se hlásit a něco opravdu realizovat. A myslím, že to je právě to Ježíšovo zaslíbení, že jeho lid, jeho učedníci, jeho následovníci budou soudit celý svět. Ne tak, že budeme říkat, ty jsi vinen a ty jsi nevinen, ale budeme ten svět soudit a máme ten svět soudit tím, co děláme, co jsme. Třeba jenom svým mlčením v nějakou situaci nebo tím, že nesáhneme po meči v nějakou situaci. To samo o sobě může být velmi silným soudem nad špatnou praxí tohoto světa, nad násilím a nelaskavostí v tomto světě. A je to úplně jiné souzení, než jaké tady představuje velerada.
0: Ještě zde jeden argument, který sice v tom rozhodování nesehrál podstatnou roli, ale zřejmě byl nějak mezi lidem, protože se opakuje potom ještě v té další kapitole, když už je Ježíš na kříži. Ti svědkové říkají, že Ježíš prohlašoval, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, nerukama udělaný. Tak o čem tohle vypovídá?
1: Tak my samozřejmě v tom slyšíme jasný odkaz na Ježíšovo ukřižování a vzkříšení a máme takovou docela pochopitelnou touhu hned to vztáhnout na Ježíšovo tělo.
0: No tak to interpretuje Jan.
1: Zároveň ale vidíme, že Marek tam nějak automaticky tuto interpretaci nevkládá a zase nechává ten výrok, aby rezonoval na obě strany. Ti, kdo ten příběh už znají, ti, kdo mu rozumí, a to ostatně jsou i lidé, kteří čtou Markovo evangelium. Málo kdy jsou to lidé, kteří ho čtou poprvé jako první zprávu o Kristu, ale už něco znají, už něco vědí. Tak ti v tom tento význam Ježíšova osobního zániku a jeho vzkříšení nachází. Když ale zůstaneme jenom u toho textu tak, jak tady stojí, tak samozřejmě nám může asociovat zboření chrámu, což je velmi důležitá položka v té tehdejší historii Izraele a samozřejmě je to velmi důležitá součást i té polemiky mezi vznikající církví nebo tím raným společenstvím církve a židovstvím. Protože bylo to tak, že to rané společenství církve v tom zboření chrámu vidělo také určitý signál zániku té tradice, ze které se vlastně odštěpilo. Vidělo v tom určité potvrzení toho, co Ježíš všechno předznamenával a co všechno naznačoval ve svých slovech. To, že Hospodin už nebude uctíván v chrámu ani nahoře Gerizim, jak to dělali Samařané, ale že bude uctíván v duchu, tak to všechno se najednou začalo naplňovat, ne proto, že by lidé se k tomu sami rozhodli, ale proto, že už chrámu nebylo. Čili vedle sebe stojí dvě různá pochopení, dva různé významy. V tom nám to připomene velmi často Ježíšem používaná podobenství, která také můžeme číst jako určitý příběh ze života a zároveň v nich můžeme nacházet ještě další význam, který je na první pohled tak trochu skrytý. To, že se tady takové slovo staví proti Ježíšovi, je logické, protože zase to ukazuje to, že Ježíš byl chápán jako nebezpečný revolucionář, jako člověk, který vlastně vyhrožuje, že naruší tu stabilitu a integritu té společnosti a takovým nejlepším motivem k tomu samozřejmě mohl být chrám právě a jeho zboření, kdy Ježíš by ukazoval na svou vlastní moc a nabízel by se tomu společenství Izraele jako ten, který je schopný zbořit a vystavit chrám, tudíž je tím nejsilnějším vůdcem hodným k následování.
0: Když už byl Ježíš odsouzen, začali jej bít, začali ho ponižovat, plivat na něj a přitom volali prorokuj. Jako kdyby je ta prorocká role Ježíšova nejvíce zlobila.
1: Ten závěrečný obraz toho bytí, ten je vůbec velmi zvláštní, protože zase jakoby obrací to, co my v tom příběhu vidíme. Najednou Ježíš má zakryté oči, Ježíš je ten, který nevidí. To znamená, ten, kdo dával všem zrak, ten, kdo umožňoval slepým lidem, aby viděli, ten je najednou těmi, kdo nevidí, kdo nerozpoznávají, kým skutečně je. Byt, je mu zahalena tvář, nesmí se dívat a má hádat, kdo mu to dělá. Ale Ježíš přece dobře ví, on nepotřebuje hádat konkrétní jména, on přece dobře ví, že to je právě cesta toho člověka, který se ho chce zbavit. Je to taková absurdní ilustrace k tomu, co se tam vlastně děje, že soud není soudem a ten, kdo je souzený, naopak je soudcem pravým. Ten, kdo zakrývá oči, tak ten sám je slepý a nevidí, kdežto ten, který má zakryté oči, je ten, který dává zrak a dává možnost těm ostatním vidět. A zase je to součást toho zrcadlového obrazu, který Marek tady rozehrává, že vždycky proti sobě stojí takové navzájem se vylučující a navzájem se popírající alternativy.
0: A zvláštní také je, že dva výroky Ježíšovi, které zazní v tomto textu, první týkající se chrámu a druhý, který Ježíš říká o příchodu syna člověka, jsou skutečnými proroctvími, přestože oni ty výroky zlehčují.
1: Tady zase také vidíme dvojí pojetí toho, co to proroctví je. Jako kdyby ty vojáci, kteří tam zrovna Ježíše bijí a plivají na něj, volají, aby prorokoval, jak kdyby převzali to dnes velmi rozšířené pojetí proroctví jako hádání budoucnosti nebo hádání toho, co je skryté. Oproti tomu Ježíš přichází jako ten, který je skutečným prorokem. To znamená, není to žádný jasnovidec, není to žádný hadač, ale je to ten, který vyřizuje slovo Hospodinovo, ať už se týká minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Čili není to jenom hádání toho, co bude, ale je to odhalování toho, co je, co nastává těm, kteří to doposud nevidí. A to jsou dva koncepty proroctví, které se navzájem tak trochu vylučují. Ten první koncept je vlastně nepochopením toho, co to skutečně prorocká tradice je. A domnívám se, že dnes je velmi rozšířený, že je mnohem rozšířenější než ten biblický koncept proroctví.

Pořad ke kořenům s Markovým evangeliem naladíte v pondělí ve 22 hodin anebo opět za týden. Setkáme se s Pilátem. Jazzový klub nás po 21. hodině na Rádiu 7 zavede do Španělska. Tak hřejivé rytmy přeje Pavel Kohl.

Jazzový klub na Rádiu 7. Letní měsíce bývají určeny k hojnému cestování a poznávání cizích zemí. I v jazzovém klubu jsme si přes prázdniny nasadili cestovatelský klobouk a poznávali různá hudební zákoutí širého

světa. Oblíbenou destinací, kterou bychom rozhodně neměli minout ani na cestách turistických, ani těch hudebních, je Španělsko. V závěrečném dílu letní série vás tedy s vějířem v ruce, sklenkou kvalitního vína a roztodivným tapas na stole vítá Broňa Procházková. A to u poslechu hudby plné rytmu a slunce a skvělých kytar. Gerardo Núñez s flamenkovými kořeny a Ulf Vakenius s kořeny jazzovými nám v dnešní hudební hodině představí společnou nahrávku z roku 2016 Logos. Slovo, řeč, příběh, význam, číslo, důvod, rozum, smysl. Název Logos má velmi široký a prastarý obsah. Tak ať už v dnešním albu najdete jakoukoliv jeho nianci, dobré naladění a dobrý poslech hudby dvou kytarových velmistrů přeje Broňa Procházková. Začínáme titulní skladbou Logos.

Španělský kytarista Gerardo Núñez je považován za jednoho z nejlepších kytaristů. Rok narození 1961. Od 14 vystupuje po boku významných umělců. Bohaté flamenkové dovednosti obohacuje o prvky jazzu, rumby, bossanovy, blues a jiných. Ty se stávají nedílnou součástí stylu nuevo flamenco, v němž Gerardo Núñez vyniká. Z jeho rozsáhlé diskografie posloucháme nahrávku z roku 2016 Logos, na které spolupracuje se švédským jazzovým kytaristou Ulfem Bakeniem. Jazzový klub pokračuje skladbou Havana.

V jazzovém klubu hrajeme s Alba Logos, kytaristů Gerarda Nuñeze a Ulfa Wakenia. Přibližně stejně starý Ulf Wakenius pochází ze Švédska. Svou kariéru ovšem budoval zejména na americké jazzové tradici. Vzpomeňme 8 let v tělese Oscara Petersna. Nevyhýbá se ale ani severskému jazzovému odkazu a novým podnětům. Na společné desce Gerardo Nuñez svou hbitostí a temperamentem převážně určuje směr. Ulf Wakenius jej rozšiřuje a obohacuje. Dialog obou protagonistů pak doplňují perkuse, tleskání i tlumené pokřiky. Před námi skladba Filia.

V hudební hodině jsme se dostali k poslední skladbě alba Logos z roku 2016 dvou současných kytarových virtuózů. Gerard Núñez je španělským mistrem v žánru nuevo flamenco a švédský Ulf Wakenius pak mistrem jazzovým. K názvu desky Núñez dodává: Logos popisuje záhadu našeho setkání. Titul alba láká posluchače do světa, který ti dva vytvářejí svou intenzivní konverzací a zvědavostí na toho druhého. Spojují své hudební slovníky a vytvářejí řeč, dialog, vyprávění, důvod, diskuzi, definici a ony další významové niance prastarého slova logos. Před závěrečnou skladbou doplněnou o zpěváka se z letního cestovatelského jazzového klubu loučí Broňa Procházková.

Jazzový klub naladíte ještě jednou v 17 hodin v pondělí a pokračovat budeme dalšími rytmy opět za týden.

Desátou hodinou večerní jste zváni na bohoslužbu. Za chviličku vyrazíme na setkání církve bratrské v Havlíčkově Brodě, kde kázal Petr Grulich o hodnotě člověka. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl.

0: Následující kázání zní od Petra Grulicha z církve Bratrské v Havlíčkově Brodě.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Tak většina z nás má asi nějaké sourozence. Malý David má bratra Patrika. Malá Anetka má sestru Izabelku. Ku příkladu já, my jsme ze 4 dětí, manželka je dokonce ze 6. To potom znamená, že naše děti, když to spočítáme, je jich dohromady 32 bratranců a sestřenic. Mně už se to plete. Tak rodina, sourozenecké vztahy. Je tu nějaký jedináček? Jedináčci budou mít dnes trochu výhodu. Budeme mluvit o sourozeneckých vztazích, ale vybral jsem z Bible 3 místa, kde to ale dopadlo špatně, nebo kde to probíhalo špatně. Takže podíváme se společně na to, ale to kázání má ještě jiný název, jo? To téma, ke kterému se dostaneme, hodnota člověka v Bohu. Hodnota člověka v Bohu. A právě na těch sourozeneckých vztazích si něco ukážeme. Tak sourozenecký vztah, to je něco jedinečného. První přátelství, společní rodiče, společný pokojíček, společné hračky, potom společné vzpomínky. To je člověk, bratr nebo sestra, kdo nás zná jako nikdo. Ale je to taky první aréna někdy. První zápasy, nemusím to asi rozvádět, že bojujeme o pozornost a lásku rodičů taky, samozřejmě. No a tenhle ten model, to, co se naučíme, nebo to, co se do nás nějak zapíše, tak si potom přenášíme i do těch sourozeneckých vztahů v církvi, ve společenství, taky jsme zde bratry a sestrami. Tvoříme jednu velkou duchovní rodinu. No a i v církvi se odehrávají různé zápasy. Nechci přímo říct, že to je arena, to ne. Ale jo, vztahy. To je něco, co nás provází, utváří, naplňuje a nakonec i vztah k Pánu Bohu. No, Pánu Bohu stálo za to, aby se nám představil ne jako ředitel, ne jako manažer, ale otec. Otec. Tak, ale ta hodnota. Hodnota člověka v Pánu Bohu. Vybral jsem 2 biblické texty. První je hned z první knihy a první kapitoly v Biblii. Genesis kapitola 1, 26. a 27. verš. Je to slovo, kdy Pán Bůh tvoří člověka a vlastně vkládá už tu hodnotu do něj. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem, naším, podle naší podoby. A Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Tak to je první slovo. A pak, když to promýšlí apoštol Pavel, něco z toho, co jsme teď právě četli a z těch zkušeností, které měl, tak Efeským kapitola 1 od 3. verše, tak tam do Efezu lidem v církvi píše toto. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jaká to je hodnota? Obdařil nás vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti. Tak tedy hodnota člověka Pánu Bohu. Vzpomínám na dobu, kdy jsem chodíval do mládeže, ale to už je strašně dávno teda. Jedna mladá dívka se během jednoho z programů ptala kazatele, jestli věřící člověk může mít zdravé sebevědomí. A připadalo jí to jako docela těžký hřích. Tak je to doba, která už je pryč, jo? Ale tenkrát to hodně lidí tak prožívalo. Byla nejistá myslet si o sobě něco dobrého. A tak si říkám, kde se to v člověku bere, pokud se někdo začne v životě podceňovat. Tak samozřejmě, Boží slovo nás varuje před pýchou, před soběstředností a podobnými věcmi. Známe ta nebezpečí. Ale ta nebezpečí číhají i na opačném pólu, a sice, že člověk nezná, ba dokonce odmítá hodnotu, nedokáže přijmout hodnotu, kterou nám Bůh daroval. A pak ani v druhých lidech tu hodnotu, kterou Pán Bůh dává lidem, nevidí. Stačí malá kritika a hned se propadáte někam dolů. Jo, jaký já jsem zase nemožnej a tak dále. A to potřebuje nějaké uzdravení. Někdy dokonce i vnitřní uzdravení. A zajímavé je, že podle některých výzkumů může mít vztah se sourozencem větší vliv na pocit vlastní hodnoty než vztah s rodičem. Především v pubertě. Sourozenci totiž vidí naše slabiny zblízka, jsou svědky našich trabasů, různých selhání a jejich reakce často osobnost formují, nebo formují to, co si o sobě začneme myslet. Protože výsměch jednoho nebo někoho z vrstevníků může bolet víc než kritika ze strany rodičů. No, protože to je jiná generace. Že jo? To je něco, co bylo dávno, ale když mi to řekne někdo, kdo je současný. Tak vývojová psychologie dokonce upozorňuje, že sourozenecké dynamiky se zřetelně aktivují potom i v dospělosti, například když se řeší dědictví. Nebo když se má řešit péče o stárnoucí rodiče. Nebo i další rodinné záležitosti. A podobné věci se přirozeně objevují i v církvi. Jako kdyby se znova objevovaly ty staré vzorce, kdo byl vždycky ten zodpovědný, kdo se vždycky vyvlékl z problémů, nebo kdo byl ten vždycky oblíbený a tak dál a tak dál. Znáte něco takového? Tak se dnes dozvíte. Tak podíváme se dnes na tři místa v Biblii, kde se to společné nažívání neúplně povedlo. A po těch třech biblických příkladech se vrátíme zpátky k tomu názvu kázání a znovu si připomeneme, jaká hodnota člověka je v Bohu, v našem nebeském Otci. Tak ten první sourozenecký vztah, hned na začátku Bible, Kain a Abel. Stalo se to hned na počátku lidských dějin, dva bratři. Oba přinášejí Hospodinu oběť. Dali mu něco ze sebe. Co dělali, čím byli. A Bůh přijal jen tu Abelovu oběť. A tu Kainovu ne. Bible to líčí takhle. I shlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain splanul velkým hněvem a zesinal ve tváři. A z toho se narodila ta první lidská tragédie. Začala Kainovým pocitem, že není dost dobrý, že nebyl dost oceněn. No a když se člověk cítí odmítnutý, často přestává mít své emoce pod kontrolou. Někdo jiný je lepší, úspěšnější, oblíbenější. A tak hledá viníka. A hledá někdy i třeba to, na koho tu bolest hodit. Začne se cítit a prožívat jako oběť. A z téhleté vnitřní ublíženosti se snadno stane hněv, a potom dohromady je to výbušná směs, která už nemá žádné hranice. Ale co říká Pán Bůh? Co v takové chvíli, kdy člověk prožívá zvláštní emoci, říká Bůh? No Pán Bůh Kainovi tam říká, no nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však nad ním máš vládnout, nad tou emocí, nad tím prožíváním. A pokud se tím necháš pohltit, pokud se necháš pohltit vlastní žárlivostí nebo zahořklostí, nakonec ti to úplně zničí. A Kain se neovládl a Abela zabil. Ale ve výsledku na to doplatil možná víc on sám. I když zůstal naživu, stal se z něj vyvrhel, odsouzený k životu v osamění, oddělený od ostatních. Vlastně to byla taková chodící mrtvola, ten Kain. Proč? Protože nedokázal zvládnout, co se dělo v něm uvnitř, když stál tváří v tvář někomu v uvozovkách úspěšnějším. A možná i v tomhle příběhu jakýsi vzorec nebo skrytý vzorec, který se v lidech opakuje znovu a znovu. Je to pokušení, které nás ničí zevnitř. A když mu podlehneme, tak se dějí nevydané věci. A pokud dovolím, aby mě ta emoce ovládla, aby mě ovládla žárlivost, křivda nebo pocit ublíženosti, dříve nebo později mě to úplně sežere. Odděluje mě to od druhých a já pak svým způsobem žiju v jakémsi vyhnanství. Tak to je ta první sourozenecká dvojice, kde se to neúplně povedlo, nebo kde se to nepovedlo. Ta druhá známá biblická dvojice toho sourozeneckého vztahu jsou ti dva bratři Jákob a Ezou. Tentokrát zřejmě selhali rodiče. Otec Izák měl radši staršího Ezaua a maminka Rebeka zase měla radši toho mladšího Jákoba. A to je jedna z největších chyb, kterou můžete při výchově dětí udělat. Nadržovat jednomu před druhým. Bible to říká jasně, to je Genesis 25. Izák miloval Ezaua, protože zlovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. A tak Ezau a Jákob, bratři, dokonce dvojčata, nesou celoživotně břemeno komplikovaného vztahu. A nejenom mezi sebou, to se pak přenáší do dalších a dalších vztahů. Kdo je lepší a kdo je horší? Mám tě rád, protože ti něco jde. Místo toho, aby od rodičů slyšeli, nebo od okolí slyšeli, mám tě rád, protože prostě jsi. Rodiče tím v dětech zasejí pocit méně cennosti. A ten se pak snadno přenáší i ve vztahu k Pánu Bohu. I ve vztahu k Pánu Bohu člověk prožívá něco, co je vlastně proti Pánu Bohu. A člověk těmhle lžím někdy uvěří a začne si myslet, že má nějakou hodnotu i před Bohem, jen když něco dokáže. Mám hodnotu před Bohem, jen když něco dokážu. Jen když mi něco jde, jen když se něco povede. Jen když se prosadím. A když se mi to nepodaří, tak ani před Pánem Bohem nemám hodnotu. Nepovídáte to ostatním, ale začnete nenávidět sami sebe. V lidech to vypadá tak, že mezi sebou soutěží o boží požehnání. Nebo jak nám to ten biblický příběh vypráví, že tam někdo soutěží o to prvorozenství. To je vlastně soutěž o to boží požehnání. Protože člověk podvědomně věří, že Bůh přijímá člověka jen na základě úspěchu. Když se mi to povede, tak to potom získám. Jenže Pán Bůh své požehnání dává i tomu, kdo je v lidských očích neúspěšný, tedy i tomu druhorozenému. A jak dopadl ten biblický příběh? No to boží požehnání nakonec dostal ten druhorozený. Tak a ta třetí biblická dvojice v Novém zákoně už, ti bratři, ten marnotratný syn a jeho starší brácha. Ten postoj toho staršího bratra v tom vyprávění o marnotratném synu, když se ten mladší bratr vrací domů z ciziny a víme, že se vrátil s ostudou, to nebyla žádná úspěšná mise, tak se ten starší nedokázal ovládnout. Rozčílil se. A místo z radosti z návratu bratra z něj vypadly jen výčitky, dokonce i směrem k otci. A znovu se tady ukazuje, co s člověkem udělá neustálé porovnávání se s druhým člověkem. A i v tom starším, ten pocit křivdy se v něm hromadí. A starší bratr to nakonec řekne nahlas, jak se cítí. Lukáš to popisuje takhle. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A měj si nedal ani kůzle, abych se mohl pobavit s přáteli. Ale jakmile se objeví tenhle tvůj syn, to si všimněte, ani už mu nestojí za to, aby ho nazval bratrem. Otec si tam říká, no když se objeví tenhle tvůj syn, který rozházel majetek s prostitutkami, pro něj necháš zabít vykrmené tele. Tak je tam ta hořkost, ukřivděnost a pocit, že všechno záleží jen na tom, kdo je víc zasloužilý a úspěšný. A přitom ten otec ukazuje ten pravý opak. Boží přijetí není odměna za dobrý výkon, ale dar, který čeká na každého, kdo se vrátí domů. Dar. Tak, bratři a sestry, co s tím? Co s těmi sourozeneckými vztahy, které se nás nějak dotýkají? Ani si to někdy neuvědomíme, ale prostě nějak nás to provází dlouho. Co s tím, pokud se jako dospělí srovnáváme s druhými a nedokážeme se z toho vymanit? Co s tím, pokud ostatní lidé kolem nás, a to nejenom někde ve firmě, ale třeba i v církvi, ve sboru, dokonce v rodině, jsou lepší a dej jim to nějak líp a my jim to závidíme. Bystřejší, schopnější, nadanější, šikovnější, výřečnější, oblíbenější, úspěšní, zdravější, bohatší a já nevím, co ještě. Tak vracíme se k tomu základnímu tématu. Ty sourozenecké vztahy, ale ten nadpis toho kázání. Hodnota člověka v Bohu. A to nám Boží slovo znovu a znovu připomíná. Naše hodnota před Bohem a v Bohu nezávisí na tom, co umíme nebo neumíme, protože naše skutečná hodnota je v tom, kým jsme v Pánu Ježíši Kristu. Jinými slovy, naše hodnota je v Bohu zakořeněná, platná, trvalá. A Boží slib je takový, že je to navždy. A když tohle člověk pochopí nejen rozumem, ale opravdu i prožije, tak se v něm něco začne uzdravovat. A nejenom v něm, ale i v církvi, jako ve společenství, jako v celku. Protože víme, že nás Pán Bůh přijímá na základě milosti a také na milost. A pak jsme osvobozeni od potřeby neustále dokazovat tu vlastní hodnotu. Nemusíme se trápit tím, jestli jsme dost dobří, protože víme, že naše hodnota nestojí na tom, jestli se nám něco povedlo. Tak někdo by mohl mít pocit, že takové kázání zní trochu jako školení z nějaké firmy, něco, co by nás mělo motivovat k lepší práci. Je pravda, že i současná psychologie se hodně zabývá sebevědomím a hodnotou člověka, ale tady nejde o lidské vylepšování, protože když to slyšíte ve firmě, tak na sobě pracujete vlastní silou. Když někdo navštíví nějakého odborníka, no tak ten odborník mu řekne, no tak tady jsou nějaké vlastní síly, tady máš nějaké energetické zásoby, a ty pak použij k tomu, aby se cítil líp. A člověk pracuje sám na sobě a buduje si sebeobraz pomocí svých schopností, ale v biblickém pohledu to funguje úplně jinak. Podle písma je to sám Bůh, kdo se nás zastává. On, svatý a milující Bůh, nás přijímá za své syny a dcery. A právě v tom nám ukazuje, jakou máme hodnotu. Jeho přijetí, jeho milosti, jeho lásce. Nemusíme na tom pracovat vlastními silami, ale stačí tomu uvěřit a přijmout to, že to tak v Bohu je. A tak v křesťanském pohledu přijímáme Boží pohled na sebe. A to znamená, že i přes všechny chyby, selhání, slabosti jsme dědici Božího království. Věříte tomu? A pokud nás miluje sám Bůh, proč bychom sami měli nenávidět sami sebe? A proč bychom měli s druhými soupeřit? Proč? Když to v tom Božím pohledu vůbec nedává smysl. Tak vraťme se na závěr k tomu, čím jsme začali. Ty sourozenecké vztahy, jsou ty tři, že jo, Kain Abel, Jakob Ezau, marnotratný syn a ten jeho bratr. Ale ta otázka, jestli se máme rádi v tom biblickém slova smyslu, protože z biblického pohledu to není žádný narcismus. Že ta dívka v mládeži se ptá, no, může mít křesťan zdravé sebevědomí, protože jí to připadá jako hřích. Ale v Božím pohledu to není ani sobectví, ani narcismus, ale odvaha uvěřit, že i když padneme, selžeme nebo nesplníme všechny nároky, pro nebeského Otce máme hodnotu stále. Trvalou hodnotu. A když dokážeme přijmout Boží dary, a když dokážeme rozpoznat, že nás Pán Bůh přijal, tak se nám otvírá cesta přijímat i ty druhé. Už s nimi nemusíme soupeřit. Už s nimi nemusíme zápasit. Už se s nimi nemusíme srovnávat. A právě o tom je církev. O tom je církev. O společenství těch, kdo vědí, že jsou Bohem milováni navzdory. Milováni navzdory všem našim slabostem. A v tom je i naše uzdravení. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen.
0: Zítra v 9 hodin se vypravíme na kázání Tibora Máhryka. Zjistíme, že bez Bible to nepůjde.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: V následující písni se vypravíme do Jeruzaléma, místa, které staví Bůh. A toto město nebude zničeno.

Poslední sobotní hodinka dá nahlédnout do zákoutí Pavla Čatka. Poslouchejme za čtvrt hodiny pořad Zákoutí. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl. Dobrý poslech.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

0: píseň O našem srdci ze hebrejštiny Brigitta Wexler. Pokračují KSP Music o strachu. Nemějme strach, hleďme na Boha, to jeho světlo.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

za mrakem. Někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Seriál muzikantských rozhovorů v pořadu Zákoutí završíme setkáním s violončelistou Pavlem Čatkem.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jeho album Stepní vlk se dostalo do nejužší nominace na hudební ceny Anděl za rok 2023 v oblasti folku. Předskakoval na koncertech Pokáček, Syndla X a dalších a spolupracuje třeba s písničkářem Michalem Horákem nebo Ivo Cicvárkem. Líbilo by se mu hrát komorní hudbu, ale rozhodl se pro solovou dráhu. A přitom původně chtěl hrát na klavír a ne na violončelo, se kterým teď brázdí republiku. Písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte, Pavle.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Jak moc osamělá je práce písničkáře? I když byste původně programátor, to taky není práce, ve které by člověk úplně byl obklopen lidmi.
1: Ano, je to tak. Vlastně, když jsem byl programátor, to myslím jako programátor, tak většina týmu měla skoro 90% času home office. Já jsem byl jeden z nich, vlastně my jsme jenom jednou za 14 dní jsme tak nějak všichni byli domluveni, že se sejdeme v kanceláři. Ale i tak to byla méně osamělá práce než teď, když jsem písničkář, protože každé ráno jsme si volali a tak nějak říkali, kdo na tom jak je. Zároveň jsme spolu komunikovali, řešili problémy. A v tomto to byla taková týmová věc. A to, co mě vlastně překvapilo na tom, když jsem přešel na čistě písničkářskou kariéru, tak bylo, že najednou já ráno zasednu k počítači a vyřizuju věci do noci, ale vlastně není žádný člověk, se kterým bych nějak byl v týmu, se kterým bych na tom pracoval. Sice mám manažera, mám spoluhráče v kapele, mám kamaráda, u kterého natáčím doma, ale je to všechno taková ta externí spolupráce vlastně, že když člověk něco potřebuje, tak se s nima něco domluví. A většinu času jakoby oni nejsou v tom se mnou, že není to takový ten tým, že bychom všichni budovali tu stejnou firmu. Takže kdybychom byli možná kapela, tak je to něco jiného, ale takhle to mě opravdu teda překvapilo, že je to velice osamělá práce, že je tady takový rozpor mezi tím, jak moc člověk se vidí s lidma, každý ten koncert je prostě plný lidí, plný rozhovorů a zároveň přesto se cítí osaměle, protože všechno je to takový vlastně na povrchu. Je to buď jeden extrém nebo druhý. Mm-hmm. Prostě buď strašně moc lidí, od kterých se potřebuje odpočinout, anebo vůbec nikdo a chtěl bych s někým aspoň zajít na oběd třeba.
0: A co děláte proti tomu pocitu samoty anebo proti samotě jako takové?
1: Aktivně se snažím hledat si nějaké věci, jak se setkávat s lidmi, akorát mě to stojí trošku energie. Myslím si, že to je věc, kterou si lidi neuvědomí, lidi, kteří chodí do práce, že setkávat se s lidmi je pro ně automatické, nemusí dávat speciální energii pro to, aby se s někým setkali. A pro mě to znamená vyloženě někomu napsat, než zamyslet se komu a domluvit se na ten termín, kdy bychom mohli zajít na oběd a teď dlouho se to domlouvá. Je to vlastně docela unavující. Když člověk jde do práce, tak jde prostě s kolegama a nepřemýšlí nad tím. To je jako obrovská výhoda, kterou si myslím, že by si lidi mohli uvědomovat, ti, kteří se vídají s lidmi každý den, že to je skvělá věc. A buďte za to rádi a vděční.
0: To byla teď taková filipika pro všechny, kdo chodí pravidelně do práce a nemají z toho úplnou radost. Vy jste vystudoval konzervatoř a taky fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Váš život osciloval mezi počítači a notami, tak čím to, že ta hudba nakonec zvítězila?
1: Já bych ani neřekl, že nakonec zvítězila. Ona u mě vítězila vlastně úplně od malička. Důvod, proč jsem studoval informatiku, je, protože mi to celkem šlo. Nijak mi to extra nevadilo. Můj táta je vlastně matematik, já jsem chodil do matematické gymnázium. V tomto přemýšlení jsem byl vychováván a hodně cvičen, takže jsem s tím neměl velký problém a věděl jsem, že informatik se docela dobře dokáže uplatnit a vydělat si nějaký peníze, když by bylo potřeba. Nicméně já od úplně malička jsem miloval hudbu, od 8 let jsem poslouchal Janáčka a u toho se díval na partitury a hledal, který nástroj hraje, prostě které partie. A chtěl jsem být skladatelem. Ta soutěž nebyla, to nebyla ani soutěž. U mě to bylo jasný, co vyhrává v srdci, ale přišlo mně, že to je nemožný. Je to prostě náročný život, uživit se nějak hudbou, nebo takovou hudbou, která člověka baví. Takže nejdřív jsem se to vůbec nepřiznával, že by to bylo možný, takže jsem třeba nešel na konzervatoř v 15 letech, jako většina lidí, nebo ve 14. Ale šel jsem tam potom po maturitě a bylo to takový pomalý uvědomování si, ne, já to teda fakt potřebuju. Já si pamatuju, že mě sestra jednou říkala, mě bylo třeba 15 let, a ona říkala, já si myslím, že na tu konzervatoř jednou půjdeš. A já jsem jí říkal, to je nesmysl úplnej. Co s tím, jako, no. A nakonec jsem tam fakt čel, no. A teď nakonec jsem skončil, takže dělám jenom hudbu a nějak se tím i živím.
0: Mě fascinuje, jak vy o tom mluvíte, protože vždycky je z toho slyšet, že to vlastně není úplně lehké. A přijde mi, že dneska člověk přece přirozeně, nebo co dneska, prostě člověk přirozeně vyhledává to, co je mu příjemné a tu lehčí cestu. Tak proč nakonec zvítězila ta cesta, která není zas tak lehká? Já vím, od dětství tam bylo tíhnutí k hudbě, ale to ještě pořád není to proč. Čím vás ta hudba tak fascinuje? To je možná ta otázka.
1: Já nevím, jestli se na tady toto dá odpovídat. To je jak odpovídat na to, proč se člověk zamiloval do člověka, do kterého se zamiloval. Může možná hledat nějaký racionální důvody, ale asi tam bude spíš něco iracionálního. Asi bych řekl, že hudba zvítězila, nebo v tuto chvíli, protože jsem nemohl jinak, zkrátka. Že mě to prostě nedalo.
0: Vy jste se do širšího povědomí, přijde mi, dostal písničkami, které jsou takové humorně laděné. A to album Stepní vlk je úplně jiné. Ono je takové hodně syrové a přijde mi, že je hodně introspektivní. Jak se stalo, že tam přišel takový posun? Čím to je?
1: Ten posun je určitě v tom CDčku, ale ty věci, které jsou teďka třeba v tom posledním albu Stepní vlk, tak některé z nich jsou dokonce jako jedny z prvních, který jsem vůbec psal, jakožto písničkář. Já jsem asi od 15 let měl takovou metalovou kapelu, něco jako byla Apokalyptika, prostě že jsme hráli instrumentálně na violončela, měli jsme tam jedny housle. Proto jsem skládal různé skladby instrumentální, potom ta kapela byla jiná, ale všechny ty skladby spíš byly melancholické, takže mě to bylo vlastně... Tady ta melancholická nota mě byla asi přirozenější a první aj věci, které jsem dělal s textem, tak byly vážný. Pak, když jsem začal být písničkář, tak jsem sem tam dělal nějaké vtipné věci. Ty mají vždycky úspěch větší. To není tak, že by to bylo něco mimo mě. Asi je mně jasný, že jsem se hodně zapsal mezi lidi jako takovej spíš komik nebo trošku jako i stand-up, ale hrozně narad bych v tom zůstával. Doufám, že se mě podaří to jako trochu rozbít. Pro mě byli vzorem v tom stylu toho střídání těch veselých, vtipných a melancholických nějakých písniček. Tak pro mě v tomto byl vzorem Jaromír Nohavica, který na těch svých koncertech typicky vystřídal celou tu škálu emocí a to je něco, co já bych chtěl umět taky. A takhle se mě to líbí, takhle mě to baví.
0: Jak moc náročné je zbavit se té nálepky, tohle je ten kluk, co skládá ty vtipný písničky?
1: Já vlastně nevím moc, jak na to odpovědět, protože nevím. Nevím, ale to, co vnímám někde na těch koncertech, je, že jako kdyby tam byly dvě různá publika. Jedni chtějí slyšet prsa.
0: Ano.
1: A druzí chtějí slyšet nějaké ty vážné věci, něco takového toho zamyšleného, já nevím, romantického a tak dál. A úplně to vidím, kteří lidi se někdy mračí v nějakých částech toho koncertu a kteří se jako usmívají. A snažím se v tom nějak tak trošku plavat, protože teď hraju něco melancholického a teď třeba vidím, že někteří už jsou nervózní, to jsou ti, co jsou ty prsa prostě. A kteří chtějí, aby hobloval. No a pak teda hrajou ty prsa a vidím, jak ty, kteří byli naladěni tak romanticky, tak prostě toto si musí přetrpět, no. Tak hold, tak to je. Uvidíme, kdo bude nakonec převažovat.
0: Kde v rámci koncertu v takovém případě zařazujete prsa?
1: Jako přídavek typicky, no.
0: Aha, okay.
1: Ale to není jediná ta humorná písnička, tak je jich prostě víc. Já nevím, utekla mi s ajťákem, nelajkla mi status 30 a tak různě. Tak ty dávám tak různě v průběhu, nestíhám třeba. Ale mně to přijde jako dobrý osvěžení, nenechat toho člověka se zadumat a topit v těch slzách příliš dlouho a trošku proplesknout, probudit.

0: Já když jsem přemýšlela o vašich písničkách, taky o vás samotném, když jsem nějak sledovala vaše působení navenek, tak na mě působíte jako člověk, který má rád věci promyšlené dopředu, jako takový velmi racionální typ. Máte rád věci pod kontrolou?
1: To je hrozně složitá otázka, pravda je, že asi hodně promýšlím věci, mám to rád promyšlené. Asi záleží jak v čem. Podle mě například teď napadá, když se jede na dovolenou, tak jsou lidi, kteří potřebují přesně vědět, kde, kdy budou spát, kam půjdou na oběd. A tak já si myslím, že jsem v tomto takový jako střed, že rád mám, že něco vím, ale mám rád velký prostor pro spontánnost a nevadí mi nevědět třeba, kde dneska večer budu spát, nebo co se bude dít. Je mě z toho lehce nekomfortně, ale ne tak nějak jako extrémně. Například já jsem angažuji ještě ve skautu a tam například občas mívám nějaký program pro různě dospívající nebo dospělé. A když mám ten program, tak to je věc, kterou mám rád hodně promyšlenou a hodně jako vědět, co kdy a jak se bude a co v nějakých krizových situacích dělat. A jsem hodně nervózní z toho, když někdo má ten program a nemá to promyšlené a někdy to potom padne na mě, abych to zachraňoval. Tak v tomto třeba ano. A co se týče v té hudbě, asi je to tak, já bych se taky řekl takovej střet, no. Myslím si, že trošku nefér vůči divákům ten koncert si nepřipravit, nedát tomu nějaký čas, nezamyslet se nad tím, tak mě přijde jako zodpovědný být připraven, ale ne vždycky jsem.
0: Co děláte s tím, co člověk pod kontrolou mít nemůže? Takových věcí je přece v životě spousta.
1: No, snažím se s tím nějak bojovat.
0: Jak to na vás působí? Jsou lidi, kteří jsou z toho rozhození, protože ví, že to je přesně ten okamžik, kdy to nemůžou kontrolovat. Jsou lidé, co z toho mají úzkosti, jsou lidé, které to cpe do kouta a neví, co s tím. Jaké je to pro vás takové situace?
1: Já jsem rád, že třeba ta hudba mě dává příležitost s tímto bojovat a nějak si rozšiřovat tu hranici toho, co zvládnu. Mě třeba jako hodně stresuje zvuk typicky. Někdy to je tak, že zvukař je, já nevím, opilej, nebo to prostě neumí, nebo je třeba nepříjemný a povídá, že typicky, že to je všechno moje chyba nějak. Člověk je najednou totálně závislý v tom svým vystoupení na člověku, který vlastně neodvede tu práci dobře. A lidi si z toho ale neodnesou, že byl špatný zvukař, lidi si odnesou, že byl špatný koncert můj, jakoby. To je něco, co mě hodně stresuje, s čím jsem konfrontovaný často a učím se s tím nějak bojovat. Myslím si, že to zvládám třeba líp než dřív. A podobné situace jsou lidi na koncertech, kteří taky můžou se různě chovat, můžou být různě opilí, pořvávat věci, které člověk nečeká, že by pořvávali a musí na to nějak reagovat. Někde je to právě naopak dobrý, že to dává příležitost tak být spontánní, něco vymyslet zajímavého. Takže já jsem rád, že jsem s tím konfrontovaný, s těma jako úzkostma z toho bojuju. Doufám, že se mě podaří rozšířit svoji hranice toho, co zvládnu.
0: Co je pro vás v životě důležité? Bez čeho by pro vás život nebyl život?
1: Já jsem hrozně vděčný za to, že dokážu vnímat aspoň některé umění, například asi hlavně hudbu a to jsou někdy momenty, které, já nevím, všechno v životě se může hroutit, člověk vidí jenom černo, ale pak si pustí nějakou tu skladbu nebo písničku, která je přesně to, co potřebuje slyšet a je to prostě krásný. A tyhle ty momenty jsou ty, pro které mě stojí za to žít. A nemusí to být jenom hudba, může to být najednou nějaký pohled, něco vizuálního. Každý je vůči tomu jako jinak citlivý a jsou lidi, kteří to prostě jako nevidí, kteří jsou vlastně slepí k tomu. A oni možná taky často je to spojený s tím, že míň prožívají věci obecně, tak zase třeba nemají až tak černé momenty, ale vlastně jim vůbec nezávidím. Tak pro mě by ten život byl tak fakt jen, kdyby ten život měl být jenom materiální a nebylo by v něm žádné umění, tak to bych byl teda hodně smutný.
0: Co si pustíte, když je vám úplně černo a moc smutno?
1: To je úplně různé. Já vlastně stejně tak, jako já skládám úplně různý styl hudby a možná to některý může mást, tak stejně tak poslouchám. Občas je to, co potřebuji slyšet, jsou třeba Rammsteini. Jindy to může být nějaký rap a jindy to může být Martinů nebo Šostakovič, někdy Dvořák. Jindy různí písničkáři. Nemám na to jednoznačnou odpověď a jsem hrozně rád za to, že ta paleta je takhle pestrá. To, co mě hrozně naplňuje na té práci, je, že někdy mám pocit z toho, co mě lidi píšou, že některé z mých písniček fungují tak, že když je lidem úzko, tak si je pustí a pak jim úzko není. A z toho mám já teda hroznou radost. To většinou říkají písničku Nikdy nevíš.
0: Mě takhle velice překvapilo Mé srdce stvrdlo, protože navzdory tomu, jak ta písnička je vlastně úzkostná v něčem, tak mě hrozně pomohla v nějaké chvíli a byla úplně taková, že jsem si říkala, jak je to možné, že něco takového existuje.
1: Já tak to mám teda velkou radost, že to mohlo pomoct. Já jsem měl hrozný strach, že ta písnička bude lidi deptat a utvrzovat v těch jako špatných, v té spirále, která jde dolů. Teď jste mě udělala velkou radost.
0: No, protože ona totiž podle mě jako v něčem hrozně pravdivě pojmenovává věci. To se moc nenosí. A přijde mi, že přece věci se demaskují, takže se pojmenují tak, jak jsou. Takže proto podle mě má velký smysl. Ano. A je skvělá, že vznikla.
1: To byla jedna z těch, které jsem si říkal, že jsou možná tak tvrdě upřímné, že jsem mi přemýšlel si ji vůbec zařadit. A pak jsem ji zařadil.
0: Jste říkal, že kdyby nebylo umění, tak by ten život byl ještě temnější. Mě to úplně vede k těm otázkám, které do tohohle pořadu vždycky patří a myslím si, že vlastně s uměním velice souvisí, protože souvisí s nějakou tou duchovní částí života. Tak pojďme tam úplně tak jako pozvolna. Má člověk duši?
1: Já věřím, že ano.
0: Jak se to pozná? K čemu ji má vlastně? Na co to je taková věc jako duše?
1: No nevím, je to vlastně taková úplná zbytečnost. Nedává to smysl, jako asi celý vesmír, mně přijde, že jako nedává nějak smysl moc, ale prostě já věřím, že je, no.
0: To je hezký, vesmír nedává smysl.
1: Tak já nevím, proč to všechno tady je tak neskutečně pestrý a bohatý. Už jenom ten život na Zemi v tolika různých formách a bizarních způsobech fungování. Nevím, já jsem z toho udiven a říkám si, to není to nejefektivnější vlastně řešení. Nejefektivnější řešení by bylo nic vlastně asi.
0: Jsou lidé, kteří při pohledu na to, jak ten svět vypadá, skončí u toho, že zatím je Bůh. Kde jste při tom přemýšlení skončil vy?
1: No, já takhle vlastně v Boha jako nějakého toho abstraktního a tak věřím taky. No a asi souvisí tady s tím mým údivem nad tím světem, nad tou rozmanitostí, nad tím vlastně uměním, které je všude, ve všem. A to, co je zatím, nebo co je v tom, tak to já vlastně si pojmenovávám takhle Bohem.
0: Mě velice zaujalo, jste řekl abstraktního. Uměl byste to vysvětlit? Já zatím jako něco slyším, ale slyším zatím něco, protože já si tam něco promítám. Tak by mě jenom zajímalo, proč jste použil zrovna tenhle přívlastek.
1: Protože asi většinu času, aspoň doteď, jsem toho Boha vnímal jako takovou esenci, spíš jako něco, co je tak nějak protkané ve světě, než jako externí nějakou existenci, která pak mě teďka nedávno jeden kamarád říkal, že jsem tady panteista vlastně ve skutečnosti. Takže nevím, to mě tak trošku, já jsem říkal, já přece nebudu žádný panteista. Takže já nevím, jako jestli je teda může být Bůh jako externí nějaká věc, která zanechává po sobě ty stopy, ty abstraktní v té esenci. Nemám to vlastně nějak tady tohle z toho ujasněný.
0: Měl jste někdy chvíli, kdy jste měl potřebu o tom přemýšlet, nebo jinak? Vy jste vyrůstal v katolické rodině?
1: Ano, no tak máma byla, nebo máma je katolička, táta ne.
0: A ovlivňovalo vás to nějak někdy v tom přemýšlení?
1: No určitě, tak byl jsem tak vychován. Prostě až do nějakých 12 let si myslím, nebo 13, 14, už se to přesně nepamatuju, jsem musel chodit do kostela, ke zpovědi, k přijímání a tyhle ty věci. Pak jsem dostal svobodu, nebo možná už mnohem dřív vlastně tam nechodit, když nechci. A vlastně i tím, že můj táta vlastně nebyl věřící, tak já jsem od začátku věděl, že i toto je možnost. Myslím si, že spousta lidí to má tak, že ani si nepřizná, že je možnost nechodit do kostela třeba, nebo tak v tom dětství, myslím. Mm-hmm. Takže já jsem to viděl, že je to možný a přesto ten člověk bude respektován a akceptován. Jako, no.
0: To je podle mě zajímavé. Chápu, že ve 12, ve 13 člověk rád zdrhne, protože prostě ta povinnost není úplně něco, co by rád naplňoval. Měl jste ještě potom někdy potřebu to znovu se k tomu vrátit a přemýšlet o tom?
1: No jo, já bych řekl, že celou dobu se k tomu tak trochu vracím do nějaké míry, nebo měl jsem určitě takové období, že moje máma se vnímal její jako snahu mě změnit myšlenky, takže mě třeba přistál na stole takový letáček na kurzy alfa, který mají člověka nějak převrátit na katolickou víru, který ty letáčky v mém případě okamžitě letěly do koše. Samozřejmě v tom věku nějakých těch 17-18 do tehdy šel můj táta, protože kvůli mámě, a mělo to na něj opačný efekt, jakože že se oddálil tomu ještě, takže možná dobře, že jsem nešel. Ale občas jsem dostal knihu od Marka Orkaváchy nebo něco a myslím si, že ty jsou pro mě takovým tím vstupem do toho přemýšlení hodně, protože to, jak on píše, tak strašně často mám pocit, jako kdyby mě mluvil z duše, jako mám pocit, jako kdybychom byli stejní, ale on je přitom katolický kněz, tak tady je něco jinak. Ale jinak v těch zbylých, nebo v tom přemýšlení, mám pocit, že mu hodně rozumím a skrz ty jeho knížky jsem se k tomu začal víc přibližovat a potom jsem četl třeba hodně knih C.S. Lewise, no a různé další parabibly a tak dále. Mm-hmm.
0: Je víra pro život člověka důležitá? A schválně říkám víra, protože nemyslím jako nějaké náboženství, ale možná spíš to, aby člověk nějak věřil.
1: Ono vlastně žít s tím, že umřeme a celý to nemá žádný smysl, je podle mě extrémně psychicky náročný a člověk se s tím může vypořádat tak, že na to nemyslí, anebo že věří. Ti lidi, kteří jsou teda věřící, tak pro ně je to extrémně důležité, ta víra, takže určitě ano. Já jsem si to vlastně přál vždycky, ale nějak jsem to nedokázal. Jakoby upřímně teda říct tady to vyznání víry v tom kostele, v jednoho Boha, dobré, tak jo, ale pak Ježíše Krista, Božího syna, který se stoupil z nebe, třetí dne stal z mrtvých, podle písma, bla, bla, bla. Tak to je něco, co já jsem vlastně potom vynechával, protože jsem si řekl, no já vlastně nevím, jestli tomu upřímně věřím, takže to jsem třeba nedokázal odříkávat v tom kostele, ale přál jsem si, protože přijde mě to jako mít možnost té víry, že to celé má smysl, že v tom světě je láska, že existuje něco, co, nebo někdo, komu na mě záleží vždycky a bez nějakých podmínek, tak to je hezký, no.
0: Mám skoro pocit, že se dostáváme úplně k jádru toho, co je víra. Protože vy jste říkal, aby nechával jsem tu část věřím v Ježíše Krista, protože jsem nevěděl, jestli tomu věřím, ale chtěl bych. Dá se nějak pomoct tomu, kdy člověk chce, ale nejde to? Nebo možná z druhé strany?
1: No to by mě hodně zajímalo. To je podle mě otázka tady na nějaké kněze, nebo to je otázka, kterou bych se rád zeptal různých kněží. Vlastně já na ně nevím odpověď, jestli se to dá nějak udělat. Nebo jak se to dělá vlastně. Aha.
0: No a máte tam to, že byste chtěl, ale nejde to. Je tam pořád tahle varianta.
1: Ano, no, to tam mám.
0: A máte i představu o něčem, co by vám pomohlo? Já si nemyslím jako že nevím, ve smyslu potřebuju tohle a pak bych věřil.
1: Co by mě pomohlo uvěřit? Nějaké zjevení asi. Něco takového. Teď se skoro bojím, aby to nepřišlo, protože to bych se možná jako lek, nebo tak.
0: No a co, kdyby to přišlo?
1: No, tak vlastně by to možná bylo požehnání, no. Třeba bych uvěřil a byl šťastný. No já nevím, jestli to nutně znamená štěstí životní tady tohle, ale možná to znamená nějaký smysl, no, směřování.
0: Bylo zajímavý, když jste mluvil o tom, že když člověk věří, tak má tu naději i po smrti. Co máte vy za představu o tom, co bude po smrti?
1: No, tak tu představu já vůbec nemám. Nechám se překvapit.
0: Ale zase je tam ta duše, že jo? Takže s ní něco musí být?
1: Jo, já v tomto smyslu si myslím, že ta duše se vtiskne do různých věcí, které po sobě člověk zanechává. A to nemusí být nutně kniha nebo tady album, písničky, ale to se vlastně vtiskne i tím, že se tady, když si budu kupovat rohlíky, tak usměju na prodavačku. Už to je nějaký otisk něčeho a ona potom zase... Myslím, že člověk svou v každodenní existenci svoji duši otiskává všude kolem.
0: Kde čerpáte naději do života, aby nebyl jenom ten temný, co si pak člověk musí pouštět ty písničky, aby měl vůbec rozzářenou tu temnotu?
1: Já mám pocit, že to je věc, která mě tak nějak trochu asi padá z nebe. Buď prostě tu naději mám, nebo ne. A já nevím moc, jaký, nemám na to nějaký algoritmus. Teda. Někdy se stane, že mám pocit, že žádná naděje není, ale já vím, nebo aspoň vždycky to tak bylo, že do pár dní ten pocit zmizí a najednou ta naděje je a já nevím, kde se vzala. Pravděpodobně tím, že jsem se dobře vyspal, možná jsem si dal dobrý kafe, nebo něco prostě najednou klaplo a najednou tu naději mám, ale kde se vzala, to nevím.
0: Vy v jedné své písničce zpíváte, že na pokraji všeho je touha. Po čem toužíte?
1: No, toho je hodně. Já toužím potom mít ženu, kterou miluju, která jsem si jistý, že má dobré srdce, že je dobrým člověkem, zároveň se kterou máme i nějakou vášeň, se kterou případně bych měl rodinu, partu nějakých dobrých přátel, na které se můžu spolehnout, se kterými aspoň párkrát třeba za rok můžu strávit nějaký čas. Třeba nějaká parta rodin, takhle to by se mně hodně líbilo. Líbilo by se mi, kdybych mohl vystupovat, ať už tady se svýma písničkama nebo v něčem jiným, takovým způsobem, že by to bylo relativně jisté, že třeba přijdou lidi, že si můžeme dovolit, že to může mít dobrou kvalitu. Já nevím, já bych řekl, stačilo by, kdyby přišlo třeba 100 lidí v těch menších městech, třeba 400 v těch větších. Tak moc dělat, moc tvořit, moc vystupovat. To bych řekl až v tom druhém plánu, to je pro mě jako asi to druhý nejdůležitější, až mít nějaké hezké bydlení. A tak to už je takový ten třetí plán, takový to nice to have.
0: Tak tohle si přeji a potom touží violončelista, písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Pavle, moc děkuji za vaše povídání a přeju, aby vám nechyběla naděje. A třeba se někdy ukáže, odkud chodí. Díky.
1: Tak já děkuji.

0: Hosté pořadu Zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je pro ně důležité pravdivě hledat odpovědi na otázky, které si kladou. Pořad Zákoutí nás provázel několik let a tímto vysíláním se s námi pomalu loučí. Ještě v neděli v 18.30 uslyšíte rozhovor Lucie Endlicherové s Filipem Braindlem, Hanou Kašpárkovou a Aneškou Vevjorkovou.
1: Tobě pozvedám svou duši, ty jsi mou nadějí, nikdo z těch, kdo tě hledají.

Učme se milovat tak, jako nás miluje Bůh. Na kolenou hledejme, prosme o Božího ducha. Zpívala Sara Liberman krátce před půlnocí. Ještě tu mám Míšu Kadlecovou či skupinu Na dosah, kteří nás dovedou do dnešní půlnoci. A od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol. Přeji krásné dny a naslyšenou.

Znělka nám oddělila sobotní a nedělní den. Je 30. srpna 2026. Startuje noční vysílání Rádia 7, jehož průvodcem bude až do 6. hodiny raní Kuba Lofítek. V úvodu společného času si představme pořady, které jsou připraveny pro noční program. Ježíš je zatčen a veden před veleradu, kde je falešně obviněn. Ve výkladovém cyklu Markova evangelia pokračuje poselství velkého dramatu Ježíšova díla. Pořad ke kořenům s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem poslouchejte 15 minut po půlnoci. Z radikálního odpůrce se stal největším šiřitelem křesťanství. Saul z Tarsu, později Pavel, nám ukazuje, že nikdo není tak daleko, aby se ho Bůh nemohl dotknout. Příběh o intelektuálovi, který pochopil sílu slabosti a víru, pro kterou stálo za to položit život, přináší závěrečný díl série o slavných biblických postavách, které vám přinášelo prázdninové klíčové slovo. Poslouchejte po jedné hodině. V dnešní době lidé nemají natolik negativní postoj k víře, jako spíš k církvi. Čím je to způsobeno a jaké jsou naopak její silné stránky, vysvětlí v pořadu Základy ve 3:15 Štěpánka Paluchníková. Programu, který připomíná perly našeho rozhlasového archivu, nabídneme tentokrát příspěvky, které jsou inspirovány nadcházejícím časem. Začíná škola, mnoho povinností a znovu se rozjíždí kolo vzdělávání a snahy nacpat do hlavy spoustu znalostí. Ale o co při vzdělávání opravdu jde? Nechte se pozvat k přemýšlení ve 3 hodiny. Jiří Zmožek, známé to jméno, zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Je však třeba také dodat, že je stále autorsky činný, koncertuje, přestože mu je přes 80 let. Dnes se zaposloucháme zejména do jeho křesťansky laděné tvorby. A završíme jeho povídání o životě a tvorbě věnované Bohu, Kristu. V písničkách z archivu po 4. raní. Konec prázdnin se pomalu blíží a nastane školní rok, tedy prostor k učení nových poznatků.

Jak nás k učení vybízí Bible, uvažuje Karel Hřežábek po půl páté. Už několik týdnů se v pořadu modlitby podle Bible zabýváme jednotlivými částmi Boží výstroje. Nyní se dostáváme k samotnému závěru tohoto slavného oddílu z listu Efeským. Předposlední díl seriálu nese výstižný název Odvaha k modlitbě. K čemu by nám totiž byla sebedokonalejší zbroj, kdybychom neměli odvahu komunikovat s naším Pánem? Připojte se k poslechu od 5. hodiny 15. minuty. Budete-li s námi trávit nedělní noční čas, ať se vám dobře poslouchá.

0: Milí posluchači, vítejte při poslechu pořadu Ke kořenům, který pro Rádio 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Naším hostem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V našem průběžném čtení Markova evangelia jsme postoupili až do 14. kapitoly, která popisuje události předcházející Ježíšovo ukřižování. Jsme zhruba ve třetí třetině této kapitoly, budeme dnes číst text od 43. verše. Má otázka tedy zní na kontext, co jsme se už v této kapitole dozvěděli.
1: Tak my už se nacházíme v tom závěrečném finálním celku Markova evangelia, v pašijním vyprávění, ve kterém Marek se soustředí na to, co je podle jeho zprávy to nejdůležitější, to znamená na Ježíšovu smrt a pak také na zprávu o prázdném hrobě. Je to v struktuře Markova evangelia taková výrazná pointa. Když bychom si chtěli nějak graficky představit, jak to evangelium vypadá, tak možná by nám to mohlo připomenout takový ležící vykřičník, kdy předchází to vyprávění o tom, co v životě Ježíš dělal, pak následuje ta pašijní tečka velmi výrazná. V tom se Marek liší od ostatních evangelistů, kteří postupují úplně jinak. Ale my se nacházíme teď zhruba tak právě, jak jsi říkal, v polovině nebo dejme tomu v třetině toho vyprávění a jsme vlastně v situaci, kdy už všechny ty náznaky se začínají naplňovat, začíná se zúročovat to všechno, co už jsme četli v tom předchozím textu a Ježíš už vydal všechny signály, které nám mají napomoct, abychom porozuměli, že to, co se stane, je jeho svobodná vůle, že to je jeho svobodné rozhodnutí. Ať už je to večeře s učedníky, ve které Ježíš se jim odevzdává učedníkům a dává se v jejich prospěch, dává se jim, aby ho mohli přijmout. A tím naznačuje, že ten moment sebevydání už vlastně proběhl, že nenastává až na kříži. A pak také velmi vypjatá scéna modlitby v Getsemanské zahradě, kde Ježíš vlastně vede vnitřní zápas o to, aby přijal tu situaci, která se před ním otevírá. A teď už vlastně začíná to, co bychom mohli označit za takovou tu akční scénu vyprávění. A to je ta vlastní konfrontace s nepřátelskou mocí.
0: Prvním úsekem, který budeme tedy dnes číst, je text ze 14. kapitoly Markova evangelia od verše 43. do verše 52. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, ten to je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za nimi nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes čteme, milí posluchači, Markovo evangelium, 14. kapitolu. Jáchyme, čteme zde text Ježíšova zatčení. Ježíš zde v tom textu poukazuje, že denně učíval v chrámě a nezmocnili se jej. Proč jej tedy zajali, proč jej zatkli takovýmto dobrodružným způsobem?
1: Tak my v tom můžeme sledovat několik rovin. Ta první rovina je taková ryze praktická, kterou možná známe i ze zkušenosti svého vlastního života, že někdy ten okamžik, kdy se moc projevuje nějakým způsobem, tak je jakoby záměrně takový vypjatý a neúplně přirozený. Já si u toho příběhu o Ježíšově zatčení vzpomínám na tom, jak vyprávějí lidé svoje zkušenosti s komunistickým režimem, kdy jen každý den nepřetržitě sledovala policie a potom je zatýkala v 5 hodin ráno rozespalé doma nebo prostě někdy v průběhu noci. Vlastně mi to velmi silně ten příběh připomíná. Možná i takové konotace tam můžeme najít a je dobré je promýšlet a nějak si uvědomovat, že to není text, který stojí ve vzduchoprázdnu, že ta moc, která se proti Ježíšovi staví a osobuje si ho, chce ho získat, chce se ho zbavit, není zas tak odlišná od té moci, s kterou máme nějakou svoji vlastní zkušenost. Zároveň ale je důležité, že všechny ty momenty v Markově textu mají i svůj symbolický význam. A to, že se to zatčení odehrává právě v noci, zase signalizuje, že je to určitý protiklad proti Ježíšovu otevřenému jednání, které probíhá ve dne a které může každý kdykoliv vidět. Ježíš se před nikým neskrývá, kdežto ti, kteří vystupují proti němu, se skrývají a osnovají nějaké plány, které mají zůstat skryté až do posledního okamžiku. A to je už možná věc, která nám naznačí, jak číst nejenom tento konkrétní text, ale vlastně skoro celé pašie Markovi. Já se domnívám, že to je vlastně takový zrcadlový obraz, který postupně se obohacuje o další a další motivy, ale jeho podstatou je vlastně to, že na jedné straně stojí Ježíš, na druhé straně stojí jeho protivníci a vytvářejí něco jako určité zrcadlo, ve kterém se nám nabízejí dva způsoby existence, dva způsoby, které si můžeme zvolit, vybrat a jít jednou nebo druhou cestou. Tady hned na začátku ten zrcadlový obraz vytváří Jidáš. Jidáš jako Ježíšův protiklad. Jidáš vlastně vystupuje z toho společenství učedníků, už není tím jednotlivcem v tom společenství, který sice má své jméno, ale zároveň velmi silně patří do toho společného těla, jak by to možná potom řekl apoštol Pavel, ale stává se samostatným vůdcem, samostatnou hlavou. A to je vidět hned v tom, že Jidáš přichází jako ten, který vede zástup. To je přece Ježíšova role, to známe od Ježíše. Jidáš se tady proměňuje v takového zrcadlového Ježíše a ukazuje, jak by v tom jeho pojetí vypadalo to vedení, jak by v tom jeho pojetí vypadalo to tělo, jehož on by byl hlavou. A tak když se Ježíš setkává s Jidášem, tak je to setkání dvou konceptů, dvou světů, dvou pohledů na svět. Je zajímavé, jak je tady velmi zdůrazněno, že Jidáš měl domluveno s těmi zatýkajícími znamení. Tak už to je zase další věc, která nás po čtení Markova evangelia trkne. To je přece Ježíšova doména, znamení. Všechno, co Ježíš dělal, byla nějaká znamení, vydávalo to znamení o něčem. Když uzdravoval nemocné, když vymítal posedlé, tak to bylo znamení, které odkazovalo ještě k něčemu dalšímu. Ale ta jeho znamení byla ano, ano. To, co Ježíš udělal s tím nemocným člověkem, odpovídalo vlastně ve stejném charakteru také tomu, k čemu odkazoval. Ta boží milost, kterou zobrazoval svým jednáním, byla stejného řádu jako ten konkrétní skutek, který udělal. Když toto Jidášovo znamení je vlastně převrácené, je toto ano, ne, ten způsob vyjadřování, který písmo odmítá, který po nás nechce, který říká, že je špatný a že se ho máme vzdát.
0: Čili je to polibek, který ale znamená zradu.
1: V tom je to právě vyhrocené, že to je ten akt největší náklonnosti úcty a lásky, kterou člověk může tomu druhému projevit, ale přitom jeho význam je přesně opačný. Další součást toho zrcadlového obrazu je třeba ten zástup, který pozorujeme za Ježíšem a na druhé straně za Jidášem. Učedníci, kteří stojí za Ježíšem, jsou bezbranní, až nás to zlobí. jsou bezbranní v tom, že, jak jsme viděli, neustále se propadají do takové nemohoucnosti. Před chvílí opakovaně usínali, když je Ježíš prosil o to, aby bděli, aby byli na stráži. Oproti tomu ty stráže, které přicházejí, ty jsou bdělé velmi, ty neusínají, nejsou bezbranné a vidíme, že ti, kdo následují Jidáše, že ten zástup se tam rojí holemi a meči, že to je zástup ozbrojený. Ježíš je ten, který přichází jako neozbrojená síla, jako síla, která je na první pohled velmi bezmocná, když to Jidáš proti němu jako ten, který přichází s tou světskou mocí. A ten nejzajímavější okamžik je možná právě v tom, když se ty dva zrcadlové obrazy v tom polibku setkají. Je to vlastně moment, který velmi často právě ve výtvarném umění byl zobrazován. Já už jsem mluvil o té zvláštnosti, že Jidáš byl často zobrazován jako úplně odlišná osoba od všech ostatních, že měl takové přehnaně semitské rysy, tmavší kůži, že vlastně byl takovou karikaturou, aby se zdůraznilo, jak je jiný. A tady v tom obraze my spíš vidíme, že Marek ukazuje, jak je to na první pohled velmi podobné, jak je Jidáš zaměnitelný snadno za Ježíše, jak snadno můžeme mít pocit, že oba dva ty zástupy jsou si podobné, že jsou skoro stejné. A v tom polibku, jako kdyby se něco odehrálo, jako kdyby přeskočila jiskra, tak vidíme, že najednou se objevuje ten meč i v tom Ježíšově zástupu. Trochu si to představuju tak, když následujeme Krista, že se díváme na něj a snažíme se odpozorovat, jaký je a jednat jako on. Čím víc se na něj díváme, tím více nám to může dařit. Věřím, že k tomu slouží i kázání, k tomu, aby nám znovu a znovu stavilo Krista před oči, abychom ho viděli a mohli ho tak následovat. Tady ale učedníci už vlastně Krista nevidí, dívají se na jeho záda a přes něj na ten zástup, který k ním přichází. A tak vezmou z toho zástupu ten signál, který z něho vychází a vlastně opakují to, co vidí na druhé straně. Neřídí se už Kristem, ale řídí se tím, co viděli ze světa. A najednou všechna ta slova, která jim Ježíš říkal o tom, že moc není ta cesta k tomu, co on reprezentuje, co přináší, že naopak člověk se musí vzdávat násilí, musí se vzdávat své moci, to, co jim ukazoval svým životem, tak tady přestává platit. Jako kdyby si učedníci řekli, to bylo dobré jenom ve chvíli, kdy byl pokoj, kdy byl klid, ale teď jde do tuhého a tady už musíme odpovědět stejně, jak k nám mluví ten zástup, který na nás útočí.
0: Zde je tedy popsán ten detail, jak někdo z učedníků utěl mečem ucho veleknězova sluhy. V Janově evangeliu je tento detail zmíněn taky, tam je ten sluha dokonce pojmenován jako Malchus, ale Ježíš napravuje tu věc, že to ucho zase přiloží a ono přiroste. To zde není.
1: Je to v tomto zase stručnější a tvrdší, to Markovo podání. A já myslím, že to je velmi důležité, že to tam není, protože vlastně to ukazuje, že když se následovníci Krista rozhodnou pro to utínání uší, rozhodnou se pro tu obranu proti vnějšímu tlaku, tak není příliš snadná cesta zpátky, není cesta, která by to nějak snadno mohla vyřešit. To, co církev v jménu Krista vykoná, ty uši, které usekne, tak ty už evangelium slyšet znovu nebudou. Je to vlastně nevyužitá příležitost. A myslím, že je důležité, že Marek zůstává u toho, že když se něco špatného stane, tak Ježíš snadno tady neuzdravuje hned toho zraněného. I když samozřejmě chápeme, že dokud je Kristus tam, tak to ostatní evangelisty velmi nutkalo a lákalo k tomu, aby tam tu pasáž o tom uzdravení zařadili. Zároveň si myslím, že právě to ucho je tady velmi důležitým symbolem. Protože když si vzpomeneme na to, jak v Markově evangeliu a nejenom v něm, v těch příbězích o Ježíšovi se opakuje obraz jeho uzdravování, toho, že otevírá uši těm, kteří neslyší, otevírá oči těm, kteří nevidí, tak vidíme, že se v tuto chvíli jedná proti tomu, co Kristus až do této chvíle reprezentoval. A proto je důležité, že Ježíš říká ne, z toho vnějšího obrazu, z toho, co vám nabízí svět jako alternativu k mé cestě, z toho se nenechte poučit. To nepřijmejte, ty meče odložte, to není naše cesta, to není to, co máme dělat. A tady je první důležitý moment toho zrcadla, které v pašijním textu nacházíme, velmi důležitý pro sebe pochopení církve. To je otázka, kterou my si máme klást. V našem ohrožení, v situacích, kdy na nás přichází svět s holemi a s meči, jak máme jednat, co máme dělat. Máme se nechat světem poučit, převzít jeho zbraně, bránit se, obrana je přece docela přirozená věc pro člověka. Máme bránit ty, které milujeme, protože ten učedník nebrání sám sebe, ale brání Ježíše, kterého miluje. A myslím, že ta otevřenost toho příběhu je důležitá také v tom, že i pro nás to zůstává jako věc otevřená, jako určitý příklad, který nás dráždí a zároveň si klademe otázku poctivou, jestli jsme schopní doopravdy ho následovat.
0: Marek několikrát v těch předchozích textech naznačil, že Ježíš věděl o tom, co ho čeká, ohlašoval dopředu své utrpení. A zde, když vytýká těm, kteří ho přišli zatknout, že tak dělají pokoutně, tak říká, ale je třeba, aby se naplnila písma. Co ta věta vlastně znamená?
1: My máme různé možnosti, jak chápat tu větu, a ty jsou buď užší, anebo širší. V tom užším výměru to naplnění písem může znamenat to, že Ježíš chápe, že se tady naplňují zejména ty texty, které ukazují na utrpení Božího služebníka. A že není možné před tím utrpením utíkat, uhnout, musí se to zrealizovat. A proto všichni, kdo se v tom příběhu objevují, v tom evangelijním pašijním příběhu, vlastně jenom hrají role, které jim byly dopředu napsané. Ať už jsou to učedníci, zatýkající, vojáci nebo Jidáš, i Ježíš sám, všichni jenom realizují něco, co bylo vlastně dopředu naplánováno a napsáno.
0: To by ovšem znamenalo, že ti lidé vlastně nejednají spontánně, nejednají sami za sebe, nemají jakousi vnitřní svobodu pro své jednání.
1: Nemají vnitřní svobodu a nemají ani zodpovědnost za to, co dělají. To je samozřejmě dost daleko sáhlý důsledek v tom, když to budeme domýšlet dál a dál, a velký důsledek i pro nás, pro naše vlastní jednání. Vedle toho se ale nabízí ještě širší čtení. Ježíš naplňuje písma nikoli jako jednotlivé texty, které ukazují na Mesiáše, ale jako celek. Naplňuje písma jako volání Boha po člověku, po opravdovém vztahu s člověkem, ze kterého člověk neuteče ani tehdy, když se zdá, že se zatahuje, že bude zlé, že něco hrozí. A to, co my ostatní nedokážeme a nedokázali jsme, to, v čem Židé tolikrát selhávali jako ten povolaný Boží lid, tak to tady Ježíš naplňuje a neuhýbá před tím. Neuhýbá před tím ani tehdy, když se zdá, že ho Pán Bůh vlastně trochu opouští. A to je, myslím, to naplnění písem, o kterém Ježíš mluví. Je to ve velké šířce naplnění role člověka takový, jaký má být.
0: No a možná také, jestliže je někdo na Boží straně, zákonitě se dostane do problému, zákonitě se proti němu srotí ti nepřátelé Boží.
1: Ono, my někdy říkáme, v nouzi poznáš přítele, a já myslím, že se to tady dá velmi dobře aplikovat na Ježíše. V nouzi poznáš toho služebníka Božího. Tehdy, když se dobře daří, když všechno je v pořádku, když nic nehrozí, tak nemusí být tak složité být tím Božím mužem. Člověk má Boha na své straně a všechno to vypadá hezky, ale tehdy, když se nedaří, tehdy, když to vypadá, že Pán Bůh tak trochu zapomněl na toho svého muže, tak tehdy to začíná být složitější a Ježíš se tady osvědčuje jako ten, který vytrvá ve své víře, který vytrvá ve své věrnosti, ve své důvěře Bohu, až na tu nejkrajnější mez, jak potom vidíme na kříži.
0: V téhle té části se opakuje to, co jsme četli v předchozím našem pořadu, když jsme mluvili o Ježíši v zahradě Getsemanské. Ve chvíli největší bolesti, největšího zápasu Ježíšova jsou ti jeho učedníci a můžeme říct jeho přátelé, jeho žáci, najednou příliš slabí. Zde si čteme, všichni ho opustili a utekli.
1: Také to známe z písma z Nového zákona, že největším přítelem je ten, kdo dá život za druhého, za svého přítele. A tady vidíme, že ten příklon učedníků ke Kristu není definitivní. A myslím, že v tom ohledu je to smutný příběh, ale zároveň jediný možný příběh pro nás, jako pro církev. Že kdybychom tam četli, že učedníci s ním vytrvali až do poslední chvíle, že všemu dobře rozuměli, bylo by to pro nás velmi beznadějné. Já osobně bych si nad takovým textem zoufal, protože bych si řekl, ale já takový nejsem, tudíž to není příběh pro mě, není to cesta, kterou bych mohl jít. To následování Krista je pro někoho úplně jiného, pro lidi, kteří neselhávají. A v tom si myslím, že i ty různé propady, které v průběhu evangelia a zejména pak toho pašiního textu vidíme, jsou důležité pro nás, abychom to nevzdávali, abychom viděli, že to je cesta, po které šli stejní lidé, jako jsme my, a která je schůdná i pro nás.
0: Přemýšlel jsi, Achime, také nad rolí toho mladíka, který vlastně nechal těm vojákům v rukou svůj oděv a utekl nahý?
1: Tak tady je velmi bohatá tradice výkladu toho místa a velmi často i díky tomu, že to je takový velmi živě působící obraz oproti některým těm předchozím textům, kde Ježíš vystupoval trochu třeba, dejme tomu, schematicky, nebo někdy tam byly patrné určité formální literární prvky, tak tady je to takové živé vyprávění. Díky tomu se množství těch vykladačů v tradici domnívalo, že ten mladík je právě Marek. Že tady máme takový moment, kdy se setkáváme právě s tím autorem, který se tam mihne v tom svém díle jako ambiciozní režisér v nějakém svém filmu v drobné roli.
0: Hitchcock byl v každém svém filmu asi na 2 vteřiny.
1: Já jsem myslel na Menzla třeba. A každopádně je to takové tajemné místo, jedno z těch míst paší, kde není úplně zřejmé, k čemu to tam je. Jsme zvyklí na to, že Marek všechny věci, které říká, tak mají velmi jasný účel. Nedělá kudrlinky, to jsme viděli, žádnou takovou literární vatu nepřidává, tudíž by to mělo být místo, které je zvěstné. A já tu zvěst toho přece jenom nacházím v tom, že vidíme, že ten, kdo prostě jde s tím Kristem, kdo provází až do toho kritického místa, kdo neuhne, tak ten se sám dostane do té konfrontace. Nezůstane někde jenom ve stínu pozorovat z dálky, ale dostane se do situace, kdy ho to reálně ohrožuje. Tady ten mladík nezemřel, nebyl zatčen také, ale vyvázl na poslední chvíli a vlastně skončil, jak by se lidově řeklo, s nahou zadnicí, protože mu sebrali i jeho oděv, jeho plášť, tudíž se ho to nějak citelně dotklo, to Kristovo zatýkání. A myslím, že to ukazuje trochu to vzdalování a přibližování učedníků ke Kristu v jeho utrpení. Tento učedník neznámý, ten neznámý mladík, je vlastně na té ose toho přibližování a vzdalování ten, který je asi nejblíž ke Kristu. Nejvíce ho to fyzicky dotkne, to jeho zatčení. A pak jsou takoví, u kterých bychom čekali, že budou blízko, jako je Petr, a ten naopak ustupuje do takové bezpečné distance, do bezpečné vzdálenosti, aby se mu něco podobného nestalo.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes čteme, milí posluchači, 14. kapitolu Markovo evangelium. A teď jsou před námi verše 53. až 65. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se nezhodovala. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví nezhodovala. To velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky, slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu prorokuj. A sluhové ho tloukli do tváře. Jachime, v poslední době se objevilo několik prací, jejichž autory byli významní biblisté a někdy dokonce i židovští biblisté, kteří se zabývali Ježíšovým procesem a tím, jak vlastně ten proces probíhal. Můžeme k tomu něco říci ve světle toho textu, který jsme právě teď četli?
1: Tak existuje samozřejmě množství pokusů, často zejména upozornit na to, co je v tom evangelijním vyprávění problematické nebo z historického hlediska nějak pochybné. Je to určitá cesta, jak se potýkat s biblickým textem a my už dnes asi sotva můžeme říct, že se tou cestou nesmí jít. Dlouho se jí jít nesmělo a nebylo to příliš k ničemu dobré a dnes už předtím nemůžeme uhnout. To znamená, i takové velmi kritické, velmi s odstupem vedené historické bádání má své místo a má svou roli. Otázka je, co z tohoto místa, z té perspektivy můžeme získat. Můžeme zjistit třeba to, že některé naše historické poznatky se s tím textem písma opravdu těžko shodují a jsou těžko souladitelné. Otázkou je, jestli se tím trefujeme do toho záměru biblického textu. Trochu mi to připomíná, jako kdyby člověk dělal exegezi jídelního lístku, místo aby si vybíral jídlo, které si chce objednat. Nebo jako kdybychom udělali nějaký velmi přísný vědecký rozbor nějaké básně, místo abychom nechali tu báseň k sobě promluvit a nějak se tím jejím obsahem zasáhnout a proměnit. Já žádnou fobii z historického bádání nemám. Na druhou stranu si myslím, že to, co máme dělat, je sledovat ten text právě v tom rámci Markova evangelia a zkoumat ty důrazy, které Marek do něho vkládá. Jestli skutečně velerada mohla mít takovou pravomoc, jestli ten popis toho jednání velerady odpovídá té tehdejší zvyklosti, zejména pak vztahům mezi veleradou a tou mocí římskou, tak to je pro mě nad tím textem de facto vlastně nezajímavá otázka. To, co je podstatné, je, o čem ten text je a jaká je ta jeho hlavní zvěst, která chce nějakým způsobem ovlivnit mé vlastní rozhodování, můj život. A já jsem přesvědčený o tom, že tento text můžeme číst jako velmi silné podobenství o tom, co to je soud. Tak jak ta předchozí perikopa, kterou jsme četli, ten předchozí oddíl nějakým způsobem stvárňuje nebo zabývá se otázkou násilí ve vztahu k následování Krista, jeho legitimity, jeho použitelnosti, případně odmítnutí násilí, tak myslím, že tady zase se tak trochu vyjasňuje otázka souzení nebo soudu. To je v Novém zákoně velmi podstatné téma, my si dobře vybavujeme a pamatujeme určitě všechna ta místa, která nám říkají, že nemáme soudit, ale zároveň vedle nich stojí jiné momenty, jiné texty, ve kterých Ježíš třeba zaslibuje, že boží lid bude soudit celý svět, bude soudit všechny pronárody, všechna pokolení Izraele. Co tedy znamená to souzení? Jakou má roli? Jaký má význam v tom novozákonním textu? A já si myslím, že tady se právě to velmi jasně ukazuje. Na jedné straně stojí soudní tribunál, který Ježíše vyšetřuje. Ten soudní tribunál je nepochybně přesvědčený o své spravedlnosti, o tom, že stojí na správné straně, tak se ani příliš nepozastavuje nad tím, že ty metody, které volí vlastně, jsou úplně nelegitimní. Vidíme zase to, co známe z vlastní minulosti, z třeba dnešní situace v některých zemích, to najímání falešných svědků, to, že se svědectví neshodují navzájem. Velmi aktuálně zní ten text, když člověk přemýšlí nad tím, jak někdy soudy fungují. Ale to všechno jakoby stojí ve stínu toho, že ta velerada je přesvědčená o tom, že jedná správně. Možná jsou tam jednotlivci, kteří nad tím mají nějaké pochybnosti, ale ten celek, ten soudní celek, ten celý tribunál musí držet pohromadě a tak drží pohromadě.
0: Marek zde ovšem hned v úvodu říká, že oni hledali proti Ježíši svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Čili ten rozsudek vlastně byl dopředu dán.
1: Je to vlastně to, co možná známe i z té vlastní zkušenosti, kdy ne jako soudci v tom úředním slova smyslu, ale jako ti, kteří posuzují ty ostatní, vlastně se díváme na svět očima, ve kterém hledáme důkazy pro to negativní hodnocení, které o někom máme třeba, nebo nějaký špatný pocit, který z někoho máme. Říkáme si, ten je divný a něco mi tam nesedí a třeba se tam najde něco, co to potvrdí. To, že rozsudek předchází to samotné hledání, to samotné rozmýšlení, rozlišování, to je, myslím, docela častá věc. A někdy my to chápeme jako projev špatného soudu a já se trochu bojím, jestli to spíš není projev skoro každého soudu. Že ten lidský přístup ke spravedlnosti je vlastně tak trochu obrácený a my musíme jednat proti své vlastní vůli, proti své vlastní zákonitosti, když chceme vykonat nějaký spravedlivý soud. I tak se to často vymkne, jak to dobře víme.
0: Jestliže velekněží a celá ta velerada hledali nějaký důvod nebo nějaký konkrétní čin, který by mohl ospravedlnit ten jejich rozsudek, no tak proč vlastně chtěli Ježíše zabít? Odkud se bralo to jejich rozhodnutí dopředu Ježíše se zbavit?
1: Tak tu odpověď na to můžeme hledat v tom celém předcházejícím textu Markova evangelia. Tam jsme viděli, jak krok za krokem postupně se Ježíš odhaloval jako neúnosný pro tu tehdejší židovskou společnost. Jak vlastně podkopával, aniž by něco radikálního musel dělat, aniž by musel vykonat nějaké povstání nebo něco podobného, už jenom tím obyčejným svým jednáním a mluvením dokázal podkopat a velmi ohrozit fungování náboženské, politické, společenské fungování té komunity. Bylo to proto, že Ježíš odmítl následovat některé ty mechanismy, odmítl do nich vstoupit a jednal vlastně svobodně a odpovědně. Nebyly to žádné příliš divoké revoluční akty, co dělal. Nebyly to skutky nějakého partizána. Ono už stačilo to, že prostě těch bezmocných lidí si doopravdy hleděl a zajímal se o ně. A už to samo o sobě rozechvělo tu společnost natolik, že jí to ohrozilo a že se cítila být ohrožená Ježíšem. A ve chvíli, kdy celá společnost je založena vlastně na teokratickém principu, což tehdejší židovstvo nepochybně bylo, když má to sebepojetí, že je vlastně tím božím lidem, který realizuje boží smlouvu, a najednou se tam objeví někdo, kdo to dělá jinak a důsledně, tak to staví na celou tu společenskou praxi velký otazník, který oni ale nad sebou vůbec mít nechtěli. Tím se dostáváme k tomu, co Ježíš vlastně v tomto místě dělá. Ježíš mlčí, neodpovídá a právě tím on sám vykonává soud nad tím soudním tribunálem. Zase vidíme ten zrcadlový obraz Markův. Na jedné straně jsou soudci, ti, kteří sami sebe chápou jako soudce, jako boží následovníky, ti, kteří sjednávají božímu zákonu prostor nebo vlastně mu činí zadost. A na druhé straně stojí Ježíš, který stačí, aby mlčel a vlastně tím soudí ty, kteří soudí jeho. Potom se to přece jenom v nějakém místě zviditelní a více to ukáže, když Ježíš říká, uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. A to je vlastně obraz přicházejícího soudce. To je obraz toho, který je pravou rukou Hospodina, to znamená, má soudní pravomoc nad Izraelem. Je to vlastně vykreslení Mesiáše jako soudce.
0: Jenomže Ježíš zde vlastně neřekl nic jiného, než že citoval proroka Daniele.
1: A zase je důležitý ten kontext. To, co Židé sami uznávali, to, co ta pospolitost sama uznávala jako svůj základ, to jí začalo velmi silně vadit, když to Ježíš přetavil v realitu. Když se z toho už nestala jenom slova, jenom poučky, ale stala se z toho skutečnost. Zase mi to trochu připomíná situaci, kdy někdy v církvi některé věci opakujeme jako základ své víry, třeba rovnost všech lidí, ale ve chvíli, kdy se začnou v církevním prostředí někde naplňovat, kdy se stávají realitou, tak to způsobí velké pohoršení, způsobí to velké otázky a nechuť. Tady je velký rozdíl mezi tím něco deklarovat, k něčemu se hlásit a něco opravdu realizovat. A myslím, že to je právě to Ježíšovo zaslíbení, že jeho lid, jeho učedníci, jeho následovníci budou soudit celý svět. Ne tak, že budeme říkat, ty jsi vinen a ty jsi nevinen, ale budeme ten svět soudit a máme ten svět soudit tím, co děláme, co jsme. Třeba jenom svým mlčením v nějakou situaci nebo tím, že nesáhneme po meči v nějakou situaci. To samo o sobě může být velmi silným soudem nad špatnou praxí tohoto světa, nad násilím a nelaskavostí v tomto světě. A je to úplně jiné souzení, než jaké tady představuje velerada.
0: Ještě zde jeden argument, který sice v tom rozhodování nesehrál podstatnou roli, ale zřejmě byl nějak mezi lidem, protože se opakuje potom ještě v té další kapitole, když už je Ježíš na kříži. Ti svědkové říkají, že Ježíš prohlašoval, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, nerukama udělaný. Tak o čem tohle vypovídá?
1: Tak my samozřejmě v tom slyšíme jasný odkaz na Ježíšovo ukřižování a vzkříšení a máme takovou docela pochopitelnou touhu hned to vztáhnout na Ježíšovo tělo.
0: No tak to interpretuje Jan.
1: Zároveň ale vidíme, že Marek tam nějak automaticky tuto interpretaci nevkládá a zase nechává ten výrok, aby rezonoval na obě strany. Ti, kdo ten příběh už znají, ti, kdo mu rozumí, a to ostatně jsou i lidé, kteří čtou Markovo evangelium. Málo kdy jsou to lidé, kteří ho čtou poprvé jako první zprávu o Kristu, ale už něco znají, už něco vědí. Tak ti v tom tento význam Ježíšova osobního zániku a jeho vzkříšení nachází. Když ale zůstaneme jenom u toho textu tak, jak tady stojí, tak samozřejmě nám může asociovat zboření chrámu, což je velmi důležitá položka v té tehdejší historii Izraele a samozřejmě je to velmi důležitá součást i té polemiky mezi vznikající církví nebo tím raným společenstvím církve a židovstvím. Protože bylo to tak, že to rané společenství církve v tom zboření chrámu vidělo také určitý signál zániku té tradice, ze které se vlastně odštěpilo. Vidělo v tom určité potvrzení toho, co Ježíš všechno předznamenával a co všechno naznačoval ve svých slovech. To, že Hospodin už nebude uctíván v chrámu ani na hoře Gerizim, jak to dělali Samařané, ale že bude uctíván v duchu, tak to všechno se najednou začalo naplňovat, ne protože by lidé se k tomu sami rozhodli, ale protože už chrámu nebylo. Čili vedle sebe stojí dvě různá pochopení, dva různé významy. V tom nám to připomene velmi často Ježíšem používaná podobenství, která také můžeme číst jako určitý příběh ze života a zároveň v nich můžeme nacházet ještě další význam, který je na první pohled tak trochu skrytý. To, že se tady takové slovo staví proti Ježíšovi, je logické, protože zase to ukazuje to, že Ježíš byl chápán jako nebezpečný revolucionář, jako člověk, který vlastně vyhrožuje, že naruší tu stabilitu a integritu té společnosti a takovým nejlepším motivem k tomu samozřejmě mohl být chrám právě a jeho zboření, kdy Ježíš by ukazoval na svou vlastní moc a nabízel by se tomu společenství Izraele jako ten, který je schopný zbořit a vystavit chrám, tudíž je tím nejsilnějším vůdcem hodným k následování.
0: Když už byl Ježíš odsouzen, začali jej bít, začali ho ponižovat, plivat na něj a přitom volali prorokuj. Jako kdyby je ta prorocká role Ježíšova nejvíce zlobila.
1: Ten závěrečný obraz toho bytí, ten je vůbec velmi zvláštní, protože zase jakoby obrací to, co my v tom příběhu vidíme. Najednou Ježíš má zakryté oči, Ježíš je ten, který nevidí. To znamená, ten, kdo dával všem zrak, ten, kdo umožňoval slepým lidem, aby viděli, ten je najednou těmi, kdo nevidí, kdo nerozpoznávají, kým skutečně je. Byt, je mu zahalena tvář, nesmí se dívat a má hádat, kdo mu to dělá. Ale Ježíš přece dobře ví, on nepotřebuje hádat konkrétní jména, on přece dobře ví, že to je právě cesta toho člověka, který se ho chce zbavit. Je to taková absurdní ilustrace k tomu, co se tam vlastně děje, že soud není soudem a ten, kdo je souzený, naopak je soudcem pravým. Ten, kdo zakrývá oči, tak ten sám je slepý a nevidí, kdežto ten, který má zakryté oči, je ten, který dává zrak a dává možnost těm ostatním vidět. A zase je to součást toho zrcadlového obrazu, který Marek tady rozehrává, že vždycky proti sobě stojí takové navzájem se vylučující a navzájem se popírající alternativy.
0: A zvláštní také je, že dva výroky Ježíšovi, které zazní v tomto textu, první týkající se chrámu a druhý, který Ježíš říká o příchodu syna člověka, jsou skutečnými proroctvími, přestože oni ty výroky zlehčují.
1: Tady zase také vidíme dvojí pojetí toho, co to proroctví je. Jako kdyby ty vojáci, kteří tam zrovna Ježíše bijí a plivají na něj, volají, aby prorokoval, jak kdyby převzali to dnes velmi rozšířené pojetí proroctví jako hádání budoucnosti nebo hádání toho, co je skryté. Oproti tomu Ježíš přichází jako ten, který je skutečným prorokem. To znamená, není to žádný jasnovidec, není to žádný hadač, ale je to ten, který vyřizuje slovo Hospodinovo, ať už se týká minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Čili není to jenom hádání toho, co bude, ale je to odhalování toho, co je, co nastává těm, kteří to doposud nevidí. A to jsou dva koncepty proroctví, které se navzájem tak trochu vylučují. Ten první koncept je vlastně nepochopením toho, co to skutečně prorocká tradice je. A domnívám se, že dnes je velmi rozšířený, že je mnohem rozšířenější než ten biblický koncept proroctví.
0: Milí posluchači, čas vymezený pro dnešní výklad je u konce, takže část závěrečnou ze 14. kapitoly Markova evangelia, která pojednává o Petrově zapření, necháme už na příště. Jachme, děkuji ti za tvůj dnešní výklad a těším se, že se příště setkáme zase znovu nad Markovým evangeliem.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Pořad je u konce, připravili jej pro vás a loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Byla jedna hodina. V neděli 30. srpna posloucháte Rádio 7. Pořad ke kořenům nabídneme znovu v sobotu ve 20 hodin 15 minut. Před námi je repríza pořadu Klíčové slovo. Jelikož se nejedná o premiéru, nevolejte prosím přímo do studia. Své postřehy či dotazy můžete směřovat na naši e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného těm nejznámějším biblickým postavám. A dnes se zaměříme na Pavla, velkého teologa, autora mnoha spisů Nového zákona. Člověka, který měl za sebou také zvláštní minulost, než objevil Krista jako i svého osobního spasitele. O Pavlovi nám dnes bude vyprávět Jiří Tengler, evangelický farář z Poličky. Vítám vás u mikrofonu.
3: Dobrý den.
2: Tak Pavel, jak by se dal charakterizovat? Bylo to správně, co jsem řekla, velký teolog, autor mnoha spisů?
3: To jste řekla ještě docela krotce. Jsou teologové, kteří Pavlův význam chtějí podtrhnout takovou smělou výpovědi, že říkají, že křesťanství má dva zakladatele. Ježíše Krista a apoštola Pavla. Protože to, co odstartoval Ježíš, bylo velice lokální. Ježíš sám se pohyboval po většinu aktivní doby v Galileji s nějakými takovými drobnými výsadky do okolí blízkého zahraničí a konec života se odehrál v Jeruzalémě, ale vlastně nikam dál se s evangeliem nevypravil. To bylo až na mladé církvi, ta byla vyslána k tomu, aby kázala a neměl ten rozjezd nějak velkolepý. Čtěte první kapitoly knihy Skutku, tak tam vlastně se z toho Jeruzaléma moc nehnou. A teprve ten světový rozjezd církvy dává Pavel. A to jak geograficky svými misijními cestami, tak i myslitelsky. On promýšlí věci v rozsahu, jaký nenajdeme u nikoho jiného. Takže Pavel, jakožto spoluzakladatel křesťanství.
2: Čím to je? On byl prostě intelektuál z nějaké té myslitelské školy?
3: Rozhodně uměl myslet. Uměl

0: myšlenky formulovat, což ale v té době nebylo zas až tak mimořádné, protože antické vzdělání se vztahovalo právě k umění formulovat myšlenky, hovořit, psát, zkrátka vytvořit projev, který by byl přesvědčivý.
1: A diskutovat.
0: A diskutovat, ano, ano. No, u toho Pavla, kdo ví, jaký on byl rétor, jo? Tam se zdá, že měl nějaký handicap. Že někteří se do něho naváželi a probleskává to na některých místech v epištolách, že Pavel asi úplně nepatřil k těm nejlepším řečníkům. Ale o to byl jistější, když se pustil do psaného slova.
1: Odkud Pavel vlastně pocházel?
0: No, uvádí se Pavel z Tarsu, čili z takzvané diaspory. Židovské osídlení se dělilo vlastně na ty základní dvě adresy. První je zaslíbená země, tam jsou doma. A pak diaspora, což doslova znamená rozesetí, no, že jsou rozesetí, rozptýleni po okolních zemích, ty příčiny byly různé. Takže Pavel pochází z diaspory, z Tarsu, což je město v Malé Asii, v dnešním Turecku. A ti Židé v diaspoře, mnohem víc než ti Židé doma, v zaslíbené zemi, tak ti Židé v diaspoře jsou vystaveni okolním kulturním vlivům. Takže Pavel vyrůstá v takzvaném helenském prostředí, čili v kultuře, která je spjata se starým Řeckem, používá řecký jazyk. Pavel vlastně měl vzdělání v řečtině. Patrně ta řečtina byla jeho mateřštinou. A hebrejštinu on ovládal druhotně jakožto jazyk, který měl ke studiu písma. Což bylo u Židů běžné v té době. No vlastně do dneška je to tak běžné, že ovládají jazyk místní země, ale právě kvůli písmu svatému tak znají i hebrejštinu. A kromě toho, že teda Pavel ovládal řečtinu, která byla angličtinou té doby. V Římská říše my si myslíme, že tam první roli hrála latina, ale to by až záležitost mnohem, mnohem pozdější a tím dorozumívacím jazykem číslo jedna byla řečtina a dokonce se uvádí, že v té Pavlově době snad třetina Římanů mluvila řecky. Jo. Takže proto Pavel, když píše epištolu do Říma, tak se nemoří s nějakou latinou, ale napíše to řecky. Takže v tom řeckém prostředí znal i ty spisy, které patřily do toho, řekněme, kulturního kánonu, co se četlo. Tak jako my máme Babičku a Máj, jako díla, která mají být přečtená, aby člověk řádně ovládal češtinu, tak oni měli taky autory, kteří byli čtení, ta sbírka byla obrovská. Takže se orientoval i v tomhle prostředí a měl teda vhled do názorů, kultury, prožitku, kladení otázek, zvyku lidí, kteří byli adresáty evangelia. Když to srovnáme s tou prvotní Ježíšovou družinou, lidí, které Kristus pozbíral v Galileji, tak ti se nemohli Pavlovi rovnat v jeho vzdělání.
1: Myslíte, že to Ježíš udělal schválně? Že neměl ty intelektuály mezi učedníky?
0: Tak on tam měl, já myslím, že to byli lidé intelektuál, oni asi byli intelektuál, ale jako někteří, jo, v rámci těch možností, co měli, ale no tak to je přece krásné, že Bůh dělá z malého semínka velké království a tak pracuje s tím, co má. Tak, takže pro počátek to byla výborná volba, díky tomu jsme teď tady, že jo, to nezvolil špatně. Ale ten razantní krok, to vykročení, se podařilo až Pavlovi.
1: My ho zastihujeme v Biblii při jeho cestě do Damašku, kam jede tedy stíhat křesťany, které se vůbec nežinýroval vydávat k té světské spravedlnosti a nechával je fakt jako týrat, zavírat. Vlastně někteří kvůli němu šli na smrt. A tam zažije něco obrovského, o čem možná sní spousta lidí, že to tak zažije, to svoje setkání s Bohem, najednou světlo, zážeh, něco, co člověka absolutně zastaví v životě a přesvědčí o boží soucnosti. Co to vlastně je, že někdo to má takovéhle spektakulární a někdo dozrává léta a léta k poznání a přesvědčení, že Bůh je?
0: No tak Pán Bůh má spoustu možností, tak podle toho jedna. My teda Pavla zastihneme ještě o moment dřív jeden, než na té cestě do Damašku, protože evangelista Lukáš nám ve skutcích líčí, že Pavel jakoby přihlíží kamenování diákona Jáhna Štěpána. Jo? Tam hlídá šaty. Tak ta Pavlova role, co on dělal, vlastně není úplně jasné, co to vlastně pronásledování křesťanů mělo obnášet, protože že jako nějaká vyloženě otevřená represe, ta nedává smysl. Ti Židé rozhodně neměli nad těmi křesťany takovou moc, protože nepatřil jim ten stát a ozbrojenou moc drželi Římané. Takže co se tam dělo? Rozhodně je jisté, že Pavel byl naladěný protikřesťansky, že ho to rušilo, vlastně ty nové impulsy, které přinášely křesťané do židovského prostředí, protože ta církev vlastně vychází z židovského prostředí a obzvlášť někteří ti křesťané byli takový asi hodně hr a někteří to docela, myslím, po dlouhou dobu dokázali pokojně, klidně skloubit své nové přesvědčení o Ježíšovi, jakožto vykupiteli, s těmi starými židovskými tradicemi. Někde to bylo vypjatější, tam právě docházelo k těm konfliktům, tam to asi Pavel měl jakoby rozčísnout, říct tak a dost prostě. Jo? Tak jestliže vy říkáte o tom svém ukřižovaném rabínovi, že je vykupitel světa, tak tady nemáte co dělat mezi námi. Takže dokázal tam vnést asi dost velké napětí a pro křesťany to taky v okamžiku, kdy se jim zavřely brány židovských synagog a už tam nemohli chodit slavit své bohoslužby a vlastně svým způsobem tam působit podvratně, když do toho starého pohledu, kdy tím hlavním zákonodárcem je Mojžíš, tak oni říkají, no, zákon byl dán skrze Mojžíše, ale pravda se stala skrze Ježíše Krista, jak to má evangelista Jan na úvod svého evangelia. Tak tuhle tu podvratnou činnost Pavel potlačoval a staral se o to, aby ti křesťané už nemohli být v tom židovském prostředí a razem oni byli na ulici a byli zranitelní pro tu světskou moc. Takže tak proto zřejmě ty obavy z Pavla byly u mnohých křesťanů oprávněné a no neměli ho rádi, no, nebo báli se ho.
1: Asi stal takovým synonymem toho pronásledování a potíží.
0: No. Ale asi jako nebyl sám, zřejmě takových těch lidí, kteří prováděli čistky, bylo víc, kteří dokázali udělat dusno a znepříjemnit to. No, ale zároveň právě v tomhletom svém naladění proti Kristu on zažívá obrácení. No.
1: Se občas říkám, jestli Pán Bůh, tak jak se říká to přísloví na hrubý pytel, hrubá záplata, že prostě adekvátně vnímání a působení toho člověka se pak stane něco, co fakt přesvědčí, co vezme ty pochybnosti nebo možná ty zbraně přesvědčení, které byly do té doby.
0: Těžko říct, no, on totiž Pavel svým založením k těm křesťanům neměl zas až tak daleko. Sám se označuje jakožto příslušník, příznivec farizejského hnutí. My se s farizeji setkáváme i v evangeliích, jsou Ježíšovými partnery rozhovoru, protivníky. No ale to ale znamená, že oni provozují jedni i druzí stejnou disciplínu. V okamžiku, kdy dochází k potyčkám, k soupeření mezi Ježíšem a farizejem, to znamená, že zápasí v jednom ringu. Jo, že když to vezmu ten sportovní příměr, že je, na obou stranách jsou nějací boxeři, kteří teď jdou do toho zápasu. Ale že to není tak, že Ježíš by byl boxer a Farizovi by byli lyžaři, takže každý dělá úplně něco jiného. Ne, oni zápolí o to samé, totiž jak horlivě věřit v Boha. A to farizejství jde tou linií přísného dodržování předpisu. Musíme plnit to, to a to. A tím vlastně naplníme, co po nás Bůh žádá. Jde o to naplnit, co po nás Bůh žádá, což je vlastně výraz zbožnosti, ne lhostejnosti. Ježíš říká, no ale my naplníme, co Bůh po nás žádá tím, že budeme Pána Boha rádi, že mu budeme důvěřovat, že budeme mít rádi druhé lidi, že se nebudeme starat o to, co si budeme oblékat, protože Pán Bůh nás oděje. Ježíš to nedělá na sílu, jo? Ten Pán Bůh přece není zadavatel úkolu, ale je to dobrý otec. A takže Pavel vidí ty křesťany jakožto názorovou konkurenci, která říká, že Boha není zapotřebí hledat v tom dodržování předpisu, ale v té radosti a důvěře. No a pak do toho přijde to obrácení. My jsme si zvykli říkat Pavlovo obrácení u Damašku, ale on vlastně u toho Damašku se neobrátí. On je tam jenom zaražen.
1: A oslepen.
0: No, já jsem si udělal soupis, protože ty události u Damašku jsou vylíčeny třikrát v knize Skutků apoštolských. Jednou to líčí Lukáš jakožto vypravěč, zvenčí, co se odehrává Pavlovi, a potom to dvakrát ve Skutcích líčí samotný Pavel. A ty varianty se liší.
1: I ty Pavlovy,
0: no. Jo, tak ono člověk, když vyprávíte s odstupem několika let ten samý příběh, tak ho neřeknete stejně. Jo? Ty vaše důrazy se taky posouvají. No, ale vlastně tam Pavel je zastaven na té cestě. Mimochodem nepadá z koně, o tom v Biblii nic není. Jo? To se rádo tak znázorňuje, vychází to z jednoho známého obrazu, kdy Pavel leží na zemi a ten kůň tam stojí v pozadí. Jo? A je zaražen. A nastává právě taková etapa, kdy on v jednom tom vyprávění je oslepen, v jednom tom vyprávění slyší jenom Pavel hlas, druzí nic neslyší, nebo to slyší všichni. Je to zajímavé to porovnat. Ale vlastně potom on musí být ještě instruován, vlastně musí být poučen ve víře a teprve pak se stává tím Kristovým učitelem. Není to tak, že by ten mimořádný zážitek ho už změnil. Jo? Vlastně on ho postrčí, podnítí ho, aby zastavil tu svoji pronásledovatelskou činnost, ale vlastně to jeho obrácení uzraje v setkání s křesťany, kdy on uslyší to evangelium. Takže
1: to byly 3 dny, kdy byl slepý?
0: No, teď si nejsem jistý, no.
1: Bylo by to
0: ale,
1: dost symbolické.
0: No, nic neviděl po 3 dny. Píše Lukáš v té první verzi, no, a Pavel, když o tom poprvé říká, nic neviděl až do Damašku. No, ale co je společné všem těm třem popisům je, že slyší hlas Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?
1: Tedy zaslechne Boží hlas.
0: No, a otázka, že jo, proč je vlastně takhle vysazený vůči tomu Ježíšovi? Co mu na něm tak vadí? A on to vlastně...
1: Se stavěl na roveň Bohu?
0: To myslím, že ne. Že tohle Pavel takhle neviděl, že tohle ho nedráždilo. No, protože Pavel, když se na to podíváte důkladně, tak on Ježíše vidí především jako mimořádného božího člověka, božího vyslance, ale přímo, aby o něm mluvil, jakožto o Bohu to nemluví. Pro tu první církev ta otázka Ježíšova božství nehraje moc roli velkou. No. To se teprve až později, brzo, ale přece jenom později objeví. Tady ještě ne. No.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hlavním hrdinou dnešního pořadu je Pavel, vzdělanec a autor velké části Nového zákona, o kterém si povídám s Jiřím Tenglerem, farářem Českobratrské církve evangelické toho času v Poličce. My jsme skončili u toho Pavlova obrovského zastavení u Damašku, kdy tedy je oslepen na buď 3 dny, nebo blíže neurčený počet dnů. Setká se s křesťany a opravdu obrací svůj život po té, co zaslechne Boží hlas. Co se vlastně dělo dál? Co bylo ovocem tady toho nadpřirozeného zásahu?
2: No, Pavel byl neskutečný nezmar. Tak jako byl horlivý v pronásledování křesťanů, tak v okamžiku, kdy se s křesťanstvím seznámí niterně a stane se křesťanem sám, tak nemůže mlčet. A má v sobě obrovský přetlak, vlastně nesrovnatelný s kýmkoliv jiným. A pustí se do hlásání evangelia. A to, co je u Pavla pozoruhodné, že on se nebojí jít do toho prostředí nežidovského. Snad právě proto, že tam vyrůstal, že to dobře zná, že ty lidi tam zná. Že na jednu stranu nábožensky, národnostně ty jeho kořeny jsou židovské. A řeší velice obšírně a hluboce, co je vlastně údělem toho jeho vlastního lidu. Ale zároveň se nezdráhá říct, že Kristus je zachráncem všech. A v tomhletom on je nesmírně průlomový. Takže Pavel se vydává na první misijní cestu, ta není moc daleká právě po té Malé Asii. Ještě je kouzelné, že on, když je vypraven na tu cestu, tak se nemluví o Pavlovi a jeho spolupracovnících. Mluví se o Sílasovi a Pavlovi. No, že tím, jakoby, tím prvotním vedoucím byl nějaký zkušenější křesťan Sílas, ale v průběhu skutku se to velice rychle přeobrátí a je to Pavel a Sílas, jo, protože ten Pavel, jak říkám, měl drive, on to uměl, jo, a nebál se mluvit k lidem, kteří měli jak to tradiční zázemí, ale taky k těm, kteří to vůbec neznali. A to muselo být fantastické. Ten model raného křesťanského zvěstování byl takový, že když dorazili do nějakého města, porozhlídli se po nějaké synagoze, židovská diaspora, židé jsou rozptýleni všude možně, tam přicházejí do shromáždění a říkají vlastně takovou jakoby inovaci toho židovského náboženství. Říkám, tak podívejte se, tady znáte pasáže z proroku o Mesiáši, tak já vám říkám, že už přišel. Že to byl ten rabín z Nazaretu, který prováděl tyhle a tyhle věci a dopadlo to s ním špatně, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Tak někteří tomu uvěří, zaklapne jim to, jiní tomu neuvěří, nezaklapne jim to. Zároveň na ty židovské bohoslužby přicházejí lidé, kteří nejsou židé, ale zároveň sympatizují s ním. Jo. To prostředí synagogální bohoslužby v tomto bylo otevřené a vlastně řadu lidí přitahovalo, protože oni ti židi sice mají takové divné tradice, nejedí třeba to vepřové, ale na druhou stranu, oni nejsou tak jako úplně blbí, protože oni uctívají neviditelného Boha. A přece takový ten náš systém, jako že máme sošku pro kdejakého boha a bohyni, jo. To přece jako, to nedává smysl, jako když, jestli Bůh, tak jeden, který je nade vším, jo, a nevidíte. Takže tam byla spousta sympatizantů, tak zdá se, že tam, právě tam ten Pavel jakoby docházel ohlasu ještě víc, protože oni, tihle ti sympatizanti se zajímali o víru v jednoho boha, ale plně neudělali ten krok, aby se stali židy naplno. Ono to taky není úplně jednoduché. Tenkrát stejně jako dnes stát se židem, tam jsou bariéry, které člověk musí překonat. A A Pavel jim říkal, no hele, ale vy to nemusíte překonávat. Můžete věřit prostě v toho Krista a se vám to otevře všechno, přístupní. Jo? Nejde o to splnit ty požadavky, jít tou farizejskou cestou, no, ale jde o to radovat se z Boha, důvěřovat mu. A to je pro vás. A teď můžete uvěřit, a tam jsou ty zápletky, že oni dostávají ducha, že je to možné vlastně tihleti lidé, kteří nemají ty tradiční kořeny, tak najednou jsou do toho vtažení. V Krista věří a zažívají tutéž radost a tutéž důvěru a to společenství a můžou najednou se společně modlit a společně zpívat a už nemusí nutně to mít v té hebrejštině, ale můžou to dělat v řečtině a můžou společně jíst, jo, přijímat chleba a víno, přičemž v tom židovském prostředí tam byly bariéry při společném stolování, ale tady ne, protože, no protože Kristus, protože nový svět, protože je éra, kdy se bariéry mezi lidmi překonávají kvůli lásce, protože Pán Bůh chce, aby si lidi byli blízcí. Takže tohle je obrovská Pavlova zkušenost, se kterou on se vrací z té první misijní cesty a říká, hele, tohle se děje. No, a on říká, ale tohle Bůh dělá. Jo, že vlastně pracuje nejenom s těmi, kteří po staletí ten příchod Mesiáše očekávali a někteří teda se dočkali, někteří čekají dál, ale ono to je i s těmi, kteří o tom nemají ani nejmenší tušení. O tom referuje těm dosavadním předákům církve.
1: Tedy i Petrovi.
2: A Petr on je opatrný. On sice udělal to, že vlastně přistoupil na křest Kornélia, čili římského setníka, ale bylo to takovým jako velkým donucením a prošel tu cestu, ale že by šel úplně rád, to asi ne. Jo? Bylo to pro něho dost krkolomné. No. No a teď Pavel přijde s tím, že hele, takhle, když jsem tam byl na té cestě, tak tam v každém druhém městě se to děje. Jo? To není problém pro Boha povolat si lidi ke spáse i z toho prostředí na židovského. No. A ta stará garda učedníků je z toho pav trochu. No. Tak jako co? Máme, nemáme, jako, je to možné. A teď co z těch tradic držet, co ne? No. Hovoří se o takzvaném Jeruzalémském sněmu a apoštolském, který je popsán v knize Skutku, kdy na to reagují, na ty zprávy o obrácení pohanů. No, a co teda oni vlastně mají dodržovat z těch tradic? Tam se objeví taková touha, aby aspoň když už jedí, tak aby tam nebyla ta krev v tom, jo. Jeden z těch židovských tradičních předpisů, tak aspoň tohle, ať jako to nedržují.
1: Obřízka tam nehrála roli?
2: Ta tam ještě úplně, ta se pak, kolem té se to rozvinulo následně, jo, co s tou obřízkou. No, totiž to vypadá, že ze začátku oni se nechávali obřezat asi, jo, s tím vstupem, jako někteří, jo, protože, říkám, ty hranice, tak jak my máme je rozdělené mezi židovstvím a křesťanstvím, v té době nebyly takhle jasné. To bylo asi trošičku jako ve středověku, taky nebyla mezi jednotlivými zeměmi jasně vyznačená hranice hraničními kameny, jak pro nás je to čára na mapě. Ale byly to hraniční hvozdy, že jo. Člověk jel několik kilometrů, několik hodin obrovským hlubokým lesem a tam byla ta hranice v tom lese. Takže i ta hranice mezi židovstvím a křesťanstvím byla taková hodně, řekněme, bylo tam toho vešlo hodně. Jo? No a ten spor o obřízku, ten se rozhořil, to vlastně, jak to říct, jakýsi symbol, manifestace toho, jak dalece je nutno dodržovat židovské předpisy. No, a tam Pavel vlastně z toho udělal jakoby vlajkovou loď, úplně ten zásadní transparent, a když řekne, ne prostě, není zapotřebí pro ten vstup do nové smlouvy s Ježíšem Kristem podnikat to znamení staré smlouvy, protože obřízka je vlastně výrazem smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem. A říká, ale je tady smlouva jiná, nová. Ten vztah s Bohem se navazuje pouze vírou. Bez skutku. Člověk nemusí jakoby splnit nějaký ten úkol. To je, vlastně Pavel se tady jakoby léčí takové rekonvalescenci z té své vypjaté zbožnosti, kdy jako farizeus hlídal, tohle musím, aby byl pro Boha OK. A pak řekne, no ne, tak jako Bůh pro nás křísil Krista, tím nám otevřel život. A já nemusím prostě. No, já jsem jako přijat.
1: My už jsme s Pavlem na první misijní cestě, ale já bych nás ještě ráda kousek vrátila. Potom Pavlově obrácení nastalo takové malé intermezzo. Malé, ale několika leté, kdy on se vlastně stahuje do ústraní a protože byl asi pro ty křesťany soudobé vlastně symbolem nebezpečí a ohrožení, tak v nějakých těch letech, myslím, že je tam psáno něco o 3 letech, tak předpokládám, že zkoumá písma tentokrát novým pohledem a z nové perspektivy. A tak se vás chci vlastně zeptat, jestli člověk potřebuje, aby byl hodnověrný, aby to, co říká a žije, mělo váhu, jestli takové intermezzo v životě při velkých rozhodnutích a zvratech potřebuje.
2: Já tu svou odpověď opakuju, no on si to Pán Bůh může zařídit tak či onak. Jo, že u některých lidí ten čas na jaké strávení, vstřebání je zapotřebí, ale někdo může jít ofenzivně hned. No, to bych se nebál. A u toho Pavla, on byl dobře vybavený. Jo. On tu Bibli znal. Jo. Oni že znali hromadu veršů na spaměť. Dokonce asi v Pavlově případě jak v řečtině, tak v hebrejštině. Jo. Protože ta kultura hold pracovala s tím, že nemají tištěné texty.
1: Tak se učili
2: z paměti. Museli se učit z paměti, protože vlastně to bylo svým způsobem jednodušší, než si pořídit opis, jo, nebo levnější každopádně. No. Takže on myslím, že v té Bibli se zorientoval, to vidíme i v epištolách, kdy on tahá ty citáty jeden za druhým, bez problému. A já mám takový pocit, že u toho Pavla to byl takový aha efekt, jo? Že jemu to se cvaklo a jemu to zapadlo jedno do druhého a
1: najednou to dalo
2: že nepotřeboval žádné rozsáhlé školení. Jo? Že spíš jenom čím dál tím víc žasl, jak vlastně ty věci se dají skloubit. Jo? Že to, co on dříve viděl jako příčinu pro následování křesťanů, tak teď on najednou vidí jako argument pro to křesťanství. No.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: S Jiřím Tenglerem si dnes povídáme o apoštolu Pavlovi, významnému a výraznému muži první církve a také autorovi mnoha spisů Nového zákona. To tady pořád opakuju. Kolik vlastně máme v Bibli těch jeho listů?
2: No to bych musel spočítat, já to zase nevím. Tak mi pomožte.
1: Římanům?
2: Římanům dva listy, Korinským,
1: Koloským,
2: Galaským, Efeským, Koloským, Filipským a dvě Tesalonickým. To jsou ty dopisy adresované sborům, přičemž zvláštní místo v těchto epištolách psaných sborům hraje epištola Římanům, protože to je dopis, který Pavel posílá jakoby před sebe do Říma, kde ještě nebyl, kam se chystá, se představuje na dálku, zatímco ty ostatní dopisy jsou dopisy jako za sebe zpětně, jo, tam, kde už byl, jo, kde to zná. No, tak to je takový velký rozdíl a ten dopis Římanům je taky nejobsáhlejší, svým způsobem nejkomplikovanější, nejpropracovanější, protože on tam tolik neřeší otázky života jednotlivých toho sboru, protože to tam nezná, ještě, takže tam víc řeší ty otázky teoretické. Takže já jsem zase pomněl, kolik jsem jich napočítal. A pak napsal dopisy jednotlivým adresátům, to je list Titovi, dva listy Timoteovi a list Filemonovi. S epištolou Židům, ona bývala řazena, nebo Hebrejům se někdy říká, bývala řazena po určitou dobu mezi Pavlovy dopisy, ale nepasuje to. Ten jazyk je hodně jiný, i ty důrazy jsou jinačí. To už od starověku lidi říkali, tohle nebude Pavel.
1: Když vyjmeme ten list Římanům, který, jak tady už zaznělo, je tedy adresovaný teprve někam, kam Pavel půjde, mají ty dopisy něco společného? Má Pavel nějaké důrazy, které opakuje, vyučuje, na kterých staví nějakou?
2: No srdečnost tam je. On ty lidi má rád, kterým píše. No, mají něco společně, zažili, záleží mu na nich, má o ně starost, takže to bych viděl jako společné. Když se podíváme na tu strukturu, kdybychom to obsahově chtěli nějak vystihnout, tak můžeme říct, že ty epištoly mají takové tři části. Tak jedna jsou nějaké pokyny pro praktický život víry. Jo, co mají dělat, na několika místech Pavel řeší vyloženě nějaké problémy, které tam jsou. Klasickým příkladem by bylo v první epištole Korinským, jak se má zacházet z večeří páně třeba. S přijímáním tam jsou nějaké instrukce. Takže to spíš jako je to pokyny pro život sboru, protože to je to, co ten Pavel dělal, když tam byl. Jo? Že on vytvářel ten sborový život, zanechával tam taky nějaké spolupracovníky, takže to jsou tyhle instrukce. A pak jsou tam obsáhlé pasáže věroučné, kdy Pavel řeší různé otázky té nově se rodící křesťanské víry. Častokrát je to spjato s nějakou interpretací Starého zákona, že navazuje na něco, ale přitom tím hlavním je Ježíš. Vzkříšený a ukřižovaný Ježíš. Pavlova radikalita nebo převratnost spočívala v tom, že on ukazuje Boží záchranu, která se nám dává v Kristu, na tom nesmírně poníženém náboženském učiteli Ježíšovi, který skončil naprosto potupně na kříži. To byla hrůza prostě. A na to Pavel řekne, tak podívejte se, takhle hrozně on skončil, ale Bůh se ho ujal. No to je naděje pro nás. No, že Bůh se chápe to. A zdá se, že i tenhle ten Pavlův důraz přispěl právě k šíření křesťanství, že pracoval tím postavením nedůstojnosti. Jak ti lidi jsou v bídném, v nějakém sociálním postavení nebo v nějakých rodinných pohromách. On řekne, tak, jako, a i když ten propad může být sebevětší, tak je tady vzkříšení, to je ta spása v Kristu. Bůh otevírá novou budoucnost. Takže to je ta teologie. Měli jsme instrukce pro praktický život církve jednotlivců, pak teda teologická nějaká témata. A to třetí, co mi se moc líbí na těch Pavlových dopisech, ono se na to nedá moc kázat, zkazatelen, ale to jsou pozdravy. On tam oslovuje lidi, se kterými se zná, pozdravujte tam toho a tak. Takže to zasazení do živých mezilidských vztahů. Ten nový zákon vlastně vzniká živelně hodně. Ty Pavlovy dopisy, on když to psal, tak neměl na mysli, že pak to ti adresáti pozbírají, opíšou a udělají z toho svatou knihu. Ne, to, já myslím, že ho to vůbec nenapadlo, jo, něco takového, jo, že by se z toho mohlo stát něco podobného, jako je kniha Soudců a Izajáš a pátá kniha Mojžíšova. Ne, to vůbec ne, jo, že by se to ocitlo v jednom svazku. Ale že to byl ten jakoby projev srdečnosti lásky. Tak jak Bůh miluje nás lidi, tak Pavel miloval ty lidi taky. To vlastně takhle uplatňoval to Ježíšovo přikázání lásky.
1: Uvědomuji si jednu pasáž, myslím, že je to z listu do Korintu, kde vypisuje to, čím vším prošel na svých cestách. A říká, jestliže byl někdo tupen, dali jsme to, nebyli my, byli jsme předhazováni lvům a teď tam vypisuje vlastně neuvěřitelné věci. To když člověk vezme jako ten soupis, tak si říká, jak je možné, že se to týkalo jednoho člověka. A nebo to píše zástupně za církev, jako my, křesťané, jsme byli.
2: Já si myslím, že on toho prožil hodně. On pak byl tak, neměl rodinu. Jo, asi v tom byl podobný Ježíšovi, jo, že nebyl vázaný na to, že by měl někde ženu a děti, jo, což mu umožnilo tu obrovskou flexibilitu. Já si nedovedu představit to nepohodlí při tom cestování. A to, co my sedneme do letadla a uletíme to v letadle a jsme rozlámaní a není nám dobře, jo, a on to absolvoval něco po vodě, něco po souši, jako pešky v navoze, já nevím, jo, jak to přesně bylo, ale rozhodně to muselo být neskutečně úmorné, ale on to dělá. No. Plus ještě nějaký tělesný handicap měl taky, k tomu zdá se. No.
1: Pavel se nakonec opravdu dostává do Říma a podle toho, jak to popisuje kniha Skutků, tak vlastně dělal trošku nerozumně všechno pro to, aby se tam dostal, respektive aby ho tam dostali. Proč tam tak chtěl jít?
2: No, protože on je motivován k tomu kázat evangelium a vidí to jako určitou korunovaci toho svého poslání. Jak říkáte, že dělal všechno možné a nemožné, on využil vlastně procesních možností soudního sporu, kdy on vlastně při jedné z těch cest dostal výprásk, jakožto kázeňský trest nebo opatření místních úřadů a to bylo vlastně proti jeho postavení. On byl římský občan. Sice byla římská říše, ale ne všichni byli římští občany. To byla jenom část, jo, kteří měli to, my bychom to mohli trošičku přirovnat šlechtě, jo, jo, že tak měli zvláštnější práva. Ti ostatní to byl jenom lid, obyčejný. Jo. Na ně se ten výpras mohl uplatnit, ale na římského občana. Ten měl být souzen právně, správně. Ale tím, že tam ta místní honorace ho neznala, chtěli to mít rychle vyřešené, protože tam vznikl nějaký rumraj zrovna kvůli tomu Pavlovu kázání, tak dostal nakladačku. On říkal, o, tohle ne, prostě, tohle se musí, jo, se odvolává, musím dořít. A teď vlastně využívá to své právo předložit, jakožto římský občan před ten centrální římský soud, tuhle tu kauzu, kdy mu bylo blížen k tomu, aby se dostal do toho Říma, aby tam kázal evangelium. Tam vlastně skončí zprávy o něm, že je ve vězení, v domácím vězení v Římě a čeká, co bude dál. No.
1: A to se tam nemohl dostat prostě na nějaké své misijní cestě?
2: No tak šlo by to taky, jo, ale zase já myslím, že tam už jako taky trošku byl ten kalkul v tom, že no tak cestovat na státní útraty, protože jako už jako sám to měl dost za sebou, a, ale on využije svého práva, že, jako, co ho měl nějaký takový jakoby provinční úředník nechat zmlátit. No, neměl právo. No, tak, no.
1: Takže je zase věcí tradice, že zemřel s tětím?
2: Ano, no, je to tak. Pěkné je, že ta tradice jakoby do toho Říma přivede jak Pavla, tak Petra. Oni se teda setkali v Jeruzalémě. Pavel v očích těch původních apoštolů, on byl jakoby nedochuče, byl druhořadý. Jo? Jako co on může vědět o Ježíšovi? Víte, on s ním nechodil, neputoval. My jsme viděli, jak uzdravil, my jsme slyšeli podobenství, když vykládal a jak lámal chleb. Co tohle, on vůbec nemá tuhletu zkušenost. Jenže právě to Pavlovo vystavil si zpočátku, no a? Tak jestli Kristus je vykupitelem všeho, tak i takových, jako jsem já, kteří se s ním nesetkali tváří v tvář, no, tak ta jeho moc musí sáhat dál. No. A je vlastně tolik uchvácený tou myšlenkou boží milosti pro každého, že si troufne i napomenout Petra. Je opatrný, jo, drží ty tradice, trošku šlape na brzdu, a když mělo být nějaké stolování křesťanské, tak on to udělal postaru, že se jako na jednu stranu sedli ti, kteří měli židovské kořeny, a tam si sedli ti, kteří ty židovské kořeny neměli, aby se to nemísilo přece, byť co, no, tak jsme na to takhle zvyklí, tak takhle budeme dělat dál, jo. A on říkal, ne, tohle neexistuje, vlastně pěkně spolu, jako jste jedna církev. No, tak Pavel i toho Petra napomene, jo, protože ten Pavel je mnohem důslednější v tom uplatňování boží milosti, že Bůh jako jedná nepředsudečně vůči lidem. Ale co je pěkné, a to se mně líbí, že když pak církev sestavovala kalendář a vzpomínku na ty své významné postavy, tak Petra a Pavla dali do jednoho dne. To je, myslím, pěkné. To je zase takový výraz toho, té smířlivosti a toho, že byť ti lidé byli hodně rozdílní, tak nakonec díky Bohu přece jenom táhli za jeden pro vás. A i když to dělal každý jinak, tak jim šlo o to tež.
1: Pavel ve svých listech do církve hodně věcí pranýřoval. Co myslíte, že by pranýřoval dnes?
2: Dneska? Myslím, že by naší době vůbec nerozuměl. Jo? Ani my ji pořádně nerozumíme, takže by to nechápal. Já myslím, že by mu vadilo, když se v církvi vytvářejí bariéry a nějaké podmínky, jo, pro to, aby člověk byl nahlížen důstojně. Jo. Tak jak on psal, že není vlastně v Kristu ani muž, ani žena, ani žid, ani Helen nebo
1: Řek,
2: no, není otrok nebo svobodný. Jo. Takže dnes by asi touhletou cestou, jo, říkal, jo, že hleděl by, jak ty naše církve, které jsou, řekněme, sociálně takové středostavovské, že jo, z toho prostředí těch lidí, kteří jsou celkem zajištění, že jo, a učitelé jsou tam v těch našich lavicích a ti lidé, kteří ten život mají srovnaný, tak Pavel by říkal, kde máte ty úplně lůzy, ty, kteří se propadají v tom životě, jo, jak to, že tady nejsou, jako, jak k ním jdete, jo, jako, proč tam máte tu bariéru a tyhle ty lidi nehledáte, jako slovit. No, myslím, že by byl Pavlův důraz, no.
1: My jsme opět v závěru našeho dnešního povídání, takže klasická otázka, minuli jsme něco podstatného?
2: U Pavla možná takovej dovětek k dějinám působení. Totiž, že Pavel zahrál ještě obrovskou roli v 16. století během reformace, kdy zejména německý reformátor Martin Luther se ve svém reformním úsilí opřel, napojil na Pavla a čerpal z něj vydatně. No a tak jak ta středověká církev byla hodně orientována na skutky, na to, co člověk má dělat, aby došel spásy, tak vlastně Luther čte Nový zákon a zjistí, ej, vždyť to je úplně to samé tam, jo? Že ten stres, ve kterém byl Pavel, že musí dělat to, to a to, ta farizejská horlivost, která musí vykazovat skutky, aby se člověk stal bohumilým, tak on je od toho osvobozen, pouhou vírou. Pak říká, že jsme spaseni jen milostí, bez skutku. No. A teď vlastně my toho Pavla jako protestanté hodně čteme skrz tu reformaci a ta reformace z Pavla hodně si vzala. Takže takové vlastně uplynulo kolik 15 století a vlastně ten jeho význam jako znova rozkvetl. Jako když zaprší v poušti, tak pak ona zase rozkvete, takže ta tam je. Jo. Tak to bylo takové vlastně znovu oživení apoštola Pavla a vlastně celý protestantismus, některých proudech víc, některých proudech méně, ale vlastně je formovaný touhletou pavlovskou zbožností a interpretací jak starého zákona, tak samotného Ježíše Krista.
1: Tak kéž to ovlivňuje i nás do těch našich dnů a zápasů. Moc vám děkuji za váš čas a za tohle povídání. Naším dnešním hostem byl Jiří Tengler, farář Českobratrské církve evangelické Spoličky. Díky.
2: Rád se stal.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou někdy příště.